0: Na Proglasu skončil koncert komorní hudby, ve kterém jsme vyslechli tři skladby. První nesla název Klavírní trio číslo 1 B-dur opus 21. Autorem byl Antonín Dvořák a hrálo Smetanovo trio. To hrálo i ve druhé skladbě, která nesla název Klavírní trio číslo 2 D-mol. Jejím autorem je Bohuslav Martinů. A na závěr to bylo 6 chorálních preludií. Autorem těchto skladeb je Johannes Brahms. Na klavír hrála Lidia Artemiová. Proglas přebírá relaci Rádia 7.
1: Studna slova. Archivní biblické výklady Jiřího Hurty.
2: Pouhá účast na večeři páně není zárukou spásy. Někdy může jít dokonce o přesný opak. Dobrý den. Vítejte u poslechu pořadu Studna slova, ve kterém spolu s kazatelem Jiřím Hurtou podruhé otevřeme 10. kapitolu 1. listu do Korintu. Její úvodní řádky připomenou jeden ze známých příběhů Starého zákona. Vezmou nás na poušť spolu s Mojžíšem a Izraelity. Konstatování, která apoštol Pavel nabízí, ovšem vztahuje ke svým současným čtenářům, ale platná jsou i dnes. Dobrý poslech.

Posledně jsme si řekli, s jakou vážností apoštol Pavel varuje křesťany, aby do svobody, která jim byla dána v Kristu, nevnášeli hovění vlastním choutkám a své voli, ale aby tuto svobodu celé podřídili Božímu cíli, jímž je služba lásky bližnímu. Mluvili jsme také o nemístném siláctví víry, která může sklouznout do pověrečnosti, ve které člověk marně spoléhá na magické působení svátostí, obřadů a náboženských úkonů, které ho spasit nemohou. V této souvislosti jsme si řekli o křtu, jak ho Pavel připomíná v situaci Izraele při exodu z Egypta v úvodu 10. kapitoly 1. listu do Korintu, kde píše: Chtěl bych vám připomenout, bratři, že naši praotcové byli všichni pod oblakovým sloupem, všichni prošli mořem, všichni byli křtem v oblaku a moři spojeni s Mojžíšem, všichni jedli týž duchovní pokrm a pili týž duchovní nápoj. Pili totiž z duchovní skály, která je doprovázela, a tou skálou byl Kristus. A přece se většina z nich Bohu nelíbila, vždyť poušť byla poseta jejich těly. Nejde tedy tady jenom o starozákonní předobraz křtu v přechodu moře a v přikrytím oblakem. Pavel připomíná, že všichni Izraelci, kteří byli vysvobozeni z egyptského otroctví, jedli také týž duchovní pokrm a pili týž duchovní nápoj. V těchto slovech jde o starozákonní předobraz svaté večeře Páně. Nepřijímali sice chléb a víno, ale přijali z milostivé ruky Boží nebeskou manu a životodárnou vodu. Ta vnější látková rozdílnost není samozřejmě podstatná. Podstatné je, že v případě večeře Páně, stejně jako v případu Izraele, jde o pokrm a nápoj duchovní. To znamená, že v obou případech jde o Bohem darované prostředky milosti, skrze něž Bůh mocně působí svým duchem k duchovnímu nasycení, k upevnění ve víře, ke zvroucnění vztahu, a tedy ke spáse svého lidu. Nejde tedy jenom o nějaký pokrm a nápoj, který si člověk pouze v duchu představuje. Bůh vychází vstříc naší tělesnosti tím, že nám podává konkrétní

počátku izraelské cesty pouští, čteme, jak lid žíznil a jak Mojžíš na pokyn boží udeřil holí do skály, ze které vytryskla poté voda. Sama tato událost je velikým starozákonním předobrazem, v němž udeření do skály lidskou rukou podle boží vůle ukazuje na Kristův kříž, jímž udeřili božího syna právě ti, kdo se dovolávali Mojžíše, a přece právě tato smrtelná rána holí trestu, který měl patřit ve skutečnosti nám, se stala zdrojem spásy a věčného života. Ve starém zákoně ovšem nečteme, že ta skála po celou cestu Izrael na poušti provázela. Ale čteme o ní znovu na konci cesty ve 20. kapitole knihy Numerí, a to určitě není náhoda. I na konci cesty Mojžíš z této skály vyvádí vodu. A tak je možno souhlasit s rabínskými výklady, které Pavel vlastně cituje, když říká, že tato skála Izrael na cestě doprovázela. Apoštol však jasně ukazuje, že tímto zdrojem života, protože voda byla pro Orient vždycky symbolem života, byl od počátku Kristus. Můžeme tady jistě myslet na věčného božího syna, který tu byl přítomen od počátku, od věčnosti. Tedy na ono slovo, které bylo na počátku u Boha a jímž byl Kristus sám dávno předtím, než vstoupil do našeho světa a narodil se jako člověk. Ale stačí si uvědomit, že všechno ve starém zákoně ke Kristu a k dokonalé spáse v něm směřuje a ukazuje dávno předtím, než jako trpící služebník přišel a své dílo spásy dokonal. Stačí pochopit, že to, v čem je přítomen jeho duch, je za všech časů zdrojem života. Není možné porozumět starému zákonu, jestliže jsme nepochopili, že v něm Kristus je přítomen svým duchem, že je nám v něm zjevován v nesčetných předobrazech jako sám zdroj a dárce života. Vždyť bychom si měli živě uvědomit, že sám Hospodin je v tomto smyslu mnohokrát nazýván skálou. A měli bychom domyslet skutečnost, že řecký překlad Hospodinova hebrejského jména Jahve je Kyrios. A v Novém zákoně tímto titulem je označen Pán Ježíš Kristus. Nejstručnější vyznání víry prvotní církve znělo Ježíš je Kristus, nebo Ježíš je Kyrios. To znamená, že on je pán, tedy on je Hospodin. Těmi událostmi, které Pavel připomíná z dějin starého Izraele a jimiž ve skutečnosti vykládá smysl svátostí jakožto prostředků boží milosti, chce však říci jedno podstatné. Křesťané v Korintu, a nejen v Korintu, mají mít na paměti svědectví, které varuje. Ačkoliv všichni Izraelci po výjití z Egypta jedli jeden a tentýž duchovní pokrm, a ačkoliv všichni pili tentýž duchovní nápoj, přece ve většině z nich nenašel Bůh zalíbení, takže cestou byli pobiti, pomřeli na poušti, nedošli do cíle, kterým pro ně měla být zaslíbená země. Řečeno jinak, pouhá vnější účast na bohoslužbách a svátostech nezaručuje nikomu automaticky spásu, jak si to snad představovali někteří členové korinského sboru a jak si to myslí leckteří takzvaní křesťané dodnes. Dokonce naopak. Takové náboženství může být příčinou skázy a zahynutí. Konec konců, v 11. kapitole, kde se Pavel zabývá podrobně ustanovením svaté večeře páně, říká jednoznačně, kdo jí a pije nehodně, odsouzení sobě jí a pije.

Měli bychom tedy ve světle tohoto slova zkoumat sami sebe. A měli bychom si s tím pospíšit, protože času je málo a stále se rychleji krátí. Církev má být připravena na příchod svého pána a slovo napomenutí by jí mělo k tomu pomoci. Nejde o to, abychom se třásli strachy. Tam, kde je láska, strach mizí. A písmo nás ujišťuje, že není boží vůle, aby kdokoliv z lidí zahynul. Jde však o to, abychom se opravdově a celé podřídili včas boží vůli. Aby starozákonní příklad, který uvádí apoštol, nevisel nad námi jako Damoklův meč a abychom byli včas ve víře vyrovnáni se slovem, jímž ve svém prvém listu do Korintu Pavel pokračuje. To vše se stalo nám na výstrahu, abychom nezatoužili po zlém jako oni. A také nebuďte modláři jako někteří z nich, jak je psáno, usadil se lid, aby jedl a pil, a potom povstali k tancům. Ani se neoddávejme smilstvu, jak to někteří z nich, a padlo jich za jeden den 23 000. A také nechtějme zkoušet pána, jako to dělali někteří z nich a hynuli od hadího uštknutí. Ani nereptejte jako někteří z nich a byli zahubeni s houbcem. To, co se jim stalo, je výstražný obraz. A bylo to napsáno k napomenutí nám, které zastihl přelom věků. Těmito slovy se budeme zabývat příště.

Ke zkoumání vlastního srdce a svých postojů vyzval Jiří Hurta v závěru dnešní procházky prvním listem do Korintu. V upřímném náhledu je pak možné odlišit falešné pseudojistoty i pevná boží zaslíbení. Děláme to pravidelně i v rámci studia Bible, které nabízí pořad Studna slova, ale i pořad Světem Bible nebo Bible Guide, které najdete také v našem programu. Díky, že jste i dnes byli s námi. Naslyšenou zase za týden se těší Jitka Vyležíková, která se loučí za celý tým Rádia 7.

0: Pavel Děrda propadl muzice už jako malý kluk a dlouhé roky se jí pak živil profesionálně. Zároveň s tím se ale octl ve světě drog a alkoholu. Co se stalo, když došel na konec svých fyzických sil? A jak změnila jeho život Boží milost? Poslouchejte v relaci Stopy dnes ve 10:45.
1: Zůstáváte na vlnách Proglasu.
2: Dobrý den, můžu se zeptat, já to nahrávám, jestli to nevadí, co pro vás znamená 29. únor, ne?

0: sluníčko mé ve stoji slibné.
1: Jsi jenom jsi na lidský pek a dary boží.

úžas a únava. Dva krásní sourozence. S kterými pospávám na cestách a čertvem cíl nad ničím na zemi. Nemáme kontrolu. Všichni jsme sevření v jediný konvolut. Ani jsem nevešel a už hledám východ, i když dál tuším, že neexistuje ticho, jsou jenom nepřiložené uši. Ne, neexistuje ticho, jsou jenom nepřiložené uši.

不要再那么久了，呐喊。Vlastně s tebím, oba se blahem neumíme pomoct.

0: Tell Me When You Pass The Sun je název nového alba kapely Ida The Young. 9 nových písní vyšlo 5. listopadu 2025 u ostravského labelu Korobuška Records. Snaží se propojovat různé polohy reálného i snového světa, zároveň zaznamenává zvuk aktuální pětičlenné sestavy kapely. U pořadu Jak se vám líbí vítá Anna Janošková. Já se teď v Praze nacházím se dvěma členy kapely Ida The Young, a to konkrétně s Iris, ahoj.
1: Ahoj.
0: A s Markem.
2: Ahoj.
0: Minule, když jsem s nimi natáčela rozhovor, tak jich bylo víc, to bylo tehdy na besedě a teď jsou tu jenom dva, ale vlastně vy dva jste takový zakládající členové a možná úplně ten hlavní motor toho všeho, aspoň na začátku to tak bylo, ne?
1: Na začátku jo, určitě.
0: Teď už ne?
1: Teď už je to víc rozdělený, si myslím.
0: Hlavní důvod, proč jsme tady, je taky to, že spolu natáčíme rozhovor o vašem albu, které teď, když to natáčíme, ještě není venku, ale bude venku, až to uslyšíte vy posluchači, takže vlastně je to jedno. Jak se teď cítíte před tím vydáním?
1: Dobře, těšíme se. Myslím si, že to je hodně práce vždycky před tím, než člověk něco vydá, takže občas zapomíná, jakoby vlastně, že tam jsou nějaký písničky a tu jakoby kreativní část, protože potom řešíš hodně takových jako, nevím, nezábavných věcí, ale myslím si, že hned, jak to vyjde, tak potom jsou ty super věci, přijdou, jakože ten křest a že to můžeme vlastně hrát a lidi to budou znát, a to si myslím, že je skvělý.
0: Vás čeká vlastně docela intenzivní listopad, jsem se dívala, že křest a potom vlastně pořád nějaké koncerty. Tak jak to máte teď? Teď jste v jaké fázi jako té kapely před tím vydáním?
2: Teď jsme ve fázi, že máme před tím listopadem právě takovou krátkou pauzu s koncertem, kdy se snažíme trošku mentálně připravit na to. A pak v listopadu s tím albem tak máme právě tour. Jakože tam to máme trošku rozkouskovaný, máme nějaký koncerty v Česku a nějaký v zahraničí, a takže to nám začíná nějak jakoby na začátku listopadu ty koncerty a pak tak nějak rozkouskovaně budeme hrát tak do poloviny prosince, jako v souvislosti s vydáním toho alba.

0: Já nevím, když tak mě vyveďte z omylu, ale na mě jako na posluchače vašeho, který vás je, a pozorovatele, to působí jako, že jste během tohoto roku jako hrozně vyrostli, nebo hrozně se to rozrostlo, ta kapela, a jako i koncerty, a vlastně jste získali i vinilu za objev roku. A jak když jsem s vámi dělala ten rozhovor na Besedě, tak pro mě jste byli takový, jako že tak začínáme, nebo na mě to tak působilo. A teďka prostě najednou už jste jako úplně ta plnohodnotná kapela, už máte to místo. Tak je to tak, nebo jak to cítíte vy, jako co se stalo za ten rok a půl, možná to je ta otázka.
1: No, myslím si, že určitě jsme trošku, možná jako, ne, já nechci říct jako realističtější, ale jenom prostě, když člověk hraje furt, tak potom asi jsme se něco naučili, což zní debilně možná. Ne, ale možná jsme se naučili tak trošku, jak to je a jak chceme, aby to bylo. A na začátku si myslím, že jsme hodně jenom chtěli hrát a hrát všude a to furt chceme, ale asi je rozumný, no, se to trošku nějak to. Ale myslím si, že každý jsme se naučili hodně věcí, jakože Mára určitě ze strany nějakého bookingu, protože jako hodně z toho vlastně dělá Mára, občas s někým jiným v kombinaci spolu. Ale je toho vždycky víc a víc, co se naučit, no. Takže určitě se cítíme možná víc, že něco víme, ale já si myslím, že ještě úplně ne, ještě je to furt takový nový, stále mně to přijde.
0: Taky jste mi říkali, že vlastně plánujete album, to se teď teda děje, tak a vlastně ty z Iris říkala, že vlastně máš ráda, jako když to má nějaký koncept, tak možná teď k tomu konceptu, jako o čem to album je, nebo co to zachycuje za období.
1: Je to vlastně docela široký období, protože tam jsou písničky, které jsou nebo staré v tom, že jsme je psali jako úplně na začátku s Márou, jakoby ve dvou, a jsou tam písničky, které jsme psali jakoby v pěti jako spolu úplně od začátku, takže ty jsou no, jakože třeba rok starý maximálně. Takže
2: no, spíš jakože mě právě přijde, že nějaký, že ty písničky tak jsou jakože třeba starý skoro jakoby jako to naše první EP a pak nějaký ty písničky, tak jsou jakože, že jsme prostě napsali třeba měsíc a půl předtím, než jsme se nahrávat, takže to je podobně docela dobrý takový kontrast snad.
1: Ale myslím si, že to jako furt funguje dohromady, jakoby vlastně název té desky je Tell Me When You Pass The Sun a to jsem vymyslela, protože jsem vlastně zjistila, že v hodně těch písniček píšu o sluníčku, nebo o slunce, sluníčku. A vlastně to nacházelo i v těch starých a i v těch nových písničkách, takže mě to přišlo takový propojování a vlastně přišlo mi, že tam je nějaká jako niť, která to nějak jakoby provází a určitě ty písničky vlastně pochází některý jako z jiných světů trošku, že některý jsou jakoby víc narrativní a netýče se to tolik jakoby mých zážitků a některý jsou víc asi o tom, co prožívám já, ale všechno se to tak spojuje a mám pocit, že to je nějaký jeden člověk, který možná tohle všechno jakoby prožívá nebo o tom sní nebo takovýhle věci.

0: A jak vypadá ten snový svět?
1: No, je to takový možná trošku sci-fi fantasy, ale něco jakoby v realitě furt. No. Ale je tam jako jedna písnička o tom, že o Krtkovi. Že možná, že snívám, že jsem Krtek. Nevím, ale spíš, to spíš ne, ale tam je to slunce hraje jakoby velkou roli, takže no.
0: Jak se ten snový svět dá tobě, Marku?
2: Jo, to musím zapřemýšlet. Nevím vlastně, jestli jsem nad tím někdy tolik přemýšlel, jako že ty písničky mezi sebou souvisí. Mně přijde, že Iris texty jsou skvělý a baví mě. Ale vlastně by jako by došlo, že nějak spolu souvisí. Nebo máš tam jako potom nějaký témata, který to, ale... Mě právě docela baví, že nějaký typ, že to není, že mi právě přišlo, že to není jako o stejných věcech dokola ty texty, což mi přijde zábavný.

0: Jak to vypadá u té vaší tvorby, nebo možná na zkušebně?
1: Podle mě tak dost různě. Jakože právě tím, že nějaký ty písničky, tak jsme napsali vlastně jenom třeba s Iris ve dvou, potom nějaký písničky, tak bylo, že jsme je psali třeba víc jako s Pájou, s kapely, co hraje na kytaru, tak jsme je třeba psali ve dvou, nebo nějaký byly, že někdo jako přinesl celý nějaký nápad. Takže to podle mě bylo dost takový, že každá ta písnička měla trošku jiný ten přístup k tomu, jak to jakoby šlo dohromady, bych řekl.
2: Myslím, že některé texty jsem psala právě díl a dávno a některé texty byly napsané vyloženě jakoby před, jako přímo před nahráváním, jakože třeba v 10 minutách. Takže no, to v tom se to liší, no. Že některé věci se jako, nebo aspoň pro mě se vytvářely jakoby přímo na místě, což mě občas baví a občas je to stresující, ale myslím si, že z toho vlastně občas vynikne něco překvapivého.
0: A existuje pro ně ten text a pak až ta melodie, nebo je to někdy naopak?
2: Spíš je to naopak, že vlastně já moc, jako občas něco píšu, že když mě přijde něco do hlavy, tak si to napíšu a to třeba bylo Shine On Me, si myslím, ta písnička o tom Krutkovi, protože mě přišlo nějaký ten jako ten chorus do hlavy a ten nápad mě přišel a potom jsem to vzala Márovi a Mára to začal jakoby zkoušet na kytaru a takhle jsme to nějak spojili dohromady. Ale to se tolik neděje, si myslím, že spíš je to, že tam je ten nějaký ten hudební podklad a já si to potom hraju neustále do hlavy, pouštím do sluchátek teda a potom z toho něco vznikne, no.
0: Vy si to vlastně hodně děláte sami, tak je ten vlastně booking a tak celkově přijde mi, že děláte hodně práce vlastně. Jak to zvládáte dohromady s tou kreativní částí a tak?
1: Je to asi občas jako složitý, možná to nějak trošku vybalancovat. Jakože asi jsem se přesil, že občas, jakoby třeba teď když jako vydáváme to album, nebo když třeba zařizujeme nějakou tour, tak se jakoby přistihnu, že třeba fakt jakoby několik dní ani moc jakoby třeba nehraju na kytaru, i když bych chtěl, protože prostě to je hrozně moc práce a posílání 500 mailů, prostě to je jakoby vlastně hrozně otravný. Ale zároveň mi přijde, že to jako, že to za to stojí, jako i jak jako z finančního hlediska samozřejmě, že to se, že prostě když si to člověk udělá sám, tak to má vlastně zadarmo. A zároveň přijde, že z toho vlastně má jako lepší pocit, že to vlastně mě vlastně na tom baví.
2: A myslím, že nám to i dává nějakou kontrolu, vlastně si to jakoby zařizovat jako po vlastní ose a jako myslím si, že spolupráce občas jako s člověkem, který řeší jakoby 100 dalších věcí, občas může být těžký. A tím, že vlastně všichni, nebo aspoň jako Mára řeší jakoby hlavně tu kapelu v rámci nějakých bookingů, jenom řeší nás, tak je to něčím super, i když to může být stresující, ale myslím si, že je fajn, že jsme v tom jako pět a můžeme si podporovat a snažíme se to nějak jako rozdělovat mezi nás ty různé zodpovědnosti a zatím to funguje docela dobře, takže nikdo neměl nějakou krizi nebo něco.
1: Mně přijde, že jsme se právě docela dobře sešli, že jakoby všichni umí trošku něco jiného, že jakoby Iris, že tím, že studuje animaci, tak umí nějaký věci s grafickým designem, mě docela jakoby do nějaký ty organizační věci, potom Kuba z kapely, tak právě jeho práce jako, že dělá videa, takže teď jakoby klip, co děláme, tak ho stříhá a tak, takže to vlastně to, dobrý.
0: Jo. Chtěla jsem se právě doptat, jestli je tam i třeba nějaký ten prvek jako nezávislosti, že prostě jako chcete být vlastně nezávislí, nebo že, no.
2: Jako za mě určitě, myslím si, že v Česku je to fakt těžký s tím, že tady ty labely nějaký jsou, ale často jsou buď to jako independent labels, který vlastně to jsme jakoby připojený my na Korobuška Records, ale je asi těžký pro ty labely, který nejsou jako nějak podporovaný nebo dotovaný, nebo nemají hodně peněz, protože já nevím, produkují desky pro nevím, nějaký ultra slavný kapely, že je tady těžký mít label a vůbec nevím, jestli to je vlastně možný. No, nebo jakože asi jo, ale potom jakoby možná, nevím, jestli by si člověk musel změnit trošku styl té hudby, nebo jestli by ten label měl nad tím jakoby nějakou kontrolu. Jako my tyhle věci vlastně ani moc nevíme. Spíš jenom nás baví, jak to funguje teď a že to je v našich rukou a to nám přijde super a asi to nechceme úplně měnit.
1: Jo, no mně přijde hlavně, že jakoby label v Česku a label třeba že v Anglii znamená něco jiného. Že třeba že v Anglii je spoustu jakoby nezávislých, že jo, labelů, který když je člověk pod tím labelem, tak taky mu asi jakoby nekecají ty lidi, co má dělat, akorát tam prostě je v tom mnohem víc peněz, protože to prostě víc zakořeněný, že jo, v té kultuře ta alternativní hudba, takže to potom podobně něco víc jako znamená. Ne že by jako neznamenalo nic tady víc pod labelem, akorát to podle mě trošku jiná věc. Alone inside the formaldehyde.

0: Když se teď vrátíme zpátky k tomu albu, tak možná vlastně, jaký vnímáte třeba hudební posun, jestli nějaký je?
1: Asi jako od té minulé tvorby, tak určitě vnímám posun, no, že to je vlastně tohle album jako je první naše nahrávka, kde hrajeme jako celá kapela dohromady. Předtím tak to bylo buď ještě když jsme byli ve třech, anebo to další bylo vlastně elektronický, takže to bylo taky jakoby bez té celé kapely. A přijde mi, že hlavně ty nové písničky, tak mi přijde, že to v něčem zní určitě jinak než nějaká naše starší tvorba, hlavně protože to často jsou nějaké věci, které, že mi přijde, že třeba když jsme začínali, tak to bylo právě hodně založené na tom, že to jako jsme dělali jenom s Iris, takže to prostě muselo být zahratelné na kytaru a jakoby s vokálama a teď, ale teď jakoby,
2: akustickou kytaru, jo, hlavně.
1: Ale no. Že teď jakoby nějaký ty nový písničky, tak jsou víc jako takový rozprostřený mezi ty nástroje, že to jako...
2: Jo, a víc to založený třeba na jakoby elektrickou kytaru, na nějaký riffy a jako, že tam nejsou jenom věci, které jsou jako hratelné na akustickou kytaru, ale zároveň si myslím, že tam je dobrý jako mix věcí z těch jako dvou EPček, které se tam objevují, že i tam je jedna písnička, kde jsem vlastně jenom já a Mára a nahrávali jsme to jakoby v jednom takeu vlastně přes jeden mikrofon, ne? A takže to mi přijde, že to je takový hezký jako náznak naše první období a potom tam jsou i věci vlastně, kde ta elektronika je taky, takže mi přijde, že to je skvělý v tom, že to je prostě ukazuje trošku všeho a všechny ty podoby, ty kapely, které existují.
0: Jak když jsem si to ráno poslouchala, tak jsem si říkala, že to má takový víc jako magický vibe, nebo takový zaklínačský, tak jestli je tam jako víc tady toho, jako vědomě, nebo jestli tak prostě přišlo.
1: Jo.
2: Já
1: jsem to, podle mě je dost možný, že když jsem psal to album, tak jsem zrovna hodně hrál Zaklínače trojku, takže možná, podle mě vlastně polovina kapely máme hodně rádi Zaklínače, ty hry, takže možná se to jak to?
2: Náš number one inspiration.
1: Já jsem dělal srandu a to asi ne.
0: Ale nemyslím jakoby úplně ten jako zaklínač, ale prostě, že je to takový hodně, mi přišlo jako taky čarovný, nebo jak to říct. Takový víc prostě posazený do takové jako magické, celkově. Jako, jo, jo, jo. Vlastně, no já jsem si to poslouchala už celý vlastně, co jsem
2: jo,
0: to měla.
2: Jo, to je pravda. Jo.
0: Ono to ještě není vydaný, teď už teda je, ale jo. No a přišlo mi to prostě takový víc prostě, no takový čarovný, že se mi aj jako vizuálně představovali tak nějaké jako věci, tak já nevím, jestli jste to třeba taky trochu tam cítili, nebo jestli to tam prostě jenom cítím já jako posluchač.
2: Já nevím, no, jakože určitě tam je nějaká, nějaký jako fantasy, si myslím, protože hodně mých textů mně přijde, že to jde do nějaký jako něco surreálního, nebo takový ten magický, jak se to říká, magický realismus.
0: Jo.
2: Takže to je jako možný, myslím. Ale já teď jsem to, jako, už jsme to slyšeli tolikrát, že si myslím, že naše první postřehy už dávno jsou pryč.
1: Jo. Podle mě taky jakoby trošku s tou produkcí, kterou převážně dělal právě Pája z kapely, tak přijde, že tam jakoby dával, že on podle mě jeho jakoby základní věc, ze který vychází, je, že má hodně rád jako experimentální hudbu a experimentální elektronickou hudbu a podle mě ho právě baví a i nás i taky jakože to do toho zakomponovávat tam, dávat jakoby nějaký věci, které nejsou třeba zahratelné naživo nebo tak jakože nějaký synťáky a modulární.
2: Jo, vokální zátory. Efekty, které vlastně tolik nepoužívá. Možná se to nikdy stane, že to začneme používat naživo, ale jako je tam hodně nějakých těchhlech efektů na tom hlasu a myslím si, že nás to baví i takhle, že ty písničky můžou mít trošku jinou, víc magickou formu na tom albu a potom naživo to má úplně jinou energii. No.

0: Pojďme možná ještě víc konkrétně k těm tématům, ale klidně mě jako zastavte, jakože, co tam prostě tak jako proudí za témata. Jakože chápu nějak jako něco mezi realitou a snovým světem, ale co třeba konkrétně?
1: Myslím, že bych musela potom projít asi všechny ty písničky, ale jako některý jsou určitě o nějakých vnitřních pocitech, který jsem měla nebo mám. A třeba to Shine On Me, který říkám, tak je to jakoby o Kvetkovi, ale určitě to je i něco o tom, jak jsem se cítila já v tu chvíli. A možná to je vlastně o tom nějaký snaha se jakoby najít nějakou radost o životě, když máš třeba pocit, že to nikde okolo tebe vlastně není. Nebo to nemůžeš jako najít, hledáš to a doufáš, že se to stane, ale vlastně třeba i neděláš nic k tomu, aby ti to přišlo a potom člověk je jako překvapený. A myslím si, že to je možná víc v těch písniček. I něco vlastně o domově a o rodině a nějakých jako rodinných vztazích, co myslím, že tam určitě taky je. Že mně přijde, že je právě škoda, že si myslím, že je určitě jakoby prostor pro lyrics, který jsou vlastně intimní a o přímo jakoby psaný, jako já nevím, třeba teď mám strašně ráda album od Wednesday, nový, a tam máš pocit, že to jsou fakt jakoby skoro diář toho člověka a přímo jakoby slyšíš to, co ten člověk jakoby zažil, ale taky mě strašně baví a přijde mi, že je důležitý vnímat, že lyrics můžou být i narrativní a nemusí vůbec vlastně souviset s tím člověkem. Jakože já bych mohla napsat písničku z pohledu někoho, který vůbec nemám jako s ním nic společného, a je to vlastně způsob, jak se nějak jako vyjádřovat a psát, stejný jako když píšeš jakoby prózu, že mi přijde, že ty lyrics můžou být úplně to samý a v tom to může být právě strašně zábavný. A zároveň se stejně do toho jakoby vlastně promítne tvoje zážitky, protože píšeš jakoby ze svých zážitků a z nějakých vzpomínek, takže mě právě baví tohle to spojování, že i když píšu o někom jiným, tak se tam jakoby projeví nějaký i ty moje pocity nebo moje zážitky, a to mě přijde, no prostě mě to přijde zábavný. No.

Možná se k tobě někdo otočí, možná se k tobě někdo přidá a jedním bleskem přímo do očí se na tvém lístku změní třída. O každé výhře přijde odveta, odevzdáš tělo další válce, zasychá v poutě tvoje paleta.

Snad dobré jídlo někdo poručí, snad někdo omije ti dlaně, vymaní ruku z mého područí, se myšem přikryje si zbraně. Postavím raketoplán do léta, držím ti všechny svoje palce, zasychá v koutě tvoje paleta.

asi se neubráním představám. Asi je tohle naše s Bohem. Zatím tě ale v noci potkávám. Za každým rodě prašným rohem. Na modré zemi umře poeta. A ty se ztratíš někde v dálce. Zasychá v koutě tvoje paleta. Zakletá v barvách Claude Moneta.

už dávno zapomněl, sloufok sklopítá. Stáda běží opodál a můj šemík rozjímá v tanci sami dva. Když se večer převléká do černé tmy, oponou zakrývá, tak jen chvíli zatancuj, v balerínách tam a zpět, jeviště světel znám už na spaměť. Tak jen chvíli zapomeň, jak jen otáčí se svět rudou růží.

to můj kůň, i když cval. Už dávno zapomněl slov fox klopítá. Stáda běží opodál, můj šemík rozjímá v tanci sami dva. Když se večer převléká, do černé tmy oponou zakrývá, tak jen chvíli zatancuje v balerínách tam a zpět, jeviště světel znám už naspaměť. Tak jen chvíli zapomeň, jak jen otáčí se svět rudou růží, rtům zašeptám, že s tebou kráčím dál a vpřed.

Bylo to v předjaří, zanech ty zbytky zimy. Seděl jsem u stolu se sobě podobnými. Byli jsme plkali,

Vstal jsem a opustil labirint bludných kruhů. Jako člen skupiny 12 dobrodruhů pohřbili bezradnost díky jemu nečekaně.

Sejdu k potoku, vzhlédnu k horám a projasním si zrak. Už nesním o světě slávy.

0: Za 5-5.
1: Za 5-5. Dozvědět se víc.
0: Za 5-5. Jevy a místa neotřele.
1: Je za 5-5 a při poslechu stejnojmenného pořadu vás vítá Petr Vizina. Zvu vás k rozhovoru o podivuhodném životním příběhu skladatele Krištofa Mařatky a k ukázkám z jeho díla. Existuje duchovní odkaz spisovatele Karla Čapka? Mařatka má za to, že ano, píše totiž operu podle Čapkovy Továrny na absolutno. A jaké je dědictví Mařatkova dědečka, sochaře Josefa Mařatky, který snímal posmrtnou masku Antonínu Dvořákovi? A čím Krištofa Mařatku přitahují prapůvodní hudební nástroje? A jak zní jeho hudba, zachycená nejmodernějším přístrojem současné astrofyziky? Otázky pro hudebníka a skladatele, který do studia Proglasu přijel na bicyklu a od poloviny 90. let žije převážně ve Francii. Při poslechu Za 5-5 vás ještě jednou vítá Petr Vizina. Posloucháte pořad Za 5-5, tématem je tvorba a životní příběh skladatele Krištofa Mařatky. Dobrý den, pane Mařatko.
2: Dobrý den.
1: Vítejte na Proglasu. Říká se, čím srdce přetéká, to ústa mluví. To je takový, takový biblický verš. Vy jste známí tím, že jste spojil hudbu a astrofyziku. To je takové vaše hlavní téma současnosti?
2: Jedno ze dvou hlavních témat.
1: A to druhé, o kterém se dnes budeme bavit, abychom na začátku věděli?
2: To druhé bude, má aktuální práci na opeře, na dílo Karla Čapka.
1: Nejprve k vám, abych vás představil. Když o vás řeknu, že jste český skladatel žijící ve Francii, budu přesný?
2: Ano, to je výstižné. Je fakt, že... já jsem český skladatel žijící ve Francii a v Česku, vlastně na obou místech. Česko je moje kolébka, tady jsem vyrůstal, mateřština je čeština, rodina, velká část mé rodiny je tady, mám tady, vlastně pocházím z umělecké rodiny přes dědečka, sochaře Josefa Mařatku, a takže vlastně jsem Čech prostě a žiju ve Francii a v Česku.
1: Teď se bavíme, a vy jste začal, bavíme se o vaší identitě, to je velké francouzské téma, ale taky velké české téma. Zmínil jste váš děd Josef Mařatka, autor například Besty Antonína Dvořáka, je váš významný předchůdce. Vy o tom v rodině nějak přemýšlíte? Je to pořád živá věc?
2: No samozřejmě, tak to jeho dědictví je pořád tady a je nejenom, že jeho díla jsou k vidění přímo v exteriérech, ale...
1: Můžete zmínit.
2: V Praze to bude třeba ten polibek na Petříně, když se vyjede lanovkou nahoře, tak tam je ten veliký pískovcový polibek dvoumetrový, pak je to pomník Praha svým vítězným synům pod Emauzy, že ano, to je jeho vlastně životní dílo. A pak je teda Bysta Antonína Dvořáka a další věci, na kterých pracoval. No a pak samozřejmě v těch galeriích, v Národní galerii je spoustu věcí a potom i v krajských galeriích je
1: nalezneme. No také v pařížském Rodinovém muzeu je.
2: A samozřejmě v Paříži v Rodinovém muzeu má svou jako součást v Salle Camille Claudel, tam v prvním patře, takže jako on, to dědictví jeho je velice živé a u nás v rodině prostě pořád je to prostě součástí naší identity, nás všech je právě tohle dědictví.
1: Snad jsem počítal dobře, když jsem si dopočítal, že váš dědeček Josef Mařatka zemřel 35 let předtím, než jste se vy narodil. On zemřel v roce 1937.
2: Ano.
1: A říkám si, jestli také ta jeho práce a přátelství s Antonínem Dvořákem nějak spolu určila to, že jste se začal věnovat hudbě a poté skládání.
2: To ne. Tam to bylo tak, že vlastně můj dědeček v nějakých 80. letech 19. století, jo, to bylo kolem roku 1877, vlastně se narodil v té Žitné ulici v Praze a Antonín Dvořák žil v tom ve druhém patře a rodina Mařatku v prvním patře, takže on se vlastně stýkal především s dětmi Antonína Dvořáka, hrál si s nima na dvoře a dělali neplechu a paní Dvořáková házela ty pantofly, aby tolik nehlučeli, a to jsou slavný takový příběhy u nás v rodině. Nicméně potom mu Dvořák napsal doporučení na konzervatoř, protože můj dědeček začínal hrát na trubku, ale ve třetím patře toho domu ještě žil malíř Věšín a to bylo pro něj vlastně ten magnet a tam on trávil spoustu času v jeho ateliéru a to nakonec mělo zásadní vliv na jeho životní rozhodnutí jít vlastně na sochařinu. Ale potom ještě to dopovím, protože je důležité, když se potom vracel z Paříže v roce 1904, tak zrovna Antonín Dvořák zemřel a právě proto, že se rodiny znali, tak můj dědeček mu sněl posmrtnou masku, na základě které udělal vlastně ten portrét, který je dnes k vidění při vstupu do Rudolfína.
1: Jedna z rodinných historií, které spolu vytvářely to, kým jste. Vy jste zmínil, že v dospívání vás zajímal, dokonce jste použil slovo zachraňoval, Janáček, že to byl skladatel, na kterém jste si nějak taky asi pravděpodobně vyzkoušel, jaké to je být skladatelem a řekl jste, že vám nejbližší, a řekl jste doslova pravdou života. Co tím myslíte pravdou života?
2: No tak já si odvážím říct, že vlastně z toho je celého jeho díla vlastně to co vyniká nejvíc, to, co nás nejvíc zasahuje z toho jeho díla, je právě ta touha po poznání, po pozorování a nejenom ta touha potom, ale i schopnost, nejenom to vidět, ale i schopnost to potom převést do toho díla. A nejenom hudebního, vokálního opery, že ano, a instrumentálního, ale i do díla třeba literárního, jeho články, které publikoval v Lidových novinách a tak dále. Takže vůbec tím záběrem, tím tou svou šíří dokázal prostě pozorovat a dokázat prostě vyhmátnout to lidské nitro, to, co právě nacházím třeba u Karla Čapka, když budeme ho později zmiňovat, ale právě Janáček tohle má v hudbě a proto nás ty opery Janáčkovi tak jsou hluboké a proto se nás tak dotýkají a proto jsou tak univerzální, nejsou jenom české, jsou skutečně celosvětové, právě protože jdou po stopách něčeho, co je v člověku univerzální a to je prostě nezaměnitelné.
1: Řekněte mi, jak vás Leoš Janáček mohl zachraňovat jako dospívajícího muže?
2: No tak já, když vyletnete z hnízda, že mě bylo asi 18 nebo 19, jsem vlastně opustil studia na Akademii muzických umění a potřeboval jsem nasát něco jiného. Měl jsem možnost právě odjet do Paříže, což se mi uskutečnilo. No. A když přijedete na jednu, a kultura je jiná, jazyk je jiný, já jsem nemluvil francouzsky v té době. A takže k něčemu se upínáte. No. A tak pro mě ten Janáček je opravdu něco, co je stále inspirativní, co bylo inspirativní v té době, když jsem byl mladý a co je stále inspirativní, no tak se snažíte nějakým způsobem o tom přemýšlet a drží vás to nad vodou. Je to nějaký symbol nebo nějaká víra v něco.

0: Já si to také vykládám tak, že součástí díla Leoše Janáčka nebo přímo jeho metodou je zhudebňovat to, jak zní čeština. Že jste si jako člověk, který s překvapením se dozvídám v roce 1994 odešel do Francie, aniž byste mluvil francouzsky. Mm-hmm. Pouštěl jste si melodii svého rodného jazyka a musel jste se teda ale velmi rychle naučit francouzsky, předpokládám.
1: Přesně tak, protože s angličtinou ve Francii nepochodíte. Takže to bylo prostě, to bylo nutné, nicméně, to říkám na svůj teda účet, já jsem si tu francouzštinu neučil, měl jsem si ji učit, já jsem si ji učil jako od poslechu, jako to, tak jak se učí dítě vlastně, jo, podle, už s velkýma ušima nastraženýma, ale to teoretické vlastně ta mluvnice a tak to pokulhávalo. Takže,
0: v angličtině se říká tomuto přístupu, pozbíral jsem, jak to šlo u cesty, tak je možné se takhle francouzštinu naučit?
1: Jo, je, no tak je, asi jako každý jazyk, když musíte, tak nesmíte zapomenout, tam je důležitý rozměr. Já jsem poznal svou ženu v té době, svou nynější ženu, jsme spolu vlastně od těch 18 let, mých 18 let, to už je skoro 30 let, a takže to, tam nebylo jenom vlastně ten fakt, že jsem potřeboval si vlastně vít do jiné kultury, ale byl tam i ten vlastně to emoční zázemí, což je vlastně, myslím, ještě důležitější.
2: Za 5-5 s Petrem Vizinou.
0: Vy jste byl žákem Petra Ebena, jestli se nepletu, na konzervatoři, nejenom. Proč jste vlastně do Francie odešel? Já mám z toho pořád zpětně viděno dojem, že jste odešel z určité frustrace, že vám byla Praha malá.
1: Jo, tak já jsem skladbu začal velice brzo, v 8 letech, což je relativně brzo, většinou jako je to později. Ale já jsem vždycky chtěl být skladatelem, já jsem měl ten luxus, že jsem nemusel vážit, jestli mám být tím nebo tím o ním. Já prostě od malička jsem chtěl psát muziku.
0: Takže to promiňte, jak vypadá, když dítě začne v 8 letech být skladatelem, jenom prakticky, abychom si to
1: prakticky,
0: měli představit?
1: Prakticky ho tatínek vezme na koncert a přijde domů, večer v 10 hodin sedne ke klavíru a začíná se hrát melodie, který slyšel na koncertě, a říká, že to jsou jeho skladby. Tak takhle to vypadá.
0: Jste měl takové ucho a takovou paměť.
1: To je fakt, že mám dobrou paměť, to mám dodnes. A tak já myslím, že mít určitý typ paměti hudební je úplný základ pro skladatele, jako je pro spisovatele mít určitou paměť vizuální a třeba pozorovací, rozumíte? Tak to, co měl Bohumil Hrabal, nebo to, tak pro skladatele to je jistá sluchová paměť, zvuková a schopnost nějakým způsobem reprodukovat. No a pak jsem měl, samozřejmě jsem prostě, říkal jsem, že to jsou mé skladby, když to mé skladby nebyly, protože pocházely z těch úryvků, co jsem slyšel nalevo, napravo, jsem tam. Takže tatínek, ovšem to vděčím tatínkovi za to, je velice chytře usoudil, že by stálo za to, abych se naučil zapisovat to, co jsem hrál.
0: No. O vašem otci i vašich sourozencích se ještě zmíníme. Hostem pořadu za 5-5 je hudební skladatel Krištof Mařatka. Pojďme k vašemu odchodu do Francie. Vy jste tedy byl, když to vezmu, už jako mladý student jste byl vlastně zkušený skladatel, pakliže jste začal v 8 letech. To české prostředí vám přišlo nějak nedostatečné pro tu hudbu, kterou skládáte?
1: Já jsem prostě chtěl vidět něco jiného také. Já jsem, protože jsem měl už vlastně, už jsem nasál dost věcí tady na konzervatoři a měl výborného pedagoga Bohuslava Řehoře a Jaromíra Kříže na klavír a ještě další tam byli. Ale já prostě v té době musíme to zase jít do kontextu politického, že to byla

0: Já prostě v té době, ta naše generace, já jsem vlastně jeden z prvních z té generace, mi bylo 18, že my jsme nebyli ti, kteří odjíždí a už s myšlenkou, že se nebudou moci vrátit.
1: Ne, že jste v exilu.
0: No jistě, a to je zásadní, úplně zásadní moment.
1: Který nám uniká,
0: myslím, i v české společnosti. Je důležité vědět, když se setkáme s lidmi, kteří žijí v cizině nebo částečně, tak vidět, v jakých podmínkách tam odcházeli. A například já to vidím, když se setkávám s krajany v cizině a zjišťuju, že na své děti nemluvili nikdy česky, tak je to většinou vždycky proto, že právě byli těmi, kteří odjížděli do exilu a emigrovali a chtěli se odstřihnout od té své minulosti. Když řeknu my, jo, v ozokách, ti my, kteří jsme tam odjížděli už vlastně těsně po roce 89, tak vlastně my tam neodjíždíme s myšlenkou, že se nebudeme moci vrátit. Takže naopak, jako mý věrstevníci, my všichni na své děti mluvíme česky, i když žijeme v cizině, nebo částečně, jako v mém případě, protože předpokládáme, že třeba ti naši děti zase tu češtinu využijí jinak a tak dále.

0: Pojďme ještě na chvíli k vašemu otci. Vy jste z rodiny slavného lékaře, váš tedy dědeček byl významný umělec a váš tatínek lékař. A také vaši sourozenci jsou lékaři. Vy jste tedy vlastně bílá vrána v celé té rodině.
1: No, tak ano, já jsem vlastně to umění přeskočilo generaci, nicméně všechny děti tatínkovi, u nás je 5 ze 2 manželství, tak nějakým způsobem se dotkli hudby, jo. To bylo součástí té prvorepublikové kultury, že se v rodinách hrálo nějaký hudební nástroj, hovořilo se i několika jazyky, a takže to tatínek na nás dokázal přenést i v době teda maximálního komunismu, že jo, to bylo 60. 70. 80. léta, tak přesto nějak jakýsi Masarykův duch tam převládal v té rodině. No a tak nesmíte zapomenout, že já, když jsem se narodil, tak mému tatínkovi bylo 60. Čili on vlastně s mým věkem by měl být mým dědečkem, nicméně to tak nebylo, takže tím pádem celé to dědictví a ta filozofie té první republiky se přenesla vlastně i na mě.
0: Nesmíme zapomenout, já už jsem to připomínal nebo naznačoval, že významným rysem vaší rodiny je dlouhověkost, pak když váš děd zemřel 35 let předtím, než jste narodil, tak se váš tatínek také dožil jako požehnaného věku, on se dožil
1: 96 let.
0: 96
1: ještě vlastně 2 roky před odchodem jezdil na koni. Skutečně v těch 93-94 jezdil na běžkách na koni a běhal teda, ale udržoval se, no a to bylo, tatínek byl fenomen. On byl zakladatelem vlastně moderní české gastroenterologie. Ten obor tady vůbec neexistoval po druhé světové válce a na konci 40. let on ten obor tady založil a začal vlastně to celé vybudoval a vlastně to největší jeho dílo z lékařského pohledu je sestavení gastroenterologické terminologie, která vlastně světové, myslím, protože ten obor vlastně používal různé termíny, ale díky tomu vlastně teď to velice chytře zužitkoval to, že byl vyhozen z univerzity a nastoupil na Bulovce, co byl lékař, ale znal latinu, řečtinu, jo, tohle to je právě ta první republika.
0: Měl klasické vzdělání
1: a právě i když mu sebrali vlastně všechny možnosti, aby rozvíjel tento obor, tak přesto zužitkoval své vědomosti a na základě toho vytvořil celou terminologii, podle které potom je vlastně v gastroenterologii celé mezinárodní gastroenterologický svět, takže se mu vlastně přesto povedlo, přesto, že mu sebrali pas komunisti a přesto, že mu zakazovali cestovat a tak dále, tak dokázal vytvořit ani něco, aniž by se teda korumpoval.
0: Pro kontext, a my už jsme to říkali, že vaši sourozenci jsou lékaři, tak jedna z vašich sester, Irena Závodová, je šéflékařkou Cesty domů, toho hospicového hnutí. Myslím, že i vaši sourozenci také, někteří

0: žijí v zahraničí, jestli se nepletu.
1: Ano, jak je tady můj nejvlastní bratr Tomáš Mařatka, který v Kolíně je kardiolog a také jeho děti. A moje nevlastní sestra, která žije v USA, je taky gastroenterologkou a její syn také, takže u nás to lékařství se prolíná vlastně s tím uměním.
0: Čili tady máme i tu vědeckou větev, o které se brzy budeme bavit, protože jakoby se také zpřítomnila v tom vašem projektu, který spojuje hudbu a astrofyziku. Hostem pořadu Za 5-5 je skladatel Krištof Mařatka. Pane Mařatko, co bylo, existovala taková chvíle, kdy jste měl dojem, že v tom novém působišti ve Francii jste přijat?
1: Ano, v té Francii musím říct, že to je jednodušší asi než v jiných zemích. Ta Francie skutečně je založena na té otevřenosti a na možnosti, hlavně v uměleckém světě, na možnosti, aby vlastně jakýkoliv umělec, i když pochází z jiné země, tak mohl se prosadit.
0: Vzpomenete si na ten moment prakticky, kdy jste si řekl, ano,
1: můžu,
0: to je můj domov?
1: Můžu vám příklad. Bylo to 2 roky po jakémsi mém usazení, nebo vlastně ve 2. roce toho stipendia. Já jsem byl osloven vynikajícím violončelistou, François Salk, který měl ansámbl violončel a řekl mi, napiš mi skladbu pro 4 violončela. No tak jsem napsal skladbu pro 4 violončela. Bylo to pro mě významné, protože on byl opravdu je vynikajícím violončelistou, teď je profesorem na Pařížské konzervatoři. A v té době, to bylo v roce 96, on uvedl tu skladbu přímo v centru Paříže a já jsem se dozvěděl, že to místo, kde to uvádí, bylo to v kostele Église Saint-Louis, přímo v centru Paříže, vedle katedrály, tak v té ulici bydlí vlastně francouzský největší skladatel Henri Dutilleux, který to měl hned přes ulici. A já jsem nebyl nikdo, že? Já jsem mě nikdo neznal, měl jsem mladíček, nic jsem nevěděl a já jsem si dovolil mu napsat dopis s tím, že napsal jsem mu bystře, dneska večer je premiéra mé skladby, kdybyste náhodou chtěl zajít, tak že ho jsem ani nepočítal s tím, že by odpověděl. A on skutečně odpověděl a on řekl, že nemůže přijít na koncert, ale přišel na zkoušku, a ten velikán francouzské moderní hudby seděl vedle mě, vedle malého studenta z Česka a seděl 2-3 hodiny a poslouchal moji partituru a poslouchal to a bavili jsme se o mé skladbě a vyjadřoval se o tom velice pozitivně a tohle mě opravdu strašně oslovil. To mi dalo velikou sílu.

0: ještě ten večer mě na základě poslechu té skladby oslovil ředitel festivalu v Evianu, ten slavný festival, který založil violončelista Mstislav Rostropovič, a ten ředitel mě zadal objednávku na napsání smyčcového kvartetu pro soutěž v Evianu mezinárodní, což je velice prestižní zakázka. Takže ten večer, vlastně ty dva dny, byly jakýmsi velikým jako posunutím.
1: Za 5-5 s Petrem Vizinou.
2: Bude asi překvapivé, že nyní se s hudebním skladatelem Krištofem Mařatkou budeme bavit o vědě a o literatuře, konkrétně o astrofyzice a Karlu Čapkovi. Astrofyzika se týká hudebního projektu a Karel Čapek operního projektu, jestli se nepletu.
0: Přesně tak.
2: Začneme Karlem Čapkem?
0: Je-li libo?
2: O té opeře se ještě nic neví. Já jsem se o ní dozvěděl od vás a neslyšel jsem ještě ani, jak bude znít. Zkuste ji popsat.
0: No, já jsem ji taky neslyšel, jak bude znít. Já ji zatím slyším v hlavě, protože to je projekt, který bude uvedena, tak řekněme, myslím, za 2-3 roky. To je všechno, to víte, když se dělá takováhle velká věc, tak to prostě trvá několik let, než se upraví vlastně ten námět, než se udělá libreto. Takže mluvím o knize Továrna na absolutno, Karel Čapek, 1922. Já na tom myslím už několik let a teď na tom skutečně fyzicky pracuji. No a dělám se, ano, ten námět je, nebo vlastně ta kniha je zajímavá. Myslím, že to není Čapkovo nejlepší dílo a to mě na tom lákalo právě, že to je taková jistá roztříštěnost, protože on to psal pro Lidovky, to on prostě musel splnit nějaké kvota, že prostě každý týden dodal jednu kapitolu a dokonce ve svém druhém vydání, které je o 10 let později, tak oni mu vytkli, že to není žádný román, on to uznal, on říkal, máte pravdu, to není to román a od teďka na toto mé dílo připichuji nový titul a je to fejetonový seriál.
2: Je to nový seriál.
0: Ano. Čili jenom tím chci říct, že to je jistým způsobem trošku roztříštěné, ale ten námět je naprosto úžasný, protože on je svým velikým vizionářským duchem, jako i v ostatních dílech, dokázal vyhmátnout něco, co se stane a jakým směrem třeba lidstvo půjde v otázce třeba energie. Jo? Co my dneska řešíme? No, energii, že jo? Kde vzít energii, za jakou cenu? Za cenu teda poškození planety, anebo za cenu teda, když mluvíme o financích. A tohle v té době vlastně s objevením atomu a s možností vlastně získat atomovou energii, tak Karel Čapek vlastně na tomhle postavil ten román. Ale není to jenom o tom, je to i o duchovním rozměru, vlastně jak tam jsou dvě polohy, jednak ten vědecký, ale pak ten náboženský. Průmyslník Bondy, který od svého kamaráda inženýra Marka dostane ten vynález, takzvaný karburátor, který je schopen roztříštit atom a vlastně získat z něj nekontrolovatelnou energii, tak z toho chce vytřískat peníze a staví ty karburátory ve velkém a skutečně vydělává miliony. Jenomže se přijde na to, že ti, kdo se přiblíží vlastně k těm mašinám, které to dělají, které tu energii vlastně vyrábí, tak jsou i nějakým způsobem ozáření něčím neviditelným a přijde se na to, nebo vlastně oni cítí jakousi božskou přítomnost. A všichni, kteří přijdou do kontaktu s těmi přístroji, tak se stávají buď věřícími, nebo začnou mít vize, začnou levitovat, začnou dávat své majetky chudým, což by bylo ještě v pořádku nějakým způsobem, ale jde to ad absurdum, do krajnosti. Čili začínají tam vlastně v té společnosti nic nemá hodnotu, protože se hroutí i vlastně ta ekonomika, peníze neexistují a nic se nedá spočítat a on Bondy tomu říká, jsou to komunistické experimenty absolutna. To znamená, že ten extrém je taky se s ním nedá žít. Jo. Čili a ti všichni věřící extrémně, stanou se z nich fundamentalisté a vyznávají jenom toho Boha, který je vlastně jim a neuznávají to ostatní. Takže vlastně začíná tam násilí, začínají proti sobě zbrojit, no a vznikne z toho největší válka.
2: Jako byste vyjmenovával všechny temné můry představivosti Karla Čapka. Vy mluvíte samozřejmě o fundamentalismu, třeba tom nacionalistickém, mluvíte o fašismu, o všech katastrofách 20. století. Mimochodem Karla Čapka jsme si nedávno připomínali jako vynálezce slova robot, kde vlastně v tom konceptu robota znovu Karel Čapek tematizuje něco, co by vlastně i vás mohlo zajímat. A to je ta jeho polemika s industriální společností, která zredukuje člověka na ozubené kolečko. A v té hře RUR se říká, k čemu hudba. Prostě člověk má hlavně pracovat, vydělávat a být funkční součástí stroje. Tak říkám si, jestli Karel Čapek vám jako člověk muzický, který je nadaný citlivostí pro to, co by mohlo přijít, tak dokáže vlastně nějakým způsobem formálně zachytit slovy ty své obavy. Jestli tohle na ně máte rád.
0: Samozřejmě, on, tam je tolik dimenzí, které mě oslovují, že ono je univerzální. Tam si člověk opravdu skutečně najde všechno. Ono to vyznělo, tak jak jsem to říkal, to vyznělo možná velice ponuře.
2: To vyznělo velmi pochmurně.
0: No a to je špatně, to jsem to velice špatně řekl, to teda beru 6-5, aspoň částečně, protože ono je to popsané tak česky, úžasně, ironicky, jo, s nadhledem. Vy se u toho bavíte, když to čtete, to není George Orwell, nebo to není Noční můra, to vůbec tak není. A nezapomeňme, nejzákladnější polohou Kala Čapka je, že miluje člověka, ještě před Bohem. Když si dovolím takhle říct, mluvit za něj, ale je to z toho cítit. On říká, nejdřív by se člověk měl bavit s člověkem a pak teprve o Bohu. Jo? A že tahle poloha je prostě, to mě na tom velice láká a tam ano, dojde k té největší válce, kterou on zasadil 20 let později, ke které skutečně došlo, mimochodem. Ten příběh se odehrává v roce 1943 a Čapek to psal v roce 22. No ale ta kniha nekončí tou válkou, ta válka pak skončí a oni zase sedí společně v té hospodě a teď se baví o tom, jak se má správně vařit zelí, jestli má zelí se vařit se škvárkama nebo jak, a že na Moravě to dělají tak a v Čechách to dělají tak a oni říkali, ale zelí se má přeci vařit takhle. No jo, se má. Každý to dělá jinak a tak respektujme to, jak to dělá ten a jinde se to dělá jinak, ale prostě tak to je. Každý to má trošku jinak a potom to je.
2: Když popisujete závěr tohoto Čapkova díla, tak si představuju a vy máte výhodu, protože vy už tu hudbu slyšíte ve své hlavě, ale ten konec už mi zní jako nějaká humoreska, když se baví o tom zelí, jak se má správně vařit, tak po tom dramatickém oblouku bude potom taková koda, poslední část, hravá, nepletu se.
0: Pletete, protože to tak vůbec nebude. Protože já jsem to musel si upravit pro své potřeby. Ono, skutečně jsem musel dělat z toho celého, ono to má, já nevím kolik, asi 25 kapitol a jak jsem říkal, je to časně trošku roztříštěné, čili já jsem tomu dal trošku jinou vlastně dramaturgii a trošku jsem to jinak zasadil. Nicméně ten základní pocit z toho, že to je na jednu stranu velice univerzální a univerzální téma a velice seriózní a na druhou stranu je to podáno velice ironicky a někde ležérně a pořád s láskou k člověku, tak tohle bych chtěl nějakým způsobem zachovat.
2: Už jste zmínil, že vnímáte Karla Čapka a nejste sám jako humanistu, který měl velké otazníky u takové té vášnivé víry Boha, ale byl velmi pro náklonost k bližnímu a dokonce naznačoval, že ten vášnivý vztah k Bohu se nějak objeví na tom vztahu k bližnímu. Tak to myslím, že je nám asi blízké všem Čechům.
0: Já myslím, že ano.
2: A také jste řekl, že to není továrna na absolutno, že není nejsilnější Čapkovo dílo, tak které podle vás je?
0: No tak já můžu mluvit za sebe. No,
2: no ty za sebe, dnes jste hostem, dneska tady mluvíte za sebe.
0: No tak ty romány, jaké Obyčejný život po Větroň, tak Zářivé hlubiny nebo Apokryfy, ty knihy, to jsou úžasné věci. No a pak ty slavní romány, že jako Válka smloky a Krakatit, tak to jsou klasická díla.
2: Promiňte, když jste zmínil Apokryfy, tady jsme na rádiu Proglas, tady vám posluchači budou možná lépe rozumět než posluchači jiných rádií. Čapkové apokryfy jsou způsobem, jak se Čapek přibližoval k obsahům víry, k biblickým vyprávěním. Jak vám z toho Čapek vychází z apokryfu? Jako člověk zpytavý, ironický, nebo člověk, který by rád věřil?
0: Zkoumavý, jako člověk zkoumavý. A tak u těch apokryfů se předpokládá, že známe, že ty příběhy známe, že jo. No a což není vždycky pravda, nebo je to je to obtížné. I já se nepovažuji za znalce starého nebo nového zákona natolik, abych některé detaily apokryfu pochytil. Nicméně, i když to člověk nezná, no tak z apokryfu prostě mám právě tenhle pocit zkoumavosti a to je na tom to zajímavé. Při nejmenším mě to nutí se do toho starého zákona nebo nového zákona jít podívat a přečíst si to.
2: Jak to bylo s tou Martou a Marií, jak to bylo s tím Lazarovým vzkříšením.
0: No, tak přesně.
2: Bavili jsme se o Karlu Čapkovi s hudebním skladatelem Krištofem Mařatkou. Pojďme k astrofyzice, znovu překvapivě. Možná pro někoho. Vy pracujete na díle nebo pracujete s hudbou, která se astrofyziky týká. Jak to vzniklo a jakým způsobem se týká astrofyziky?
0: To bylo tak. Byl jsem oslaven s mou ženou, s tím fotografem, který je v mém věku, tak asi nějaký čtyřicátník, Rafael de la Porta, který je francouzský fotograf. A dělá velice zajímavé projekty, dostane se na místa, kam se běžně člověk nedostane. Je to umělecká fotografie. A on měl za nápad nějakým způsobem vzdát hold nebo zmapovat největší současný objev astronomický. A to je možnost zachycení gravitačních vln z vesmíru. Já se pokusím to říct nějakým způsobem, abychom tomu rozuměli jednou větou. Já nejsem vůbec astrofyzik, ale snad to dokážu. Když dojde ke kolizi dvou černých děr, což jsou vlastně ohromná veliká nějaké masy hvězdných těles, které se do sebe zhroutí, tak vlastně ta kolize vyvolá, jak si to představíte, když hodíte do rybníka kámen, tak potom na tom rybníku vzniknou ty kruhy vlny a ty se šíří. No a to je přesně jak tím vesmírem se šířejí, tenhle vlastně odraz té kolize. A to plyne opravdu jako na tom rybníce do nesmírných dálek. No až to doplyne k nám, k Zemi. A díky vlastně těm vlnám, Einstein je předpověděl, Einstein si byl vědom to, že skutečně existují a že by nám mohly být jedním ze zdrojů poznání o tom, co se děje v ohromných dálkách vesmírných. Ovšem řekl, že nikdy nebudeme schopni zachytit, protože jsou tak malinké a člověk nikdy nebude schopen sestrojit takový přístroj, který by to dovedl. A mýlil se, což je pro nás velice dobře, protože v průběhu 20. století mnoho vědců se snažilo takový přístroj sestrojit už od 70. let a konečně se to povedlo. V nějakém roce 2015 sestrojili přístroj, který funguje na základě laserového paprsku, čili máte nějaký představit si paprsek, který je neskutečně malinký a citlivý a ten promítáte na určitou vzdálenost. A když do něj ta gravitační vlna narazí, tak ona tím paprskem zahýbne. Jemně, to se vůbec nedá zachytit, ale prostě pohne s ním. No a my víme, že přišla gravitační vlna.
2: A jak to souvisí s vaší hudbou?
0: Už se k tomu dostávám. A tenhle přístroj se jmenuje interferometr. A ty dva první interferometry byly sestaveny právě v roce někdy kolem 2010-15 v Americe. Jeden na východním pobřeží, jeden na západním. A třetí přístroj je jediný v Evropě a ten je v italské Pize, vedle města Pize. A ten fotograf Rafael de la Porta, jeho nápad byl, že vlastně, když já jsem vlastně řekl to nejdůležitější, v roce 2015 došlo k prvnímu zachycení gravitačních vln. A to byl takový objev, byla za to Nobelova cena a prostě pro astronomy to je úplně nové okno do vesmíru. To znamená, že my vesmír nejenom, že ho vidíme a pozorujeme teleskopy a záření infra a tak dále, ale my ho v uvozovkách i slyšíme vesmír. Jo? To je jako kdybyste si dívali na prales, na fotografii pralesa, vidí tam sam jsou stromy, je to zelené, je tam to a najednou se ozvou ptáci. Jo? Čili my ho i slyšíme, my víme o to. No a tohle jsou ty gravitační vlny, čili my díky těm gravitačním vlnám dokážeme zjistit úplně nové věci z vesmíru. A Rafael, jeho nápad byl jet přímo do toho přístroje a nějakým si způsobem dělat dialog. Nikoli, že ten přístroj zachycuje něco, co bylo vytvořeno před miliardami let z kolizí černých děr, ale jestli ten přístroj dokáže zachytit také lidskou činnost, čili zvukové vlny. Jo. A zvukové vlny rovná se hudba. Čili hledal hudebníky, kteří by byli ochotní udělat jakousi homáž nebo teda podstu tomu objevu velikému astronomickému a hudební omáž a jet přímo k tomu přístroji a k tomu přístroji hrát a vidět, jak by ten přístroj reagoval právě na lidskou činnost tady ze Země a nikoli z vesmíru a propojit vlastně tu fascinaci vesmírem, ale i lidskou činností. Zase vracíme k tomu, trošku k tomu Karlu Čapkovi. Vlastně to lidské tam je strašně důležité. No a tak narazil na nás, na mou ženu, která je vlastně, ona je vedoucím ansambl Calliope, což je ansambl asi 9-10 hudebníků v Paříži, ale jsou rezidenčním ansamblem při Musée d'Archéologie Nationale, což je národní vlastně archeologický institut, nějaký ekvivalent Národního muzea tady u nás v Praze. A protože už několikrát jsme spolupracovali s jedním z největších astrofyziků současných, což je Hubert Reeves, což je takovým ekvivalentem Jiřího Grigara, třeba pokud si můžu dovolit tohle říci, tak vlastně padl na nás Rafael a řekli, jestli by nás tohle nezajímalo. No a tak to víte, proč to mi zkoušet? Já jsem v té době začínal pracovat na továrně na absolutno, kde se jedná o atomy a o energii a o tyhle věci a teď jsem měl možnost přímo jít do přístroje, kam se nikdo normálně nedostane, tam se nesmí. Že? Ale on to vyjednal, takže jsme skutečně dva dny v roce 2017-18 mohli jet do té Pízy a tam nás pustili, oblékli nás do takých kukel a skafandrů a do všeho a přímo jsme šli do ten central room, do té centrály a tam je taková plošinka, no a moje žena Karin je violistka, takže ona má violu a já jsem si převzel, protože sbírám a nechávám vyrábět lidové nástroje, české lidové nástroje, ale i etnické, světové, tak jsem přijel s českým lidovým nástrojem, je to valašská koncovka. A vlastně jsme hráli vlastně českou hudbu k tomuto přístroji a doufali jsme, že nějakým způsobem bude reagovat a jestli bude reagovat. A nám se povedlo, protože tam je jedna fenomenální věc a to, že ten interferometr, ty frekvence jsou kolem 440 Hz. Jo, což se rovná
2: komorní
0: a což je základní tón pro nás hudebníky. Jo. Nevím, jak je to možné, ale prostě se to takhle sešlo. Čili ta naděje, že ten přístroj bude schopen to zachytit, tak byla veliká. No a skutečně on to nafilmoval, Rafael. Cílem bylo vlastně nafilmovat tenhle experiment, hudebně, lidsko-vědecký experiment. Jo. A čili on rozestavil asi 10 kamer, takový to jsou ty kamery, které jsou nainstalované v garážích nebo jo, tak na hlídání vlastně, tak on použil tyhle kamery a celý ten vlastně experiment je nafilmován a skutečně my máme hudební záznam, který není záznam z mikrofonu, jako z mikrofonu, do kterého teď mluvím, ale ten zvuk je čistě pořízen laserem a je to skutečně slyšet. Čili já to jenom uzavřu, ten přístroj nás skutečně, interferometr nás uslyšel a ten experiment byl zaznamenán v té knize toho interferometru a tam má dokonce své číslo. Takže na to jsem velice pyšný. Že česká hudba měla takovýhle jako význam v astrofyzice.
2: O hudebním vesmíru Krištofa Mařatky jsme si dnes povídali. Já vám moc krát děkuju, že jste si udělal čas. Můžeme mi nakonec, jako posluchači Rádia Proglas, zaslechnout ten váš hudební vesmír, tak jak jej nasnímal interferometr?
0: Já to mám někde v počítači a je to velice slabé. Nevím, jestli by to prošlo, ale můžu to dohledat.

0: Toto byl pořad Za 5-5, hudební vesmír, skladatele Krištofa Mařátky, který žije v Česku a Francii. Moc vám děkuju, že jste přišel.
1: Já také děkuji za pozvání.

0: Myšlenka na den autorky Hany Pinknerové je z její knihy Být blíž, vydané nakladatelstvím Návrat domů.
1: Dobře vařit. Budete mít zcela jistě stejné zkušenosti jako já. Na návštěvě v bohaté domácnosti jste se necítili bohatě pohoštěni, i když všechno, co vám tam nabídli, bylo jistě drahé a luxusní. Ale nějak to nebylo ono. Jakoby tomu něco chybělo. Možná vlastnoruční podíl někoho z domácnosti, který by dokládal osobní péči. Snad trocha tvořivosti. A možná stejně jako já, nikdy nezapomenete na topinky s česnekem nebo bramborami na loupačku, které vám hostitelé podali jako to nejlepší, co zrovna doma měli, a vám to chutnalo jako ještě nikdy nic jiného na světě. Někdy jste cítili, že toto jídlo bohatě kořenila láska. Já moc ráda vařím. Baví mě chystat pohoštění pro návštěvy. Beru to trochu jako uměleckou disciplínu. Nehodila by se k tomu ještě omáčka? Co tak ještě nastrouhat trochu sýra? Bude se to pohodlně jíst, když to takhle nakrájím? Ráda používám čerstvé bylinky, protože ty dají jídlu neopakovatelnou chuť. Příprava jídla pro mne znamená zamýšlet se nad surovinami a hledat jejich nejlepší využití. Jako bych u toho spolupracovala se stvořitelem. Jak si to jenom myslel s tou dýní? Co bych já s ní provedla, aby co nejlépe vyzněla její původní chuť? Spekuluji, jaké druhy listových salátů natrhat do mísy, aby si vizuálně ani chuťově neodporovaly, ale hezky spolu barevně ladily. Vždyť já si s tím vlastně hraju. Dlouho jsem nerozuměla, co mý hosté na mém vaření vidí. Vždyť často to bývaly jen obyčejné topinky nebo něco podobně prostého. Dnes už vím, v čem spočívá tajemství toho, že o mě říkají, že jsem dobrá kuchařka. Není to v mimořádných surovinách ani ve speciálně rafinovaných postupech. Vařím nejspíš docela obyčejně, ale já prostě k boží lásce přidám ještě kapku té své.

Bylo 6 hodin, posloucháte Proglas a od mikrofonu vás zdraví Josef Javůrek. Prožíváme pondělí 3. srpen 2026. Katolický kalendář ukazuje na svatou Lidii, obchodnici v řeckých Filipech v 1. století, spolupracovnici apoštola Pavla, možná první evropskou křesťanku. Připomínka hromadné popravy skoro 3000 Romů a Sintů nacisty ve vyhlazovacím táboře Osvětim-Březinka v noci na 3. srpna 1944 je dnem národní památky Romů. Svátek má Miluše. České jméno vzniklo buď z domácké podoby jména Miloslava, nebo přímo ze slov milá a slavit. V následující půlhodině nás čeká četba dnešního evangelia. Chybět nebudou ani ranní chvály, no a poté duchovní slovo.

Slovo svatého evangelia podle Matouše, kapitola 14, verš 13 až 21. Zázračné nasycení lidí. Když to Ježíš uslyšel, odebral se lodí na opuštěné místo, aby byl sám. Jakmile o tom lidé uslyšeli, šli pěšky z měst za ním. Když vystoupil a uviděl velký zástup, bylo mu jich líto a uzdravil jejich nemocné. K večeru k němu přistoupili učedníci a řekli: toto místo je opuštěné a už se připozdilo. Rozpusť proto zástupy, ať se rozejdou po vesnicích a koupí si něco k jídlu. Ale Ježíš jim řekl: není třeba, aby odcházeli, vy jim dejte jíst. Odpověděli mu: máme tady jenom 5 chlebů a 2 ryby. Ježíš řekl: přineste mi je sem. A rozkázal, aby se lidé posadili na trávě. Potom vzal těch 5 chlebů a ty 2 ryby. Vzhlédl k nebi a požehnal, lámal chleby a dal učedníkům a učedníci zástupům. Všichni se najedli dosyta a ještě se sbírali plných 12 košů zbylých kousků. Těch, kdo jedli, bylo na 5 000 mužů, kromě žen a dětí.

0: Nyní vás zveme k modlitbě ranních chval. Modlit se s vámi bude Josef
1: a Pavel.
0: Máme pondělí v mezidobí, 18. týden. Všechny texty budou z druhého týdne žaltáře, strana 1045 v novém vydání, 1045 nebo 935 ve starším vydání. 935. Bože, pospěš mi na pomoc.
1: Slyš naše volání.
0: Sláva Otci i Synu, i Duchu Svatému, jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen. Aleluja. Děkujeme, o Bože náš, že jsi z lásky otcovské této noci naše byl stráž a že nad námi svou moc neprovedl nepřítel náš.
1: Tebe, mi Otče, prosíme, veď nás svým svatým duchem, ať před tebou nehřešíme, dej, ať tento celý den k tvé cti a chvále strávíme.
0: Zažeň od nás ďábla zlého, vzdal od nás i člověka, lstivého a nepravého, pošli k naší ochraně anděla svého svatého.
1: A poněvadž v potu tváři svůj chléb jísti musíme, Bože dobrý hospodáři, požehnej pracím našim, ať se nám zde dobře daří.
0: Na tvou lásku spoléháme, tobě se poroučíme, se vším, co od tebe máme, dej, ať ve zdraví času večerního se dočkáme.
1: Kdy už smím přijít a spatřit Boží tvář?
0: Jako laň prahne po vodách Bystřin, tak prahne má duše po tobě, Bože.
1: Má duše žízní po Bohu, po živém Bohu, kdy už smím přijít a spatřit Boží tvář.
0: Mé slzy jsou mi pokrmem ve dne i v noci, když den co den slyším, kde je tvůj Bůh.
1: Na to si vzpomínám, má duše tím přetéká, jak jsem putovával v zástupu, jak se mi vodíval k Božímu domu.
0: S hlasitým jásotem a chvalospěvem ve svátečním průvodu.
1: Proč se rmoutíš, má duše, a proč ve mně sténáš?
0: Doufej v Boha, zase ho budu chválit, svého spasitele a svého Boha.
1: Rmoutím se uvnitř v duši, proto vzpomínám na tebe v končinách Jordánu a Hermonu, na hoře Misar.
0: Přívaly na sebe volají hukotem tvých vodopádů, celé tvé příboje a vlny se přes země převalily.
1: Za dne, ať Hospodin dává svou milost, za noci mu budu zpívat a chválit ho, neboť mi dává život.
0: Říkám Bohu, má skálo, proč na mě zapomínáš? Proč se musím smutně vláčet, tísněn nepřítelem?
1: Drtí mi to kosti, když mě tupí protivníci, když den co den mi říkají, kde je tvůj Bůh?
0: Proč se rmoutíš, má duše, a proč ve mně sténáš?
1: Doufej v Boha,

0: aby viděli tvou moc.
1: Jako jsi jim ukázal na nás, že jsi svatý, tak ukaž nám svou moc na nich.
0: Aby tě poznali, jako víme my, že není Boha kromě tebe, Pane.
1: Obnov divy a opakuj zázraky, posilni ruku a pravé rámě.
0: Zhromáždi všechny Jakubovy kmeny a vezmi si je v dědictví jako kdysi.
1: Pane, smiluj se nad lidem, jenž má tvé jméno, nad Izraelem, kterého si nazval svým prvorozeným.
0: Slituj se nad svým svatým městem, nad Jeruzalémem, místem, kde sídlíš.
1: Naplň Sion svou velebností a svatý chrám svou slávou.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému.
1: Jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen. Pane, ukaž všem lidem své milosrdenství.
0: Požehnaný jsi Bože na nebeské klenbě.
1: Nebesa vypravují o Boží slávě a dílo jeho rukou zvěstuje obloha.
0: Den dní o tom podává zprávu, noc noci sděluje poučení.
1: Není to slovo a nejsou to řeči, jejichž hlas by nebylo slyšet.
0: Do celé země vychází jejich hlahol, až na konec světa jejich slova.
1: Tam rozestřel stan pro slunce, které vychází jako ženich ze své svatební komnaty, jásá jako rek, když se do běhu dává.
0: Na jednom okraji nebe vychází a obíhá až na jeho druhý okraj. Nic se nemůže skrýt před jeho žárem.
1: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému,
0: jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
1: Požehnaný jsi, Bože, na nebeské klenbě. Když se nalezla tvá slova, byla mi pokrmem. Tvé slovo se mi stalo radostí a potěšením srdce, protože mám tvé jméno, Hospodine, Bože zástupů.

0: Radujte se, spravedlivý z Hospodina, sluší se, aby ho všichni chválili.
1: Radujte se, spravedlivý z Hospodina, sluší se, aby ho všichni chválili.
0: Zpívejte mu píseň novou.
1: Sluší se, aby ho všichni chválili.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému.
1: Radujte se, spravedlivý z Hospodina, sluší se, aby ho všichni chválili. Pochválen buď Hospodin, neboť nás navštívil a vysvobodil.
0: Pochválen buď Hospodin, Bůh Izraele, neboť navštívil a vykoupil svůj lid.
1: Vzbudil nám mocného spasitele, z rodu svého služebníka Davida.
0: Jak slíbil od pradávna ústy svých svatých proroků.
1: Zachránil nás od nepřátel, z rukou všech, kdo nás nenávidí.
0: Slitoval se nad našimi otci, rozpomenul se na svou svatou smlouvu, na přísahu, kterou se zavázal našemu otci Abrahamovi,
1: že nám dopřeje, abychom mu beze strachu a vysvobození z rukou nepřátel zbožně a spravedlivě sloužili po všechny dny svého života.
0: A ty, dítě, budeš prorokem Nejvyššího, neboť půjdeš před Pánem připravit mu cestu,
1: dát jeho lidu poznání spásy v odpuštění hříchů.
0: Z milosrdné lásky našeho Boha, s kterou nás navštívil ten, který vychází z výsosti,
1: aby zazářil těm, kdo žijí v temnotě a v stínu smrti a uvedl naše kroky na cestu pokoje.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému,
1: jako byla na počátku i nyní i vždycky a na věky věků. Amen.
0: Pochválen buď Hospodin, neboť nás navštívil a vysvobodil. Náš Spasitel nás učinil královským kněžstvem, abychom přinášeli oběti Bohu příjemné. Vděčně ho tedy vzívejme.
1: Pane, zachovej nás ve své službě.

0: Kriste, věčný veleknězi, ty zdal svému lidu podíl na svém kněžství.
1: Uděl nám, abychom stále přinášeli duchovní oběti Bohu příjemné.
0: Uštědři nám v hojnosti plody svého ducha.
1: Trpělivost, dobrotu a vlídnost.
0: Ty, který jsi láska sama, dej, ať jsme s tebou v lásce spojeni.
1: Ať správně jednáme, abychom tě chválili také svým životem.
0: Pomáhej nám hledat to, co je užitečné pro naše bratry.
1: Aby snáze dosáhli spásy. Pane, zachovej nás ve své službě. Ve společenství se všemi, kdo vyznávají Kristovo jméno, pomodleme se modlitbu, kterou nám odkázal Pán Ježíš. Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno Tvé, přijď království Tvé, buď vůle Tvá jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás pokušení, ale zbav nás od zlého. Všemohoucí Bože, děkujeme Ti za tento nový den a prosíme Tě, chraň nás svou milostí, abychom nesešli na cestu hříchu a veď naše myšlenky, slova i skutky, abychom Ti dnes zbožně a spravedlivě sloužili. Prosíme o to skrze Tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána, neboť On s Tebou v jednotě Ducha Svatého žije a kraluje po všechny věky věků. Amen. Dej nám, Bože, své požehnání, chraň nás všeho zlého a doveď nás do věčného života. Amen.

0: Na Proglasu následuje duchovní slovo, první čtení z pondělí 18. týdne v liturgickém mezidobí. Čte Martin Holík.
1: V pondělí 18. týdne v mezidobí čteme z knihy proroka Amosa, část 2. kapitoly, podtitul Hrozby boží spravedlnosti proti Judovi a Izraeli. Tak praví Hospodin. Pro 3 a pro 4 zločiny Judy to neodvrátím. Za to, že zavrhli Hospodinův zákon, nezachovávali jeho příkazy, neboť je svedli jejich modly, které následovali jejich otcové, sešlu oheň na Judu a pohltí paláce Jeruzaléma. Tak praví Hospodin. Pro 3 a pro 4 zločiny Izraele to neodvrátím, protože za stříbro prodávali spravedlivého a chudáka za pár opánků, a hlavy ubožáků drtili v prachu země a křivili právo pokorných. Syn s otcem chodili za stejnou nevěstkou a tím znesvěcovali mé svaté jméno. U každého oltáře se rozvalovali na šatech daných do zástavy, víno zabavené pili v domě svého boha. Já však jsem před nimi zničil Amority, kteří se výškou rovnali cedrům a silou dubům. Zničil jsem jejich ovoce nahoře i jejich kořeny dole. Já jsem vás vyvedl z egyptské země a vodil jsem vás pouští po 40 let, abyste se mohli zmocnit amoritské země. Z vašich synů jsem vzbudil proroky a z vašich jinochů nazirejce. Není tomu tak, synové Izraele, praví Hospodin. Vy však jste dávali nazirejcům pít víno a prorokům jste poroučeli, neprorokujte. Já vás stlačím až k zemi, jako je k zemi tlačen vůz naplněný snopy. Rychlý neuteče, silák nerozvine svou sílu, hrdina nezachrání život. Lučištník neobstojí, běžec se nezachrání a jezdec se nevysvobodí. V ten den i nejodvážnější z hrdinů bude prchat nahý, praví Hospodin.

Víte, kdo vždy přispěchá na pomoc dětem? Za A. Skřídci, za B. Daránek. Správně je za B. Daránek je sbírka Charity Česká republika na podporu znevýhodněných dětí. Jako malý beránek přichází proto, aby to ti nejmenší měli co nejlehčí. Pomozte jim svým darem na daránek.cz.

0: Dvě silná zemětřesení zasáhla Venezuelu. Desítky až stovky obětí a tisíce zraněných. Lidé potřebují vodu, přístřeší a lékařskou pomoc. Hned teď. Podpořte sbírku Charita pro Venezuelu. Účet 556-600-22-0800. Variabilní symbol 143. Pomozte vrátit naději. Děkujeme.
1: Dneska ráno jsem vstal levou nohou a došlo mi, že můj nakreslený tuduli

Bylo 6 hodin a 30 minut, posloucháte Proglas a od mikrofonu vás zdraví Josef Javůrek. Prožíváme pondělí 3. srpen 2026. Katolický kalendář ukazuje na svatou Lidii, obchodnici v řeckých Filipech v prvním století, spolupracovnici apoštola Pavla, možná první evropskou křesťanku. Připomínka hromadné popravy skoro 3000 Romů a Sintů nacisty ve vyhlazovacím táboře Osvětim Březinka v noci na 3. srpna 1944 je dnem národní památky Romů. Před 125 lety přišel na svět polský katolický primas se zkušeností komunistického pronásledování, kardinál Stefan Wyszyński. Zemřel v roce 1981. Před 105 lety moravský učitel Alois Král na severním svahu Nízkých Tater objevil Demenovskou jeskyni svobody. Stovku by oslavil americký zpěvák s 19 cenami Grammy, včetně té za celoživotní dílo, předloni zesnulý Tony Bennett. Prodal přes 50 milionů desek. 95 let by se dožil americký teoretik médií a univerzitní učitel Neil Postman, autor knihy Ubavit se k smrti. Zemřel v roce 2003. Svátek má Miluše, české jméno vzniklo buď z domácí podoby jména Miloslava, nebo přímo ze slov milá a slavit. A my se ještě podíváme na to, jaké dnes bude počasí. Jasno až polojasno, odpoledne se bude místy tvořit kupovitá oblačnost a v jižní polovině území se ojediněle vyskytnou přehánky nebo bouřky. Nejvyšší teploty 31 až 35 stupňů, na Moravě 35 až 38, v tisíci metrech na horách kolem 27. Vád bude východní, na Moravě během nemírný jižní vítr, který v přehánkách a bouřkách přechodně zesílí.

a neboleje, vstoupáš zhůru do mraků. Jinak vítr v zádech přeje, než být oběť zázraků. Dále vidíš nad silnicí od sanitky modrou zář. Dole oči čekající, ty však neznáš jejich tvář. Zvuk rotoru nad krajinou, volací znak Krištof 6. Minuty jak týdny plynou, když se k zemi musíš snést.

0: Krokodotoru nad krajinou. Bohatý zde Krištof VI. Minuty jak týdny plynou, když se k zemi musí snést. Každý život na rozcestí druhou šanci mnohdy má. Když se k času přidá štěstí a vrtulník dosedá.
1: Zvuk rotoru nad krajinou, volací znak Krištof VI. Minuty jak týdny plynou, když se k zemi musí snést.

0: nad krajinou, volací znak Krištof 6. Minuty jak týdny plynou, když se k zemi musíš smést. Každý život na rozcestí druhou šanci mnohdy má, když se času přidá štěstí a vrtulník dosedá.
1: Bylo 6 hodin a 35 minut. Na Proglasu se nyní zaměříme na očekávané události dnešního dne.

Medžugorje v Bosně a Hercegovině hostí třetím dnem Mezinárodní letní festival mládeže Mladifest. 37. ročník setkání 10 000 lidí má biblické motto Ad fontem, k prameni. Mše svatou a navazující program odvysílá televize Noe přímým přenosem od 19 hodin. Před zítřejším pohřbem Glena Hansarda se s ním může dnes veřejnost rozloučit u vystavené rakve v barokní kapli Irského muzea moderního umění v Dublinu. Zpěvák a kytarista a skladatel zemřel ve středu ráno při nehodě na motorce. Bylo mu 56 let. Místo květinových darů požádala Hansardova rodina o finanční podporu charitativní organizace, která pomáhá lidem bez domova a další, která pomáhá Ukrajině čelící ruské agresi. Začínající Salzburský univerzitní týden se bude zabývat otázkami identity. Dnešní přednášky, workshop a prohlídku klášterů zaměří na jubilejní rok svatého Františka, od jehož úmrtí v říjnu uplyne 800 let. Více než 300 českých skautů a skautek se účastní od soboty středoevropského skautského jamboree nedaleko Budapešti. Tématem jsou antické olympijské hry a v programu hry sportovní a kreativní aktivity, koncerty, workshopy, dobrovolnická práce, výlety nebo projížďky na kánojích.

0: V bavorském opatství Windberg se dnes uskuteční poslední rozloučení s jeho obnovitelem a někdejším opatem Thomasem Antonem Hangrätingerem, bývalým generálním opatem řádu premonstrátských řeholních kanovníků. Zemřel v pátek 24. července ve věku 83 let. O vzpomínku na něj jsme požádali opata strahovského kláštera Daniela Petera Janáčka.
1: Potkal poprvé v noviciátu, to bylo rok po revoluci, v roce 1990 v Milevsku a byl nejhlasitější, protože se dokázal vesele smát a nepůsobil jako klasický parelát. Tehdy byl samozřejmě o něco mladší, ale ten úsměv mu zůstal až do konce. To bylo to první setkání a vlastně to mi zůstalo v paměti až doteď. Opat Thomas byl člověkem, který byl systematický, který se snažil věci promýšlet. Když se stal generálním opatem, tak se snažil všechna setkání a kapituly nebo prelátská setkání postavit pod nějaký biblický motiv, jako jsou Vánoce, Velikonoce, Letnice, a vždy vlastně ta setkání byla ohromně připravená a hluboká, protože to byl člověk spirituality a znal řádové dějiny, dokonce byl takovým moderátorem skupiny, která působí do teďka v Německu AG Premonská tenzia, a tato skupina spojuje lidi, kteří se o řád zajímají. Většinou jsou to historici nebo teologové, kteří mají k řádu nějaký vztah. On tuto skupinu až vlastně do své smrti moderoval. Jinak to byl otevřený, radostný člověk, autentický člověk dialogu a setkání.
0: Hlavním představeným premonstrátů byl Němec Hangrätinger mezi lety 2003 a 2018. V posledním roce jeho služby Daniel Janáček stanul v čele opatství na Strahově. Pro Glasu dále řekl, jak přistupoval otec Thomas k roli generálního opata a jaké bylo jeho směřování.
1: Generální opat je vlastně takovým jakýmsi moderátorem, protože ty naše kláštery, respektive lépe řečeno kanonie, protože řeholní kanonici jsou samostatné, a to on samozřejmě respektoval, ale přece jenom chtěl být takovým stavitelem mostů, protože ta role generálního opata sebou nese vlastně takové spojení od těch kanonií nahoru ke svatému stolci a od svatého stolce zase k nám, ale současně i mezi sebou navzájem, a to se mu ohromně dařilo. On ten směr bylo vlastně také to propojení mezi tradicí a současností a budoucností. On měl vlastně chuť na budoucnost, jako radostný člověk měl naději a tuto naději dával. Já bych to viděl tak vlastně v tom spojení a v tom propojení té minulosti a budoucnosti.
0: K poslání generálního opata patří cesty po celém světě a udržování pout mezi jednotlivými kláštery. K jedné z takových cest se Thomase Antona Hangrätingera, jeho povaze a osobnosti Daniel Petr Janáček pro Glasu ve vzpomínce uvedl.
1: Těch osobních zážitků bylo nespočet, protože já se s ním jezdíval právě na ta setkání té spirituální komise, takže to jsme dlouhé cesty trávili v autě spolu se spolubratem Norbertem, který byl členem té komise, já jsem tam překládal. To byla jednoduše setkání, na která jsme se těšili, to s ním nebyla nikdy nuda. Když jsme jeli z Francie, koupil housky, asi je tam, jsme to jedli někde na poli, kde traktor prášil, a asi o 500 metrů dál bylo vidět, byl krásný, ohromný gotický klášter, zrušený samozřejmě za francouzské revoluce. To byl takový pro mě vtipný zážitek, ale jinak on se snažil o komunio. To, co považoval za nejdůležitější, bylo to společenství. On se snažil systematicky myslet a vymyslel tak právě na základě těch dějin komunio, actio, contemplatio. Když člověk vzpomíná, když odešel k pánu, že on se těšil na tu budoucnost, i druhým se snažil zprostředkovat tu chuť, tu naději na budoucnost. Ostatně jeho heslo opatské bylo in manus tuas, tedy do tvých rukou, Hospodine, takže věřím a těším se, že se za nás určitě přimluvá u nebeského Otce.
0: Uzavřel na Proglasu opat královské kanonie premonstrátů v Praze na Strahově Daniel Janáček. Promluvy a přednášky Tomase Handgrétingera o přemonstrátské spiritualitě vyšly před časem knižně v češtině pod názvem Setkání a poslání.

Jak jsme zmiňovali, 74. narozeniny dnes slaví představený řecko-katolíků na západě Ukrajiny při hranicích s Polskem. Lvovský arcibiskup Ihor Vozniak, člen kongregace redemptoristů, v biskupském znaku má modlitbu Hospodine o milosrdenství prosím. Po ruském vpádu na Ukrajinu vybídl k jednotě a k modlitbám. Kněžím v arcidiecézi uložil, aby po dobu války nechali otevřené kostely a byli k dispozici všem, kdo budou potřebovat duchovní podporu, případně pomoc na útěku.

internetové stránky Radia Proglas. Na čtyřech tematických profilech Slovo, Hudba, Junior a Zprávy nabízíme audioarchiv pořadů, program, zpravodajský servis, informace o hudbě různých žánrů, recenze a další. www.proglas.cz

0: Proglas přebírá zprávy Českého rozhlasu Plus.
1: A v pondělí 3. srpna začíná živé vysílání Ranního Plusu. Dobré ráno vám přejí Daniela Vrbová
2: a Pavlína Nečásková.
3: Český rozhlas Plus.
2: Donald Trump tvrdí, že Spojené státy a Írán se dnes vrátí k jednacímu stolu. Jak to vidí Teherán?
1: Jak se obce a města připravují na povinné rozšíření kapacit v zařízeních pro předškoláky?
2: A skoro 100 000 lidí přišlo kvůli superdávce o nárok na státní podporu. O které žadatele jde především?
1: Taková jsou naše témata. Nejdřív tu jsou ale zprávy s Monikou Vrchotovou.
4: Přeji pěkné ráno. Spojené státy a Irán dnes podle amerického prezidenta Donalda Trumpa začnou znovu jednat, oznámil to v noci na dnešek. Trump už koncem minulého týdne odvolal ohlášený rozsáhlý útok proti Islámské republice. Tvrdil přitom, že o odklad úderů žádal Teherán a další země v regionu. Iránská média ale s odkazem na své zdroje označila prezidentovo tvrzení o teheránské žádosti za lež. Podrobněji se tomu budeme v Ranním Plusu věnovat hned po zprávách. Fotky nebo videa vytvořené umělou inteligencí, které zveřejní firmy nebo instituce, musí být od včerejška označené. Vyplývá to z evropského nařízení AI Act. Na dodržování pravidel v Česku bude dohlížet Český telekomunikační úřad. Za jejich porušení hrozí v krajních případech a při těch nejhorších prohřešcích sankce až 15 milionů eur nebo ve výši 3% celosvětového ročního obratu firmy. Každý případ ale bude telekomunikační úřad posuzovat individuálně, říká jeho mluvčí Tereza Meravá.
5: Budeme se snažit pečlivě posuzovat míru závažnosti toho porušení. Návrh Českého zákona o umělé inteligenci má v sobě možnost takzvaného upozornění na porušení povinnosti. To v praxi znamená, že pokud by šlo porušení povinnosti méně závažným způsobem, tak my můžeme na takové porušení upozornit a vyzvat k nápravě v přiměřené lhůtě.
3: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
4: Ukrajinský dron v neděli údajně zasáhl dětské hřiště v příhraniční ruské belgorodské oblasti. Při útoku zemřelo jedno dítě, další dvě utrpěly zranění. Oznámil to tamní gubernátor Aleksandr Šuvajev, podle kterého byla obětí 13-letá dívka. Další dvě dívky ve věku 7 a 9 let podle ruských úřadů skončily v nemocnici. Kyjev tvrdí, že útočí výhradně na cíle spojené s ruskými vojenskými aktivitami. V Belgorodu hoří budova státní technické univerzity. Podle ukrajinského serveru 24 kanál tam ruská armáda stavěla a testovala bezpilotní letouny. Nejstarší občanské průkazy ode dneška neplatí. Jde hlavně o papírové knížky a zalaminované kartičky, na kterých je u platnosti uvedeno bez omezení nebo datum platnosti úplně chybí. Jejich držitelé můžou být 90-letí a starší lidé. Podle ministerstva vnitra bylo ještě letos na jaře v oběhu asi 10 000 těchto průkazů. Aktuálně jich stále evidují zhruba 4700, upřesňuje mluvčí rezortu Adam Rezler.
6: Uvedená čísla je potřeba vnímat s rezervou. Část lidí už pravděpodobně v České republice nežije, nebo jejich doklady fyzicky neexistují. Přesto mezi držiteli těchto průkazů mohou být i seniori, kteří je stále běžně využívají.
4: Brazilský prezident Lula da Silva se stal oficiálním kandidátem strany pracujících do říjnových prezidentských voleb. V případě vítězství by šlo o jeho čtvrtý mandát v čele největší latinskoamerické země. Při nástupu do úřadu v lednu příštího roku by mu bylo 81 let. Nejsilnějším soupeřem současného prezidenta ve volbách bude senátor Flávio Bolsonaro, syn krajně pravicového ex-prezidenta Jaira Bolsonara. Favoritem ale zatím podle průzkumu zůstává da Silva. Mezi českými zemědělci meziročně vzrostl zájem o takzvané pásové střídání plodin. Vyplývá to z dat ministerstva zemědělství. Střídání pruhů s různými druhy plodin pomáhá s lepším zadržováním vody v místech, kde půdu ohrožuje eroze. Ministerstvo od roku 2025 na pásové pěstování nabízí dotační program. Podle mluvčího rezortu Vojtěcha Bílého ho loni využilo 11 žadatelů na plochu zhruba 1400 hektarů.
7: V letošním roce předběžně evidujeme 26 žadatelů na ploše přibližně 3770 hektarů. Dosavadní vývoj tedy ukazuje, že po zavedení platby zájem zemědělců výrazně vzrostl, a to jak z hlediska počtu žadatelů, tak z hlediska požadované výměry.
4: Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. V brněnských Bohunicích ode dneška platí systém rezidentního parkování. První oblast modré zóny kategorie C v městské části vznikla jižně od Jihlavské ulice. Spoplatněná je ve všední dny od 17 hodin do 6 ráno. Další rozšíření zón čeká Bohunice na začátku letošního října, vysvětluje starostka Lucie Stará z KDU ČSL.
8: To je část od ulice Jihlavská směrem ke kampusu, k nemocnici a k věznici, takže se to týká ulice Troufalky a nové výstavby nahoře u kampusu. Jsme domluveni i s magistrátem, že dáme tomu rok a pak zvážíme, jestli nepřejít třeba v některé té oblasti na Bčko.
4: V zóně kategorie B se parkovné platí ve všední dny celodenně. Na konci září a začátkem listopadu začnou modré zóny platit taky v sousedním Starém Lískovci. Začíná Prague Pride, festival zaměřený na queer tématiku. Letos organizátoři vybrali téma Časy se mění, které má odrážet nejistoty, zesílící nenávisti ve společnosti a dávat prostor pozitivním změnám. Až do neděle festival nabídne v hlavním městě na 200 akcí, říká za organizátory Nikola Páleníčková.
9: Festival trvá celý týden a nabízí desítky formátů, od diskuzí, přednášek, výstav, kino, divadlo, workshopy, sport i party, takže si tam něco najde opravdu každý. I člověk, který třeba nikdy předtím na Prideu nebyl.
4: Na sobotu pak organizátoři přichystali tradiční duhový průvod Prahou. Začne na Václavském náměstí. Prague Pride je v Česku už 15. rokem. Na plusu teď máme informace pro řidiče. Na příjezdu do Brna po dálnici D2 stojí v omezení na 0,5 kilometru nepojízdný kamion v pravém pruhu. Projíždí se velmi pomalu a v koloně ze 6. kilometru se zdržíte už víc než půl hodiny. Na příjezdu do Prahy po dálnici D7 se zdržíte před omezením u letiště z 5. kilometru od sjezdu na Středokluky. To potrvá asi 1/4 hodiny. Provoz vázne na Pražském okruhu v obou směrech před sjezdem na Ořech. Kolony od dálnice D5 a od Lohkova jsou zhruba na 15 minut a v Praze se bouralo na Štěrboholské spojce směrem na Lanový most. Před sjezdem na Dolní Počernice se srazila dvě auta, projíždí se jen jedním pruhem a v koloně od dálnice D11 se zdržíte až 20 minut a popojíždět budete také v Novopatské, kde je kolona od sjezdu na Černý most před Kbelskou. Je to asi na 15 minut. Přejeme klidnou jízdu. 3. srpen bude většinou slunečný a horký. Bude jasno až polojasno, odpoledne se místy bude tvořit kupovitá oblačnost a v jižní polovině území se výjimečně přidají přehánky nebo bouřky. Teploty vystoupají na 31 až 35 stupňů. Na Moravě se budou pohybovat mezi 35 a 38 stupni a na horách tam bude kolem 27. Zprávy Plusu a Monika Vrchotová.
10: Zůstáváte na vlnách Proglasu.
11: Jseš moje hvězda raní, i hvězda, co poletuje v noci. Po jasném nebi a ve vlahém vzduchu jarní noci. A tak na tebe myslím, jako na zázrak ve vesmíru, jsi moje hvězdná víla, píšu ti teď na papíru. Myslím na tebe, když svítí sluníčko.

Máš vlasy sepnuté umíčkou v barvě duhy. To on si vzpomněl skrze tebe na své sliby. A tak se spolu touláme duhovou oblohou. Kamíní za námi nemohou, nemohou, nemohou, nemohou. Nemohou, nemohou.

0: Jamboree pro skauty ze střední Evropy hostí vždy po dvou letech některá země Vyšegrádské čtyřky, kam patří Česko vedle Slovenska, Polska a Maďarska. Na to vyšla řada letos. Setkání v Náťkováči nedaleko Budapešti prožívá tento týden přes 1000 skautů. Víc než 300 jich jsou z Česka. Sobotním ranním vlakem z hlavního nádraží v Praze se vydala do Budapešti i 10členná skupina skautek z Břevnova. Protože tam představí některé české zvyky, osobnosti či zlepšováky, přibalili do batohů i typické tuzemské pochutiny, prozradila 14letá Barbora Štěrbová.
1: Vezmeme jsou například olomoucké tvarůžky nebo lentilky a znojemské okurky, aby Evropani mohli ochutnat nějaké naše pochutiny. Všichni už se moc těšíme, protože nebylo lehké se dostat na Jamboree a měli jsme štěstí, že bylo ještě místo

0: připravuje na svatém Hostýně Ostravské centrum pro rodinu a sociální péči. Uskuteční se v září od 9. do 12. Uzávěrka přihlášek je už za týden. Podrobnosti zjišťoval kolega Antonín Žolnerčík.
1: Na manželské páry ve věku 50+ se těší pater Marek Jargus, doktorka Jitka Krauzová a manželé Jitka a Marek Moldříkovi. Na programu jsou přednášky, společné sdílení ve skupinkách, mše svaté, adorace a přijetí svátosti smíření. Cena za stravu a pobyt činí 6 800 korun. Přihlašovat se je možno do 10. srpna. Více informací naleznete na webové stránce prorodiny.cz.

0: I letos nabídne festival Starý dobrý western 3 dny plné country muziky. Odehraje se už o víkendu u přehrady Bystřička na Vsetínsku. S pozváním přichází organizátorka Petra Vaňková.
1: Začínáme v pátek už od 12 hodin na scéně Camp Ranch a v 16 hodin potom na scéně Letní kino. Vystoupí třeba Žamboši, John Denver Tribute, Karelzik Revival Band a závěr potom bude patřit country bálu pod čirým nebem do provodu kapely Gimpleři. V sobotu se pak jede na scéně Camp Ranch už od brzkých ranních hodin od 9 hodiny a od 12 hodiny v Letním kině vystoupí například Big Boy Band Lokálka, písničky Vabyho Daňka, podání Honzy Langra, vystoupí například Drops, kapela The Call ze Slovenska, Gimpleři a celý závěr gala program uzavře Tomáš Vinka, který oslaví 80 let, Jakub Smolík s kapelou, kapela COP. No a celý festival potom postupně dozní v neděli dopoledne do 12 hodin na scéně Camp Ranch.
0: Podrobnosti k programu jsou na webu starydobrývestern.cz.

0: Benefiční bazar Kabelek v Plzni ohlásila po roce diakonie Českobratrské církve evangelické Západ. Už je sbírá na svých pobočkách. Prodejem pak podpoří znevýhodněné děti, vysvětlila Proglasu mluvčí této nevládní neziskové organizace Barbora Uldrichová.
1: Dobročinný bazar Kabelek, Diakonie Západ, je taková mnohostranně výhodná akce. Kabelka, která někomu doma leží ve skříni, může udělat radost novému majiteli a zároveň pomůže financovat odbornou péči o děti z náhradních rodin. Mnozí z nás si občas rádi koupíme něco nového, ale nechceme hromadit věci zbytečně nebo vyhazovat ještě pěkné kousky. Lidé teď můžou protřídit svoje skříně a darovat ještě pěkné a funkční kabelky, batohy, tašky, ledvinky. A na bazaru si pak zase mohou vybrat něco pěkného za dobrou cenu. Dobročinnost takhle není abstraktní, ale dělá radost na vícero stranách. Sbíráme čisté, zachovalé funkční kabelky, tašky nebo brašny. Vybíráme kabelky, které mají šanci zaujmout někoho dalšího, kdo za ně bude chtít zaplatit a přispět tak na terapie pro děti z náhradních rodin. Výtěžek z benefičního bazaru podpoří děti, které žijí v náhradních rodinách a mnohé z nich zažily zanedbávání, týrání nebo i zneužívání. Zpracování těchto zkušeností vyžaduje dlouhodobou odbornou pomoc, která musí být intenzivní a mnohdy je zapotřebí, aby trvala roky. Bohužel na to státní příspěvek v mnoha případech nestačí a proto hledáme další možnosti financování. A jednou z nich je účastnit se benefičního bazaru kabelek. Darované kabelky a batohy rozstřídíme do cenových kategorií podle stavu a budeme je pak nabízet k prodeji na dobročinném bazaru kabelek v cenových relacích od 100 do 500 korun a zveme tedy všechny zájemce, aby si přišli nakoupit, vybrat si nějaký zajímavý kousek na festival na ulici 18. a 19. srpna v depu 2015 v Plzni.
0: Tolik od Barbory Uldrichové, spořádající Diakonie Západ. Ta sbírá dary na benefici na svých pracovištích vždy v pondělí a ve středu od 8 do 16 hodin a 30 minut. Podrobnosti má na webu. Festival na ulici s dobročinným bazarem kabelek bude mezi 14. a 22. srpnem.

Před malou chvílí bylo 7:30, posloucháte Proglas a od mikrofonu vás zdraví Josef Javůrek. Prožíváme pondělí 3. srpen 2026. Katolický kalendář ukazuje na svatou Lidii, obchodnici v řeckých Filipech v 1. století, spolupracovnici apoštola Pavla, možná první evropskou křesťanku. Na dvoře bývalé krajské věznice v Jihlavě právě před 75 lety bylo popraveno prvních 7 odsouzených ve vylhaném babickém procesu. Mezi nimi katoličtí kněží František Pařil a blahoslavený Václav Drbola. O 2 nejcennější kovy se rozrostla právě před 30 lety kolekce českých medailí z olympijských her v americké Atlantě. Získali je kanoista Martin Doktor a oštěpář Jan Železný. Před 15 lety zemřel českoamerický malíř Kamil Kubík. 15 let uplynulo od násilné smrti spisovatelky Simony Moniové. 62. narozeniny slaví farář z Veverské Bytýšky, pater Marek Hlávka. 68 let se dožívá sochař a kovolitec Pavel Hřebíček. 70. slaví Štefan Margita, slovenský tenorista. 74. narozeniny slaví představený řecko-katolíků na západě Ukrajiny při hranicích s Polskem, lvovský arcibiskup Ihor Vozniak, člen kongregace redemptoristů. 86 let se dožívá americký herec Martin Sheen. Svátek má Miluše. České jméno vzniklo buď z domácké podoby jména Miloslava, nebo přímo ze slov milá a slavit. A nyní se podíváme na to, jaké dnes bude počasí. Bude jasno až polojasno, odpoledne se bude místy tvořit kupovitá oblačnost a v jižní polovině území se ojediněle vyskytnou přehánky nebo bouřky. Nejvyšší teploty 31 až 35 stupňů, na Moravě 35 až 38, v 1000 metrech na horách kolem 27. Vát bude slabý východní, na Moravě během dne mírný jižní vítr, který v přehánkách a bouřkách přechodně zesílí.

0: Želivský klášter dokončil rekonstrukci hlavního nádvoří. Práce byly součástí obnovy prostranství za více než 90 milionů korun. Pokračovat budou úpravou vedlejších ploch opatské zahrady a místa pro odpočinek u panského rybníka. Hlavní část před kostelem se z parkoviště změnila v klidovou zónu, upřesnil za rezort klášter Želiv Petr Žák.
1: Ta plocha, která tady byla, tak byla v hodně žalostném stavu, že tady vlastně byla spíš udusená hlína. Jakmile zapršelo, dělali se obrovské louže bahno, když nepršelo, bylo sucho, zase tady strašně prášilo, takže a byla to vlastně poslední část toho kláštera a hlavně uprostřed, která vlastně neproběhla ještě žádnou rekonstrukcí, takže to byla i taková skorna na tom prostoru.
0: Otevření nádvoří s programem pro návštěvníky chystají v Želivi na sobotu.

0: Prostějovský zámek oživí o víkendu dětský festival s pohádkovými příběhy a hudbou. Zve zámecká mluvčí Gabriela Dosoudilová.
1: Na Dvořičko 26. První dětský festival Srdce města Prostějova. Těšit se můžete na divadla celé České republiky, vzdělávací workshopy, hry, obchůdky, které budou na naší tržnici a vědomostní aktivity. Můžete se těšit na divadla například Mikroteátr, Damůzu nebo divadlo Jaromír. Toto divadla, které vám udělal jedinečný zážitek. Každý den večer budou i koncerty. Písničkář Michal Horák, prostějovští rodáci, kapela Doan a Standard Kolektiv a uzavře náš festival Pískovní se vrací.

Bylo 7 hodin a 45 minut. Na Proglasu začíná hudební kompas, ve kterém si představíme pražskou skupinu The Slots a její loni vydané album Bad Words, Good Better. Začneme skladbou Once We Know It.

The Slots je sice kapela z Prahy, ale inspirují se především britskou kytarovou scénou. Nové album Bad Words, Good Better vznikalo 5 let pod vedením producenta Aleše Zenkla, Václava Švestky a zpěváka a kytaristy Erika Stevensona. Ve své tvorbě kapela propojuje kytarový alternativní rock se zvukem starých syntezátorů. Výrazným obohacením nahrávky jsou vokály Natálie Skotnické. The Slots působí na české scéně od roku 2001. Mezi bývalé členy kapely patří například scénárista Petr Kolečko nebo výtvarník Tomáš Břínek. Současnou sestavu vedle Stevensona tvoří hudebník, bubeník Paul Wild, baskytarista Belda a kytarista Adam Kořínek. Současně s albem kapela vydala také videoklip k písni Miracle of Life, natočený v Ho Chi Minhově městě ve Vietnamu. Nám skupina The Slots nabídne ještě skladby Someone Nice a Forever Nothing is Forever.

Poslouchali jsme pražskou skupinu The Slots ve 14 hodince v dalším vydání Hudebního kompasu. Budeme věnovat maďarskému saxofonistovi Mihály Borbélyovi, který vystoupí na festivalu Dobržská brána. Zítra ráno se zaměříme na nové album litoměřické kapely Duben v Pešti a zítra odpoledne vás budeme zvát na Slovensko na festival Vandermúza. Hudební kompas pro vás připravil Milan Tesař.

0: Za několik okamžiků v 8 hodin přebereme zprávy Českého rozhlasu Plus. Po nich se můžete těšit na zpravodajství Proglasu a v 9 hodin na pořad Před kostelem.
1: Společnost vám dělá pondělní ranní Plus s datem 3. srpna. Dobrý poslech vám přejí Pavlína Nečásková
2: a Daniela Vrbová.
3: Český rozhlas Plus.
2: A tady jsou naše témata pro další hodinu. Proč se od října budou měnit pravidla superdávky, když v ostrém provozu platíte prvé 3 dny?
1: O jaké důkazy opírá žalobkyně Petra Lastovecká své tvrzení, že jí nejvyšší státní zastupitelství vyřadilo z vyšetřování bitcoinové kauzy?
2: A v Praze začíná škola pro herní vývojáře. Jak si ve světové konkurenci stojí česká studia?
1: Nejprve jsou tady zprávy dnes s Monikou Vrchotovou.
4: Přeji hezké ráno. Energetický regulační úřad očekává, že v srpnu energie zdraží. Vyplývá to z takzvaných indikativních cen. To jsou orientační částky, kolem kterých by se měly pohybovat férové ceny energií. Úřad je zveřejňuje vždy na začátku měsíce. Proti červenci stoupnou ceny elektřiny i plynu, říká mluvčí energetického regulačního úřadu Michal Kebort.
5: U plynu meziměsíční nárůst dosahuje 3,6%, u elektřiny 4,1%. Vyšší růst je přitom patrný zejména u produktů s kratší dobou fixace. Ceny ovlivňuje vývoj na velkoobchodních trzích, které takto reagují na další eskalaci blízkovýchodního konfliktu.
4: Energetický regulační úřad na svých stránkách od dubna zveřejňuje cenové rozpětí pro nejčastější fixované tarify elektřiny a plynu. Chce tím zákazníkům usnadnit orientaci na energetickém trhu a hledání výhodnějších cen. Marocká vláda obvinila z hromadného překračování hranic do španělské Seuty pašeráky. Poprvé se tak vyjádřila k událostem z minulého týdne. Při nekontrolovaném vstupu desítek tisíc migrantů na španělské území v Africe zahynulo přes 70 lidí. Pašeráky z incidentu oficiálně viní i Madrid.
6: Svědci citovaní New Yorkskými Timesy nebo britským Guardianem uvádí, že marocká policie na hranicích v době incidentu nebyla jen nečinná, ale dokonce migranty k překročení hranice aktivně vybízela. Španělská vládní strana Sumar už taky požádala OSN o vyšetření role Maroka v incidentu. Arabské království skritizoval i šéf regionální vlády Seuty Juan Vivas. Řekl, že pokud si Maroko nepřeje dobré vztahy, musí alespoň respektovat územní celistvost Španělska. Ze Seuty Dominik Tesár, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
4: Od poloviny příštího roku by se lidé proti chřipce a COVID-19 mohli nechat naočkovat taky v lékárnách. Návrh novely zákona prošel mezirezortním připomínkovým řízením.
7: Lékárny se sami budou moct rozhodnout, jestli se do očkování zapojí, říká Matyáš Fošum z Ministerstva zdravotnictví.
8: Očekáváme, že se přihlásí do tohoto systému zhruba nějakých 60 až 70% lékáren.
7: Cílem změny je hlavně zvýšit proočkovanost proti chřipce, která je v Česku dlouhodobě velmi nízká. Podle předsedy praktiků Petra Šonky ale očkování v lékárnách tento problém nevyřeší.
9: Problém nízké proočkovanosti není nedostatek očkovacích míst, ale zájem pacientů o tohle očkování.
7: A lékárníkům podle něj chybí taky dostatečné vzdělání na zvládnutí případných komplikací. Prezident komory lékárníků Aleš Krebs s tím ale nesouhlasí.
10: Lékárníci procházejí i kurzy první pomoci a podobně.
7: Lékárníci nicméně budou muset absolvovat speciální vzdělávací kurz. Michaela Bacílková, Český rozhlas.
4: Na Kubě včera opět vypadl proud. Energetická síť skolabovala a podle agentury AFP se obyvatelé ostrovní země, včetně Havany, ocitli ve tmě a bez dodávek elektřiny. Kuba čelí ropné blokádě od Spojených států, což zemi odřízlo od dodávek paliva. S výpadky elektřiny a kolapsem sítě se potýká už řadu týdnů. Dnes je to 100 let od začátku pravidelného vysílání rozhlasu na Slovensku. Původně malé studio, jehož signál dosáhl jen do okolí Bratislavy, se za tu dobu proměnilo v celostátní médium. Oslavy výročí doprovází mimořádné vysílání, speciální pořady i návrat k nejdůležitějším okamžikům jeho historie.
11: Pravidelné rozhlasové vysílání na Slovensku začalo 3. srpna 1926 větou Haló tu Bratislava a koncerty vážné hudby. Metropole přitom své prvenství získala tak trochu náhodou. Lepší podmínky měly Košice, krátce před spuštěním je ale zastavila technická závada. Vysílání tak začalo v provizorním studiu v centru Bratislavy. O několik let později se přestěhovalo na Jakubovo náměstí do budovy, která byla po Mnichově teprve druhou v Evropě navrženou přímo pro potřeby rozhlasu. Dnes sídlí v ikonické obrácené pyramidě v centru města. Z Bratislavy Bára Vránová, Český rozhlas.
4: Posloucháte zprávy Plusu. Pardubičtí strážníci dostali 10 nových dronů za víc než 600 tisíc korun. Využívat je budou při dohledu nad sportovními a hromadnými akcemi a taky pro vyhledávání ztracených lidí v terénu. Některé z dronů jsou vybavené termovizí, mají vyspělejší optiku a zvládnou být déle ve vzduchu, říká mluvčí městské policie Jiří Sejkora.
12: Kapacita baterie u toho velkého modulu je samozřejmě zásadní věcí. Zároveň to má prostě lepší ty optické schopnosti, lepší další možnosti zobrazování a schopnost toho přenosu přímo na obrazovku ve vozidle, tak jako aby jsme mohli pracovat už jenom s těmi informacemi a pilota si navádět leťmi vlevo, leťmi vpravo, vejš níž.
4: Na Kraví horu v Brně se tento týden vrací festival Planet. V parku bude ode dneška do neděle svítit 8 obřích nafukovacích modelů planeta vesmírných těles. Kromě Jupiteru, největší planety sluneční soustavy, kterému pořadatelé říkají Gigalon, jsou k vidění nafouknuté všechny další modely z předchozích ročníků, upřesňuje ředitel hvězdárny a planetária Brno Jiří Dušek.
13: Je to model měsíce Lunalon, model planety Země Taralona, Mars Melon, tedy Mars, astrosféra, hvězdný globus, heliosféra, naše slunce a potom planeta Země v noci, temná lona a planeta Země bez vody, litosféra.
4: Vstup na festival je zdarma. Placený je program v planetáriu a doprovodné letní kino. Na Plusu teď míříme na silnice, na dálnici D8 směrem z Drážďan na Prahu se za sjezdem na Mělník na 12. kilometru srazila dodávka s nákladním autem v pravém pruhu. Kolona z 18. kilometru je až na půl hodiny. Na D7 před Prahou se jede v koloně od sjezdu na Středokluky z 5. kilometru k omezení u letiště, zdržení až 20 minut. Kolony v obou směrech čekejte na Pražském okruhu, směrem na letiště pojedete od sjezdu na Vestec ke Slivenci až půl hodiny, směrem na dálnici D1 pojedete od D5 k Ořechu čtvrt hodiny. Silný provoz je na okruhu a Štěrboholské spojce od dálnice D11 k Průmyslové, je to kolem 20 minut. Popojíždět budete také v celé Novopatské před Kbelskou, brzdí se už na okruhu u Černého mostu, je to až na 25 minut a pomalu pojedete i na jižní spojce směrem na Smíchov od sjezdu na Pankráce, popojíždí až za Barandovský most, je to zhruba na čtvrt hodiny. Přejeme šťastnou cestu. Pondělní obloha bude převážně slunečná, až odpoledne se místy nakupí mraky a v jižních oblastech se ojediněle objeví přehánky nebo bouřky. Teploty překročí 30, bude až 35, na Moravě dokonce až 38 stupňů. V 1000 metrech na horách se teploty budou pohybovat kolem 27 stupňů. Zprávy Plusu a Monika Vrchotová.
14: Zůstáváte na vlnách Proglasu.

zase blízká slunko v korunách a v noci svítí letní ohníčky. Za městem teče řeka, na refíži čeká má spacák, copánky a dělíčky.

už vidím moudrých prsty vztyčený, že do slamníku ukládat bych měl. Myslet jen na svůj rabat a hrabat, hrabat, hrabat, tak pánové, to teda bohužel.

zase blízká slunko v korunách. A nocí svítí letní ohníčky, za městem teče řeka a na refíži čeká má spacák, copánky a dělíčky.

0: 20 copánky a dělíčky, má 30 copánky a dělíčky, 40 melíry a faldíčky, 130 paruku a chlebíčky.
1: Bylo 8 hodin a 14 minut. Na Proglasu se nyní zaměříme na očekávané události dnešního dne.

Medžugorje v Bosně a Hercegovině hostí třetím dnem Mezinárodní letní festival mládeže Mladifest. 37. ročník setkání 10 000 lidí má biblické motto Ad Fontem, k prameni. Mši svatou a navazující program odvysílá televize Noé přímým přenosem od 19 hodin. Před zítřejším pohřbem Glena Hansarda se s ním může dnes veřejnost rozloučit u vystavené rakve v kapli Irského muzea moderního umění v Dublinu. Hudebník zemřel ve středu ráno při dopravní nehodě. Bylo mu 56 let. Místo květin a dárků požádala Hansardova rodina o finanční podporu charitativní organizace Dublin Simon, která pomáhá lidem bez domova a organizacím Ukrainian Action v Irsku a ve světě. Ty zajišťují humanitární pomoc Ukrajině čelící ruské agresi. Kigali, metropole africké Rwandy, je ode dneška do soboty dějištěm Mezinárodního kongresu katolických profesionálů z tisku, rozhlasu, televize, filmu i digitálních médií. Setkání Cygnus, Světové katolické asociace pro komunikaci, má téma digitální komunikace pro společenství, rovnost a environmentální pohodu. Začínající Salzburský univerzitní týden se bude zabývat otázkami identity. Dnešní přednášky, workshop a prohlídku klášterů zaměří na jubilejní rok svatého Františka, od jehož úmrtí v říjnu uplyne 800 let. Více než 300 českých skautů a skautek se účastní od soboty středoevropského skautského džemborí nedaleko Budapešti. Farářka Českobratrské církve evangelické Johana Miriam Vorlová ve spolupráci se společenstvím Logos vedla bohoslužbu v kostele u Martina ve zdi v centru Prahy v předvečer týdenního festivalu Prague Pride, který dnes začíná v hlavním městě. V pražské galerii Clementinum se otevírá výstava Ze stínů ke světlu, hebrejské knihy v paměti Národní knihovny. Představuje příběhy hebrejských knih, zabavených nacisty během druhé světové války z židovských obcí a institucí po celé Evropě a následně převezených k nám. Potrvá do 4. října.

0: V bavorském opatství Windberg se dnes uskuteční poslední rozloučení s jeho obnovitelem a někdejším opatem Thomasem Antonem Handgrätingerem, bývalým generálním opatem řádu premonstrátských řeholních kanovníků. Zemřel v pátek 24. července ve věku 83 let. O vzpomínku na něj jsme požádali opata strahovského kláštera Daniela Petra Janáčka.
1: Opata Thomase jsem potkal poprvé v noviciátu, to bylo rok po revoluci, v roce 1990 v Milevsku, a byl nejhlasitější, protože se dokázal vesele smát a nepůsobil jako klasický parelát. Tehdy byl samozřejmě o něco mladší, ale ten úsměv mu zůstal až do konce. To bylo to první setkání a vlastně to mi zůstalo v paměti až doteď. Opat Thomas byl člověkem, který byl systematický, který se snažil věci promýšlet. Když se stal generálním opatem, tak se snažil všechna setkání a kapituly nebo prelátská setkání postavit pod nějaký biblický motiv, jako jsou Vánoce, Velikonoce, Letnice, a vždy vlastně ta setkání byla ohromně připravená a hluboká, protože to byl člověk spirituality a znal řádové dějiny, dokonce byl takovým moderátorem skupiny, která působí do teďka v Německu, AG Premonstratensia, a tato skupina spojuje lidi, kteří se o řád zajímají, většinou jsou to historici nebo teologové, kteří mají k řádu nějaký vztah. On tuto skupinu až vlastně do své smrti moderoval. Jinak to byl otevřený, radostný člověk, autentický člověk dialogu a setkání.
0: Hlavním představeným premonstrátu byl Němec Handgrätinger mezi lety 2003 a 2018. V posledním roce jeho služby Daniel Janáček stanul v čele opatství na Strahově. Pro Glasu dále řekl, jak přistupoval otec Thomas k roli generálního opata a jaké bylo jeho směřování.
1: Generální opat je vlastně takovým jakýmsi moderátorem, protože ty naše kláštery, respektive lépe řečeno kanonie, protože jsme řeholní kanonici, jsou samostatné, a to on samozřejmě respektoval, ale přece jenom chtěl být takovým stavitelem mostů, protože ta role generálního opata sebou nese vlastně takové spojení od těch kanonií nahoru ke svatému stolci a od svatého stolce zase k nám, ale současně i mezi sebou navzájem, a to se mu ohromně dařilo. On, ten směr bylo vlastně také to propojení mezi tradicí a současností a budoucností. On měl vlastně chuť na budoucnost, jako radostný člověk měl naději a tuto naději dával. Já bych to viděl tak vlastně v tom spojení a v tom propojení té minulosti a budoucnosti.
0: K poslání generálního opata patří cesty po celém světě a udržování pout mezi jednotlivými kláštery. K jedné z takových cest Thomase Antona Handgrätingera, jeho povaze a osobnosti Daniel Petr Janáček pro Glasu ve vzpomínce uvedl.
1: Těch osobních zážitků bylo nespočet, protože já se s ním jezdíval právě na ta setkání té spirituální komise, takže to jsme dlouhé cesty trávili v autě spolu se spolubratem Norbertem, který byl členem té komise, já jsem tam překládal. To byla jednoduše setkání, na která jsme se těšili, to s ním nebyla nikdy nuda. Když jsme jeli z Francie, koupil housky, asi je tam, jsme to jedli někde na poli, kde traktor práchil, a asi o 500 metrů dál bylo vidět, byl krásný, ohromný gotický klášter, zrušený samozřejmě za francouzské revoluce. To byl takový plně vtipný zážitek, ale jinak on se snažil o komunion. To, co považoval za nejdůležitější, bylo to společenství. On se snažil systematicky myslet a vymyslel tak právě na základě těch dějin komunio, actio, contemplatio. Když člověk vzpomíná, když odešel k pánu, že on se těšil na tu budoucnost, i druhým se snažil zprostředkovat tu chuť, tu naději na budoucnost. Ostatně jeho heslo opatské bylo in manus tuas, tedy do tvých rukou, Hospodine, takže věřím a těším se, že se za nás určitě přimluvá u nebeského Otce.
0: Uzavřel na Proglasu opat Královské kanonie premonstrátů v Praze na Strahově Daniel Janáček. Promluvy a přednášky Tomase Handgrätingera o premonstrátské spiritualitě vyšly před časem knižně v češtině pod názvem Setkání a poslání.

Osudy člověka zapadlé v krajině, vanutím času se pod hlínu ztrácí. Letní den v oparu usíná zasněně, polední ticho se do polí kácí. Trnky svou kroniku na mezi píší, obilí v úleku je tiší a tiší. Obilí v úleku je tiší a tiší. Vzdálenost krajiny hozená po zemi za obzor schovává k cestě svou výzvu. Údolí padají suchými stráněmi, ve skále zahlédneš fosilní kresbu. Minulost leká svým nehybným tokem, odchází ode mne kamenným krokem. Odchází ode mne

Bylo 8 hodin a 30 minut, posloucháte Proglas a od mikrofonu vás zdraví Josef Javůrek. Prožíváme pondělí 3. srpen 2026. Katolický kalendář ukazuje na svatou Lidii, obchodnici v řeckých Filipech v 1. století, spolupracovnici apoštola Pavla, možná první evropskou křesťanku. Připomínka hromadné popravy skoro 3000 Romů a Sintů nacisty ve vyhlazovacím táboře Osvětim-Březinka v noci na 3. srpna 1944 je dnem národní památky Romů. Před 125 lety přišel na svět polský katolický primas se zkušeností komunistického pronásledování, kardinál Stefan Wyszyński. Zemřel v roce 1981. Před 105 lety moravský učitel Alois Král na severním svahu Nízkých Tater objevil Demenovskou jeskyni svobody. Stovku by oslavil americký zpěvák s 19 cenami Grammy, včetně té za celoživotní dílo, předloni zesnulý Tony Bennett. Prodal přes 50 milionů desek. A 95 let by se dožil americký teoretik médií a univerzitní učitel Neil Postman, autor knihy Ubavit se k smrti. Zemřel v roce 2003. Svátek má Miluše, české jméno vzniklo buď z domácké podoby jména Miloslava, nebo přímo ze slov milá a slavit. A nyní se podíváme na to, jaké dnes bude počasí. Jasno až polojasno, odpoledne se bude místy tvořit kupovitá oblačnost a v jižní polovině území se ojediněle vyskytnou přehánky nebo bouřky. Nejvyšší teploty 31 až 35 stupňů, na Moravě 35 až 38, v 1000 metrech na horách kolem 27. Vát bude slabý východní, na Moravě během dne mírný jižní vítr, který v přehánkách a bouřkách přechodně zesílí.

0: Poutní kostel Panny Marie Sněžné v Rudě u Rýmařova se po celkové obnově interiéru může pochlubit dalším klenotem, opravenými varhanami. Včera při pouti nástroj požehnal generální vikář ostravsko-opavské diecéze Jan Čudek. Mluvčí ostravského biskupství Ondřej Elbel pro vysílání Proglasu před slavností doplnil.
1: Jsou to jedny z nejstarších dochovaných varhan ostravsko-opavské diecézy z 18. století a nyní po velké rekonstrukci se ten nástroj znova rozezní a tato novinka naváže na kompletní rekonstrukci interiéru tohoto kostela, který spolu s blízkou křížovou cestou patří mezi národní kulturní památky.

Právě před 125 lety přišel na svět kardinál Stefan Wyszyński, komunisty pronásledovaný polský katolický primas. Jeho postoje měly v Polsku váhu, často ho citoval vatikánský rozhlas. Když Wyszyński kritizoval některé řešení ve vztahu církve a státu, vysílala to i česká sekce. Ta se vyjadřovala i k situaci v českých zemích, již často nemohla přímočaře kritizovat. Na jeho názory dal papež Pavel VI. Kardinál Wyszyński zemřel v roce 1981. Mezi málo známé dokumenty patří jeho poselství k Čechům z roku 1966. Vypovídá o spojení s bratrským národem. Stejný výraz jsme později slýchali i od Jana Pavla II. Polský papež nazval krajana Stefana Wyszyńského ve své závěti primasem milénia. Vzpomínal, že když byl 16. října 1978 zvolen v konkláve na Petrův stolec, tento kardinál mu řekl: úkolem nového papeže bude uvést církev do třetího tisíciletí.

0: Srpnovou akcí roku smíření v litoměřické diecézi bude tuto sobotu ekumenická bohoslužba ve Svoru na Českolipsku. V kapli svatého Josefa ji povede spolu s dalšími duchovními od 10 hodin apoštolský administrátor diecéze a pražský arcibiskup Stanislav Přibyl. Pak se setká i s představiteli veřejné správy. Červencové zastavení roku smíření se událo v Ústí nad Labem uplynulý pátek. Zahrnovalo pietní akt u pomníku v krásném Březně, ekumenickou modlitbu na železničním mostě a bohoslužbu v kostele Nanebevzetí Panny Marie. Připomnělo výročí ústeckého masakru z 31. července 1945, poválečného vraždění německého obyvatelstva, jednoho z největších. Předcházel výbuch muničního skladu v městské části Krásné Březno. Zahynulo při něm 27 lidí. Následné vraždění, při kterém byli lidé stříleni, topeni či zhazováni z mostu do Labe, nepřežili podle historiků desítky lidí. Jejich smrt měla být podle některých zdrojů odplatou za výbuch skladu, označený za německou sabotáž. Arcibiskup Přibyl v pátek na místě vybídl k uzdravení vztahů.
1: Po celém světě dnes umírají lidé z nejrůznějších naprosto zbytečných důvodů. Lidský život má obrovskou nevyčíslitelnou hodnotu. Já bych chtěl, abychom vždycky viděli v druhém člověku opravdu člověka. Abychom neviděli, že to je nějaká součást nějaké skupiny, někdo s nějakým politickým názorem nebo náboženským názorem, ale že oproti nám stojí člověk, který byl stvořen k tomu, aby měl vztahy, aby mohl milovat.

Pořad Před kostelem přinese v 9 hodin závěrečný díl ze série prohlídek svatého kopečku u Olomouce a strávíme jej v místním muzeu. Společně s naším průvodcem Antonínem Janíškou vyjdeme po svatých schodech a dozvíme se více o vystavených monstrancích, liturgických oděvech a navštívíme také expozici poutnictví.

0: Závěrečný díl ze série prohlídek svatého kopečku u Olomouce strávíme v místním muzeu. Minule jsme se rozloučili před svatými schody, které vedou do druhého patra svatokopeckého muzea. Průvodce Antonín Janíška dnes prozradí více o vystavených monstrancích, liturgických oděvech a navštívíme také expozici poutnictví. U pořadu před kostelem vás vítá Adéla Šimoníková a nyní už slovo předávám panu Janíškovi.
1: Takže jdeme po těch schodech. Jestli chcete počítat, můžete počítat, ale já mám ověřený několikrát, že těch schodů je 28.
2: A budu věřit.
1: A tady vidíme čtvrtý obraz pana Handkeho z života Krista po jeho zmrtvých stání. A vidíte na tom čtvrtém obraze zase dvě postavy. Rozjásanou, rozjasněnou, vítěznou postavu Krista, když se podíváte na ten výraz tváře, plný lásky, milosti, radosti, objímání. A ta druhá postava, která je nižší, protože ten člověk padl na kolena, tak to je svatý apoštol Tomáš. A ten obraz znázorňuje tu klasickou příhodu a představuje nám Tomáše jako nevěřícího. Vy víte, že nevěřící Tomáš, to je to spojení, které se tady zabydlelo a používají ho i nevěřící lidé. Ty seš takový nevěřící Tomáš. Ale já nevím, jestli řeknu ten příběh teďka úplně přesně až do konce. My jsme byli někdy před 4 lety na svatým hostině s manželkou. Právě to bylo na svátek svatého Tomáše. A pan farář o něm kázal. Tak jsme se dozvěděli, že svatý Tomáš byl původním povoláním stavitel, asi velmi úspěšný stavitel. A když potom byl s tím Kristem, tak to své řemeslo opustil. No a když potom Krista popravili, tak se k němu zase postupně vracel. A byl nevěřící. Potkali ho ostatní kamarádi a apoštolové a říkají mu: Tomáši, představ si, člověče, potkali jsme Krista vstal z mrtvých. A Tomáš říká: no, neuvěřím, dokud neuvidím a dokud nesáhnu do jeho rány na boku. Tak se mu ten Kristus zjevil, což je na tomto čtvrtém obraze pana Handkeho, vítězný Kristus z mrtvých stalý, a říká mu: Tomáši, sáhni svou rukou do mé rány a nebuď nevěřící, ale věřící. A ten dialog je potom naprosto úchvatný, protože Tomáš říká: Pán můj a Bůh můj. A Kristus mu na to říká: protože jsi uviděl, tak jsi uvěřil, ale blahoslavení ti, kteří neviděli a přesto uvěřili. No a tak ten Tomáš uvěřil a úplně změnil ten způsob svého života a říká se, že šel do Indie, tam se živil jako stavitel, nějaký velmož si u něj objednal palác a on dostal peníze a když viděl, jaká je tam bída, tak ty peníze rozdal chudým. Vrátil se a říká: Pane, potrestej mě, já jsem ty peníze rozdal. A pán mu říká: protože jsi rozdal našim chudým, nepotrestám tě, tady máš peníze znovu a teď už ten palác postav. Tak Tomáš dostal peníze po druhý, stavěl palác a přitom hlásal evangelium, řekli bychom, dělal tam misie. A dělal to tak úspěšně, že z něho tamnější pohanští kněží dostali strach a nechali ho zavraždit. A svatý Tomáš tam byl pohřben a dodneška je uznáván a ctěn jako národní svatý Indie, jako jeho patron, její atron, patron Indie. Takže tu druhou část příběhu většina lidí nezná. On když uvěřil, úplně se změnil. Je to k zamýšlení, protože mnozí říkají, že uvěřili a nestalo se s nima nic, ten Tomáš se úplně změnil. Takže to není nevěřící, ale věřící. Teď máme tady po levé a po pravé straně další dva anděle. Anděli, jak jsem vám říkal, v bazilice andělů je tady nesmírné množství. Každý má svou profesi, každý má svůj účel, každý je připomínán z nějakého jiného důvodu. Tady ten anděl, který je tady po mé pravé ruce, drží v rukou roušku, na které je otisknuta Kristova tvář. Obecně víme, že rouška s otiskem Kristovy tváře se nazývá rouška Veroničina, protože velmi odvážná mladá dívka dokázala svou roušku podat Kristu během křížové cesty a ten si do ní otřel tvář a ta tvář se tam otiskla. Zase zdůrazňuju to, že to nebyla žádná romantika, ale ta žena musela mít obrovskou odvahu, když se přiblížila k odsouzenci a podala mu svou roušku. Zatímco anděl na protější straně připomíná tak trošku hazardního hráče, protože tam má v rukou plášť a v tom plášti jsou kostky. Ale není to hazardní hráč, je to anděl, který drží v rukou roucho, které z Krista strhli předtím, než ho ukřižovali. A ty kostky symbolizují tu příhodu, která se odehrála, když Krista ukřižovali, tak vojáci o jeho roucho metali los, hráli. Takže proto tam jsou ty kostky. Víme z Evangelia, že roucho bylo kvalitní, z jednoho kusu tkané a tak dále. Vojáci ho nechtěli dělit, tak o něj hráli a kdo vyhrál, tento Kristovo roucho dostal. No a když se tady zase trošku pootočíme, tak máme před sebou pietu. A ta nejvyšší postava, která je nadevším, je mladý muž, bezvousí, s rouškou u očí, plačící Jan. Takže ty postavy Matka Boží drží na klíně umučeného Krista a nad nimi stojí svatý apoštol Jan a pláče. Takže proto plačící Jan. Někdy z 18. století pochází tohle sousoší. Lidový umělec tady z Uničovska to vytvořil a je to nádherné dílo. Já se ještě zdržím trošku u toho Jana. Zase připomenu, že to je jediný holobrádek mezi apoštoly, protože to byl mladý chlapec. Když začal chodit s Kristem po světě, tak údajně mu bylo 13 let. Takže proto nemá ty vousy. Ale i přesto, že byl tak mladý, tak prokázal během té křížové cesty Krista i po jeho smrti nejvíc odvahy ze všech apoštolů, protože doprovázel Matku Boží při křížové cestě, byl pod křížem, když Krista ukřižovali a pak určitě spolupracoval při tom, když Krista sněli z kříže a pohřbívali ho. Zatímco všichni ostatní apoštolové utekli, tak Jan, nejmladší ze všech, tak stále byl po ruce Matce Boží a za zády tomu Kristovi, kterého odsoudili. Musel mít obrovskou odvahu a na to se možná dneska zapomíná, protože svatý Jan obecně je spojen jenom s tím, že svatý Jan je apoštol lásky. Ale ta láska se u něj projevila právě tím, že s obrovskou odvahou byl oporou potom. Tak pojedeme kousek dál a já vám s velkou radostí představím našeho svatokopeckého anděla strážného. To je opravdu náš svatokopecký anděl strážný. Zase, když si přečteme jméno autora, Justus van den Nieport, ono to vypadá, jak kdyby to byl zase obraz pana Handkeho, protože ta velikost je stejná, zdání ale klame. Takže tady na tom obraze je anděl strážný, a já říkám náš svatokopecký, protože ten náš tady chrání poutníky, to je ta menší postava, kteří putují na svatý kopeček, tam je v pravém dolním rohu je silueta svatého kopečka, ještě když neměl ta boční křídla, a tady se modlí k tomu milostnému obrazu Panny Marie a ten je v pravém horním rohu toho obrazu. Ta veliká kniha, která je uprostřed, je tam několik erbů, je jich tam 33 přesně řečeno. Znázorně je to takzvané bratrstvo Kristových let. Za každý rok tam je jeden člen toho bratrstva a na tom obraze je erb toho člena, který ten byl. Byla to vybraná skupina lidí a mohla mít maximálně 33 lidí a přesně 33, protože Kristus měl 33 let. A když některý člen odešel, zemřel nebo podobně, tak vždycky tam byl zase potom jeden člen doplněn. Tak říká,

Na růžencová tajemství. Těch svícnů, jak vidíte, je 15, každý růženec má 5 desátků, čili růženec radostný, růženec bolestný a růženec vítězný. Takže to máme tady ty 3 růžence. A popojdeme zase kousek dál, já tady rozsvítím. A zase tady máme 2 anděli, tentokrát to jsou nejstarší, kteří tady jsou. Pochází někdy ze začátku 18. století a říká se těm andělům anděle adoranti. Anděle, kteří se modlí. Když se díváte na ty postavy andělů, jsou poněkud poškozené, křídla jim někdo urazil, ale památkáři, když se rozhodli je opravovat, tak pravděpodobně dali přednost tomu, že zachovali ty artefakty v té původní podobě, jenom je očistili, impregnovali a podobně. A aby bylo zdůrazněno to stáří těch soch, velmi, velmi vysoké stáří, ku podivu se zachovali. Když jsme říkali anděle adoranti, vidíte, že mají sepjaté ruce, anděle, kteří se modlí, a dívají se oba dva jedním směrem, doprostřed, mezi sebe, takže to byli pravděpodobně anděle, kteří byli někde na oltáři umístění vedle svatostánku. Anděle adoranti. A popojdeme kousek dál. Máme tady zvláštní plastický obraz, který se vypadá na první pohled jako obrovská vzácnost. Ono to tak není. Pochází z 19. století, říká se mu trůn milosti. A jak vidíte, je na něm znázorněn Bůh Otec, Syn a Duch Svatý, kteří sesílají své milosti na nás tady na zemi. To je tady, vidíte tady toho pastýře s ovečkami. A ke svým, při své činnosti, ty božské osoby využívají služeb andělů. A anděli tady máte všude kolem dokola. A ten lidový umělec, který je autorem toho obrazu, si dal tak záležet, že ti anděle dokonce lítají. Víte jak? Podívejte, já dupnu. Podlaha se zachvěje a anděle letí. Jsou na pružince. Takže když tady chodí malí děti a já jim to ukážu, tak už nechtějí dát a jenom tady stojí a dupou. A dívají se na anděli, jak létají. Vedle máme 4 obrazy, všechno to jsou originály neznámého autora, moravského malíře. Tvář Krista, tu nemusíme ani představovat. Pod Kristem je tady krásný obraz svatého, a i když je to Pražák, tak si ho tady vážíme, protože je to svatý Jan Nepomucký, patron zpovědního tajemství. A když se podíváme dál kousek, tak tady vidíme svatého Antonína Paduánského. Ten obraz má zvláštní historii, protože ho sem věnovala jedna z dcer pana Andrýska, zakladatele poutního místa, která byla řeholnice, velmi těžce onemocněla, byla by přišla o zrak, ale modlila se ke svatému Antonínovi a ten zrak se jí uzdravil. A na poděkování toho, že se jí vrátil zrak, tak věnovala tady bazilice obraz svatého Antonína Paduánského, který je tady vystaven. A pod ní máme toho důležitého svatého, který má jméno svatý Juda Tadeáš. To je velice důležitý svatý a hned vám řeknu proč. Proto je to i patron všech neřešitelných, katastrofických, zapeklitých a jiných situací. Takže když máte největší průšvih, tak se obraťte na svatýho Judu Tadeáše a on vám vždycky pomůže. Poznáte ho taky podle toho, když ho máte někde na obraze, že představuje tvář Krista. A navíc má tady v náručí ký nebo hůl velkou, protože on byl ubit kyjem. Tak to je znázornění jeho mučednické smrti. Svatý Juda Tadeáš, velmi důležitý svatý, který vám vždycky pomůže. A můžeme obejít vitrín z druhé strany. A vidíme tady několik podobizen Matky Boží Panny Marie. Musíme si teda říct, že takhle ta Panna Maria určitě nevypadala. Možná se její podobě blíží nejvíc ta Panna Maria Betlémská, která je tady vpravo nahoře.
To je ta klasická Panna Maria, barokní.

pojetí. Maria sedí před jeskyní, má v rukou Ježíška a je to ta Panna Maria Betlémská. Všechny ostatní obrazy, které znázorňují Pannu Marii, jsou pojetí umělecká. Protože vidíte, že tady jsou samý svatozáře, korunky a podobně. A přitom Maria byla obyčejná chudá dívka, která měla obrovskou odvahu, když přijala ten úkol, který dostala. Protože ona, když čekala Ježíška mimo manželství, tak mohla být ukamenována. A ona věřila Bohu, že když něco po ní chce, takže zařídí, aby to tak bylo. Takže proto taky po svém záslužném životě byla povýšena a je z ní tady Panna Maria Královna. A to vidíme na těch ostatních obrazech, které tady jsou. Každý má jiný charakter, trochu jinou podobu. Tady ten vypadá skoro byzantský, že jo? Tady ten vypadá zase romanticky. A ten poslední největší, který je tady, tak to je přesná kopie obrazu Panny Marie Częstochowské. Vy víte, že ten obraz má bohatou historii a Panna Maria Częstochowská, kdybychom to představili tak odlehčeně trochu, tak jak my máme tady Pannu Marii ze svatého Kopečka, tak Poláci mají zase Pannu Marii Częstochowskou.

0: Takže můžeme povolit zase dál. Tady na té vitrině máme název liturgický textil. Já se nad tím vždycky trošku usmívám, protože s tím textilem to nemá moc společného, snad jenom to, že základem těch liturgických ornátů je nějaká tkanina a ten liturgický textil, to mě připadá vždycky jak v Baumaxu. Ale tady vidíme kněžský ornát, jáhenský ornát a můžeme si snad u toho říct jenom tu skutečnost, že ti lidé, kteří ty ornáty stvořili, vytvořili, vypracovali, museli být zaprvé velice kvalitní umělci, když vidíte ty vzory, tak to stojí za to. A za druhé to museli být nesmírně zdatní řemeslníci. Protože vidíte, že to je vyšívané zlatou nití a já si nedokážu představit, že bych vyšíval zlatou nití, protože zlatá nít to je vlastně tenký drátek. Jak ty prsty těch švadlen museli vypadat asi. Takže liturgická roucha, která tady máme. Dál tady máme štoly, rouška z kalichů a poslední ornát, který je nejstarší, pochází někdy ze 17. století, z přelomu 17. a 18. století a je sametový. Vidíte, že ten se tady zachoval, je to tedy opravdu zázrak, že se zachoval. Já bych k tomu jenom připodotknul skutečnost, že jako kluk malý si pamatuju, že tady bylo spousta skříní v této chodbě a byla tam bohoslužebná roucha. To všechno už je pryč a zachovaly se jenom ty, které tady máte vystavené, z nich některé jsou ještě zapůjčené. Takže liturgická roucha. Takže nepoužívám výraz liturgický textil, protože to je výraz obchodnický, ale liturgická roucha. Popojdeme kousek dál zase. Pozor, je tady zvýšený práh. Máme tady zvláštní dvě vitriny, ve kterých jsou obrazy. Vypadá to tak na první pohled, vzácné obrazy, ozdobné rámy, ale oni to nejsou obrazy jako takové, ale jsou to relikviáře svatých. Ty obrazy nebo ty relikviáře byly majetkem jednotlivých měšťanských rodin. Tady je to zhromážděno, protože to pravděpodobně odkázali kdysi bazilice, čili to není vybudováno, vytvořeno pro baziliku jako takovou. A odvodíme si z toho skutečnost, že každá rodina měla kdysi, bohatší rodina také, měla kdysi svého patrona, který byl svatým a k tomu relikviáři se modlili. Tvrdí se dokonce, že tam jsou pozůstatky svatých, ostatky svatých. Nevím, jestli tomu lze věřit, protože kdyby byly ostatky svatých všude, kde se o tom mluví, tak každý svatý by musel mít 4 metry a několik metráků. Ale fakt je ten, že to jsou předměty, které jsou několikanásobně, mnohonásobně a dlouhodobě promodlené, čili ta duchovní hodnota jejich je obrovská, nedokážem si to možná ani představit. A když jdeme kousek dál, tak tady vidíme okno se zdobenou mříží a zezadu vidíme nějakou bednu. Ta bedna je vlastně v té oratoři vedle presbytáře baziliky a jsou to ty varhany, o kterých už jsme hovořili z přelomu 17. a 18. století. Původní originál, kolem 500 píšťal a náš pan varhaník, když za ně sedne a začne hrát, tak je to, jak kdybyste poslouchali Adam Michna z Otradovic vánoční muzika.
1: V minulém díle jsme měli ukázku právě těchto varhan.
0: Tak to je vynikající. A v dalších třech vitrínkách máme bohoslužebné předměty. Vidíte, jsou tady monstrance, kalichy, konvičky, kříže, všechno je to zlaté, stříbrné, stříbro pozlacené, drahokamy, polodrahokamy. Zlí lidé v historii a i dnes nakonec tvrdili a tvrdí, že církev má všechno zlatý, protože je bohatá. Není to pravda. Ze zlata byly tyto předměty stvořeny proto, že v době, kdy byly vytvořeny, vyrobeny, nebylo známé nic vzácnějšího než právě stříbro, zlato a vznešenost užívání toho, k čemu jsou ty předměty určeny, je tak velká, že autoři stvořili ty předměty bohoslužebné z těchto vzácných kovů a drahokamů. Čili to ty vzácné kovy nesymbolizují bohatství, ale vznešenost účelu používání. Máme tady tři krásné zdobené kalichy. Je to skutečně umělecké dílo a umělecká práce, která byla provedena. No a vejdeme do poslední místnosti, která začíná takovým zvláštním způsobem. Jsou před námi směrovky turistické. Ty turistické směrovky směřují na poutní místa. Na prvním místě, kam vede směrovka, je svatý Hostin, 50 km, pak je tady Velehrad, ale je tady taky třeba Řím, bazilika svatého Petra, 1750 km, Lourdes, 2400 km, z poutního místa svatý Kopeček. Já tady k tomu přidávám vždycky takovou úvahu, že pokud se budeme řídit příklady svatých, kteří jsou uctíváni na těch poutních místech, tak máme tu cestu do nebe s takovou docela silně pojištěnou. No a vidíme, že nás směřují ty směrovky někam a je to k takové mapě, která je nazvána Cyrilometodějské stezky. My jako moderní lidé chceme všechno mít v nějakém systému, tak tady je systém poutních míst na Moravě, která jsou propojena takzvanými cestami a říká se jim Cyrilometodějské. Nejznámější dvě poutní místa, Mariánská, která tady máme na té mapě, je svatý Kopeček a svatý Hostin. Vzdálenost mezi svatým Kopečkem a svatým Hostinem je 50 km a je známá už dnes pouť ze svatého Kopečka na svatý Hostin, která se chodí týden před Květnou nedělí. Když jsou Velikonoce brzo, tak to je docela výkon, protože je ještě zima, Chumelenice, Plískanice, mráz a lidé, kteří ujdou těch 50 km, tak mají skutečně obrovskou výdrž a já vždycky říkám, že když odcházejí ze svatého Kopečka, tak jsou všichni nadšení, radostní a těší se a když přijdou na svatý Hostin, tak už se jenom modlí, protože nic jiného neumí. Takže doporučuji každému, aby si tu trasu ze svatého Kopečka na svatý Hostin prošel. Nakonec, protože jsme tady na Olomoucku, tak máme Cyrilometodějské stezky, abychom nezanedbali Brňáky, tak tady máme taky svatojakubské poutní cesty a máme tady moravskoslezské cesty, které mají dohromady v součtu 300 km a na těch fotografiích, které tady vidíte, vidíte různá důležitá poutní místa. Jako zase se vrátím, svatý Kopeček, je tady Hláska v Opavě, ale je tady třeba taky katedrála svatého Petra a Pavla, která je v Brně. A ti, kteří absolvují tyhle ty trasy, tak dostanou potom, když to je v oficiálním podniku, dostanou průkazku, ve které je napsáno jejich jméno, narození, začátek putování a že to všechno absolvovali. Takže to jsou ty stezky, které tady chodíme a je to určitý systém poutních míst, kde se můžeme modlit. No a když se podíváme zase před sebe, tak vidíme takový zvláštní březový kříž. Jsou to dvě březové hole, které jsou svázány a ten kříž má zvláštní historii a hodnotu. On ho totiž vytvořil v roce 1990 páter Marián Husek, který tady byl tehdy kaplanem. A je to vlastně zakladatel té tradiční pouti ze svatého Kopečka na svatý Hostin. A nešli ten první ročník, tak udělali ten kříž a ten nesli v čele. On teďka skutečně, když farnost kamkoliv jede, tak s sebou bere ten poutní kříž. A důležité je ještě taky připomenout, že ta tradice, která začínala poutí se 7 účastníky v roce 1990, se tak rozšířila, dokonce i mezinárodně, že v letošním roce měla dokonce asi 450 účastníků. Je to už masový podnik, musíme tady k tomu přidávat různé regulovčíky, organizátory a taky svozovou službu, protože ti, kteří po cestě padnou, tak jsou odvezeni na svatý Hostin, aby z toho něco aspoň měli. A před sebou na té čelní stěně vidíte takovou zvláštní postavu. Je to socha svatého Krištofa, patrona všech poutníků a cestovatelů. Tahle ta moderní socha je umístěna na dálničním valu vedle dálnice z Olomouce na Brno při výjezdu z Olomouce vedle vesnice Nemilany. Svatý Krištof směřuje a mám takový pocit, že když se podíváme na to umístění, tak dokonce je pootočen, jako kdyby směřoval na svatý kopeček. A ta fotografie svatého kopečka tam je umístěna taky. Takže to je náš průvodce každým putováním, protože svatý Krištof je patron všech poutníků a cestovatelů, proto tady má to výsadní postavení na celé stěně přední. A ještě vám ukážu tady jednoho člověka, ten zatím není prohlášen za svatého, ale to jméno možná mnozí posluchači znají, páter František Lízna. Tady je napsáno, a taky to platí a je to pravda, kněz, ochránce slabých, poutník a básník. A ten se zapsal do historie zejména tím, že to je zakladatel duchovní služby ve věznicích. On totiž byl vysvěcený ještě v době totality, hodně pracoval s mládeží, byl velmi pronásledován režimem, byl několikrát vězněn a protože sám poznal zevnitř tu bídu, beznaději, zoufalství toho vězeňského prostředí, tak když byl propuštěn potom, tak v roce 1990 založil tu duchovní službu ve věznicích. Je to úžasná osobnost. A taky je tady umístěn v této místnosti, protože to je taky velký poutník. Jsou tady vyjmenována všechna poutní místa, která navštívil a všude chodil pěšky. Tedy ne, že bych řekl, že z Olomouce šel pěšky až do Santiago de Compostela, ale vždycky někam dojel a pak šel nějaký 200-300 kilometrů pěšky. Všechna poutní místa jsou tady vyjmenována a je to opravdu člověk, který se zasloužil o obrácení desítek, možná stovek mladých lidí a taky svým životem dokázal, že i dnes dokáží být kněží velmi věrní svému přesvědčení. Jeho poslední působiště byly Vyšehorky, malá vesnička, která je na výjezdu z Mohelnice směr Hradce Králové, tam po levé straně, a z Vyšehorek chodil na Mírov, který je tam odsud kousek, tam dávat duchovní služby těm vězňům, kteří o to měli zájem. Takže zapsal se tady tím způsobem do historie jak církevní, tak státní, protože ta duchovní služba ve věznicích je díky němu uznávána, přijímána a respektována a existuje ve všech věznicích, které tady jsou. Takže současníkem Františkem Líznou, který teda bohužel umřel ve věku 80 let na takovou nemoc, kterou nemáme nikdo rádi, na covid a umřel v roce 2021, čili to je nedávno a myslíme na něj pořád.
1: Můžu se ještě zeptat, jsou tady takové obrazovky, už jsem jich viděla víc, k čemu slouží?
0: To jsou informační tabule, panely, chcete-li, když si to takhle pustíte, tak vám za chvilku naběhne program, když se tady chodí na prohlídky, tak automaticky ty tabule informační jsou zapnuty. Objeví se vám na displeji seznam toho, co je na tom informačním stánku umístěno. Tak a vidíte, že tady máte rubriky historie poutního místa, architektura poutního, virtuální expozice, panoramatická prohlídka pro děti, aby si tady mohli hrát, tak je tady pexeso s tematikou poutního místa, omalovánky a pucle. Takže když si představíte historii poutního místa a je tady všechno od začátku. V Olomouci žil zbožný poutník, jmenoval se Andrýsek a ráno byl v kostele, modlili se a dostal vnuknutí, že by měl postavit kapli.
1: Vidím, že je to v několika jazycích, takže ano, pro kteréhokoliv návštěvníka.
0: Anglicky, německy, polsky.
1: Skvělé. A kdyby někdo třeba měl zájem právě o takovou podobnou prohlídku, jako my jsme dneska tady měli, jaké jsou možnosti v muzeu?
0: Svatokopecké muzeum je otevřeno od dubna do října, tak jako klasická muzea v celé České republice, nebo zámky. A otevřeno je tady vždy od středy do neděle, včetně od 10 do 17 hodin. Pochopitelně prohlídku muzea lze objednat i individuálně na telefonních číslech, která jsou spojena s farním úřadem. A je od toho ten, kdo ten telefonát přijme, tak potom předá informaci dál a je možné zařídit průvodcovskou službu. Takže na přání věřících můžeme provádět prohlídky celý týden v kteroukoliv denní i večerní dobu a každého tady velmi, velmi přivítáme.
1: Tak já moc krát děkuju.
0: Já jsem rád, že jsme mohli hovořit spolu.
1: Rozloučením s průvodcem Antonínem Janíškou končí i čtyřdílná minisérie Prohlídky svatého Kopečku. Ještě jednou bych proto chtěla moc poděkovat panu Janíškovi za jeho čas, nadšení a poutavé vyprávění. A vám, milí posluchači, děkuji, že jste na toto poutní místo vyrazili spolu se mnou. Od reportážního mikrofonu se loučí a z Olomouce zdraví Adéla Šimoníková. O zvuk se staral Vojtěch Pchálek.

0: Radio Proglas lze podpořit DMS-kou v hodnotě 190 korun.
1: Pošlete zprávu ve tvaru DMS Mezera Proglas Mezera 190 na telefonní číslo 847. Cena DMS je 190 korun. Radio Proglas obdrží 189 korun. Moc děkujeme.
0: Službu DMS provozuje Fórum dárců, technicky zajišťuje ATS Praha. Více na webu darcovskasms.cz.

0: V horkých dnech vás osvěží vlny Radia Proglas.
1: Kocour se schoulil na tvůj klín, u nohou spí ti dal matin.

a síle starých vín. Jak dlouho to však vydržíš, už na kostele zlátne kříž.

a ty to dobře víš. Má krásko s přetěžkými víčky, snad je tvůj rytíř na cestách.

na cestách. Až přes řeku a do strání se rozléhá tvé volání.

krásko s přetěžkými víčky. Kývou se, kývou misky vah, na jedné krajka od spodničky na druhé. Na druhé víří prach. I ve zvířeném prachu cest

Víte, kdo vždy přispěchá na pomoc dětem? Za A skřídci, za B Daránek. Správně je za B. Daránek je sbírka Charity Česká republika na podporu znevýhodněných dětí. Jako malý beránek přichází proto, aby to ti nejmenší měli co nejlehčí. Pomozte jim svým darem na daranek.cz.

0: Zpíval nám Roman Hampacher píseň Překročit stín. Za několik okamžiků v 10 hodin přebíráme zprávy Českého rozhlasu Plus. Po nich se můžete těšit na pořad Stopy, relaci Rádia 7. Dnes svědectví Pavla Dirdy. A hned poté na voničku lidových písní.
1: Je 10 hodin.
2: Český rozhlas Plus.
1: Ukrajina útočila východně od Moskvy i na Krymu. Rusko zasáhlo ukrajinské nákladní lodě v Černém moři. ČEZ začíná vyplácet dividendu z loňského zisku. Stát dostane asi 16 miliard korun. A stát chce od poloviny příštího roku povolit očkování proti chřipce v lékárnách. Praktičtí lékaři s tím nesouhlasí. Hezké dopoledne u Zpráv Plusu přeje Monika Vrchotová. Ukrajinské drony zasáhly další budovu ruského internetového prodejce Wildberries. Sklad ve Vladimirské oblasti východně od Moskvy začal po útoku hořet. Dva zaměstnanci jsou podle ruské státní agentury TAS zranění. Ukrajina v noci zaútočila také na ruském kontrolovaný poloostrov Krym. Podle ruských úřadů zemřeli 3 lidé a další dva jsou zranění. Moskevské ministerstvo obrany na síti X zase informovalo o zasažení 3 ukrajinských lodí převážejících vojenský materiál v Černém moři a jedné nákladní lodě v Mykolajivském přístavu. Skupina ČES ode dneška vyplácí svým akcionářům dividendu z loňského zisku. Za jednu akcii to bude 42 korun. Energetická společnost takto celkem rozdělí přes 22 miliard korun. Z toho asi 16 miliard dostane stát jako většinový akcionář. O výši dividendy rozhodla v červnu na návrh představenstva valná hromada ČESu. Výše dividendy odpovídá 80% loňského očištěného zisku firmy.
2: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
1: Ministerstvo zdravotnictví chce od poloviny příštího roku umožnit očkování proti chřipce v lékárnách. Návrh novely zákona už prošel mezirezortním připomínkovým řízením. Změna má pomoct zvýšit proočkovanost, která je v Česku dlouhodobě velmi nízká. Podle předsedy Sdružení praktických lékařů Petra Šonky by ale stát měl hledat řešení jinde.
3: Problém nízké proočkovanosti není nedostatek očkovacích míst, ale nezájem pacientů o tohle očkování. Asi bychom měli mluvit o tom, jestli nezvýšit počty pacientů, kterým to očkování hradíme ze zdravotního pojištění proti chřipce.
1: Změnu naopak vítá Česká lékárnická komora. Podle jejího prezidenta Aleše Krebse se tak Česká republika přidá k dalším asi 20 evropským zemím, kde je očkování v lékárnách možné. Dnes končí lhůta, dokdy musí americká investiční společnost Castle Lake oficiálně podat nabídku na převzetí aerolinek EasyJet. Firma nabízí necelých 7 liber za akcii, což aerolinky oceňuje v přepočtu zhruba na 147 miliard korun. Do vypršení lhůty musí americká společnost buď předložit závaznou nabídku, nebo od záměru definitivně ustoupit. Teď pohled na dopravu na dálnici D4 ze Strakonice na Prahu se za sjezdem na Příbram na 42. kilometru už projíždí po požáru osobního auta levým pruhem. Ze 43. kilometru pojedete v koloně zhruba 10 minut. V Praze vás zdrží omezení u letiště v obou směrech, kolony ze 4. kilometru dálnice D7 a v opačném směru od Evropské jsou na 15 až 20 minut. A kolonu čekejte taky ze Štěrboholské spojky od sjezdu na Běchovice až do Novo Opatské ke sjezdu na Kbelskou, celý úsek je stále až na půl hodiny a na Pražském okruhu směrem na letiště po pojíždí nesouvislá kolona od sjezdu na Vestec za sjezd na Barrandov je to až na 25 minut. Dobře dojeďte. Dnes bude převážně slunečno při přechodně zvětšené oblačnosti ojediněle s přeháňkami nebo bouřkami a naměříme 36 na Moravě až 38 stupňů. Tolik zprávy a teď už letní speciál.
4: Zůstáváte na vlnách Proglasu.

0: Proglas přebírá relaci Rádia 7.
1: Myslela jsem si, že už se nikdy nebudu smát.
2: Mě vlastně už nebavilo žít, já jsem v tom neviděl smysl, neviděl jsem důvod.
3: Já jsem vždycky prostě věřil tomu, že to jediný hezký, co na světě je, pro co by mělo smysl jako žít, je láska, být někým milovaný. Akorát jsem to nějak neuměl prostě uchopit.
4: Prostě jsem pořád hledala někoho, komu bych mohla věřit.
5: Můj pohled se změnil, když jsem se dokázal radovat z každého dne.
6: I teď, když o tom mluvím, tak se mám trošku husí kůže.
7: Jediný, co vím, že Bůh je tady, Bůh je se mnou, Bůh mě nikdy neopustí.
8: Stopy. Svědectví o Božím jednání.
9: Vítejte u dalšího dílu relace a podcastu Stopy z dílny Rádia 7, pořadu, který mapuje okamžiky, které změnily životní směřování hostů směrem k Bohu a Ježíši Kristu. Během srpnových týdnů sáhneme do archivu a připomeneme svědectví lidí, která zazněla ve vysílání již dříve. Dnes uslyšíme příběh hudebníka Pavla Dirdy. Dobrý poslech vám za tým Rádia 7 přeje Milan Remeš. Doptává se Pavel Kohl.
10: Přeju požehnaný den, jmenuji se Pavel Dirda, jsem Rom, mám rodinu, dva kluky, Pavlíka a Denisa, ženu Irenu a ještě z prvního manželství mám dceru Katku. Můj život vlastně

0: když to vemu pospátku, byl hodně temnota tam byla, protože od malička, když si vzpomínám, tak jsem v 11 rokách už zkusil toulen. Potom jsem to dělal asi 2 roky, ale ne jako každý den, ale občas jsem prostě k tomu vždycky přičichl jako s partou. Ale když mi bylo 13 roku, protože otec byl muzikant, tak mě donesl klavír. A si pamatuju, jak do teďka, protože to mě udělalo velkou změnu v životě, když jsem se dotkl poprvní poskory, když nesl klavír z půjčovny, tak když jsem se dotkl té klapky, když jsem bouchl na klapku, tak ve mně se něco změnilo, protože ta klapka mě začala znít a najednou jsem dostal chuť hrát, přestal jsem chodit s kamarádama, jo, a že jsem fakt cvičil doma. Ale když mi bylo 15 roku, tak už jsem vlastně chodil hrát do baru. No a tam, jako ještě za komunistu, začal jsem pomalý pít alkohol. A zase mě to dovedlo k kamarády, začal jsem kouřit trávu. V 18 rokách jsem vlastně začal hrát proficky, jakože jsem to měl povolání. Jo, a tam jsem prostě kouřil a hodně muzikantů prostě je na alkoholu. A když jsem hrál prostě každý den a byla to už taková rutina, tak když v baru nikdo není, tak jsem si říkal, dám si, abych si udělal trošku náladu. 5-6 roků jsem hrál proficky a potom vlastně přišla revoluce. A začal jsem jít tvrdý drogy. Pervitin. Setkal jsem se s pervitinem a byl jsem z toho úplně omámen. Jako protože když jsem kouřil, tak jsem taky cvičil, ale když jsem si dal pervitin, tak jsem vydržel hrát týden. Jo, že jsem týden nespal, ale jsem ani nevěděl, ke komu chodím pro ty drogy, protože to byli satanisti. A pro tu drogu jsem byl schopen udělat cokoliv, jako byl jsem zlý člověk, jako a do toho jsem chlastal, kouřil trávu a píchal jsem si vlastně ten pervitin a ten pervitin jsem vlastně měl 13 roku. A když jsem potkal svoji ženu Irenu, Bohu díky za ňu, tak ona mě od toho hodně pomohla. Moje žena, když se narodil právě Denis, můj syn, kterému je 19, tak vlastně 18 roku už to nejedu, ten pervitin, ale trávu jsem kouřil furt dál. Z toho jsem si vůbec nedělal hlavu, že to je nějak, že mě to může ničit, to jsem si říkal, to je příroda a to je dobré, jako. A alkohol jsem pil taky dál, až do té doby, než mi vlastně umřel tatínek, to je 6 roku to bude, než mi umřel a tam se to nějak začalo všecko lámat. Tam už jsem sice dávno nejel ten pervitin, ale trávu jsem kouřil, hodně jsem pil, jsem začal víc pít. A když umřel, tak po pohřbu, asi den po pohřbu, když jsme byli jako v klidu, protože u cigánů, u nás u Romů je zvykem, když někdo umře, tak ten týden, než je pohřeb, takže chodí známý rodina a mluví se o tom zesnulým a pije se. Já jsem vlastně pil celý týden v tahu od večera do rána, protože tam se to mění, prostě ty lidi chodí od rána do večera. A když to všechno skončilo a nějak jsem byl v klidu, jakoby, tak jsem si zapálil trávu a zhoutil jsem se. Jsem si musel zavolat sanitku, jsem myslel, že mám infarkt, jakože odcházím tady z toho světa. Ale ne, bylo to prostě přepracování těla, jako, ale Bůh mě ukázal, protože já věřím, že všecko, Bůh vede všecko. On je v každé situaci, když jsem předtím dělal ty věci, tak spousta mých kamarádů, jako co znám a kamarádek, umřelo na ty drogy. Jako hodně, hodně mladých děcek na to umřelo, ale Bůh prostě mi dával milost, že fakt držel nade mnou ochranou ruku. A než jsem se dostal k Bohu, tak Bůh si použije jakoukoliv situaci. Teď to vím, protože žiju s Bohem, jako. A když mi prostě umřel tatínek, tak do toho já jsem se zhroutil psychicky a 5 roku jsem byl na antidepresivách. Bral jsem Lexaurin a další prášky, byl jsem prostě na psychiatrii, ale do toho jsem kouřil a hrál jsem vlastně z Guločar ještě, jo, ale měl jsem takový stavy, který jsem nikdy předtím neměl. Prostě měl jsem depresi, strach, to jsem nikdy neznal, jako. Ale přes mého syna vlastně, toho malého Pavla, je mu 14 roku, on začal chodit asi před 2 nebo 3 letmi do takového romského sboru na Kernerku. A on tam začal chodit jako dítě a já, když jsem slyšel, že tam chodí, tak jsem na něho nadával, protože jsem myslel, že to je sekta, jako. Říkám, proč tam chodíš? My máme v srdci Boha. Proč ty někam chodíš, jako? No a potom tam začala chodit manželka a když ona tam chodila, tak mě nechávala doma prostě slovo na každý den. A já, a když jsem byl ožralej, tak jsem si to, když odešla, tak já jsem si to četl. A Boží slovo je opravdu živé a mocné a ostřejší než dvousečný meč a proniká do srdce a mění život. A mě se to dotýkalo. Já jsem ani nevěděl, že to ve mně pracuje, to slovo. A najednou mě řekla moje žena, přijď do sboru. Přijď, je tam nový pastor, vlastně Igor Mamojka. Bůh nám poslal jiného pastora, je to muzikant. Přijď a uvidíš. Třeba se ti to zalíbí. Říkám, tak já se tam přijdu podívat, jako... Kam vlastně chodí, jdu se podívat, kam chodí a tam se mě to slovo dotklo. Ale neudělal jsem ještě modlitbu spasení tam. Jako bavil jsem se s Igorem, jako s pastorem, s bratrem. Jsem ho pozval k sobě domů a tam vlastně jsme udělali tu modlitbu spasení. Ale předtím, než tady toto se odehrálo, jsem měl živej sen. Asi 3 týdny, než tady toto všecko se odehrálo, tak jsem měl prostě živej sen s Bohem. A Bůh zná každého člověka, protože nás stvořil a ví, že protože tu muziku, že jsem muzikant, tak to je Boží milost a to je dar od Boha, abych to předával dál. A měl jsem prostě sen, že někde hraju a přestali mít klávesy a já v tom snu jsem se modlil. Pane Bože, jestli ty existuješ a jsi živý Bůh, tak to můžeš opravit jedině ty. A jestli ty to opravíš, tak já v tebe uvěřím. A tak se stalo. A ty klávesy skočily. Já, když jsem ráno vstal, ještě jako nevěřící, tak říkám své ženě, Ireno, Bůh je živý a on existuje doopravdy. A to už ve mně prostě začalo působit. A když jsem přišel tam a přišel Igor ke mně domů a udělali jsme tu modlitbu spasení, tak ze mě spadlo fakt, protože mě odevřel oči, protože jsem měl zavřený oči a kamenné srdce, uši jsem měl zavřený. Ze mě spadlo tolik hříchu, že to, jak řekla sestra, když jsem se s ním právě bavil na vrchu, to museli slyšet až v nebi, jak to spadlo ten hřích ze mě. A od té doby vlastně, jak se mě dotkl Pán Ježíš a dal mi tu milost a ten jeho Boží dotyk, od té doby se mi mění život každý den víc a víc se mi Bůh otvírá a já se mu otvírám jako proto, aby si mě Bůh mohl použít, abych to mohl předat dál tu dobrou zprávu, protože hodně Romů, já cítím, že moje služba je hodně k Romům, protože mezi Romama je hodně tady těch, co jedou, jsou na drogách a pijí alkohol a jsou hodně svázaní. Jo? Já jsem byl taky tak svázán, ani jsem o tom nevěděl, abych svědčil jim, protože Bůh pro ně má přichystané vysvobození a milost. A tak stejně, když jsem uvěřil já, tak uvěřil můj bratr. Fakt, to je taková velká Boží milost, protože v mé rodině, když jsem uvěřil, uvěřil druhý bratr, třetí bratr, moje sestra, moje maminka, tchyně, švagrová, jo, a celý jejich rodiny, jako. Fakt, Bůh dal takovou milost, něco úžasného. Já jenom můžu děkovat Bohu a chválit Pana Ježíše Krista a jsem mu vděčný za každou chvilku, protože jsem našel smysl života. Doporučuju každému člověku, protože každý člověk potřebuje Ježíše Krista. To je moje svědectví.
1: Říkal jste, že stačilo tahnout na klávesy a ta hudba něco změnila. Změnilo se něco v té hudbě po tom, co
0: no, hodně se dostal k Bohu? Hodně se změnilo, protože já jsem hrál hodně roky pro svět a a teď vlastně hraju jenom pro Boží slávu a chci chválit, chválím prostě hudbu jenom Boha. Velká změna pro mě jako.
1: Kým pro vás Bůh je teďka?
0: No, Bůh je pro mě vlastně vším. Vzduch, co dýchám, to je od Boha. To je, on je opravdu pro mě vším, protože on mě vyléčil a léčí mě, protože furt mám v sobě věci jako svoje já a jedině on mě z toho může zbavit. Já ho potřebuju, Boha potřebuju, abych mohl vstát, abych mohl jít večer spát, abych mohl něco udělat. Všude potřebuju být s Pánem. Bez něho nemůžu dělat krok. Potřebuju ho a děkuju, že on je tady pro nás.
1: Z začátku jste říkal o temnotě. Jak Bůh se projevil v té temnotě? Ohledně třeba i těch drog, alkoholu a toho dalšího, co
0: no,
1: tady
0: můžu říct, že opravdu, jak říká, když se dotkne někoho Pán Ježíš Kristus, tak je vysvobozen od svých svázaností, tak já nejsem závislý na ničem jiném, než na Pánu Ježíši Kristu. Nekouřím, nepiju, nekouřím trávu, žádný alkohol. Jsem závislý na něm a na Božím slově.
1: Teďka zaznělo to Boží slovo, Bible. Jaký máte vztah k Bibli, k tomu Božímu slovu?
0: No, je to pro mě zrcadlo, jako. Když ho čtu, tak je to pro mě živé slovo, jako, který potřebuju, jako, protože v tom se mnou Bůh komunikuje, můj Pán. A s každým z nás, kdo věří, kdo ho zná, tak ví, že přes Boží slovo s náma Pán mluví. Mě tvaruje, osekává mě přes to Boží slovo, ukazuje mě prostě, co ještě mám dát pryč, a mám toho spousta věcí ještě musím dát pryč ze sebe, jako. Ale děkuju za ten dar víry, že mohu věřit v živého Boha.
1: Ještě ohledně té modlitby spasení, co to je, nebo jak se mohu modlit modlitbu spasení?
0: No, právě to se mnou udělal bratr Igor. Modlitba spasení, prostě vyznal jsem opravdu svoje hříchy, že jsem hlavně hřešil proti Bohu. A litoval jsem toho a každý den činím to pokání, protože potřebuju to pokání dělat. Protože jsem člověk, jsem v těle, ale když jsem udělal poprvní tu modlitbu, pak tu modlitbu spasení, že jsem vyznal, že hřeším, že jsem hříšník a lituju toho, tak Bůh mě dal milost. Spadlo ze mě moc a moc hříchu jako dolů a cítil jsem, že Bůh mě odpustil. Něco nádherného, úžasného, jaký Bůh milosrdný.
2: Každý člověk potřebuje Ježíše Krista. To je mé svědectví, říká Pavel Dirda a dodává, že byl zlý člověk, ale Bůh mu otevřel oči a od té doby, co se ho dotkl Pán Ježíš a dal mu svou milost, mění jeho život každý den. Pokud byste se chtěli o Ježíši Kristu, o víře dozvědět víc, napište nám na e-mailovou adresu radio7@radio7.cz. K dnešní i předešlým epizodám se můžete vrátit v archivu na webu radio7.cz a na podcastových platformách. Stačí zadat název podcastu Stopy. Ty dnešní stopy končí. Od mikrofonu z Rádia 7 se loučí Milan Remeš a Pavel Kohl. Naslyšenou.
3: Ve středních Čechách a v Praze má Proglas v systému DAB vysílače v Praze na City Tower, na Strahově a v Ládví, v Berouně, v Benešově, Kutné Hoře a v Příbrami. Pokrývají tato města a okolí. Praha, Benešov, Beroun, Brandýs nad Labem, Stará Boleslav, Čáslav, Čelákovice, Jesenice, Kolín, Kralupy nad Vltavou, Králův dvůr, Kutná Hora, Mělník, Milovice, Neratovice, Nymburk, Poděbrady, Příbram a Říčany. Jsme tu s vámi po celý den.

Vítejte u pondělní voničky lidových písní. Pokračuje řada prázdninových a dovolenkových hudebních akcí a festivalů. Tím nejbližším bude Národopisný festival Kyjovského Dolňácka Milotice 2026, který pro vás pořadatelé připravují na tento víkend, respektive už od čtvrtka na 6. až 9. srpna do několika scén města. Tedy do areálu zámku i zámecké zahrady, do kostela Všech svatých i do vinařského areálu Šidleny v Miloticích. Program otevře ve čtvrtek v 18 hodin a 30 minut pořad Svědci v písni v kostele Všech svatých. Oficiální zahájení proběhne v pátek v 19.30 v amfiteátru v Šidlenách. Festival potrvá až do neděle 9. srpna do večera, kdy jej uzavře vystoupení vojenského uměleckého souboru Ondráž. Festival se ohlédne za stým výročím narození sběratelky Milady Bimkové vzpomínkovým pořadem 100 let v písních a tancích. Chybět nebude tradiční klenotnica, zpěvácká soutěž Mistr Skokan Milocký ani pořad dětských folklorních souborů Spadla madla do říkadla. Své 35. výročí oslaví slovácký soubor Omladina z Vacenovic a budou také slavnostně předána ocenění novým nositelům titulu mistr tradiční rukodělné výroby Jihomoravského kraje a nemateriální statek tradiční lidové kultury Jihomoravského kraje. Dolňácké muziky vám hrají a zpívají i v dnešní voničce. Přejeme ničím narušený poslech a úspěšný nadcházející týden. Zůstaňte s námi u poslechu Proglasu.

Bylo 11 hodin a na Proglasu začíná pořad Čtení na pokračování. Otevřeme 18. část knihy Školák Kája Mařík ve škole i doma. Tentokrát část s názvem Vlážově hoří. Autorem textu je Felix Háj, čte Marcela Kopecká. Pro tuto chvíli se od mikrofonu loučí Josef Javůrek, odpolednem vás bude provázet Milan Šoba.

0: Felix Háj, Kája Mařík ve škole i doma. Část 18. Vlážově hoří. To je pravé žňové počasí, řekl ráno tatínek Hajný. Žito, pšenice, ječmen už s pomocí boží je pod střechou, ještě oves. Jen nedopusť bože zlou bouřku nebo krupobytí, něco z těch veder přijde. Říkala vzácná paní Kájo, že půjdete do Lážova na nádraží. Paní lesní dává Kájovi v 9:30 rozkazy. Nejdřív se zastavíte u pana Žíliny, že ho prosím, aby byl tak laskav a tu bednu z nádraží, jestli už tam je, přivezl až k nám. On je vždycky tak ochotný, jezdí tam denně s poštou a nejspravedlivěji to zařídí. A potom doběhnete na nádraží, tam odevzdáte tohle psaní a potom už nic. U Žílinů vyřiďte, že jsou vejce připravena, máslo taky a že pozdravujeme. To jsem ráda, že bude po starosti, řekla paní lesní Týně, když děti odběhly. Už jen, aby ta bedna tu byla. Je to taky nápad od sestry posílat mi nádobí. Tuze Lacino prý je někde koupila, sama už je nemá kam dát. Vzpomněla si na mne a já bych sama mohla chodit s nádobím na jarmark. No, už to poslali. Vracet to nemohu. U Žílinů zrovna vybalovali zboží. Kája vše vyřídil a pan Žílina řekl. A to já přivezu jako nic. Co pak na samoty, tam je radost jet. Člověk si porozpráví a hned udělá kšeftíček. Nabídl každému hrst drobného cukroví. Děti poděkovali a přihlíželi k vybalování. A to je cikorky, řekl Kája uznale. To asi na kolik let? I kde pak? To bys tomu dal, Kájo. Smála se dcerka pana Žíliny. A cibule, je, pokračoval Kája v divení. A tuhle, podíval se stranou. Tuze pěkné rohlíčky máte, pane Žílina. Tyhle kulaté s mákem. A to jste nějak z čerstva prodal, že už máte jen dva. To zrovna pro tebe a Zdeňu, řekla druhá dcerka pana Žíliny, také tak černovlasá a černobrvá jako první a podávala jim s úsměvem rohlíčky. Takže necháme mockrát děkovat. Peče pan Žílina taky v noci jako pan Suchý? Ptal se Kája se zájmem. Taky, Kájo, odpovídal pan Žílina a zapisoval si něco do notýsku. Člověče, smál se, jen se neuč pekařem. Ten se jakživ nevyspí. Vzácný pane, náš tatínek říká, že je u všeho něco. Vy se nevyspíte, truhlář zas dělá rakve, kovář zas, aby se bál, aby ho kůň nekop, a náš tatínek pytláků. A ševcem, abych se učil, to zas říká Zdeňa. U strejčka Ševcovic to nic nevoní. Tak zaplať pán Bůh za všecko a my půjdeme na nádraží. Šli náměstím a Kája řekl hned. To je tu dneska smutno, človíčka není vidět. A slyšela si paní Žílinovou, jak volala z kuchyně, že musí na pole? Všecko je to v polích. Heleď, kde je statek, všude vrata do kořán. Svážejí a člověka tam neuvidíš. Rozpálené chodníky pálily do bosých nožek. V prachu to bude taky pálit, povídá Kája. Budeme to muset vzít trapem, aby jsme zas brzo uháněli domů do chladného mechu a stínu. Heleď, Zdeňo, Honzíček sedí na prahu. Pojďme se ho zeptat, jak se vyspal.
1: Tancibudka skutečně seděl na prahu a pokuřoval. Než děti mohli pozdravit, sám začal. Je tu horko, co? A to jsem rád, že vás vidím. Ta Jelovcová byla tuze dobrá, ale silná, tuze silná. Vyřiďte v lesovně, že jsem ještě nedostal za ten den zaplaceno.
2: Je, strejčku, a za co? Vždyť jste dohromady nic neudělal,
1: namítal Kája.
3: Ale byl jsem tam zjednaný na práci, chlapče. Ztratil jsem den a kdo jedná, musí platit. Jen to vyřiďte. Jsem rád, že jsem nešel dnes pomáhat svátkovům. jako bych to byl věděl, že bude horko jako v peci. Není pamětníka takových veder. Snad mi sluníčko i ty šindele roztáhne, že nebudu muset dávat nové. Počkám, až jak to dopadne.

0: Kája se rozhlédl náměstím, které se před nimi otvíralo. Škubl sebou. Tamhle u ambrožů je kouř. Pro pána krále, aby tam tak začínalo hořet. Strejčku, poběžme tam. Tancibudka líně zdvihl oči.
1: No, začíná se tam kouřit. Ale co bych tam běžel? Jestli tam hoří, než by to přišlo sem, tak bych párkrát utek.
0: Od ambrožů opravdu vystupoval v nehybném těžkém vzduchu bělavý kouř.
1: To asi ambrožovi šli na pole, nechali doma děti a třeba něco provedli,
0: prořekl tancibudka.
1: Ale než by to přišlo sem...
0: Kája chyt Zdeňu za ruku, rozběhl se plný úděsu a hrůzy do náměstí. Jak kolem školy běžel, otevřel tam dveře a zavolal.
2: Paní řídicová, prosím vás, nechte tu Zdeňu. Mně se zdá, že u ambrožů hoří.
0: Postrčil Zdeňu do chodby a utíkal. Ale u řídících taky zrovna nebyli doma. Také měli kousek pole. Všecko zamkli, jen chodbu ne. Zrovna tu, do které Kája vstrčil Zdeňu. Kája běží prázdným náměstím. Už je to jisté, že začíná hořet u ambrožů. Už dobíhá ambrožovic dvora. Už vidí, odkud se kouří. U stodoly. Mají tam vyschlou starešinu. Tam to hoří a chytá už vyrovnané dříví, chytá už i dřevěná kolna. A tamhle zrovna u stodoly sedí tříletý Pepíček ambrožovic, tleská ručičkama a volá. Svítí, svítí. Blízko něho pro pána krále teď se tam skulilo tenké hořící poleno, zrovna tam v sedě ale tvrdě spí babička ambrožovic. V ručkách dítěte zahlédl Kája škatulku se zápalkami. Dřevěná kůlna zahořela jasným plamenem. Ještě chvíli zřítí se a zrovna na babičku a Pepíčka. Kája několika skoky je u nich, chytne Pepíčka za ručku. Poběž honem, poběž! A táhne ho za sebou. Babičko hoří, utíkejte! Vzkřikne z plných plic. Ta otvírá oči, leká se, ale vstává a pospíchá od místa, kde na ni a na vnoučka čekala snad smrt. Jen odtáhl Kája Pepíčka k vratům, jen tam za nimi babička udýchaně přispíšila, vyschlá dřevěná kůlna strávená napůl od plamenů, hroutí se s praskotem k zemi. Od ní přeskakují plameny na vyschlé dříví. Pepíček s babičkou stojí před statkem, babička rukama lomí. Kája vidí, těmže se už nic nestane a rozbíhá se znovu na náměstí. Sem tam starý děda nebo belhavá babička s bědováním vycházejí. Kája v běhu přemýšlí kam. Vzpomene si, že strejček Pachlovic je hasičem a bude troubit na poplach. Ale Pachlovic zůstávají na dráhách. Než tam doběhne.
2: Šturmovat, na věž, velkým zvonem na jednu stranu, aby přiběhli lidé z polí, vykřikuje kdosi.
0: A Kája z čerstva změní směr cesty a uhání ke kostelu. V tu chvíli přileze hřbitovní vrata. Zaplať pámbu, zavolá ulehčeně, když shledal, že dveře k věži jsou otevřeny. Ať už to dopadne, jak chce, myslí si. Bere srdce zvonu do rukou, odhazuje je ke stěně zvonu. Ano, Kája šturmuje největším zvonem Michaelem podle všech pravidel. Jasný hlas zvonu hlásí lidem na polích pracujícím neštěstí. Oni nechávají práce a uděšeně se zaposlouchají. Rozbíhají se šíleným pospěchem do Lážova.
2: Hoří! Vlá...

ke statku ambrožových a už natažené, vody plné hadice chrlí spoustu vod do Ambrožovic dvora. Paní máma Ambrožovic letěla z pole jako šílená. Jak by to zrovna tušila, že hoří u nich. Pepíčka tam nechala s babičkou, ale babičce už je 80, Kale už ani toho dítěte neuhlídá. Dech se v ní tají, když poznává, že v skutku u nich hoří. Ale vidí Pepíčka s babičkou před statkem na náměstí a babička drmolí. Tak jsem je na chvilku zdřímla a to on asi Pepíček sirčičky vzal a hořící odhodil. A chlapeček nevelký, ale statečný přiběhl, Pepíčka za ruku vzal, odvedl a mne vzbudil. Já taky pospíšila. Dík pohotovosti lážovských hasičů oheň byl uhašen za chvíli. Všichni, abychom na kolena klekli, řekl pan táta Ambrožovic, a Bohu děkovali, že to nedopadlo hůř. Jen to, že šturmovali, zabránilo většímu neštěstí. Kája se podíval okénkem ve věži. Už hasí, řekl si tiše. Už jsou všichni doma. Už nemusím šturmovat. A seběhl po schodech dolů. Co pak asi Zdeňa? Vzpomněla si. A už se rozběhl ke škole. Také už byli doma, ale zase už Zdeňa tam nebyla. Kdo pak, Kájo, odvedl Pepíčka Ambrožovic s babičkou z místa neštěstí? Volal za ním pan řídící. Ale Kája už uháněl hledat Zdeňu. No, abys taky u všeho nebyla, řekl Zdeně, když ji našel před Ambrožovic statkem. Jú, kam pak bych šla, bránila se Zdeňa. Ve škole nebyl žádný doma, potom lidé křičeli, tak jsem šla taky. A heleď, Kájo, ty jsi vyved Pepíčka Ambrožovic i babičku, jináč by byli schořeli. S obdivem se Zdeňa na Káju zadívala. Jú, vyved, já řek a oni šli. Byli by taky šli i beze mne, když už hořela kolna. Nikoho jsem nevyváděl. A musíme honem domů.

0: U Ambrožů zase už bylo jako jindy. Jen dva hasiči tu zůstali na hlídce a pan táta Ambrožovic vyslýchal babičku. Kdo pak vzal Pepíčka za ruku a šel s ním před statek? A kdo pak vás vzbudil? A babička jen pořád říkala. Chlapec, malý chlapec, asi tak druhák. Oči má černé, inu tak černých jsem ještě neviděla. Křičel, probudil mne, Pepíčka za sebou táhl. Pan velitel hasičů se doptával. Kdo pak to byl, který se rozběhl na věž a šturmoval? Z dospělých nikdo nebyl doma. A paní Pachlová říkala. Tatínku, to nebyl nikdo jiný než Kája Hajných, povídala babička Ambrožovic. Ani neznám už ty děti, ale tenhle měl oči jako saze. Však se to dozvím. A jestli, velkou pochvalu zaslouží. Babička by tam byla zůstala a Pepíček taky, řekl pan Pachl. Kája uhání se Zdeňou k samotám. Zdeňo, jestli jen cekneš, víckrát s tebou nikam nepůjdu. Zdeňa jen kývla kučeravou hlavičkou. Co jsme se vás navolali, nahledali a strachu poměli, řekla paní lesní. Co pak vás to napadlo zůstat v Lážově, když hořelo? Což kdybyste přišli k úrazu? Byli jsme tam všichni, ale to už dohořívalo a vás jsme neviděli. Ještě se celá třesu, když si vzpomenu na to leknutí, když začali šturmovat, vykládala Týna. Kdo pak asi uháněl na věž? Nevíš, Kájo, kdo to byl? Stát pan Štulc, ne?
1: Jo, pan Štulc, když to bylo u nich blízko, řekl Kája.
0: No, z kluků to nebyl nikdo. Kdo pak by věděl, jak se šturmuje? Dívala se po očku na Káju. Třeba to ví lepší než vy, Týno, skládal Kája lívance a pochutnával si.
1: Počkej, Kájo, ty doma dostaneš, spustil pan lesní mezi dveřmi. Ty jsi zvonil na poplach. Jú, vzácný pane, já ani nevím, co je

zvonit na poprach. Já šturmoval na zvon, ne na poprach. A hned se náramně začervenal. A pan lesní si zaliboval. Takhle se na něho musí. Kde pak by se sám s něčím dobrým pochlubil? Hrdina si, Kájo, mám z tebe velkou radost. A poslouchej, nevíš ty, kdo odved babičku Ambrožovic a Pepíčka? Kája sahal po lívanci, ale talíř byl prázdný. Rozpačitě řekl. To jsem ale... Talíř je prázdný a já si chtěl ještě vzít. Ty byly. A to se mi stýská po mamince. Už abych šel. Dej pán Bůh s pánem Bohem a zas brzo přijďte. Máctá. A vyběhl. Pan lesní zvážněl. Že je Kája statečný chlapec, vím. Že by sám šel šturmovat, jsem si přece nemyslil. A že vyved babičku i toho Pepíčka, to je docela jisté. Zdeňo, s pravdou ven. Kdo vyvedl babičku s Pepíčkem? Zdeňa tiše řekla. On řekl Kája, že nesmím ani ceknout, ale vyvedl je. No, řekl jsem to, ale nic mu neříkejte, však bude pochválen. U Hajných už věděli, že Kája šturmoval. Maminka se k němu zhýbla, podívala se mu do očí a řekla tiše. Máme z tebe radost, chlapče. Vždycky a každému pomáhej. Je to tvou povinností. Na chválu nikdy nečekej. Běž k tatínkovi. Sedí v zahradě. Babičku Ambrožovic s Pepíčkem prý vyvedl starý Winkler. Vidíš, pořád říkáme trunčí a on zatím také má dobré srdce. Běž. No běž. To měl Kája radost, že to vyvádění svedli na Winklera. Tatínek ho taky pohladil. Jsem rád, že máme takového kurážného synka. No, pořád se kolem toho kostela točíš, co bys nedoved zvon rozhoupat a k tomu jen na jednu stranu. Ale nemysli, Kájo, že je to něco zvláštního. V takovém případě konáš vždycky jen svou povinnost. Já vím, tatínku, já si nic nemyslím. Já bych nejradši už nic o tom neslyšel. Ale žízeň mám velikou. Běž k mamince. Dá ti studené mléko. A až potkáš starého Winklera, z dálky před ním smekni. Zachránil dnes dva lidské životy. Usínal Kája toho dne s pocitem naprostého uspokojení. To šturmování už má odbyto a to vyvádění je na Winklerovi, bylo poslední jeho myšlenkou. Ráno ještě spali, už tu byla Týna. A to bylo co říct. Pravidelně Kája burcoval Týnu. Zrovna včera povídala Týna. Vzácná paní, toho kohouta můžeme směle zabít. Nač ho budeme živit? Kája to vzbouzení obstará. Jen držela dveře celá zadýchaná, pospíchala z řečí. Pán Bůh dobrý, troteta. Kája vyved babičku Ambrožovic i Pepíčka. Maminka si honem sedla. A to snad ne. Už je to jisté, teta, sedala si taky Týna. No, to by hned tak někdo nedokázal. Vzácná paní mu chystá kávový dort a povídala, že bude jistě veřejně pochválen asi ve škole. I pan starosta ho veřejně pochválí. Říkala teta Šafářovic, že mladá Ambrožová se sem chystá. No jak pak ne, mají než Pepíčka a kdyby chudinka uhořel, byla by to pro ně rána. A je to přece dcera. Vždyť Kája vyvedl i její maminku. Teta, my máme takovou radost, jako by byl náš. Tak s pánem Bohem, jen jsem odběhla na skok. Pospíchá odtud Týna. Pro pána krále, maminko, já jsem dnes zaspal, volá Kája. A kde pak bys zaspal? Je sotva půl šesté. Mamince pořád se nezdálo, že by Kája opravdu byl vyvedl babičku s Pepíčkem. Vždyť slyšeli, že Winkler. Začíná opatrně. Neviděl jsi včera v Lážově starého Winklera? Je, maminko, ten trunčil na lavičce. Měl plnou láhev breberky a jen koktál. V tom se Kája zarazil. Maminka se hned ptala. A jak to, když byl natrunčený, že vyvedl babičku s Pepíčkem?
No, to, maminko, je, už je sluníčko nad lesy a to půjdeme dnes pozdě do školy. Možná, že Zdeňa taky zaspala. No to dostanem. To už si klekal k modlitbě a proto se ovšem maminka už na nic neptala. Potom vypil mléko jen tak v stoje, krajíc chleba do tašky, dal s Pánem Bohem a už uháněl. Byl tuze rád, že v pánovic kuchyni byla jen Zdeňa. Pobídli ji a už pospíchali. Pro jistotu se zeptal v průseku. Zdeňo, necekla si? Ale protože v tu chvíli skoro na dosah ruky přeběhla kolem nich veverka, věnovali pozornost té.

0: Bez vaší trvalé podpory se neobejdeme. Jde to i dárcovskou SMS.
1: Pošlete zprávu ve tvaru DMS mezera TRV mezera Proglas mezera 490 na telefonní číslo 847. Cena DMS je 490 korun. Radio Proglas obdrží 489 korun. Moc děkujeme.
0: Částka vám bude odečtena každý měsíc. Pravidelné zasílání DMS můžete kdykoliv bezplatně zrušit zasláním zprávy Stop Proglas na číslo 847.
1: Službu DMS provozuje Fórum dárců, technicky zajišťuje ATS Praha. Více na webu darcovskasms.cz.
2: Vyslechli jste 18. z celkových 27 částí na pokračování, čtení na pokračování z knihy Školák Káje Mařík ve škole i doma Felixe Háje. Četla Marcela Kopecká, reprízu toho dnešního dílu, který měl název Vlážově hoří, uslyšíte ve 22 hodin. No a další díl s podtitulem Kájova sláva pak opět zítra v 11 dopoledne nebo v 10 večer. K mikrofonu usedl Milan Šoba, moc se těšíme na službu, kterou mám až do 16. hodiny a budu vás provázet tedy vysíláním Radia Proglas. Připomínám pro ty z vás, kterým čas trošku jinak letí o prázdninách, že je pondělí 3. srpna, svátek mají všechny Miluše, Milušky, tak na ně nezapomeňte, pokud nějakou v okolí máte nebo znáte. No a v církevním kalendáři je zapsána svatá Lidie. No a také si něco povíme o tom, co jsme pro vás nachystali až do 16. hodiny, ale mezi tím si dáme i nějakou písničku. Třeba píseň Ale. Zpívat bude Marka Míková. Najdeme ji na albu Osamělí písničkáři 16 odstínů Dada. No a v této písničce uslyšíme něco o existenciální reflexi, o člověku v neznámém světě a bude s klavírem, tak si to užijte.

ale najednou já. Ale najednou já jsem. Ale najednou já jsem v zemi. Ale najednou já jsem v zemi, kterou. Ale najednou já jsem v zemi, kterou neznám. Ale najednou já jsem v zemi, kterou neznám a... Jsem v zemi, kterou neznám a ztrácím. Ale najednou já jsem v zemi, kterou neznám a ztrácím se. Ale najednou já jsem v zemi, kterou neznám a ztrácím se v krajině.

0: Tak se pojďme na ten program Radia Proglas do 16. hodiny, chcete-li 4. hodiny odpolední podívat. Je klasický, ale přece jenom si upřesníme, co přesně uslyšíme. Myšlenka na den, tak jako vždy, už byla před 6. ráno, bude i před 6. večer, z knihy Být blíž autorky Hany Pinknerové, vydané nakladatelstvím Návrat domů, dnes s podtitulem Dobře vařit. Ve 12 hodin polední modlitba. Krátce po polední se ve vysílání přeneseme v rámci hudební siesty do období hudebního romantismu. Zahájíme předehrou k operetě Pařížský život z pera Jacquesa Offenbacha. Dále si poslechneme koncert číslo 2 H-moll opus 50, který pro violončelo a orchestr napsal Henri Vietam. Ve druhé části pak zazní symfonická báseň Zlatý kolovrat od Antonína Dvořáka. Ve 13 hodin zprávy Českého rozhlasu Plus a pak v odpoledním proudu v první půlhodince včetně výhledu dalších pořadů Radia Proglas, spíše těch večerních, a od půl druhé do druhé také minimálně 3 bloky dnešku v kalendáři. V rámci hudebního kompasu se dnes zaměříme na maďarského jazzového saxofonistu, který se jmenuje Mihály Borbély, a také na pozvánku na vystoupení v rámci festivalu Dobržská brána. No a od půl třetí až do 4 to bude odpolední proud písní, včetně pozvánek a také dalších zpravodajských informací, a v 15 hodin bude přerušen zprávami Českého rozhlasu Plus. Anthony Dominic Benedetto, profesionálně známý jako Tony Bennett, byl americký jazzový zpěvák. Získal mnoho ocenění, včetně 20 cen Grammy, ceny za celoživotní dílo a 2 cen Emmy. Za svou kariéru vydal více než 50 studiových alb. Byl výjimečným umělcem s charakteristickým hlasem, který nahrával nejen jako solista, ale také jako vyhledávaný partner do duetů. V roce 2006 vydal album Duets an American Classic. Spolu s ním zde zpívají například Bono, Paul McCartney nebo Elton John. V roce 2011 následovalo druhé album, kde s ním zpívali vedle jiných Mariah Carey, Amy Winehouse, Aretha Franklin nebo Lady Gaga. Malý hudební profil připravila k čaji do 5. od 16 hodin Helena Bradfeldová. No a když se podívám tady za sebe, tak zjistím, že tady nemám ještě aktuální tabulku na to, kdo mě bude střídat, ale nebojte, já to zjistím a určitě mě někdo bude střídat v tom u moderátorského mikrofonu, tak aby vás mohl provést časem od 16. hodiny až do konce dnešního dne a také nocí. Takže máte se na co těšit. Dáme si teď single z minulého roku, duet Igora Orozoviče a Tady s názvem Za hory doly. Za hory, za doly, tak je správně ten název, ale to mě určitě odpustíte.
1: Za hory, za doly, zvířata z mraků táhnou. Tam, kam jdou, tak jdu, ukrytý ve stínu dračím, úplně sám.

Rosa se skutálí, schová se do skály, mrak se zas rozplyne, až úplně zmizí. Ale ty ne. A pak je tma, jenom tma, co si se dá nalípy, neptá se, nečeká, jenom tma.

0: Tak to byla kraťučká píseň Minutu 11, měla taková miniatura s minimalistickým textem o zahlcení zprávami a ztrátě orientace. Už po druhé jsme si během krátké doby hráli z alba Osamělí písničkáři 16 odstínů Dada, kde tedy zpívají logicky různí interpreti. A tohle byla skupina Kitchen, psáno s dvěma T, a název také obsahoval pouze dvě písmenka, byť má tři slova. Daa, daa, daa. V bavorském opatství Windberg se dnes koná poslední rozloučení s jeho obnovitelem a někdejším opatem Thomasem Antonem Hangretingerem, bývalým generálním opatem řádu premonstrátských řeholních kanovníků. Zemřel v pátek 24. července ve věku 83 let. O vzpomínku na něj jsme požádali opata strahovského kláštera Daniela Petra Janáčka.
1: Opata Thomase jsem potkal poprvé v noviciátu, to bylo rok po revoluci, v roce 1990 v Milevsku, a byl nejhlasitější, protože se dokázal vesele smát a nepůsobil jako klasický parelát. Tehdy byl samozřejmě o něco mladší, ale ten úsměv mu zůstal až do konce. To bylo to první setkání a vlastně to mi zůstalo v paměti až doteď. Opat Thomas byl člověkem, který byl systematický, který se snažil věci promýšlet. Když se stal generálním opatem, tak se snažil všechna setkání a kapituly nebo prelátská setkání postavit pod nějaký biblický motiv, jako jsou Vánoce, Velikonoce, Letnice, a vždy vlastně ta setkání byla ohromně připravená a hluboká, protože to byl člověk spirituality a znal řádové dějiny, dokonce byl takovým moderátorem skupiny, která působí doteďka v Německu, AG Premonstrá Tenzia, a tato skupina spojuje lidi, kteří se o řád zajímají. Většinou jsou to historici nebo teologové, kteří mají k řádu nějaký vztah. On tuto skupinu až vlastně do své smrti moderoval. Jinak to byl otevřený, radostný člověk, autentický člověk dialogu a setkání.
0: Hlavním představeným premonstrátu byl Němec Hangretinge. Mezi lety 2003 a 2018, v posledním roce jeho služby, Daniel Janáček stanul v čele opatství na Strahově. Pro Glasu dále řekl, jak přistupoval otec Thomas k roli generálního opata a jaké bylo jeho směřování.
1: Generální opat je vlastně takovým jakýmsi moderátorem, protože ty naše kláštery, respektive lépe řečeno kanonie, protože jsme řeholní kanonici, jsou samostatné, a to on samozřejmě respektoval, ale přece jenom chtěl být takovým stavitelem mostu, protože ta role generálního opata sebou nese vlastně takové spojení od těch kanonií nahoru ke svatému stolci a od svatého stolce zase k nám, ale současně i mezi sebou navzájem, a to se mu ohromně dařilo. On ten směr bylo vlastně také to propojení mezi tradicí a současností a budoucností. On měl vlastně chuť na budoucnost, jako radostný člověk měl naději a tuto naději dával. Já bych to viděl tak vlastně v tom spojení a v tom propojení té minulosti a budoucnosti.
0: K poslání generálního opata patří cesty po celém světě a udržování pout mezi jednotlivými kláštery. K jedné z takových cest Thomase Antona Hangretingera, jeho povaze a osobnosti, Daniel Petr Janáček pro Glasu ve vzpomínce uvedl.
1: Těch osobních zážitků bylo nespočet, protože já se s ním jezdíval právě na ta setkání té spirituální komise, takže to jsme dlouhé cesty trávili v autě spolu se spolubratem Norbertem, který byl členem té komise, já jsem tam překládal. To byla jednoduše setkání, na která jsme se těšili, to s ním nebyla nikdy nuda. Když jsme jeli z Francie, koupil housky a tam jsme to jedli někde na poli, kde traktor práchil a asi o 500 metrů dál bylo vidět, byl krásný, ohromný gotický klášter, zrušený samozřejmě za francouzské revoluce. To byl takový pro mě vtipný zážitek, ale jinak on se snažil o komunio. To, co považoval za nejdůležitější, bylo to společenství. On se snažil systematicky myslet a vymyslel tak právě na základě těch dějin komunio, actio, contemplatio. Když člověk vzpomíná, když odešel k pánu, že on se těšil na tu budoucnost. I druhým se snažil zprostředkovat tu chuť, tu naději na budoucnost. Ostatně jeho heslo opatské bylo in manus tuas, tedy do tvých rukou, Hospodine. Takže věřím a těším se, že se za nás určitě přimluvá u nebeského Otce.
0: Uzavřel na Proglasu opat královské kanonie premonstrátu v Praze na Strahově Daniel Janáček. Promluvy a přednášky Tomase Hangretingera o premonstrátské spiritualitě vyšly před časem knižně v češtině pod názvem Setkání a poslání. Píseň s názvem Lom slov bude teď zpívat Vladimír Merta.

Medjugorje v Bosně a Hercegovině hostí třetím dnem Mezinárodní letní festival mládeže Mladifest. 37. ročník setkání 10 000 lidí má biblické motto Ad Fontem, k prameni. Mši svatou a navazující program odvysílá televize Noe přímým přenosem od 19 hodin. Před zítřejším pohřbem Glena Hansarda se s ním může dnes veřejnost rozloučit u vystavené rakve v kapli Irského muzea moderního umění v Dublinu. Hudebník zemřel ve středu ráno při dopravní nehodě, bylo mu 56 let. Místo květina dárků požádala Hansardová rodina o finanční podporu charitativní organizace Dublin Simon, která pomáhá lidem bez domova a organizacím Ukrainian Action v Irsku a ve světě. Ty zajišťují humanitární pomoc Ukrajině čelící ruské agresi. Farářka Českobratrské církve evangelické Johana Miriam Vorlová ve spolupráci se společenstvím Logos vedla bohoslužbu v kostele u Martina ve zdi v centru Prahy v předvečer týdenního festivalu Pride, který dnes začíná v hlavním městě. Ota Pavel, zmínky o válce, nacismus, to vše bude zapojené do písně Oto Popr, skupina z Liberce, která si říká Nekrmit.

Říká mi ota Pavel, že ve velké řece schoval dva brášky pod podvodní skálu. Pluli nach Auschwitz, pluli jak mléce, kapříci malí krajinou kalu. Snad je skryl kam si podle kníny s pocitem prázdna a neexistence. Voda je žlutá, příběh pln špíny. Když přišla smrt, tak volali tence. Jakoby práškové nad něj jen spali. Říká mi ota Pavel, že v bílém sněhu

nespatřil ďábla, jen sebe co chlapce. Viděl svůj osud, jak ležatou osmu, Berunka bez břeha v jediné kapce. Uviděl sám sebe

0: Srpnovou akcí Roku smíření v litoměřické diecézi bude tuto sobotu 8.8. ekumenická bohoslužba ve Svoru na Českolipsku. V kapli svatého Josefa ji povede spolu s dalšími duchovními od 10 hodin apoštolský administrátor diecéze a pražský arcibiskup Stanislav Přibyl. Pak se setká i s představiteli veřejné správy. Červencové zastavení Roku smíření se událo v Ústí nad Labem uplynulý pátek 31.7. Zahrnovalo pietní akt u pomníku v krásném Březně, ekumenickou modlitbu na železničním mostě a bohoslužbu v kostele na Nebevzetí Panny Marie. Připomnělo výročí ústeckého masakru z 31. července 1945, poválečného vraždění německého obyvatelstva, jednoho z největších. Předcházel výbuch muničního skladu v městské části Krásné Březno. Zahynulo při něm 27 lidí. Následné vraždění, při kterém byli lidé stříleni, topeni či zhazováni z mostu do Labe, nepřežili podle historiků desítky lidí. Jejich smrt měla být podle některých zdrojů odplatou za výbuch skladu označený za německou sabotáž. Arcibiskup Přibyl v pátek na místě vybídl k uzdravení vztahů.
1: Po celém světě dnes umírají lidé z nejrůznějších naprosto zbytečných důvodů. Lidský život má obrovskou nevyčíslitelnou hodnotu. Já bych chtěl, abychom vždycky viděli v druhém člověku opravdu člověka. Abychom neviděli, že to je nějaká součást nějaké skupiny, někdo s nějakým politickým názorem nebo náboženským názorem, ale že oproti nám stojí člověk, který byl stvořen k tomu, aby měl vztahy, aby mohl milovat.

navždy první i poslední. V mých očích si sebe prohlédni. V mých očích.

0: Skupina Razám a Iva Marešová společně vydali album a mimo jiné je tam i tato písnička Ty a já za doprovod Filharmonie Hradec Králové, ale už neuslyšíme celou. Máme 3 minuty do 12. hodiny a na Radiu Proglas Myšlenka na den autorky Hany Pinknerové. Je z její knihy Být blíž, vydané nakladatelstvím Návrat domů. Uslyšíme slovy Martu Kunčarovou.
1: Dobře vařit. Budete mít zcela jistě stejné zkušenosti jako já. Na návštěvě v bohaté domácnosti jste se necítili bohatě pohoštěni, i když všechno, co vám tam nabídli, bylo jistě drahé a luxusní. Ale nějak to nebylo ono. Jakoby tomu něco chybělo. Možná vlastnoruční podíl někoho z domácnosti, který by dokládal osobní péči. Snad trocha tvořivosti. A možná stejně jako já, nikdy nezapomenete na topinky s česnekem nebo bramborami na loupačku, které vám hostitelé podali jako to nejlepší, co zrovna doma měli, a vám to chutnalo jako ještě nikdy nic jiného na světě. Někdy jste cítili, že toto jídlo bohatě kořenila láska. Já moc ráda vařím. Baví mě chystat pohoštění pro návštěvy. Beru to trochu jako uměleckou disciplínu. Nehodila by se k tomu ještě omáčka? Co tak ještě nastrouhat trochu sýra? Bude se to pohodlně jíst, když to takhle nakrájím? Ráda používám čerstvé bylinky, protože ty dají jídlu neopakovatelnou chuť. Příprava jídla pro mne znamená zamýšlet se nad surovinami a hledat jejich nejlepší využití. Jako bych u toho spolupracovala se stvořitelem. Jak si to jenom myslel s tou dýní? Co bych já s ní provedla, aby co nejlépe vyzněla její původní chuť? Spekuluji, jaké druhy listových salátů natrhat do mísy, aby si vizuálně ani chuťově neodporovaly, ale hezky spolu barevně ladily. Vždyť já si s tím vlastně hraju. Dlouho jsem nerozuměla, co mý hosté na mém vaření vidí. Vždyť často to bývaly jen obyčejné topinky nebo něco podobně prostého. Dnes už vím, v čem spočívá tajemství toho, že o mě říkají, že jsem dobrá kuchařka. Není to v mimořádných surovinách ani ve speciálně rafinovaných postupech. Vařím nejspíš docela obyčejně, ale já prostě k boží lásce přidám ještě kapku té své.

0: Přejeme dobré poledne z Proglasu. Při dnešní polední modlitbě myslíme zvláště na obyvatele měst a obcí Havířov, Těrlicko a Třanovice. A na závěr připojíme modlitbu svatý Michaeli Archanděli v kancionálu číslo 022. Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého.
1: Amen.
0: Anděl Páně zvěstoval Panně Marii.
2: A ona počala z Ducha Svatého. Zdravás Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš. Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Maria řekla, jsem služebnice Páně.
2: Ať se mi stane podle tvého slova. Zdravás Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš. Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: A slovo se stalo tělem
2: a přebývalo mezi námi. Zdravás Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš. Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Oroduj za nás, svatá Boží Rodičko,
2: aby nám Kristus dal účast na svých zaslíbeních.
0: Modleme se.
2: Pane, poznali jsme andělské poselství o vtělení Krista, tvého Syna. Vlej nám, prosíme, do duše svou milost, ať nás jeho umučení a kříž přivede ke slávě vzkříšení skrze Krista našeho Pána. Amen.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému,
2: jako byla na počátku i nyní i vždycky a na věky věků. Amen.
0: Odpočinuti věčné dej zemřelým, Pane,
2: a světlo věčné a tím svítí, ať odpočívají v pokoji. Amen.
0: Svatý Michaeli Archanděli,
2: braň nás svoji proti zlobě a úkladu ďáblovým, kníže nebeského vojska, svrhni božskou mocí do pekelné propasti satana a zlé duchy, kteří usilují o skázu duší. Amen.
0: Svatá Lídie,
2: poroduj za nás.
0: Všichni svatí a světice Boží,
2: porodujte za nás.
3: Pán s vámi. Požehnej vás všemohoucí Bůh, Otec i Syn i Duch Svatý.
2: Amen.
3: Dobrořečme Pánu.
2: Bohu díky.

12 hodin 4,5 minuty na Radiu Proglas začíná hudební siesta, která dnes nabídne 3 díla 3 autorů. Začínáme předehrou k operetě Pařížský život Jacquesa Offenbacha. Slovenskou filharmonii bude dirigovat Kurt Wyss.

Tolik tedy první část dnešní hudební siesty na Radiu Proglas, kterou byla předehra k operetě Pařížský život Jacquesa Offenbacha. Slovenskou filharmonii dirigoval Kurt Wyss. Druhá prostřední část, tedy z celkových tří, bude koncert pro violončelo a orchestr číslo 2 H-moll opus 50. Autorem je Henri Vietam. Na violončelo nám zahraje Heinrich Schiff. No a rozhlasový symfonický orchestr Stuttgart bude dirigovat Sir Neville Marinette.

Dozněl koncert pro violončelo a orchestr číslo 2 H-moll opus 50. Autorem byl Henri Vietam. My jsme na violončelo slyšeli hrát Heinricha Schiffa. Rozhlasový symfonický orchestr Stuttgart dirigoval Sir Neville Mariner. No a na závěr dnešní hudební siesty na Radiu Proglas si dáme Zlatý kolovrat opus 109 Antonína Dvořáka. Slovenskou filharmonii bude dirigovat Zdeněk Košler.

0: Dozněl Zlatý kolovrat opus 109 Antonína Dvořáka. Slovenskou filharmonii řídil nebo dirigoval Zdeněk Košler. Tolik hudební siesta na Radiu Proglas. Teď tu budou zprávy Českého rozhlasu Plus.
1: 13 hodin.
2: Český rozhlas Plus.
1: Olomoucké státní zastupitelství obžalovalo v bitcoinové kauze 4 lidi. Japonsko a Spojené státy zasáhly do měnových trhů. Společně chtějí posílit japonský jen. A od srpna platí nová evropská pravidla pro obsah vygenerovaný umělou inteligencí. Naladili jste si zprávy Plusu? Klidné pondělí vám přeje Ondřej Látala. Bitcoinová kauza míří k soudu. Vrchní státní zastupitelství v Olomouci obžalovalo 4 lidi. Českému rozhlasu to potvrdil šéf olomouckých žalobců Radim Dragoun. Případ bude řešit brněnský krajský soud. Podle informací ČTK jde o Tomáše Jiříkovského, kterému žalobkyně navrhuje 20 let vězení za provozování darknetového tržiště s drogami a zbraněmi. Dalších 9 let pro něj chce za praní špinavých peněz. A to v době darování bitcoinů ministerstvu spravedlnosti. Na tom se měli další dva obžalovaní podílet, říká Radim Dragoun.
3: Dále jsou trestně stíháni a následně tady na ně byla podána obžaloba další dvě osoby, kterým je kladenou za vinu, že se podílejí na legalizace výnosu z trestné činnosti související s darknetovým tržištěm a s darováním bitcoinů ministerstvu spravedlnosti, přičemž zároveň porušili své povinnosti jako úředních osob.
1: Podle ČTK jde o exministra spravedlnosti Pavla Blaška a jeho náměstka Radomíra Daňhela. Posledním ožalovaným je advokát Jiříkovského Karim Tic. Bývalý ministr spravedlnosti Blažek se nepovažuje za vinného v žádné trestné činnosti v bitcoinové kauze. Blažek na sociální síti X napsal, že tvrzení vyšetřovatelů o původu peněz nejsou podložená. Japonsko a Spojené státy společně intervenovaly na devizových trzích, aby podpořili kurz jenu. Byl to první takový zásah do měnové politiky od roku 2011. Vlády obou zemí se snaží zastavit oslabování japonské měny a zabránit výprodeji japonských státních dluhopisů. To by mohlo rozkolísat globální finanční trhy.
4: Japonský jen byl na konci minulého týdne proti dolaru nejslabší za posledních 40 let. Japonskou ekonomiku dlouhodobě trápí stoupající ceny ropy kvůli konfliktu na Blízkém východě. Podle japonské ministryně financí Satsuki Katayamaové jsou obě země připravené intervenovat na podporu měny i dál, pokud to bude potřeba. Pomoc komentoval i americký prezident Donald Trump. Podle něj obě země pojí velmi silné ekonomické vazby. Japonsko je mimo jiné největším vlastníkem amerických dluhopisů na světě. Jiří Chábera, Český rozhlas.
2: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
1: Obsah vygenerovaný umělou inteligencí musí být od srpna jasně označený. Nová pravidla platí pro obsah, který zveřejní firmy nebo instituce a vycházejí z evropského nařízení AI Act. Pokud třeba na stránkách e-shopu jako podpora slouží chat s umělou inteligencí, zákazníci o tom musí vědět. Další pravidla se pak vztahují hlavně na firmy, které umělou inteligenci vyvíjejí. Pro fyzické osoby, které AI využívají pro osobní účely, nové nařízení neplatí. I to ale má svoje hranice, říká vládní zmocněnec pro AI Lukáš Kačena.
5: Ve chvíli, kdy i v nějaké soukromé komunikaci využiju AI pro to, abych dělal něco klamavého, manipulativního, co může zásadně narušit chování té druhé osoby nebo mu způsobit významnou újmu, tak to je všechno zakázané.
1: Na to, jestli firmy pravidla dodržují, dohlíží v Česku telekomunikační úřad. Za porušení můžou udělit pokutu až 15 milionů eur nebo ve výši 3% ročního obratu firmy. Na D11C z Prahy do Hradce Králové v nájezdu na D35 ve směru do Pardubic na exitu 84 je nehoda. Srazilo se tam osobní auto s nákladním, překáží teď v křížení dálnic a zpomaluje se. Na D1 je silný provoz na příjezdu do Brna směrem z Vyškova. Kamiony stojí od Rousínova z kilometru 216 a to až do Brna do omezení na kilometru 196. Osobní auta projíždí rychleji v levém pruhu. Na D35 z Hradce Králové do Mohelnice se ucpává konec dálnice před Vysokým Mýtem. Za koncem dálnice u Stradouně na silnici 17 řeší nehodu a kolona z konce dálnice je z kilometru 155 asi na 20 minut. A na Pražském okruhu z D1 na letiště jsou kolony před sjezdem na Barrandov. Na 15. a půltém kilometru je nehoda, kolona od Strakonické na 4 hodiny. Dobře dojeďte. Dále jasno až polojasno, při přechodně zvětšené oblačnosti se může výjimečně vytvořit přeháňka nebo i bouřka. Teploty 31 až 36 stupňů, na Moravě naměří až 38 stupňů Celsia. To byly zprávy, posloucháte.
6: Zůstáváte na vlnách Proglasu.

Na cestu se jí můžeš ptát, jen rozumíš-li řeči ptačí. Stírá slzy malým dětem, dlaně spálené má solí.

Mám, když si ho snad bude přát. Bude křesťan, žid či pohan, zloděj, básník, král či kat.

malé dítě, tak ti vrátí všechny dárky. Ta dívka rychle opustí tě, poletí spolu dál jako ptáci. Dívka, dítě, pták a lhář. Dívka už zas slzy ztrácí a déšť jak pláč ti smáčí.

Tak to byla píseň Dívka, zpívala Jitka Smutná, na klavír hrála Katka Soukupová, dámy společně vydali album. Pojďme si povědět, co jsme pro vás nachystali ve vysílání Radia Proglas pro dnešní večer. Jsou tu tři typy. Francouz Nguyen Le patří k nejvýraznějším evropským jazzovým kytaristům, ale hudba dalece přesahuje hranice jazzu. V rozhovoru v rámci Jak se vám líbí v 1915 vysvětlí, proč považuje písně Jimiho Hendrixe nebo Pink Floyd za svého druhu tradiční hudbu, jak hledal vlastní hudební identitu mezi Francií a Vietnamem a proč se snaží přenést principy tradičních nástrojů do hry na elektrickou kytaru. Řeč bude také o jeho třech koncertech na festivalu Maraton hudby 2026 od jazzového kvarteta Streams přes spolupráci s Omarem Sosou a Paulem Frézu až po mezinárodní trio Sayuki. V rámci debaty z Dominikánské 8 ve čtvrt na 9 večer se zamyslíme nad tím, co se stane, když přijmeme svou křehkost. Nese v sobě jemnost, otevřenost vůči druhým, ale také zranitelnost, odvahu nechránit se před druhými. Dříve byla vnímána jako projev slabosti. Dnes se ale ukazuje, že právě křehkost může otevírat prostor pro blízkost, solidaritu a důvěru v osobních vztazích, ve společnosti i v církvi. Společnost unavená tlakem na výkon a dokonalost začíná objevovat hodnotu schopnosti přijmout a sdílet vlastní limity. Křehkost se tak stává zdrojem autenticity i nové podoby síly. Hrůza ruské agrese na Ukrajině nás zasáhla nepřipravené. Těžko říct, zda někdo někdy absolvoval výcvik, jak pomoci napadené zemi. Pravděpodobně ne. Bylo třeba rozhodnout se neprodleně a pomáhat a jednat. Manželé Milena a Josef z Bystřičky na Valašsku se rozhodli a začali pomáhat hned v únoru roku 2022 a jejich pomoc neustává ani v pátém roce ruské agrese. Nejsou sami, podobně angažovaných lidí je na Valašsku dost. Jak oni dva vzpomínají na čas, kdy to všechno začalo a v čem především spočívá jejich pomoc dnes? Na to se jich v radioreportu ve 22.30 zeptá Daniel Ženatý. No a teď už půjdeme zase na další písničku.

0: Tak to byla belgická skupina, samozřejmě jste slyšeli Žádné nástroje, takže a kapela. No a ta belgická skupina se jmenovala Hela a píseň měla název De Boerin en Sanderion, baladický příběh o ženě a tulákovi v češtině s názvem tedy Farmářova žena a Sanderion. Kulturní centrum pro společné setkávání, které obyvatelům brněnské Kamenné čtvrti chybělo, se dočkalo realizace. Budova bývalého kulturního centra prochází rekonstrukcí, která bude dokončena na podzim.
1: Dům byl součástí už první Kamenné kolonie, po druhé světové válce už byl ale ve velmi špatném technickém stavu. Postupně přešel pod správu Národního výboru, který následně rozhodl o demolici budovy. V následujících letech potom za pomoci místní vznikl nový dům, který postupně začal sloužit k různým aktivitám. Například se v něm usídlil Svaz českých žen nebo se tam konaly stranické schůze. V posledních letech potom dům už sloužil neziskové organizaci FIDIA. V současné době probíhají v objektu stavební práce, kdy například vyměňujeme hotel, děláme novou výmalbu nebo instalujeme nábytek.
0: Sdělil tiskový mluvčí městské části Brno Střed Michal Šťastný. Na podzim je plánováno slavnostní zahájení s programem, který připravují místní obyvatelé čtvrti. Dům pak dále bude sloužit rozmanitým kulturním účelům.
1: Byli to především místní občané a obyvatelé, kteří se dlouhodobě zasazovali o to, aby se tradice kulturního domu obnovila. Stejně tak nás například kontaktoval ženský tibetský sbor Kamenky ze Šlajerky, který neměl už v poslední době kde zkoušet, jelikož jejich počet členů se rozrostl na 15, zkoušeli různě po domácnostech a podobně. A právě takovým místním iniciativám a spolkům bude právě nový kulturní dům sloužit. To především návrat a obnovení kulturního domu, který byl nedílnou součástí Kamenné kolonie. Stejně tak to velmi znamená pro místní, kteří nyní získají zázemí pro setkávání a pro různé kulturní a společenské aktivity.

0: Dan Trio.
1: Já, mý ego a já zpívala Jana P.S. No a teď si něco povíme o dalším albu. Chviličku, já si to tady nachystám. Zapomněl jsem si to nachystat, ale hnedka to bude. Za chvilku se k tomu propracuji a už jsem tam. Longital je slovenské duo, které už 25 let tvoří zpěvačka a baskytaristka Šina a kytarista Daniel Salontaj. Na svém 14. studiovém albu Krajina běží dolů vlastním brehom nabízejí 8 autorských písní, které se zamýšlejí nad radostí, pomíjivostí i hledáním vnitřního klidu. Jemné akustické nástroje, elektronické vrstvy a poetické slovenské texty vytvářejí soustředěnou nahrávku, která zve k pozornému poslechu i zastavení. Takže se pozorně poslouchejme, zastavme se. A píseň z tohoto alba zmiňovaného má název Len more.

0: Jamboree pro skauty ze střední Evropy hostí vždy po dvou letech některá země Vyšegrádské čtyřky. Česko, Slovensko, Polsko nebo Maďarsko. Na to vyšla řada letos. Setkání v Naďkováči nedaleko Budapešti prožívá tento týden přes 1000 skautů. Víc než 300 jsou jich z Česka. Sobotním ranním vlakem z hlavního nádraží v Praze se vydala do Budapešti 10členná skupina skautek z Břevnova, protože tam představí některé české zvyky, osobnosti či zlepšováky, přibalili do batohů i typické tuzemské pochutiny, prozradila 14letá Barbora Štěrbová.
1: Vezmeme jsou například olomoucké tvarůžky nebo lentilky a znojemské okurky, aby Evropani mohli ochutnat nějaké naše pochutiny. Všichni už se moc těšíme, protože nebylo lehké se dostat na Jamboree a měli jsme štěstí, že bylo ještě místo.
0: Já mám osobně radost, že tam vezou znojemské okurky.

Zaď mi do očí, napoj se na zdroj své síly, nechej svět, ať se točí na ose vesmírné víry. Soustřed se na svůj dech, zhluboka z plic matky země, zahřivi si, rozbor zeď, připrav se, postav se pevně. Vezmi zpět

0: pohleď si do očí, napoj se na zdroj své síly.
1: Píseň Fénixy 2. Vítězná píseň autorské Porty 2024, zpěvačka Klára Sára. No a na basketiru doprovázel Petr Novotný. Jak jsme zmiňovali, 74. narozeniny dnes slaví představený řecko-katolíků na západě Ukrajiny při hranicích s Polskem lvovský arcibiskup Ihor Vozniak, člen kongregace redemptoristů. V biskupském znaku má modlitbu Hospodine, o milosrdenství prosím. Po ruském vpádu na Ukrajinu vybídl k jednotě a k modlitbám. Kněžím v arcidiecézi uložil, aby po dobu války nechali otevřené kostely a byli k dispozici všem, kdo budou potřebovat duchovní podporu, případně pomoc na útěku. 13:30, skoro 31 minut a tato zpráva nás pomalu dostává k té půlhodince, která bude následovat a ve které také uslyšíme minimálně 3 bloky dnešku v kalendáři.

The Sad Camp, tedy smutný tábor, doslova Fan Trojeriken Lager, psáno německé slovo anglicky, a to se trošičku špatně čte. Každopádně skupina Jiddish Glory a zpívala Alice Zavadsky o zoufalství vězňů, kteří čekají na záchranu. No a máme tu zmiňovaný dnešek v kalendáři a pojďme na jeho první hlavní blok. Máme pondělí 3. srpen 2026. Katolický kalendář připomíná památku svaté Lídie. Narodila se v prvním století v maloasijské Tiatyře. Jako první ve Filipech v současném Řecku se nechala pokřtít od apoštola Pavla i s celou svou rodinou. Obchodnice s purpurem později přijímala misionáře. Pavlovi a jeho průvodcům nabídla střechu nad hlavou, když se u ní zastavili po propuštění ze želáře. Pokud byly právě Filipy první misijní zastávkou svatého Pavla na evropské půdě, mohla být Lídie první křesťankou starého kontinentu. Svátek slaví Miluše. České jméno vzniklo buď z domácké podoby jména Miloslava, nebo přímo ze slov milá a slavit.

Píseň je Déšť, skupina Na boso, zhudebněná báseň Václava Hraběte. Zpívala Veronika Špíglová. Na dvoře bývalé krajské věznice v Jihlavě byl 3. srpna 1951 vykonán rozsudek smrti oběšením nad prvními 7 odsouzenými ve vykonstruovaném babickém procesu. Jím chtěla komunistická státní bezpečnost zlomit odpor vůči kolektivizaci v kraji a diskreditovat katolickou církev. Mezi popravenými onoho časného rána byli katoličtí kněží František Pařil a Václav Drbola. Tento mučedník spolu s dalším z procesu paterem Janem Bulou je od brněnské slavnosti ze začátku června tohoto roku na seznamu blahoslavených.

0: Soledad Kalza a syna Kienu společně vydali album, ze kterého jsme si hráli píseň Atlantico. Belgická zpěvačka, kytaristka a kytarista z Burkiny Faso, to jsou oni dva. 62. narozeniny dnes slaví farář z Veverské Býtýšky pater Marek Hlávka. 68 let se dožívá sochař a kovolitec Pavel Hřebíček, tvůrce plastik svatých, ukřižovaného Ježíše a monstrancí. I nového oltáře v brněnském kostele svatého Leopolda u Milosrdných bratří. Odlévá metodou ztraceného modelu a kombinací dalších technik používá především bronz a mosas. Z jeho dílny v Ketkovicích na Brněnsku pocházejí i ceny Radia Proglas za krásu slova, bronzové plastiky udílené každoročně na festivalu Slunovrat. Sedmdesátiny slaví dnes slovenský operní pěvec, tenorista Štefan Margita. 74. narozeniny slaví představený řecko-katolíků na západě Ukrajiny při hranicích s Polskem lvovský arcibiskup Ihor Vozniak. Člen kongregace redemptoristů. V biskupském znaku má modlitbu Hospodine o milosrdenství prosím. Po ruském vpádu na Ukrajinu vybídl k jednotě a k modlitbám. Kněžím v arcidiecézi uložil, aby po dobu války nechali otevřené kostely a byli k dispozici všem, kdo budou potřebovat duchovní podporu, případně pomoc na útěku. 86 let se dožívá americký herec Martin Sheen. Rubriku Dnešek v kalendáři pro vás chystá Kateřina Vitouchová, no a připravila ještě několik dalších výročí do proudu, tak abych byl přesný, jestli se nepletu, mezi tím jsem to počítal, tak jich je snad 5, tak něco určitě stihneme ještě do 14. hodiny.
1: Právě vstáváš, když slunce vychází a srdce města.

Slunce vychází a ty se chystáš ke spánku. Malé dítě, co se krčí v

a já se chystám ke spánku. A než usnu, políbím ti spodní hrad. Pod noční lampičkou si v knížce přečtu dvojstránku. A pak zahájím svůj let.

0: Píseň Siločáry a skupina z Brna Kolibříků v úlet. Před 125 lety přišel na svět kardinál Štefan, no, nebo Stefan Wyszyński, komunisty pronásledovaný polský katolický primas. Opakoval slova svého předchůdce kardinála Augusta Hlonda. Vítězství, až přijde, bude vítězstvím skrze Marii. Jeho postoje měly v Polsku váhu, často ho citoval Vatikánský rozhlas. Když Wyszyński kritizoval některé řešení ve vztahu církve a státu, vysílala to i česká sekce. Tak se vyjadřovala i k situaci v českých zemích, již často nemohla přímočaře kritizovat. Na jeho názory dal nejednou papež Pavel VI. Kardinál Wyszyński zemřel v roce 1981. Mezi málo známé dokumenty patří jeho poselství k Čechům z roku 1966. Vypovídá o spojení s, v uvozovkách, bratrským národem. Stejný výraz jsme později slýchali i od Jana Pavla II. Polský papež nazval krajana Stefana Wyszyńského ve své závěti v uvozovkách primasem milénia. Vzpomínal, že když byl 16. října 1978 zvolen v konkláve na Petrův stolec, tento kardinál mu řekl: úkolem nového papeže bude uvést církev do třetího tisíciletí.
1: Já kašlu na pomluvy, ty patří k člověku, i když mě někdy zraní a je z nich do breku. Lidé se těžko změní, druhýho v hubě mají, když na kolena padáš, o tom si povídaj, že prý jsem dávno na dně,

že mnohým, co mě lhali, jsem vždycky uvěřil, těžko nás pámu změní. Jiné to tady není. Občas se rádi máme, druhý den pomlouváme, že patřím mezi blázny, co stárnou s vírou svou, a dál ty, co je zklamou, na kafe k stolu zvou, že kabát mám už jetej a srdce samej šrám, že zdravím, koho potkám, a vždy se usmívám. Já kašlu na pomluvy, ty patří k člověku, i když mě někdy zraní a je mi dobréku. Já nejsem o moc lepší a tak se nezlobím. Já jenom mávnu rukou a lidem odpouštím. Těžko nás pámbu změní, jiné to tady není. Občas se rádi máme, druhý den pomlouváme. Těžko nás

Zhudebněná báseň Josefa Fouska, Těžko nás pán Bůh změní, slyšeli jsme v podání Miroslava Palečka, mimochodem na kytaru doprovázel Pavel Forst. Od 3. srpna 1980 je na věčnosti katolický kněz Alexander Heidler, teolog a filozof, redaktor náboženských pořadů Rádia Svobodná Evropa, známý jako otec křišťan. Poslední poválečný studentský kaplan v Praze u Nejsvětějšího Salvátora se účastnil zakládající schůze Křesťanské akademie a stál u zrodu římského velehradu, vedl duchovní péči o české uprchlíky v Německu. Právě Alexander Heidler jako blízký spolupracovník kardinála Berana na podnět německých biskupů připravil jeho památný projev o náboženské svobodě na druhém vatikánském koncilu.

Píseň v Javorových horách od Matěje Metoděje Štrunce za doprovodu Markéty Irglové. Matěj Metoděj Štrunc vydal tohle album, ze kterého jsme tuto píseň hráli. No a ještě jsme tam slyšeli také ženský folklorní soubor Lada. Tak ti všichni nás převedli přes 14. hodinu a vy posloucháte vysílání Radia Proglas. No a v tuto hodinu začíná také odpolední hudební kompas. Ve dnech 14. a 15. srpna se bude v Dobrši na Strakonicku konat 10. ročník festivalu Dobršská brána. Jedním z hostů bude maďarský klarinetista a saxofonista Mihály Borbély a právě na jeho tvorbu se dnes v hudebním kompasu zaměříme. Začneme skladbou Zorál.

Predstavujeme si maďarského saxofonistu a klarinetistu Mihály Borbélye, ktorý vystoupí v pátek 14. srpna na festivalu Dobržská brána v Pošumaví. V Borbélye je virtuózem na saxofon, klarinet i řadu tradičních dechových nástrojů, jako jsou táro, gato, kával nebo fujara. Aktivní je od roku 1974. Spolupracoval například s Charlesem Lloydem, s Jiřím Stivínem, s Trilokem Gurtu nebo s Herbiem Menem. Na festivalu Dobrská brána vystoupil už v roce 2018 s Borbély Dresch kvartetem. Letos přijede se svým vlastním kvartetem, s nímž představuje repertoár z aktuálního alba Miracles of the Night. Jeho hudba stojí na spojení moderního jazzu s maďarskou a balkánskou lidovou tradicí. Festival Dobržská brána místo sázky na masovou návštěvnost dává přednost pečlivě vybraným umělcům, nečekaným hudebním propojením a koncertům, které často vznikají právě pro tento festival. Koná se v malebné pošumavské obci Dobrš a během 10 let své existence si získal pověst jedné z nejzajímavějších kulturních událostí svého druhu v Česku. 10. ročník festivalu se uskuteční 14. a 15. srpna a bude ohlédnutím za historií festivalu. Organizátoři pozvali interprety, kteří v minulých letech zanechali nejsilnější dojem u publika i hudební kritiky. Více se dozvíte z rozhovoru s ředitelem festivalu Ivo Kramlem 12. srpna v pořadu Jak se vám líbí. Teď nám Mihály Borbélye zahraje na klarinet skladbu Rekrut. Následovat bude skladba Kertek Alat, hraná pro změnu na bas klarinet.

Poslouchali jsme maďarského klarinetistu a saxofonistu Mihály Borbéje. V pátek 14. srpna vystoupí na festivalu Dobržská brána. V hudebním kompasu se zítra ráno budeme věnovat litoměřické rockové skupině Duben v Pešti a zítra odpoledne vás budeme zvát na Slovensko na festival Vandermúza. Hudební kompas pro vás připravuje náš hudební redaktor Milan Tesař, který na tuto chvíli vybral píseň When My Work Is Done, tedy Když je moje práce udělána. Americký hudebník, který si říká Gitkin.

Tak to byla zase italská pianistka Margherita Fava a její píseň, respektive instrumentálka s anglickým názvem Jan, což česky znamená příze. Před 215 lety se narodil americký vynálezce Elisha Graves Otis, tvůrce prvního výtahu s bezpečnostním zařízením. Zemřel v roce 1861. Teď si dáme švédského písničkáře, který se jmenuje nešvédsky José González, a tak možná není ani divu, že také název písně je ve španělštině. Jmenuje se Pajarito, což znamená česky ptáček.

0: Tak to si vydal folk team single v letošním roce s názvem Velký vůz. No a pojďme na první pozvánku. Je z Hronova, z Náchodska. Do soboty, tedy 8.8., chcete-li 8. srpna, potrvá už 96. ročník Jiráskova Hronova, nejstaršího nepřetržitě fungujícího festivalu amatérského divadla v Evropě.
1: Letošní ročník je mimořádný. A je mimořádný tím, že je prvním po zapsání hraní amatérského divadla v České republice na seznam nehmotného kulturního dědictví lidstva. Ten, kdo do Hronova jezdí pravidelně, tak ví, že Hronov není jenom divadelní festival. Připravený bohatý doprovodný program pod širým nebem, který obsahuje koncerty, diskuze, rozbory, vystoupení v parku, na faře. A prostě celé to město, celý ten týden doslova žije nejenom divadlem, ale kulturou jako takovou. Po celou dobu festivalu pak probíhají také divadelní semináře a tvůrčí dílny, jak pro divadelníky, tak pro veřejnost. A druhou sobotu probíhají takzvané předváděčky, na které bych také rád pozval, protože je velmi zajímavé sledovat, co účastníci mohou vytvořit za pár dnů festivalu. Letos máme jednu novinku a to je čtvrtek 6. srpna a tento den ponese název Den živého dědictví. A právě během čtvrtka si budeme připomínat zápis amatérského divadla na seznam UNESCO a zároveň 10 let od zápisu českého a slovenského loutkářství na tento seznam. A my v Hronově se jako vždy těšíme na všechny, kteří si budou chtít tuto jedinečnou atmosféru žít s námi.
0: Vzkázal posluchačům Proglasu Jan Julínek, programový ředitel Jiráskova Hronova. No a teď si nabídneme americkou písničkářku Ashley Riley a její píseň, která reflektuje přesněji řečeno správně česky těžké životní období. Má název Easy on Me, no a to bychom do češtiny mohli přeložit třeba Laskavé ke mně.

0: Singl z letošního roku inspirovaný válkou na Ukrajině o rozvrácení lidských životů Jirka Čevela a píseň V nebi nad polem. Festival Maraton hudby proběhne v centru Brna již po 11. Od 6. do 9. srpna se na množství míst odehrají koncerty zahraničních i lokálních hudebníků.
1: Maraton hudby za těch už 10 ročníků se rozrostl do obrovského festivalu, který probíhá 4 dny na několika desítkách míst v Brně, od ulic, náměstí, klubů, divadel, až třeba po vilu Tugendhat nebo další netradiční místa, vodojemy na Žlutém kopci a další. Koncerty jsou jak zdarma pro kohokoliv, kdo prochází těmi místy, tak samozřejmě koncerty, řekněme, hvězd za vstupenky. Jsou to koncerty různých žánrů, od vážné hudby přes rock, jazz, world music, až třeba po muzikálovou scénu nebo experimentální hudbu, takže myslím, že každý si za ty 4 dny může v Brně vybrat, na co jít. Já myslím, že maraton je to v tom, že opravdu kdo chce stihnout, nechci říkat všechno nestihne nikdo, protože probíhá těch koncertů opravdu víc zároveň, ale kdo opravdu ty 4 dny chce stihnout toho maximum, tak i když většina míst je v docházkové vzdálenosti, tak se takový člověk docela dost naběhá, aby právě stihl ty scény oběhnout, takže proto vlastně maraton.
0: Řekl o festivalu jeho šéf, dramaturg a zároveň vedoucí hudební redakce Proglasu Milan Tesař. Probíhající koncerty jsou rámovány architekturou, kterou může účastník přirozeně poznávat spolu s hudbou. Třetím druhem umění, které může návštěvník zakoušet, je umění gastronomické.
1: To, že festival propojuje hudbu a architekturu, to je s ním spojené od začátku. Brno je členem sítě kreativních měst UNESCO jako město hudby, takže ukazuje, že Brno je městem hudby různých žánrů, ale zároveň se snaží představit Brno jako zajímavé, fotogenické i architektonicky pestré město, takže opravdu od začátku se pořadatelé snaží ty koncerty zasadit do různých kontextů města. No a co se týká té gastronomie, to vzniklo až po několika letech, spojit Maraton hudby Brno s Maraton Street Food Festivalem. Vlastně myšlenka je taková, aby člověk, který spěchá z jednoho koncertu na druhý, nemusel přemýšlet, kam si zajít na jídlo, takže je síť partnerských restaurací, kde každá z nich připravuje jedno festivalové jídlo, které tomu zájemci nabídne velmi rychle, bez čekání a navíc za jednotnou cenu. Takže je to zároveň propojení i různých gastronomických podniků Brna s hudbou a programem. Festivalu.
0: Festival umožňuje mimo jiné umělecké rezidence. Rezident se pak na festivalu zapojuje do dění hned v několika rolích.
1: Letos je rezidenčním umělcem Nguyen Le, což je francouzský kytarista s vietnamskými kořeny. Je to člověk neuvěřitelného rozhledu a rozsahu svých činností. On hraje na jedné straně jazz, na druhé straně vietnamskou lidovou hudbu a mezi tím třeba skladby Pink Floyd nebo Jimiho Hendrixe. To všechno natočil na alba. Ten rezidenční umělec se na festivalu vždy představí v několika rolích, takže Nguyen Le bude jednak jako host italského trumpetisty Paola Fre a kubánského klavíristy Omara Sosy na úvodním koncertě, pak vystoupí v divadle Husa na provázku se svou vlastní jazzovou kapelou a v neděli festival zakončí v Uměleckoprůmyslovém muzeu v triu s indickým muzikantem a s japonskou hudebnicí. A kromě toho ještě poskytne masterclass studentům už ve středu a v tuto chvíli domlouváme jeho návštěvu i našeho rádia, kde by měl taky nahrát něco do pořadu, jak se vám líbí.
0: No a teď už píseň Děti jsou taky lidi. O dětech jako samotných osobnostech s nadhledem a humorem. To je single skupiny Holky Tonk.

0: píseň, která byla upravenou básní svatého Františka z Assisi s názvem Píseň tvorstva. A byl to vlastně singl Boba Fliedra. Doprovázel dětský sbor od svaté Anežky České z Prahy z Pořilova. No a na kytaru hrál také Ondřej Škoch. Dobrovolníci připravili sérii výletů pro děti cizinců po jižních Čechách. Jejich aktivity zastřešuje českobudějovická odnož organizace Young Caritas. První cestu měli ke konci července směrem do Tábora. A další tři je čekají v srpnu. Téma rozvedla pro Proglas organizátorka Tereza Morávková.
1: Naše výlety nabízí hlavně to, že rozvíjíme český jazyk a chceme pro děti vytvořit bezpečné prostředí, kde se setkají s kamarády a zároveň jim předat i nějaký historický poznatky z toho místa a ukázat jim, kde žijou, aby poznali ten jeho český kraj lépe. Já jsem měla výlet do Tábora, měli jsme procházku po městě, řekli jsme si něco k té historii a pak jsme měli výlet do zoo, kde jsme si povídali o zvířátkách, k čemu jsou důležité a takhle. Nápad vznikl díky Evropskému sboru Solidarity, který dává možnost mladým lidem rozvíjet svoje zkušenosti ohledně dobrovolnictví. My jako dobrovolníci máme už nějakou zkušenost s touto činností, ať už v charitě takhle, nebo i jako sami za sebe, že pomáháme. A napadlo nás to, protože máme dost těch cizinců, známe i vlastně dva vedoucí jsou cizinci, takže nás napadlo jim dát to bezpečné prostředí, aby se cítili dobře.
0: Vyjádřila Tereza Morávková za tým, který výlety organizuje. Young Caritas se zaměřuje právě na zapojování mladých lidí do dobrovolnických aktivit. No a další singl z letošního roku, Tereza Richtrová, Z hory.

0: Na Radiu Proglas zprávy Českého rozhlasu Plus.
1: 15 hodin s vámi je Odpolední Plus, dnes s Lenkou Vahalovou.
2: Český rozhlas Plus.
1: Jaká témata nás čekají hned po zprávách? Španělská tajná služba varovala ministerstvo vnitra před možností velké migrační vlny z Maroka do Ceuty. Jak problematická je tahle situace pro celou Evropu? V Indonésii záchranáři pátrají po 28 pohřešovaných pasažérech trajektu, který při cestě mezi ostrovy začal hořet. Jaké jsou poslední zprávy ze záchranné akce? A žalobkyně vyřazená z bitcoinové kauzy ukázala dokumenty, podle ní dokazují, že jí v případu nechtělo nejvyšší státní zastupitelství. Jaká je reakce státního zastupitelství? Nejprve ale zprávy a Ondřej Látal.
3: Přeju dobrý den. Schodek státního rozpočtu na konci července dosáhl téměř 177 miliard korun. Meziročně se tak zvýšil o 8,5 miliardy. Proti červnu se ale snížil o 7 miliard korun. Informovalo o tom ministerstvo financí. Rozpočtu pomohlo téměř 30 miliard korun z fondů Evropské unie. Díky nim skončil meziměsíčně se 7 miliardovým přebytkem. Letošní červencový deficit je druhý nejnižší od roku 2020, ale zároveň šestý nejvyšší od vzniku Česka. Web státního zdravotního ústavu po sobotním útoku hackerů znovu funguje, informovala o tom mluvčí ústavu Štěpánka Čechová. Podle ní výpadek nijak neovlivnil obsah webu ani neohrozil citlivá data nebo laboratorní údaje, pokračuje Čechová.
4: S ohledem na to, že webové stránky státního zdravotního ústavu obsahují pouze veřejné informace a jsou provozovány odděleně od dalších systémů, nebyl nijak dotčen chod ústavu ani ohrožena jakákoliv laboratorní data. Celý incident jsme také nahlásili Národnímu úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost. Nadále probíhá technická a forenzní analýza.
3: Webové stránky hackři napadly v sobotu po 21. hodině. Ústav je podle Čechové následně odstavil.
2: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
3: Evropa musí podle předsedkyně Evropské komise udělat víc při ochraně vlastních hranic. Ursula von der Leyenová to napsala v dopise španělskému premiérovi Pedrovi Sanchezovi. Vyjádřila v něm taky podporu Madridu při řešení nelegální migrace. Španělské město Ceuta na severu Afriky se v pátek stalo cílem několika desítek tisíc nelegálních migrantů, kterým se podařilo překonat hranice. O situaci budou zítra jednat ministři vnitra členských zemí Evropské unie. Podle von der Leyenové by Evropská unie mohla posílit systémy včasného varování i poskytnout technickou a finanční podporu Maroku. Podrobně o tom budeme mluvit v Odpoledním plusu po zprávách. Maďaři začali po výzvách vlády výrazně šetřit elektřinou. O víkendu snížili spotřebu o více než desetinu. Země se ale dál připravuje na úplné odstavení své jediné jaderné elektrárny Pakš. Kvůli kriticky nízké hladině Dunaje a nedostatku vody pro chlazení zůstává v provozu jen jeden blok.
5: Vláda spolu s odborníky a techniky podle premiéra Maďára hledá bezpečný způsob, jak v elektrárně udržet v chodu ještě poslední turbínu.
6: Bude to velmi obtížné, ale společně to zvládneme.
5: Domácnosti, firmy i instituce mezitím dobrovolně snižují spotřebu elektřiny. Zhasínají památky, snižují výkon klimatizací a večer se dočasně zastaví nákladní železniční doprava. Elektrárna Pakš totiž pokrývá asi 47% celé domácí výroby. Problémy ale hlásí i Bulharsko nebo Rumunsko. Tamní armáda včera pro zvýšení hladiny Dunaje dokonce odstřelila skálu nebo plánuje záměrně potápět čluny naložené asi 500 tunami kamení. Bára Vránová, Český rozhlas.
3: Polský plavec Bartoloměj Kubkovsky jako první člověk na světě přepraval Baltské moře. Vzdálenost 160 kilometrů mezi Švédskem a Polskem urazil za 56 hodin. Kubkovský vybíral peníze na charitativní sbírku pro nadaci Bojovníci s rakovinou.
7: Polák Bartoloměj Kubkovsky se po celou dobu, kdy byl v moři, nesměl dotknout záchranného kruhu. Jídlo a pití mu podávali z doprovodného plavidla. Při každé zastávce mu ale hrozilo podchlazení. Po 56 hodinách plavání v Baltském moři se Kubkovsky vynořil na pláži v Dživnuvě. Tam ho vítali nejen jeho blízcí a členové realizačního týmu, ale také turisté. Při posledních krocích, kdy vycházel z moře na pláž, se sotva držel na nohou. Kupkovsky se Baltské moře mezi Švédskem a Polskem pokusil přeplavat celkem pětkrát. Čtvrtý pokus musel ukončit 11 kilometrů před cílem. Nyní během své plavby pomohl pro pacienty s rakovinou vybrat 3 miliony a 700 tisíc korun. Z Polska Kateřina Havlíková, Český rozhlas.
3: Posloucháte zprávy pondělního odpoledního plusu. Od tohoto měsíce platí nová pravidla pro využívání umělé inteligence. Obsah vytvořený nebo významně upravený AI musí být jasně označený. Platí to především pro takzvané profesní využití, kdy vygenerovaný obsah musí označovat hlavně instituce nebo firmy, třeba ikonou s textem vytvořeno AI.
8: Nutíme makléře, aby všechny tyto fotky takto označovali. Máme na to dokonce vodoznak.
9: Popisuje výkonný ředitel realitní společnosti Century 21 Tomáš Jelínek. Cílem nových pravidel je právě to, aby lidé i hned poznali, že se dívají na obsah uměle vytvořený, nikoli reálný, nebo že si povídají se strojem, pokračuje Lucie Malá z České asociace umělé inteligence.
10: Označování chatbotů a voicebotů, vlastně kdykoliv interagujete s umělou inteligencí, tak máte právo vědět, že je to umělá inteligence a ne živý člověk.
9: Pravidla vycházejí z evropského nařízení AI Act. Za jejich porušení bude moct Český telekomunikační úřad uložit pokuty až v řádech milionů eur. Tereza Chlubná, Český rozhlas.
3: Horké počasí podle vědců zkracuje trvanlivost potravin. Při teplotách kolem 30 až 37 stupňů se rychleji množí škodlivé mikroorganismy. Podle odborníků jsou rizikové hlavně potraviny s větším obsahem vody.
11: Nejvíce nebezpečné jsou třeba maso, mléko, všechno, co má dostatek vody.
12: Říká Kateřina Demnerová z Vysoké školy chemicko-technologické. Nejvíce se u nás vyhodí zkažené zeleniny, která v horku rychle zraje, dodává k tomu Pavel Klouček z České zemědělské univerzity.
13: Ona se snaží co nejrychleji ten plod přezrát do stádia zralosti těch semen, což už pro nás většinou není jako ke konzumaci.
12: Vědci se snaží mimo jiné najít způsoby, jak zastavit množení mikrobů v zelenině. Podle výzkumů by některé přírodní silice mohly trvanlivost prodloužit. Martin Srb, Český rozhlas.
3: Na D11 z Prahy do Hradce Králové je zdržení za sjezdem na Úvaly na 14. a 5. kilometru. Řeší tam nehodu dodávky v pravém pruhu. Na D1 je silný provoz na příjezdu do Brna směrem z Vyškova. Na kilometru 196 je dlouhodobé omezení. Kamiony postávají už od sjezdu na Rousínov z kilometru 215. Na silnici 35 z Mohelnice do Hradce Králové je kolona před Litomyšlí. Z konce D35 zdržení na Hradec a Prahu asi 15 minut. Na D8 se zdržíte za výjezdem z Česka směrem do Německa. Na německé straně jsou policejní kontroly a kolona ve směru na Drážďany začíná kousek za státní hranicí, zdržení 15 minut. A v Praze jsou opět komplikace v tunelu Blanka směrem ze Smíchova do Troje, za sjezdem na Letnou v levém pruhu zastavilo osobní auto, průjezd tunely opět musí regulovat. Dobře dojeďte. Zítra bude polojasno až jasno. V Čechách se odpoledne a večer budou při přechodně zvětšené oblačnosti lokálně vytvářet přehánky nebo bouřky. Teploty 34 až 39 stupňů Celsia. Zprávy Plusu a Ondřej Látal.
14: Zůstáváte na vlnách Proglasu.

par fotek a tvůj autogram. Není to vůbec žádný fór, že na tebe dneska vzpomínám. Tenkrát, když jsi odcházel, namaloval jsi mi dvě křídla. Řekl jsi, kdybych se nevracel.

0: možná snad.
1: Jana P.S. ze svého alba zpívala píseň Gramofon, doprovázel na kontrabas Jan Kořínek a na kytaru Adam Pavlíček. Návštěvnost středočeských státních památek je po prvním měsíci prázdnin srovnatelná s loňskem, i když jí místy ovlivnila tropická vedra. 12 památek ve správě Národního památkového ústavu navštívilo v červenci přes 97 tisíc lidí. Největší zájem byl tradičně o hrady Karlštejn a Křivoklát. Příznivě hodnotí sezónu i kastelánka z Ručského zámku Martina Fialová.
2: Bohužel už se nám stává, že kapacita zámku nestačí, takže musíme psát na Facebook, na webové stránky, na Instagram, že prostě zámek je úplně plně obsazen a to pořád přidáváme další a další prohlídky. 65 tisíc návštěvníků za tu sezónu, ale počítejte s tím, že my jsme vlastně zámek otevřeli teprve v roce 2010 a zámek Zruč nad Sázavou není až tolik známý, jako třeba zámek Český Štenberg, nebo který je tady vlastně nejvíc v blízkosti.
1: Ve Zruči nad Sázavou navíc o víkendu otevřeli obnovenou expozici Příběh řeky Sázavy. Nově sídlí v zrekonstruovaném zámeckém sklepení a doplnili jí herní prvky. Kastelánka Martina Fialová dodává.
2: Chceme, aby vlastně na velkých puclích si děti třeba složili řeku Sázavu. Chceme, aby vlastně děti se seznámily s tím, co dělal vorář, co byl ledař, hamerník, co byl. A máme tam i využití řeky pro současného člověka, takže děti si tam můžou sednout k takovému improvizovanému rybníčku a chytat rybičky.
1: Zámek nabízí dva prohlídkové okruhy, dále expozici Příběh řeky Sázavy, Muzeum hraček, Baťovské i vodácké muzeum a Kolovratskou věž s interaktivní hrou pro děti. Loni jej navštívilo 65 tisíc lidí a jejich počet každoročně roste, mimo jiné díky oblibě zámku mezi vodáky. Teď už v rámci různých interpretů alba Dream World uslyšíme filipínsko-americkou zpěvačku, která si říká Kelady, a píseň Anak v angličtině Child of My Heart

Přišla zpráva o tom, že je ve městě. Čekám na ni, věřím, že se zastaví. Zpráva o ženě, ach, slečno, kde jste? Prošla uchem přes srdce až do hlavy.

Oni čekám dopisy a chodí složenky. Všechno jde, ale právě když jde oni, vína bude málo a led přetenky.

0: o ženu. Nikam nechodím, mám v byte svoje geto.
1: Prečo milovať znie zrazu ako gíč?
0: Jedna vlašťovička nezaručí léto.
1: Zima, teplo, zima, mráz a potom nič.
2: Píseň s krátkým názvem Ona, jednalo se o duet skupiny Neres a Lucia, zpívala Lucia Šoralová a Vít Sázavský. Ostravský domov Mikasa, pečující o klienty s nejtěžšími poruchami autistického spektra, předal jejich zástupcům výpověď z této služby. Nemá totiž peníze na provoz. Domov v posledních týdnech poukazuje na fakt, že mu chybí v rozpočtu zhruba 3,5 milionu korun. Fungování domova financuje město a především kraj, který peníze přerozděluje z Ministerstva práce a sociálních věcí. Ředitel domova Mikasa Michal Panáček uvedl.
3: Ten největší problém je ta nejistota, protože když někdo řekne, my vám něco pošleme, kdy před měsícem kraj tvrdil, že nepošlou nic, tak jakoby my nemáme s čím počítat, jo. A pokud vlastně jakoby si kraj od nás tu službu objednává skrz ta, tak vlastně my potřebujeme vědět, s jakými rozpočty jako můžeme počítat.
2: Pokud domov Mikasa peníze nedostane, bude muset v září službu pro lidi s náročným chováním

končit. No a teď už mezinárodní skupina z polské Vratislavy, ta skupina si říká Los Duendes a píseň s názvem Fantázia. Asi nemusíme překládat, co to česky znamená. Zpívat bude Borja Soto.

0: Skupina Tarafuky a píseň Il Razy, tedy česky Kolikrát. Výrobky z ovčí vlny vyrábí ve Vsetíně Michaela Hyklová. Oblečení, plédy nebo ponča, ale také česance a příze k dalšímu využití. Zpracovává vlnu od chovatelů na Valašsku. Ovce někdy také stříhá, protože to se tomu v minulosti věnovala. Vlnu sama zpracovává od praní a česání až po předení a tkaní. Barví ji přírodními barvami.
1: Opravdu se zaměřuji na jenom pouze místní chovatele a vyrábím na půl strojově, na půl ručně. Jo, některou třeba, když si vám 300 kg vlny, tak si opravdu jako ručně bych to nespracovala za několik let asi, ale něco strojově, něco ručně si peru a vyrábím česance, vyrábím příze, které se dají už potom použít na pletení nebo háčkování a tu vlnu teda barvím přírodními barvami, takže zase o nějaké to jako zošlechtění té vlny, aby byla ještě použitelnější.
0: Michaela Hyklová je držitelkou regionální známky Pravé Valašské. Ve svém vsetínském ateliéru Vlákna života pořádá kurzy zpracování vlny a tkaní. Slovenská zpěvačka Skiva nám teď zaspívá píseň Peter a Lucia.

0: Ve středních Čechách a v Praze má Proglas v systému DAB vysílače v Praze na City Tower, na Strahově a v Ládví, v Berouně, v Benešově, v Kutné Hoře a v Příbrami.
1: V západních Čechách má Proglas v systému DAB vysílače v Plzni na Silvánu, v Klatovech na Doubravě, na Čerchově nad Domažlicemi a v Železné Rudě.
0: V severních a severozápadních Čechách pak na Kukle v Ústí nad Labem, na Klínovci, v Karlových Varech, v Mariánských Lázních, na Třebounickém vrchu u Toužimy a na Prosečském hřebeni u Liberce.
1: V Královéhradeckém, Pardubickém kraji a na Vysočině má vysílače na Černé Hoře nad Trutnovem, ve Stěžerech u Hradce Králové, na Suchém vrchu u Králích, na Čechtíně u Třebíče a na Strážníku u Jihlavy.
0: V jižních Čechách má DAB vysílače v Kašperských horách na Kótě Javorník a na Kleti a na Kluku u Českých Budějovic.
1: Na Moravě Proglas v systému DAB vysílá z Brna, Olomouce, Lysé hory, z Mladcové ve Zlíně, z Znojma a z Velké Javořiny. Jsme tu s vámi po celý den.

0: Podsta vlasaticím u Pohořelic skupina Monty a píseň s příznačným názvem právě Vlasatice. Devátý folkový festival Sněžení se bude konat tuto sobotu 8. srpna v Jílovicích u Třeboně. Předchází mu putování k paní Marii Sněžné, jak pro Glasu sdělila organizátorka Markéta Hrubínová.
1: Na pouť vycházíme v 10 hodin od kostela svatého Jakuba v obci Jílovice. Délka poutní trasy je 11 kilometrů a lze se připojit v obci Olešnice u kostela ve 13 hodin. Pak jdeme k ikoně Panny Marie Sněžné, kde bude sloužena mše svatá. Poutníky pak dovezeme zpět k autům. Letošní motto je vybráno z Marka ze 13. kapitoly Nebe a země pominou, ale má slova nepominou. Volně potom navazuje mikrofestival Sněžení v obci Jílovice v hospodě u Tomášku na návsi v zahradní restauraci tak po 18. hodině. Z festivalového programu Jakub Noha, který zahraje Big Beat v jednom muži, hudební uskupení Svaté obrázky, kde se sejde Markéta Hrubínová a Selva Čekalová, zahrají na perkusní nástroje, na panovu flétnu, zaspívají Oslní ve folklorním okénku Hanka Doskočilová a nebude chybět ani slovesně poetický kout, kde básnířka Filotea předvede řeholní snění a překvapení v utajení. Výtvarná dílna Marušky Štechové pro děti i neděti jako každoročně bude korunovat vše, co tam uvidíte a co vám přineseme. Přespat můžete na romantickém poutním tábořišti ve vlastním stanu.
0: Avizovala možnost přespání Markéta Hrubínová. Na příští sobotu, respektive na tuto sobotu 8. srpna, připravila do Jílovic u Třeboně festival Sněžení. No a teď už zhudebněný text básnířky Mirky Hedbávné, opravdu takto, a píseň s názvem Domů ze společného alba Mirky Hedbávné a Romana Hampachera, který bude zpívat a také je uvedena na albu paní slečna pod příjmením Vavřínková. Omlouvám se, neznám teď její křestní jméno. To vše tedy v písni Domů.

Víte, kdo vždy přispěchá na pomoc dětem? Za A skřídci, za B Daránek. Správně je za B. Daránek je sbírka Charity Česká republika na podporu znevýhodněných dětí. Jako malý beránek přichází proto, aby to ti nejmenší měli co nejlehčí. Pomozte jim svým darem na daranek.cz.

0: Píseň Lilie Polní a Petr Uvíra. Píseň převzatá od dua Sestry Štajnovy. Benefiční bazar Kabelek v Plzni ohlásila po roce diakonie Českobratrské církve Evangelické Západ. Už je sbírá na svých pobočkách, prodejem pak podpoří znevýhodněné děti, vysvětlila Proglasu mluvčí této nevládní neziskové organizace Barbora Uldrichová.
1: Dobročinný bazar Kabelek, Diakonie Západ, je taková mnohostranně výhodná akce. Kabelka, která někomu doma leží ve skříni, může udělat radost novému majiteli a zároveň pomůže financovat odbornou péči o děti z náhradních rodin. Mnozí z nás si občas rádi koupíme něco nového, ale nechceme hromadit věci zbytečně nebo vyhazovat ještě pěkné kousky. Lidé teď můžou protřídit svoje skříně a darovat ještě pěkné a funkční kabelky, batohy, tašky, ledvinky. A na bazaru si pak zase mohou vybrat něco pěkného za dobrou cenu. Dobročinnost takhle není abstraktní, ale dělá radost na vícero stranách. Sbíráme čisté, zachovalé funkční kabelky, tašky nebo brašny. Vybíráme kabelky, které mají šanci zaujmout někoho dalšího, kdo za ně bude chtít zaplatit a přispět tak na terapie pro děti z náhradních rodin. Výtěžek z benefičního bazaru podpoří děti, které žijí v náhradních rodinách a mnohé z nich zažily zanedbávání, týrání nebo i zneužívání. Zpracování těchto zkušeností vyžaduje dlouhodobou odbornou pomoc, která musí být intenzivní a mnohdy je zapotřebí, aby trvala roky. Bohužel na to státní příspěvek v mnoha případech nestačí a proto hledáme další možnosti financování. A jednou z nich je účastnit se benefičního bazaru kabelek. Darované kabelky a batohy rozstřídíme do cenových kategorií podle stavu a budeme je pak nabízet k prodeji na dobročinném bazaru kabelek v cenových relacích od 100 do 500 korun a zveme tedy všechny zájemce, aby si přišli nakoupit, vybrat si nějaký zajímavý kousek na festival na ulici 18. a 19. srpna v depu 2015 v Plzni.
0: Tolik od Barbory Uldrichové, spořádající Diakonie Západ. Ta sbírá dary na benefici na svých pracovištích vždy v pondělí a ve středu od 8 do 16.30. Podrobnosti má na webu. Festival na ulici s dobročinným bazarem Kabelek bude mezi 14. a 22. srpnem. Co bude hned teď, bude píseň Jako růže. Zpívat bude Viktoria František Band, respektive hrát také. Zpívat konkrétně Viktorie Dugranpere a jedná se o šanson Edith Piaf s textem Jiřího Dědečka.

Dorota Nuotová a píseň V daždi. Právě před 105 lety moravský učitel Alois Král na severním svahu Nízkých Tater objevil Demenovskou jeskyni svobody. Nejhezčí z rozsáhlé soustavy demenovských jeskyní měří přes 8 kilometrů. Veřejnosti přístupná je menší část. Rovných 15 let uplynulo od násilné smrti spisovatelky Simony Moniové. Ve stejný den zemřel českoamerický malíř Kamil Kubík. Rodák z Olomouce vytvořil například oficiální vánoční pohlednice Bílého domu v letech 1991 a 92. Většinu výdělku rozdával potřebným a různým nadacím, podporoval uprchlíky z komunistického Československa. A teď píseň o Putinovi a válce na Ukrajině, skupina Láska a název písně Ani jako kluk.

Blíží se 16. hodina. V tuto chvíli se s vámi od mikrofonu loučí Milan Šoba večerem a nocí a zkrátka dalším vysíláním Radia Proglas vás provede moje kolegyně Lenka Pekařová. No a teď bude následovat pravidelný hudební pořad.

Vítejte, milí přátelé dobré hudby na rozhlasových vlnách. Jsme tu s dalším čajem do páté, tentokrát po dlouhé době s pokračováním volného cyklu Swing to mě baví. Kdo posloucháte náš pořad v premiéře, tak máte vzácnou příležitost vzpomenout na jednoho výrazného zpěváka téměř 70 let aktivní práce, aktivního zpívání, završil Tony Bennett, který se narodil právě 3. srpna 1926 v New Yorku. Za svou kariéru vydal více než 50 studiových alb, převážně pro vydavatelství Columbia Records. Za svou kariéru získal celkem 16 cen Grammy a jednu za celoživotní přínos. Získal i cenu Emmy, měl hvězdu na hollywoodském chodníku slávy. V roce 1995 získal od Národní akademie hudebního umění a věd cenu Musicers Person of the Year. Za přínos jazzu byl v roce 2006 oceněn jako Jazz Masters a má čestný titul z několika univerzit, včetně Univerzity George Washingtona, Juilliard School a Berklee College of Music, tedy nejvýznamnějších hudebních univerzit. Měl vlastně dva díly své kariéry. Jedna pocházela z přelomu 50. a 60. let až do éry Beatles a nástupu takzvaného Big Beatu. A pak druhou kariéru, která započala v letech 90. a vyznačovala se inklinací k pozoruhodné kombinaci jeho velice příjemně zabarveného hlasu, který z lety nestrácel na své síle a zajímavosti, s mladými zpěváky té doby. Takže nás poslech dnes zavede vlastně do rozmezí téměř 70 let. Začali jsme symbolicky skladbou Because of You, kterou nahrál v roce 1951 a již jeho kariéra vlastně započala a která se taky stala na zbytek jeho života a uměleckého působení jednou z trvalých součástí jeho koncertní skladby. Snad mnozí tvrdí, že je to vůbec nejpopulárnější jeho skladba. Dá se říci, že jeho původ je velice pozoruhodný. Anthony Dominic Benedetto bylo jeho vlastně občanské jméno, které získal při narození. Zpíval už od raného věku. Dá se říci, že byl prvním členem své rodiny, který se vůbec narodil jinde než v domácím prostředí. Jeho rodiči byli obchodník s potravinami John Benedetto a švadlena Anna a byl prvním členem rodiny, který se narodil v nemocnici. Vlastně jeho otec v roce 1906 emigroval z Podarony, venkovské východní čtvrti jeho italského města Reggio v Kalábrii. Byl, to je taky zajímavé, členem místní etnické řecké komunity, které Italové říkají Griko. Jeho žena byla potomkyní emigrantů. Její rodiče přijeli do Ameriky z Kalábrie v roce 1899 a byli součástí tehdejší masové migrace Italů do Ameriky. Tony vyrůstal se starší sestrou Mary a starším bratrem Johnem juniorem s otcem, který byl nemocný a protože nemohl trvale pracovat, tak vyrůstali v chudobě. Ovšem John vzdělaný Italo řek, vštípil svému synovi lásku k umění a literatuře a soucit s lidským utrpením. Působil na něj ovšem jen do jeho věku 10 let, kdy odešel. Bennett vyrůstal na poslechu Ella Johnsona, Eddieho Cantora, Judy Garlandové, Binga Crosbyho a řadě jazzových umělců o generaci starších, jako byl Louis Armstrong například nebo Joe Venuti. Jeho strýc Dick byl stepařem ve Vaudevillu, což mu poskytlo šanci podívat se do zákulisí showbiznisu. Jeho strýc Frank byl komisařem knihovny městské části Queens. To všechno ho formovalo právě od těch 10 let, kdy odešel jeho otec. Ovšem jeho cílem, kromě inklinace k muzice a zálibě, bylo stát se profesionálním malířem. Měl výrazný talent a také studoval na výtvarné akademii. Začínal na průmyslové škole umění, studoval malířství
A dá se říci, že posléze se i jako malíř prosadil, byl v několika galeriích, je zastoupen a získal i nějaké ceny. V 16 letech školu opustil, aby mohl pomáhat uživit rodinu, pracoval jako kurýr a také, kde začala jeho profesionální pěvecká kariéra, vystupoval jako zpívající číšník, hrál na spoustě amatérských soutěží a vyhrával po celém městě a užíval si úspěšného angažmá v nočním klubu v Paramusu. Takže jako 16-letý začala jeho kariéra. My si poslechneme začátek jeho kariéry z roku 1951. Už tady mnozí, ačkoliv třeba nevíte, že zpíval Tony Bennett, některé písně poznáte. Cold Cold Heart, Blue Velvet, snad nejslavnější, jedna z nejslavnějších jeho písní. Stranger in Paradise, další velice oceňovaná skladba. Takže z prvního alba Tonyho Bennetta.

Tak to byly ukázky z počátku kariéry Antony Dominika Benedetta, kterému to zkrácené jméno, což je taky zajímavé, vymyslel Bob Hope, který viděl jeho vystoupení, když ho Pearl Baileyová v roce 1949 požádala ho jako předskokana v Greenwich Village. Bob Hope jako přítomný na koncertu ho vzal na turné a zkrátil jeho jméno na Tony Bennett. První demo natočil v roce 1950, byla to skladba Boulevard of Broken Dreams, a s Mitchem Millerem podepsal smlouvu s Columbia Records, což bylo v tomto věku naprosto neuvěřitelné. Miller ho varoval, aby nenapodoboval Franka Sinatru, ale oba umělci k sobě měli blízko, jak brzy uslyšíme. Prvním velkým hitem Tonyho Bennetta byla právě skladba Because of You, kterým jsme dnes začali náš Čaj do páté. Popularita vlastně začala už s jeho vrcholí hitparád, to byla Because of You, první číslo jedna v roce 1951. V témže roce proslavil skladbu Cold Cold Heart od Henka Williamse a tím pádem Williamse vlastně by jako zpěváka country etabloval do širšího národního publika, protože ta skladba ve jukeboxech měla velký úspěch. Samozřejmě k jeho raným hitu patří zmíněný Blue Velvet. Třetí hit přišel v roce 1953 písní Rags to Riches, to znamená od chudoby k bohatství. Další zajímavost byla, že Stranger in Paradise, která byla poslední v té předchozí sérii ukázek, byla vlastně jakousi reklamou pro broadwayský muzikál Kismet, protože to byla jediná možnost, jak propagovat toto představení během stávky newyorských novin. Takže původní propagační reklamní skladba se stala velkým hitem a dokonce byla na prvním místě hitparád i ve Spojeném království. Když v roce 55 začala

éra rock'n'rollu, tak bylo čím dál těžší se komerčně prosadit, ale Bennett pokračoval ve svém krásném tažení. Své první dlouhohrající album vydal v roce 55 s názvem Cloud 7 a byl, dalo by se říci, na vrcholu hned od začátku. Ralph Sheron, který se stal hudebním ředitelem u Columbia Records, Bennettovi nastínil, že kariéra zpěvu sladkých přesazených písní jako Blue Velvet nebylo dlouho trvat a povzbudil Bennetta, aby se začal víc zaměřovat na jazz. Takže výsledkem byla spolupráce s Nettem Ederlym, Artem Blakeym a co byla další mezník jeho kariéry, tak spolupráce s orchestrem Counta Basieho z písní Chicago se etabloval v roce 1959. Teď si představíme éru let 60., která pro něj byla také zajímavá. Nahrávka I Left My Heart in San Francisco pochází z roku 62. Původně to byla píseň napsaná pro operního pěvce, ale pro Tonyho Bennetta, který ovládal techniku bel canto, to nebyl žádný těžký úkol. Píseň tím pádem získala cenu Grammy za nahrávku roku a nejlepší mužský solový vokální výkon. Takže dá se říci, že tím 60. let ještě proběhlo dalších několik zajímavých hitů. Album I Wanna Be Around, z něhož uslyšíme titulní píseň, a uspěla do top 20 hitparády popových singlů ještě skladba The Good Life. My tu další sérii uzavřeme písní, kterou dalo by se říci, už od 90. opět hrají rádia, byť i třeba s jinými interprety, a to píseň Fly Me to the Moon.

60. léta, lépe řečeno polovina 60. let, přinesla Beatles a britskou invazi a s nimi stále víc hudební a kulturní pozornosti věnované Big Beatu, tedy dnes, jak říkáme, rocku a mnohem méně popu, standardům a klasickému jazzu. Takže Bennett měl několik menších hitů, ale už to nebylo ono, už v těch hitparádách nebodoval tak výrazně. Proto se od Kolumbie odtrhl a založil vlastní nahrávací společnost Improve. Další, dalo by se říci, období bylo takové střídavé oblačno. Uzavřel několik zajímavých hudebních partnerství, například s jazzovým pianistou Billem Evansem. S ním vydal dvě velice uznávaná alba, The Tony Bennett Bill Evans album v roce 75 a o rok později Together Again. Ceněná, ovšem ne tak velice komerčně úspěšná. Dalo by se říci, že jeho vlastní vydavatelství a nahrávací společnost Improve měla trochu problémy se prosadit, proto v roce 86 Tony Bennett opět podepsal smlouvu s Columbií a vydal album The Art of Excellence. A to se stalo jeho prvním albem, které se dostalo do hitparád od roku 72. Znělka Henryho Mancinyho Life in Looking Glass z filmu Blakea Edwardse That's Life z roku 86, kterou naspíval Bennett, mu přinesla nominaci na Oscara za nejlepší původní píseň. Jeho syn Danny, který spolu se jeho bratrem se pokoušeli prosadit se jako hudebníci, ale nedařilo se, tak se stali vlastně jeho manažery a Danny, který měl pocit, že mladší publikum u jeho otce nezná, by na jeho muziku mohlo zareagovat, kdyby dostalo šanci ho třeba slyšet v jiném interpretaci. Nechtěl, aby Tony měnil nějak vzhled nebo styl zpěvu, ani výběr písní, obvykle sahal do Great American Songbook, ale začal spolupracovat jednak s různými rozhlasovými a televizními pořady, například Late Night with David Letterman, Late Night with Conan O'Brien, Muppets Tonight, známí Simpsonovi, Sesame Street, které známe i z naší televize. Odehrál v 90. letech několik benefičních koncertů a představil tak svou muziku mladšímu publiku. Cole Porter, Gershwin, ptali se, kdo to napsal, vzpomínal pak Danny. Bylo to pro ně jiné. Bennett pokračoval v nahrávání a především udělal několik zajímavostí směrem ke krokům ve spolupráci, jednak podstám, s Frankem Sinatrou, Fred Astaire, jemuž vytvořil poctu s názvem Stepping Out a vydal jako album v roce 93. Opět získal cenu Grammy. První od roku 62, tedy 30-letá pauza. A víceméně ho vlastně pozvedla na zcela smysluplného interpreta těch starých známých vynikajících jazzových zpěváků. Nové publikum ho nejvíce oceňovala ve vystoupení v roce 1994 v pořadu MTV Unplugged. On sám o pořadu vtipkoval, celou svou kariéru jsem byl Unplugged. V tom pořadu hostovali rockové a country hvězdy, například Elvis Costello a K.D. Lang, kteří oba měli slabost pro žánr standardů a přilákal značné publikum a velkou pozornost médií. Tím pádem vyšlo album MTV Unplugged Tony Bennett and Friends, získal platinovou desku a po třetí v řadě získal Bennett cenu Grammy za nejlepší tradiční popový vokální výkon a také hlavní cenu Grammy toho roku za album roku. Začalo se mu finančně dařit, v roce 99 se vrátil, dalo by se říci, na výsluní. Od 3. srpna 2006 oslavil Bennett 80. narozeniny a jeho nahrávací společnost je oslavila vydáním reedic, kompilací a alba Duets and American Classic, které dosáhlo jeho historicky nejvyššího umístění v hitparádách a získalo cenu Grammy. Pořádal právě koncerty, vystupoval s Christinou Aguilerou, film Den díků vzdání získal několik cen Emmy, včetně té pro Tonyho Bennetta. V roce 2008 vystoupil s Billym Joelem, zpívali píseň New York State of Mind, kterou
také uslyšíme v následující sérii ukázek. Takže Tony Bennett a Přátelé.

to bylo pár ukázek. Začali jsme snad jednou nejznámějších skladeb, jeho duetem s Frankem Sinatrou z roku 1993. O 5 let později Sinatra odešel. Byla to píseň New York, New York. A pak tady byly dvě ukázky z alba Playing with My Friends, které vyšlo v roce 2001. A to duet s Dianou Kroll, All Right, OK, You Win. A píseň New York State of Mind s Billy Joelem. Další byla řada alb Tonyho Bennetta duety 1 a duety 2. Dalo se říci, že album duety 2 překonalo jedničku, navázal na společné album u příležitosti svých 85. narozenin. Chápete, v 85. se etabloval jako rovnocenný partner do duetů, tam se nic neschová, tam je všechno slyšet. A zpíval duety se 17 významnými zpěváky různých pěveckých technik, včetně Aretha Franklin, Williho Nelsona, Queen Latifah, Lady Gaga. Mimochodem Lady Gaga a Amy Winehouse se staly jeho oblíbenými parťačkami, takže přeskočil několik generací a šlo jim to výborně. Jeho duet s Amy Winehouse v písni Body and Soul byla údajně poslední nahrávka, kterou Amy natočila před svou smrtí. Pochopitelně se všechny tyto skladby umisťovaly v různých žebříčcích populární hudby. My máme v naší databázi právě album Duety 2, takže si pustíme ji změnou do Lady the Tramp z Lady Gaga, Amy Winehouse, Body and Soul a konečně, abychom na chviličku změnili žánr, to bude již změněný Willie Nelson a píseň On the Sunny Side of the Street. Ať se vám dobře poslouchá.

Bennettovo poslední album Love for Sale, další společný projekt s Lady Gaga, vyšlo 30. září 2021. Deska se setkala s obecně velmi příznivými recenzemi a debutovala na 8. místě amerických hitparád. Bennett překonal individuální rekord za nejdelší trvání alb v top 10 žebříčku Billboard mezi žijícími umělci. Jeho první nahrávkou v top 10 byla Left My Heart in San Francisco v roce 1962, proto tím rokem 2021 překonal Guinnessův světový rekord jako nejstarší osoba, která vydala album s novým materiálem, a to ve věku 95 let a 60 dnů. Bennettovo poslední živé vystoupení bylo 5. srpna 2021, kdy v Radio City Music Hall odehrál právě dvě show s Lady Gaga. 12. srpna 2021, 9 dní po jeho 95. narozeninách, oznámil Bennettův odchod z koncertní činnosti jeho syn a manažer Danny Bennett. Dá se říci, že to bylo 5 let poté, co mu byla diagnostikována Alzheimerova choroba, takže i s ní dokázal smysluplně a účinně koncertovat. Takže získal 20 cen Grammy, během své kariéry vydal 70 alb, téměř všechny pro Columbia Records. Nejprodávanějším bylo I Left My Heart in San Francisco a American Classics, Unplugged, Tony Bennett, všechna získala platinovou desku za 1 000 000 prodaných kopií. Když Danny Bennett v srpnu 2021 oznámil jeho odchod do důchodu, uvedl, že Alzheimerova choroba postihuje hlavně krátkodobou paměť jeho otce a že po koncertě často zapomíná, že právě vystupoval. Ovšem jeho dlouhodobá paměť zůstávala zachována a při vystoupení neměl nejmenší potíže pamatovat si všechny texty písní ze svého repertoáru. Zemřel ve svém domě v New Yorku 21. července 2023. Jeho rodina uvedla, že zpíval až do konce. Jeho poslední píseň, kterou si sám pro sebe zaspíval, byla píseň Because of You. Byl oslavován jako zpěvácký šampion a legendární interpret The A Great American Songbook, který je dodnes citován a ceněn. Nemůžeme se rozloučit jinak než písní z jeho posledního vydaného alba a bude to předtím vydaný samostatný single z Lady Gaga Duet Anything Goes. To je z dnešního Čaje do páté vše. Doufám, že se vám líbil stejně jako mě a dal vám příležitost poslouchat to, co je pro několik generací jazzmenů naprostým základem poslechu. Loučí se s vámi od mikrofonu Helena Bradfieldová a z hudební režie Roman Kabelka. Přejeme příjemný zbytek dnešního dne a těšíme se na slyšenou za týden na stejné stanici a ve stejném čase.

0: Na Proglase přebíráme zprávy Českého rozhlasu Plus.
1: 17 hodin. Český rozhlas Plus. Zprávy.
2: Bývalému náměstkovi ústřední vojenské nemocnice hrozí zapadělání 8 let vězení. Vinu odmítá. Ruské útoky na sklad v Charkově zničil podle nakladatelství miliony knih. Brankář Lukáš Horníček je třetím nejdražším českým fotbalistou v historii. Zamířil do Newcastle. Požár auta komplikuje dopravu na dálnici D11 u Hradce Králové směrem na Jaroměř. A zítra bude slunečno, v Čechách odpoledne místy přeháňky nebo bouřky. Teploty až 39 stupňů.
1: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
2: Vojenská policie navrhuje obžalovat bývalého náměstka ústřední vojenské nemocnice v Praze, zjistil to server i rozhlas.cz. Zdeněk Brabec měl podle vyšetřovatelů sfalšovat lustrační osvědčení, aby získal vyšší hodnost a pozici ve vedení nemocnice. Vinu ale odmítá. Informaci potvrdila mluvčí vojenských policistů Nikola Rimkevič-Hajková.
3: Obviněný je podezřelý ze zločinu padělání a pozměnění veřejné listiny, ze zločinu podvodu a dále z přečinu podvodu ve stádiu pokusu. V případě odsouzení mu hrozí až 8letý trest odnětí svobody.
2: O podání případné obžaloby rozhodne obvodní státní zastupitelství pro Prahu 6, které vyšetřování dozorovalo. Brabec byl náměstkem nemocnice pro personální záležitosti 10 let. Před rokem 1989 sloužil v úseku vnitřního zpravodajství státní bezpečnosti, který pronásledoval odpůrce režimu. Proto nemohl získat čisté lustrační osvědčení. Na jihu Moravy už před 15. hodinou padl 11 let starý teplotní rekord. Meteorologická stanice ve Strážnici na Hodonínsku naměřila 39,9 stupně Celsia. To je nové maximum pro území Moravy a Slezska. Český hydrometeorologický ústav o tom informoval na sítích. Velmi teplé počasí má na jihu Moravy trvat až do čtvrtka. Vrchní státní zastupitelství v Olomouci obžalovalo 4 lidi kvůli bitcoinové kauze. Radiožurnál to potvrdil šéf olomouckých žalobců Radim Dragon. Případ se týká darování kryptoměny v hodnotě téměř 1 miliardy korun ministerstvu spravedlnosti. Rezort peníze dostal od dřív odsouzeného drogového dílera Tomáše Jiřikovského. Kromě něj jsou teď obžalovaní taky bývalý ministr spravedlnosti Pavel Blažek, jeho někdejší náměstek Radomír Daňhel a advokát Karim Tic. Víkendový ruský útok na sklad v ukrajinském Charkově zničil 8 milionů knih. Podle agentury AFP to oznámilo nakladatelství Ranok. Podle něj je to největší ztráta pro ukrajinskou knižní infrastrukturu od začátku plnohodnotné války v roce 2022. Ruská armáda na různá vydavatelství mířila už v minulosti. Kyjev to považuje za cílenou snahu o poškození ukrajinské kultury, stejně jako útoky na muzea, galerie nebo kostely. Hvězdárna a planetárium Brno zveřejnili pozdrav od česko-amerického vědce Václava Otakara Kostrouna. Ten téměř před 50 lety namluvil českou větu pro nahrávku, která letí vesmírem na dvou sondách Voyager. Ty se teď pohybují desítky miliard kilometrů od Země.
4: Já jsem byl ve svý laborce a dostal telefon, že natáčejí pro Voyager. Tak jsem měl pár minut přemýšlet. Já jsem říkal, milí přátelé, přejeme vám vše nejlepší.
5: Vzpomíná Václav Kostroun v rozhovoru vydaném brněnskou hvězdárnou. Kosmické sondy Voyager nesou pozlacené gramofonové desky s pozdravy v 55 jazycích.
4: Jsem hrdý, že díky mému hlasu je čeština nejdál ve vesmíru, kam jsme se jako lidstvo dostali.
5: Sonda Voyager 1 letos dosáhne vzdálenosti jednoho světelného dne od Země a příští rok oslaví 50 let v kosmu. Martin Srb, Radiožurnál.
6: Fotbalový brankář Lukáš Horníček přestoupil z portugalské Bragy do anglického Newcastle. S vedením United podepsal 5letou smlouvu a jeho předchozí zaměstnavatel za něj dostal 30 milionů eur. Po Pavlu Nedvědovi a Patriku Šikovi se tak Horníček stal třetím nejdražším českým fotbalistou v historii. V rozhovoru pro web Newcastle mluvil o tom, jak ho v anglickém klubu přijali.
7: Posledních pár dní bylo jako neuvěřitelná horská dráha emocí. Jsem neskutečně šťastný, že tu můžu být. Od prvního momentu cítím velkou podporu všech v klubu. Už jsem se potkal i se spoluhráči a jsou úžasní. Je skvělé, že jsem v tak fantastickém klubu.
8: Experience. Na D1 v Brně a komplikace na dálnici D11 u Hradce Králové. Na D1 čekejte kolony na příjezdu do Brna směrem z Ostravy. Provoz brzdí omezení na 196. kilometru. Teď navíc na začátku toho omezení chvíli stálo auto v levém pruhu, zřejmě nepojízdné. Zdržíte se osobním autem asi 20 minut. Dálnice D11 u Hradce Králové směrem na Jaroměř je opět průjezdná. Na 98. kilometru schořelo auto. Dálnice asi hodinu stála, teď už se podařilo zprůjezdnit alespoň levý pruh. Kolona od sjezdu na Hradec Králové plotiště se začíná pomalu hýbat. Na dálnici D11 komplikace je směrem do Prahy. Na 15. kilometru po nehodě zavřený pravý pruh dojíždí se do krátké kolony na 18. kilometru. V Praze je silný provoz kolony mimo jiné na okruhu před sjezdem na Ořech v obou směrech asi na 10 minut. Na okruhu fronty i na Černém mostě směr Ústí nad Labem od nájezdu z Hradecké dálnice přes Novopatskou až do Kbelské do omezení. A z Prahy i nehoda překáží na Karlovarské za Vypichem před Bílou horou a tvoří se kolona směrem z centra. A další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
2: Zítra bude jasno až polojasno v Čechách, odpoledne a večer při přechodně zvětšené oblačnosti, přehánky nebo bouřky. Teploty 34 až 39 stupňů. Tolik zprávy. Teď už posloucháte 20...
9: Zůstáváte na vlnách Proglasu.

Je 17 hodin 14 minut, vy posloucháte Proglas, od mikrofonu vás zdraví Lenka Pekařová. Za necelou 15 minut se můžete těšit na myšlenku na den od autorky Hany Pinknerové a hned poté modlitba z oficíny pod vedením Jana Špilara. Je pondělí 3. srpna, svátek má Miluše, v církevním kalendáři je svatá Lidie. No a teď Roman Hampacher a Nilsovi Subsole.

čarou na mapách vlastních diaspor. Smutek a žal a strach a ohně vnitřních svárů, milníky bytí dle vlčích pravidel. Hněteme prach, co zbyl, z lásky padlé v žáru, a nad tím vším směje se stvořitel.

by mi pár minút smiechu v posteli pred spaním dnes ma obíde.

Víte, kdo vždy přispěchá na pomoc dětem? Za A skřídci, za B Daránek. Správně je za B. Daránek je sbírka Charity Česká republika na podporu znevýhodněných dětí. Jako malý beránek přichází proto, aby to ti nejmenší měli co nejlehčí. Pomozte jim svým darem na daranek.cz.

Jako se země točí, jak barvíš svoje oči, tak jenom se mnou si hrej. Jako se podzim loučí, jak tvoje ústa mlčí, poslední tanec se mnou dej. Milujeme, válčíme, smějeme se, tančíme, naše oči suchý nezůstanou. Kamením házíme, na slepý koně sázíme, žavým uhlím kráčíme, jedině spolu po rukou.

jedině spolu po rukou. Jedny ústa, dvoje uši, tak poslouchej, jak buší, chvíli tomu tichu naslouchej.

0: domovinou, uzdrav mě prosím, buď mou manukou.
1: Internetové stránky Radia Proglas. Na čtyřech tematických profilech Slovo, Hudba, Junior a Zprávy nabízíme audioarchiv pořadů, program, zpravodajský servis, informace o hudbě různých žánrů, recenze a další. www.proglas.cz

a naši mrtví jsou tu stále s námi. Píše jí skácel před narozeninami.

Písničkář Petr Linhardt navazuje album Share Now na svou dlouholetou tvorbu inspirovanou krajinou a její pamětí. 11 nových písní zachycuje místa, která se proměnila nebo zmizela, i příběhy lidí s nimi spojených, přičemž skutečnost se v nich přirozeně prolíná se vzpomínkami a představivostí. Vedle Linharta se na nahrávce podílejí kytarista Josef Štěpánek, hráč na klávesy Jan Steinsdörfer a basista Jaromír Honzák, kteří dotvářejí citlivý komorní zvuk alba. A my jsme z tohoto alba, tedy ze Share Now, slyšeli písničku Marie na staré sociální síti. Teď už Markéta Irglová a Alchemy of Love.

0: Myšlenka na den autorky Hany Pinknerové je z její knihy Být blíž, vydané nakladatelstvím Návrat domů. Nese název Dobře vařit.
1: Dobře vařit. Budete mít zcela jistě stejné zkušenosti jako já. Na návštěvě v bohaté domácnosti jste se necítili bohatě pohoštěni, i když všechno, co vám tam nabídli, bylo jistě drahé a luxusní. Ale nějak to nebylo ono. Jakoby tomu něco chybělo. Možná vlastnoruční podíl někoho z domácnosti, který by dokládal osobní péči. Snad trocha tvořivosti. A možná stejně jako já, nikdy nezapomenete na topinky s česnekem nebo bramborami na loupačku, které vám hostitelé podali jako to nejlepší, co zrovna doma měli, a vám to chutnalo jako ještě nikdy nic jiného na světě. Někdy jste cítili, že toto jídlo bohatě kořenila láska. Já moc ráda vařím. Baví mě chystat pohoštění pro návštěvy. Beru to trochu jako uměleckou disciplínu. Nehodila by se k tomu ještě omáčka? Co tak ještě nastrouhat trochu sýra? Bude se to pohodlně jíst, když to takhle nakrájím? Ráda používám čerstvé bylinky, protože ty dají jídlu neopakovatelnou chuť. Příprava jídla pro mne znamená zamýšlet se nad surovinami a hledat jejich nejlepší využití. Jako bych u toho spolupracovala se stvořitelem. Jak si to jenom myslel s tou dýní? Co bych já s ní provedla, aby co nejlépe vyzněla její původní chuť? Spekuluji, jaké druhy listových salátů natrhat do mísy, aby si vizuálně ani chuťově neodporovaly, ale hezky spolu barevně ladily. Vždyť já si s tím vlastně hraju. Dlouho jsem nerozuměla, co mý hosté na mém vaření vidí. Vždyť často to bývaly jen obyčejné topinky nebo něco podobně prostého. Dnes už vím, v čem spočívá tajemství toho, že o mě říkají, že jsem dobrá kuchařka. Není to v mimořádných surovinách ani ve speciálně rafinovaných postupech. Vařím nejspíš docela obyčejně, ale já prostě k boží lásce přidám ještě kapku té své.

Za pár vteřin je 18 hodin, vy posloucháte Proglas a já vás nyní zvu k modlitbě z oficíny. Je to bohoslužba slova, kterou povede Jáhen Jan Špilar.

tiež ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Milost našeho Pána Ježíše Krista, láska Otcova a spolu... Radia pro vás, vy, kteří jste nás zachytili doma nebo na cestách, vítejte při modlitbě z oficíny, kde se zamýšlíme v modlitbě nad Božím slovem na daný den a snažíme se, aby nás to Boží slovo obmylo, tak jako Terezii z Avily, a otevřelo nám srdce, abychom vstoupili do jednoty s Bohem, což nám zase vyřizuje Ježíš, náš spasitel. Aby se nám to lépe dařilo, zamysleme se nad sebou a vyznejme své hříchy. Byl jsi poslán uzdravovat duše, Pane, smiluj se nad námi. Pane, smiluj se nad námi. Přišel jsi pozvat hříšníky, Kriste, smiluj se nad námi. Kriste, smiluj se nad námi. Sedíš po pravici Otcově a zastáváš se nás, Pane, smiluj se nad námi. Pane, smiluj se nad námi. Smiluj se nad námi, všemohoucí Bože, odpust nám hříchy a doveď nás do života věčného. Modleme se. Bože, štědrý dárce milosti, ty jsi nás stvořil, ty udržuješ náš život a vedeš nás. Buď stále s námi a slyš naše prosby, obnovuj v nás a udržuj svou milost, kterou jsme od tebe přijali, skrze tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána, který s tebou v jednotě Ducha Svatého žije a kraluje po všechny věky věků. Amen. V prvním čtení od proroka Jeremiáše zaslechneme výzvu: slyš, Hananiáhu, Hospodin tě neposlal, aby ty jsi vedl tento lid, aby se spoléhal na lež. Čtení z knihy proroka Jeremiáše. Na začátku králování judského krále Sidkiáha 4. roku 5. měsíce řekl mi Hananiáh, syn Azurův, prorok z Gibeonu, Hospodinově domě před kněžími a všem lidem, tak praví Hospodin zástupů, Bůh Izraele, zlomím jarmo babylonského krále ještě 2 léta a dám zase na toto místo přinést všecko nářadí Hospodinova domu, které vzal babylonský král Nabuchodonozor z tohoto místa a přenesl je do Babylona. Také judského krále Jechoniáha, syna Jehokejemova, a všechny judské vyhnance, kteří se dostali do Babylona, přivedu naspět na toto místo, praví Hospodin, neboť zlomím jarmo babylonského krále. Tu odpověděl prorok Jeremiáš proroku Hananiáhovi před kněžími a vším lidem, který právě byl v Hospodinově domě. Prorok Jeremiáš řekl, ať se tak stane, kéž tak učiní Hospodin, ať Hospodin splní tvá slova, která si prorokoval, aby se zas vrátilo nářadí do Hospodinova domu a všichni vyhnanci z Babylona na toto místo. Ale slyš toto slovo, které mluvím do uší tobě a všemu lidu. Proroci, kteří byli přede mnou i před tebou od dávných dob, prorokovali proti mnoha zemím a proti velkým královstvím válku, hlad a mor. Avšak o proroku, který předvídá štěstí, se teprve tehdy pozná, že je prorokem, že ho poslal skutečně Hospodin, když se splní slovo toho proroka. Tu vzal prorok Hananiáh jarmo ze šíje proroka Jeremiáše, rozlámal je a pak řekl Hananiáh především lidem, toto praví Hospodin, tak zlomím jarmo babylonského krále Nabuchodonozora ve 2 letech naší všech národů. Prorok Jeremiáš odešel svou cestou. Když prorok Hananiáh rozlámal jarmo na šíji proroka Jeremiáše, oslovil Jeremiáše Hospodin. Jdi a řekni Hananiáhovi, tak praví Hospodin, jarmo dřevěné jsi rozlámal, ale udělám místo něho jarmo železné, neboť tak praví Hospodin zástupů, Bůh Izraele. Železné jarmo položím na šíji všech těchto národů, aby sloužili babylonskému králi Nabuchodonozorovi a budou mu sloužit i polní zvěř mu dávám. A pak řekl prorok Jeremiáš proroku Hananiáhovi, slyš Hananiáhu, Hospodin tě neposlal, aby ty jsi svedl tento lid,
aby se spoléhal na lež. Proto praví Hospodin, hle, pošlu tě pryč ze světa, tohoto roku zemřeš, neboť si kázal spouru proti Hospodinu. Prorok Hananiách zemřel v 7. měsíci toho roku. Slyšeli jsme slovo Boží. Bohu díky. Blaze každému, kdo kráčí po Božích cestách. Blaze každému, kdo kráčí po Božích cestách. Odvrať mě od cesty lži, uštědři mi svůj zákon. Neodnímej z mých úst slovo pravdy, neboť doufám v tvá rozhodnutí. Blaze každému, kdo kráčí po Božích cestách. Ať se obrátí ke mně ti, kdo se tě bojí. Chtějeme srdce dokonalé v tvých příkazech, abych se nemusil hanbit. Blaze každému, kdo kráčí po Božích cestách. Bezbožníci na mě číhají, aby mě zahubili. Já však dávám pozor na tvá přikázání. Neuchyluji se od tvých rozhodnutí, protože ty jsi mě poučil. Blaze každému, kdo kráčí po Božích cestách. Aleluja, nejen z chleba živ je člověk, ale z každého slova, které vychází z Božích úst. Aleluja. Pán s vámi, slova svatého evangelia podle Matouše. Když Ježíš uslyšel o smrti Jana Křtitele, odebral se lodí na opuštěné místo, aby byl sám. Jakmile o tom lidé uslyšeli, šli pěšky z měst za ním. Když vystoupil a uviděl velký zástup, bylo mu jich líto, uzdravil jejich nemocné, k večeru k němu přistoupili učedníci a řekli: toto místo je opuštěné a už se připozdilo. Rozpusť proto zástup, ať se rozejdou po vesnicích a koupí si něco k jídlu. Ale Ježíš jim řekl: není třeba, aby odcházeli, vy jim dejte jíst. Odpověděli mu: máme tady jenom 5 chlebů a 2 ryby. Ježíš jim řekl: přineste mi je sem. A rozkázal, aby se lidé posadili na trávě. Potom vzal těch 5 chlebů a ty 2 ryby, vzhlédl k nebi a požehnal, lámal chleby a dal učedníkům a učedníci zástupům. Všichni se najedli do syta a ještě se sbírali plných 12 košů zbylých kousků. Těch, kdo jedli, bylo na 5000 mužů, kromě žen. Když Ježíš nasytil zástupy, hned potom přiměl učedníky, aby vstoupili na loď a jeli před ním na druhý břeh, než on rozpustí zástupy. Když zástupy rozpustil, vystoupil nahoru, aby se o samotě modlil. Nastal už večer a byl tam sám. Zatím byla loď už daleko od břehu a vlny ji zmítaly, protože vanul vítr proti ním. Kránu šel Ježíš k ním a kráčel po moři. Když ho učedníci uviděli kráčet po moři, zděsili se, neboť mysleli, že je to přízrak, a strachem začali křičet. Ježíš však na ně hned promluvil: zmužte se, to jsem já, nebojte se. Petr mu odpověděl: pane, když si to ty, rozkaž, ať přijdu po vodě k tobě. A on řekl: pojď. Petr vystoupil z lodi, kráčel po vodě a šel k Ježíšovi. Spozoroval však silný vítr a dostal strach. Začal tonout a vykřikl: pane, zachraň mě. Ježíš hned vztáhl ruku, zachytil ho a řekl mu: malověrný, proč jsi pochyboval? Pak vystoupil na loď a vítr přestal. Ti, kdo byli na lodi, se mu klaněli a říkali: jsi opravdu Boží syn? Přeplavili se na druhý břeh a přistáli u Genezareta. Jakmile ho tamnější lidé poznali, rozeslali o tom zprávu do okolí, přinášeli mu všechny nemocné a prosili ho, aby se směli dotknout alespoň střapce jeho šatů, a všichni, kdo se ho dotkli, byli uzdraveni. Slyšeli jsme slovo Boží. Chvála tobě, Kriste. Radostná Boží zvěst, ať nás osvobodí od hříchu, tedy slyšení svatého evangelia. Dneska to bylo delší, protože jsme využili toho, že máme dvě možnosti. Jedna možnost je svícení zástupů a druhá možnost byla, protože to bylo v neděli teď,
tady ten text, tak byla chození po moři. Já jsem to přestračil oboje, aby se nám to spojilo, protože je to obojí důležité. Bůh prostě sytí svůj lid a stará se o něj. Ty znamení v evangeliu o tom, že Ježíš uzdravuje nemocné, sytí zástupy a vlastně víno, jak kdyby teklo z hor, tak to jsou mesiánské přísliby, které Bůh dal božímu lidu skrze proroky během věku, aby lidé věděli a těšili se a poznali to, až přijde ten pravý mesiáš. No, víme dobře, že ho stejně nepoznali, ale my naštěstí to máme usnadněnější, že už víme, kdo to byl, takže v něho můžeme věřit a můžeme s tím pracovat. První čtení z proroka Jeremiáše, mého bezmovacího patrona, na začátku králování judského krále, potom přichází falešný prorok Hananiáš a ten slibuje štěstí. A nejdříve mu Jeremiáš odpovídá velmi opatrně, tak řekněme, jako aby se vlk nažral, koza zůstala celá, pochválí ho, že slibuje izraelskému národu jako úžasnou budoucnost, jenom upozorňuje na to, že většina proroků, kteří předcházeli proroctvím tady Hananiáha, tak většinou mluvili spíš o zlých věcech, které se sypou na národy, než o dobrotách, které on říká. A že když někdo prorokuje dobro, tak dobré věci, jakože bude dobrá budoucnost, takže by se to mělo ověřit, až se to stane, že? Protože vlastně jinak se to nedá moc jako ověřit. No a jak tak jde Jeremiáš tady z té disputace, protože prorok Hananiáš mu rozláme jarmo, které nosil Jeremiáš z pokynu Hospodina na krku a chodil Jeruzalémem, tak dojde tam k tomu, že on ho sejme a rozláme ho, což bylo dost náročné, protože to jarmo, to je taková kláda vlastně, která je to vlastně chomout, takový větší, takový, má to i takový ty kadla, vlastně, aby se za to dali zapřáhnout ty kšíry a buď teda kráva, bík nebo kuň se mohli, nebo mezek se mohli do toho zapojit a mohli vlastně táhnout něco, ať už nějaký náklad, anebo třeba orat, tak s tím hákem, takovým jak oral je podobně. A tak tohle jarmo Hospodin Jeremiášovi přisoudil, aby ho nosil na sobě, aby prorokoval, že bude lid izraelský ujarmen, a Hananiáš proti tomu vlastně prorokoval, rozlámal to jarmo. No a vidíte, že se tam Jeremiáš nepere, nemlátí tam Hananiáha, jak by bylo zvykem, jako v některých zemích nebo v některých městech, neperou se, ale Jeremiáš vysvětlí svůj postoj a odchází velmi krásně, protože to povzbuzení je opravdu nádherné a člověk by to přál, víte. Vlastně se to dneska používá, když někoho chcete poslat slušně někam, že ho nejdřív pochválíte a pak mu řeknete, že to třeba nejde, jo. Tak to je vlastně, vidíte, jak věku, jak si berou dnešní manažeři a učitelé, koučové, jak si ty nápady ze starého zákona od proroka Jeremiáše. No, každopádně Jeremiáš nakonec prorokuje to, co se pak skutečně stane, že král Nabuchodonosor skutečně ovládne celý ten blízký i dál vzdálený východ a budou mu všichni poddáni, dokonce i zvěř, jak tady Hospodin přes Jeremiáše říká, že mu dá dokonce i, že ho budou poslouchat i zvěř, polní zvěř mu dávám, tady píše. No. Takže ano, v závěru toho prorokování prorok Jeremiáš předpovídá smrt Hananiáha, který zemře do roka, že má zemřít a sedmý měsíc v tom roce umírá Hananiáš. Takže je to trošku temné proroctví, ale je vidět, že lži proroci existují i dnes. Víte, máme toho plný internet, takže nenechme se zmást. Jo? Ať už nám slibuje,

řekne učedníkům, vy jim dejte jíst, tam pomodlí se, pozve pohledne k nebi, pomodlí se a rozmnoží chleba a ryby. Je to způsob, který se ve východní církvi pravoslavné a řecko-katolické používá dodnes jako artoklasia. Je to vlastně žehnání vína, chleba a ryb a to se pak společně konzumuje na památku tady toho rozmnožení a tady toho společného společenství v jídle, takového agape. V tom evangelium, které je vlastně, když se nečte to nedělní, tak se čte toto, tak je ten kýžený příspěvek, na který byla i ta reklama na internetu, kdy Ježíš jde po vodě. Nasytí zástupy, vystupují na loď, jedou a bouře. Jenomže je bouře veliká a oni prostě zdáli, vidí přicházet Ježíše, jsou z toho vykulení a nejdřív se bojí, že to je nějaký přízrak, ale potom křičí dokonce, uviděli kráčet Ježíše, prostě jsou z toho úplně hotoví přijít a strachem začali křičet. Ježíš však na ně hned promluvil, zmužte se, to jsem já, nebojte se. Petr mu odpověděl, pane, když si to ty rozkáš, ať přijdu po vodě pod k tobě. No a Ježíš říká, pojď. No a Ježíš jde. Petr kráčí k Ježíšovi po vodě, je to tedy výjimečná záležitost, která normálně se nám neděje, víte, jo? Žuchneme do toho a topíme se. Ale Ježíš kráčí po vodě, Petr kráčí po vodě, dokud věří. Spozoroval však silný vítr a dostal strach. Začal tonout a vykřikl, pane, zachraň mě. Ježíš hned stáhl ruku, zachytil ho a řekl mu, malověrný, proč si pochyboval? Pak vystoupí na loď a víte, přestal. Malověrný, proč si pochyboval? To bychom mohli vztahovat i na to první čtení, kde ten Chananiách vlastně ze strachu, že ho ty lidé utlučou, tak prorokuje Izraeli šťastnou a zářivou budoucnost, místo aby naslouchal Hospodinu a řekl to, co je pravda, prostě pokud nebudeme činit pokání a nebudeme vlastně žít tak, aby Bůh s námi byl jakoby v jednotě, aby jsme my byli s Bohem v jednotě, tak prostě to nebude dobrý, že jo? A ono to možná nebude dobré ani potom, když takhle k svatě bude celý národ žít, protože prostě ty negativní věci nás vychovávají a vedou nás jaksi k takovému plnějšímu a kvalitnějšímu životu. Což není, protože bych si to přál, ale protože prostě to takhle vyvírá z Božího slova. Takže buďme v tomhle tom věrní, ne malověrní, ale věrní. Nemějme malou víru, ale mějme víru alespoň hořčičné zrno. A víte, jak to v Boha chodí. Či i malá věc může prokvasit celé těsto a malé semínko může vyrůst v keř, kde budou ptáci hnízdit a budou tam odpočívat. Takže nepochybujme, nepochybuj a věř. Z toho vyplývá, jednou jsem jel takhle, já už jsem to mnohokrát vyprávěl, ale nemůžu odolat, protože tady to je zachraň, jak Ježíš, Petr křičí, pane, zachraň mě, jo. A já jsem jednou jel, myslím, to bylo poprvé, když jsem jel služebně do Tater kvůli kadeřnickým zboží a byla tam strašná vánice a v takový obrovský vločky lítali do toho okna. Já jsem měl veliký strach a bylo takové mírné stoupání, nebyly tam žádné patníky ani stromy, byla to jenom zasněžená pláň a vzadu dálce někde les. Nebylo ani vidět díru do toho lesa, kudy se tam vjede, že bych se nějak tak přibližně směřoval a zapomněl jsem zařadit. Takže jsem jel na trojku a pořád jsem jel. On to začalo bublat, začalo se to dusit vlastně a já jsem vůbec nevěděl, co mám dělat. Měl jsem pocit, že mě opouští úplně všechno, i Hospodin. Prostě jsem byl malověrný a v tu chvíli jsem zařval, Bože, chraň Špilara. A v tu chvíli se mě uvolnil mozek a já jsem si uvědomil, že mám přeřadit na jedničku a v lidu jsme jedničkou doskákali až, nebo já tedy jsem tam byl sám v tom autě právě, tak jsem doskákal až do toho lesa. Trefil jsem se, dopadlo to dobře, nic se zlého nestalo. Jenom víte, jak strašně ochromuje strach. Nemáme se bát, i když prostě jsou věci, které nám hrůzu nahání, tak máme si vzpomenout. Máme si vzpomenout na Boha, který nás chrání, který nás vede a dává nám dobré nápady, třeba přeřadit na správnou rychlost anebo dělat správné věci, tak aby všechno fungovalo, jak má. Ti, kdo nebyli na lodi, se Ježíšovi potom klaní a říkají si opravdu Boží syn. Přeplavili se na druhý břeh a přistáli u Genezareckého jezera. Jakmile

Ho tamnější lidé poznali, rozeslali o tom zprávu do celého okolí, přinášeli mu všechny nemocné a prosili ho, aby se směli dotknout alespoň střapce jeho šatů, tak víme, že Ježíš měl střapce na šatech a všichni, kdo se ho dotýkali, byli uzdraveni. Tak tady to je velmi optimistický závěr. Misiáš uzdravuje všechny, kdo se dotknou třeba jen střapců jeho roucha. A my jsme zváni k víře, abychom nebyli malověrní, ale abychom věřili a nepochybovali, protože nás může Pán uzdravit právě tímhle způsobem, víte, že mu budeme prostě věřit. A tak, milý pane, máme malou víru a často se bojíme a klesáme na mysli a možná i křičíme, aby si nás chránil. A to je jistě správné, volat k Hospodinu je naprosto oprávněné. A vidíte, jaké to má výsledky, jo? Jak ve starém zákonu, jak tedy v evangeliu, tak i v životě nějakého troufalého jáhna z Brna. A tak vám prosím přeji, abyste se obraceli na Hospodina. Pane Ježíši Kriste, ty jsi nám dal poznat to, že můžeme ti věřit, že ti máme věřit, že nemáme pochybovat, a tak se ve snaze to splnit. Prosíme o tvou sílu, o tvou pomoc, o Ducha Svatého, který nás může směrovat, abychom dělali správné věci a říkali správné věci a mysleli si správné věci a věřili tak, jak si ty přeješ, abychom byli prostě důvěry plní k tobě, abychom důvěřovali Bohu Otci, který nás stvořil a který nás obdaroval tebou, Pane Ježíši, a Duchem Svatým. Amen. Zůstaňte zde a bděte se mnou, bděte a modlete se, bděte a proste. Zůstaňte zde.

Zůstaňte zde a bděte se mnou. Bděte a modlete se. Bděte a proste. Přednesme Bohu naše prosby. Bože náš Otče, ty nás shromažďuješ ve společenství své církve. Dej, abychom žili z tvé lásky. Kyrie, kyrie, eleison. Kyrie, kyrie, eleison. Bože náš Otče, tvé volání a tvé dary jsou neodvolatelné. Dej, abychom žili z tvé lásky. Kyrie, kyrie, eleison. Kyrie, kyrie, eleison. Synu živého Boha, svou věrností nám dáváš, abychom ti zůstali vždy věrni. Dej, abychom žili z tvé lásky. Kyrie, kyrie, eleison. Kyrie, kyrie, eleison. Synu živého Boha, ty znáš naše bolesti a naši chudobu. Dej, abychom žili z tvé lásky. Kyrie, kyrie, eleison. Kyrie, kyrie, eleison. Duchu svatý, ty naplňuješ náš životní touhu po míru a spravedlnosti. Dej, abychom žili z tvé lásky. Kyrie, kyrie, eleison. Kyrie, kyrie, eleison. Duchu svatý, tvé cesty nás vedou k těm, kdo trpí. Dej, abychom žili z tvé lásky. Kyrie, kyrie, eleison. Kyrie, kyrie, eleison. Duchu svatý, ty jsi do našeho srdce vložil touhu po smíření a po společenství všech lidí. Dej, abychom žili z tvé lásky. Kyrie, kyrie, eleison. Kyrie, kyrie, eleison. Nebeský Otče, obzvláště bych tě chtěl prosit dnes těžce nemocné, kteří trpí, mají strach z toho, co jim je a jak je, co je čeká. Dej jim důvěru, upokoj jejich neklidné srdce a dej, aby se uzdravili, aby mohli žít šťastný a plný život. Kyrie, kyrie, eleison. Kyrie, kyrie, eleison. A poprosme také Matku Boží, která posvěcení římské baziliky bude ve středu, takže 5.8. tak se na její přímluvu. Zdravas Maria, milostí plná, Pán s tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého, Ježíš. Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen. A pomodleme se modlitbu, kterou nás naučil sám Pán Ježíš. Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno tvé. Přijď království tvé, buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší, dej nám dnes a odpust nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Vysvoboď nás ode všeho zlého, Bože, a dej našim dnům svůj mír. Smiluj se nad námi a pomoz nám, ať se nikdy nedostaneme do područí hříchu. Ať žijeme v bezpečí před každým zmatkem a s nadějí očekáváme požehnaný příchod našeho Spasitele Ježíše Krista. Pane Ježíši Kriste, ty jsi řekl svým apoštolům, odkazuji vám pokoj, svůj pokoj vám dávám. Nehleď tedy na naše hříchy, ale na víru své církve a podle své vůle ji naplňuj pokojem a veď k jednotě, neboť ty žiješ a kraluješ na věky věků. Amen. Pokoj Páně, ať zůstává vždycky s vámi. Pozdravte se navzájem pozdravením pokoje. A vy, kteří jste sami u přijímačů, tak nechť pokoj Kristův prostoupí vlny Rádia Proglas a vstoupí do vašich domovů anebo automobilů podle toho, kde zrovna posloucháte. Tak, Ježíši Kriste, stejně jako ve chvílích úplného jasu,
tak i v hodinách temnoty tlučeš na naše dveře a čekáš na naši odpověď. Ježíši, náš pokoj, dej nám největší radost, učiň, abychom byli stejné mysli, měli stejnou lásku a byli jedné duše. O to tě prosíme, Pane, skrze tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána, kterého jsme o to prosili, o tebe, nebeský Otče a Duchu Svatý, který to všechno prostupuješ. Amen. Zítra je Jana Maria Vianney, patrona kněží. Je to zbožný a pokorný kněz, tak si na něho vzpomeňme. Ve středu už jsem řekl anonci na posvěcení římské baziliky Panny Marie, tak si vzpomeňte na Marušku. 6.8. je proměnění Páně nahoře Tábor, tož nechme se proměnit Pánem Bohem, ať jsme zářiví, tak jako Ježíš. No a 7. je, to už začíná taková jáhenská tortura, je Sixta II. A jeho druhů jáhnu, Januária, Vincenta, Štěpána, Magnuse, Felicimuse a Agapituse. Nakonec ještě 10.8. přibude Vavřinec. Sixtus sloužil mši svatou a přímo na stolci mu usekli hlavu, tak věřme, že se tohle období nevrátí, i když je pravda, že z krve mučedníků zruste církev, ale nemusíme až takhle dokrvávat, stačí, když budeme věrní pravdě a budeme milovat, což je vzkaz nejenom všech těch svatých, které se jmenoval, a i také i svatého Dominika, který bude následovat potom v sobotu o Sixtovi. Takže buďme otevření lásce Boží, nenechme se od ní odtrhnout ničím, ono to ani nejde. Milé sestry, milí bratři, přijměte požehnání na závěr modlitby z oficíny. Pán s vámi, ať vám Pán žehná ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého a provází vás po prázdninách, o prázdninách, po prázdninách a každý pondělí 6 hodin zase na shledanou.

Ahoj holky, ahoj kluci. Dnes vás čeká první z pohádek o vlastnostech. Potkáme v ní zvědavého kluka Evžena, který chce kouzlem vyzrát na celý svět. Zvědavý Evžen najde zvláštní lahvičku se špuntem a samozřejmě, že ji otevře. Není tam kouzelný džin, který plní každé přání, ale sama závist. Komu sedne na košili, ten na to doplatí. A co teprve, když mu závist poradí, jak černým kouzlem dostat to, co by si přál. Jenže bude si pak někdo chtít hrát se zlodějem?

0: Evžen byl jednou s maminkou na hřišti. Hrál si tam u dráteného plotu ve křoví. Pokoušel se vylézt nahoru na ten drátěný plot, ale nešlo mu to. Spadl dolů a najednou vidí ve křoví zelenou zazátkovanou lahvičku. Sebral ji a prohlíží si ji. Bylo v ní něco divného. Evžen samozřejmě zátku z lahvičky vytáhl a bylo to. Z lahve se vysoukala závist. Jaká je závist? Šeredná, hubená, zelená a drzá. Jen se dostala z lahve, už skočila Evženovi pod košili a držela se ho jako klíště. Chudák Evžen. Nevěděl, že takových šeredných závistí pobíhá po světě moc, že to jsou potvory, které se mají hubit jako klíšťata, blechy nebo vši. Nejlepší je spláchnout hned závist do záchodu nebo ji vyhodit z balkonu 7. poschodí rovnou na dláždění a nebo ji šlápnout na krk. Ale Evžen byl malý, nevěděl to, a tak začal té závisti, co se mu dostala pod košili, naslouchat. Říkala mu.
1: Vidíš tam toho kluka? Ten má ale krásné červené autíčko. Sedí si na něm a odstrkuje se nohama. To ty takový autíčko nemáš. Ty nikdy takový autíčko mít nebudeš. Protože nemáš babičku zaměstnanou v obchodním domě.
0: A tak dlouho do Evžena hučela, až přimhouřil oči, šel za tím klukem a ošklivě se na něj díval. Tak zle, že se kluk s autíčkem polekal a běžel ke své mamince. Jeho maminka zbalila pletení, kluk vzal autíčko a odešli z hřiště někam dál do parku. A závist Evženovi už zase šeptala.
1: Podívej, vidíš toho kluka s vodní pistolí? Ten může postříkat, koho chce. To ty takovou pistoli nemáš. A nebo ta holčička, jak skáče přes švihadlo. Máš ty švihadlo? Nemáš. Tak nemůžeš skákat.
0: Evžen od té doby, co mu závist seděla pod košilí, často mhouřil oči a zle se na děti díval. A tak se ho děti stranili a báli se ho. Ve škole tam už se ho ale nikdo nebál, i když sebe víc oči mhouřil. Ve škole mu závist nedala ani chvilku pokoj. Šeptala mu.
1: Podívej, kolik má Olda kamarádů. To ty žádného kamaráda nemáš. A jaký má Olda čistý sešit? Samé jedničky v něm. A tu propisovačku s baletkou. No, když píše takovou propisovačkou, není divu, že má v sešitě samé jedničky.
0: Evžen myslel na Oldu, kudy chodil, a mhouřil přitom oči, že je měl už úzké jak dvě čárky. A když tak závist zase jednou začala.
1: Ty nikdy žádnou propisovačku s baletkou mít nebudeš.
0: Dopálil se Evžen a řekl.
2: Pořád mi jen říkáš, co nemám, ale jak to mám udělat, abych propisovačku s baletkou měl, to mi nepovíš.
1: Taky ses mě na to neptal. Ale teď povím, co bych nepověděla. 3 prsty si chyť do špetičky a pošeptej jim. Pudlíku, polez z pekla šmudlíku. A uvidíš, co se stane.
0: Evžen vzal 3 prsty do špetičky a pošeptal jim.
2: Pudlíku, polez z pekla šmudlíku.
0: Jen dořekl, ze 4 koutů místnosti se přivalila tma, zatočila se do černé koule a z ní se vykutálel pudlík. Pes černý, jak z komína vytažený. 3krát zaštěkal a hned spustil.
3: Já vím, co by si přál.
2: Tak mi to přines, když to víš.
3: No, však už to pro tebe mám.
0: Čumákem si pudlík vytáhl spod paží Oldovu propisovačku a podával ji Evženovi. Ale Evžen ho chytil za obojek.
2: Hoho, ještě něco bych potřeboval.
3: Však vím. Oldův sešit. Což pak nevidíš, jen na něm sedím. Pust mě, uspěchám do pekla, je tu zima.
2: Ale no, nepustím, dokud mi nesplníš ještě jedno přání.
3: Dobrá, ale poslední.
2: Přines mi kamaráda. Olda má tolik kamarádů. Třeba Srudlu, nebo Jandu.
3: To je ale hloupý nápad. K čemu ti to bude, když ti dnes večer přinesu Rudlu? Hned zítra ti uteče. Ale když je to tvoje poslední přání, dobře, splním ti ho.
0: A malý černý pudlík začal polikat vzduch, pořád se nafukoval, až z něho byl pes tak obrovský, že se skoro nevešel do dveří. Sám si otevřel a netrvalo dlouho, byl zpět. Utíkal po třech tlapách, čtvrtou držel Rudlu kolem pasu. Pes položil spícího Rudlu na pohovku, čumákem ze sebe vyfoukal spolikaný vzduch a byl z něho zase pudlík, malý černý šmudlík.
3: Tak teď máš všechno, co jsi chtěl.
0: Šmudlík třikrát zaštěkal a byl pryč. Rudla, když se ráno probudil, ani se moc nedivil, že spal na cizí pohovce, ale musel přece do školy a byl v pyžamu.
2: Doběhnu ti pro věci a pro aktovku.
0: Rudla v pokoji osaměl, díval se kolem sebe a našel na stole propisovačku s baletkou a Oldův čistý sešit. Když se pak Evžen vrátil s Rudlovými věcmi, pospíchali tak, že se ani nenasnídali. Po škole řekl Evžen Rudlovi.
2: Přijdeš dnes k nám? Mám elektrický vlak?
4: Ne, nepřijdu. Olda nám ukáže svoje rybičky.
2: A proč vlastně všichni kamarádíte s Oldou?
4: No protože Olda kamarádí s námi.
2: A já s tebou nekamarádím?
4: Ale já nekamarádím s tebou.
2: A proč?
4: Nekamarádím s tím, kdo krade.
2: Já že kradu?
4: No a co ta Oldova tuška s baletkou?
2: To já neukrad.
4: Tak jak to, že byla u tebe? Neboj, já už Oldovi vrátili s tím jeho sešitem.
0: Řekl Rudla. A Evžen nevěděl, jak má Rudlovi vysvětlit, že měl doma Oldův sešit i tu zatracenou propisovačku s baletkou. Druhý den na to jeli všichni kluci ze třídy na školní výlet na hrad Kokořín. Slunce svítilo, bylo krásně a měli sebou kopací míč. Když vystoupili kluci z vlaku, pustili se lesem a pak přišli na louku, kde bylo fotbalové hřiště s dvěma brankami. Kluci hned košile dolů a hraje se. Evžen si tedy také sundal košily. A z košile mu vypadla závist. Ještě dobře, že si toho nikdo nevšiml. Spadla tam někam mezi kopretiny a zvonečky, hubená a zelená. Kluci hráli. Co si tu v trávě měla závist sama počít? Trochu se tu porozhlídne, než Evžen dohraje. Ale to právě neměla dělat. Kousek opodál se pásly krávy. Jedna kráva se nějak zatoulala, přiblížila se k svlečeným košilím, uviděla tam mezi kopretinami a zvonečky něco tenkého, zeleného, myslela si, že je to šťovík a chlamst. Sežrala ji tu závist a bylo po ní. Evžen se zrovna dostal k míči, vystřelil na branku.
2: Gól!
0: Byl moc šťastný, že dal gól. Když kluci dohráli fotbal, šli dál na hrad Kokořín. Jak slunce vesele hřálo, pro všechny, zdálo se Evženovi, ale les jak voněl, pro všechny. A kytky v trávě, jak ty kvetly. A když pak večer se vraceli vlakem, stál Evžen v chodbičce u okna. Tu se za ním otevřela dvířka kupé a Olda ho plácl dozad.
4: Evžene, pojď si sednout, tady je místo.
0: Celou cestu seděl pak Evžen vedle Oldy. Byl rád. A bylo mu tak dobře bez té ohavné závisti. Dokonce se mu zdálo, že Olda je jeho.

Závist je hubená a zelená. To ode dneška víme díky pohádce Frýdy Pistoriusové. Namluvili ji pro nás Magda Hauserová, Dana Pilchová, Dušan Baur, Igor Dostálek a Martin Holík. Zítra uslyšíme příběh o chytré jitce. Dneska máme děti čas na jednu písničku. Ta se jmenuje Keď si kamarád, tak si ji pojďme poslechnout.

To byla ta slíbená písnička. A teď už byste děti měli jít spinkat. Nejdřív se ale pomodlíme. Chcete-li, začněte znamením kříže. Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Pane, někdy je moc těžké vědět, co po mně chceš. Je to hodně, co bych chtěla dokázat, ale vím, že to není tak jednoduché. Pomoz mi, abych si vždycky vybrala, co bude nejlepší, udělá ti radost a pomůže lidem kolem mě. Amen. No a teď děti, šupky do postýlky a ať se vám něco krásného zdá. Dobrou noc, ať vás blešky štípou celou noc.

0: festivalu a od 6. do 9. srpna odehraje v Brně celkem 3 koncerty. Pokud tedy ještě váháte, jestli na festival vyrazit, třeba vám následující 3/4 hodina poslouží jako lákadlo. A pokud tento pořad posloucháte někdy později, i tak vám seznámení s Nguyenem Le a jeho hudbou doporučuji. Od mikrofonu vás zdraví Milan Tesař, který se na úvod Nguyena Le ptá, jak se mu vůbec zamlouvá myšlenka přijet na festival na několik dnů a odehrát 3 koncerty s různými sestavami.
1: Musím říct, že se mi ten nápad moc líbí. A je pro mě ctí, že jste s touto rolí mysleli právě na mě. Líbí se mi proto, že moje hudba je velmi široká. Od začátku své kariéry jsem vždycky chtěl dělat různé věci. Mé hudební zájmy jsou opravdu rozmanité. Od jazzu přes tradiční hudbu až po rock. To všechno mě nesmírně inspiruje. Mám velkou radost, že mi tato festivalová carte blanche umožní rozvíjet a představit tak rozmanité hudební světy, které ve mně žijí.
0: Jeden z koncertů, které Nguyen Le v Brně nabídne, bude vystoupení se skupinou Streams v divadle Husa na Provázku v pátek 7. srpna.
1: Streams je skupina, která je mi velmi blízká, protože právě v ní se podle mě nejlépe podařilo propojit skutečně jazzového ducha, improvizaci, swing, groove i harmonii s inspirací tradiční hudbou, i když spíše nenápadným skrytým způsobem. U některých skladeb je to patrnější než u jiných. Například mě inspirují komplexní rytmy indické hudby, která je naprosto úžasná. Tyto principy pak uplatňuji v hudbě, která je mnohem více jazzová a nemusí znít vyloženě indicky. A to je jen příklad rytmu. Podobně se ve vietnamské hudbě inspirují způsobem modulace, zdobností nebo typickým frázováním, které se pak mohou objevit v jazzové improvizaci, aniž by výsledná hudba nutně zněla vietnamsky. Právě to mě na této skupině fascinuje. Dělat jazz a zároveň jakousi neviditelnou world music.
0: Z alba Streams, které Nguyen Le vydal v roce 2019, si poslechneme skladbu Mazurka.

0: dozněla skladba Mazurka v podání Nguyena Le a jeho jazzové skupiny Streams. Ve čtvrtek 6. srpna festival Maraton hudby Brno zahájí sardinský trumpetista Paolo Frezu a kubánský pianista Omar Sosa se skladbami ze svého společného alba Food. Nguyen Le je doprovodí jako host.
1: Mám velkou radost z kariéry Paola Frezu, protože dnes patří k nejvýznamnějším osobnostem italské hudební scény. Není to jen skvělý trumpetista, ale také člověk, který stojí za řadou festivalů na Sardinii a hraje v italské hudbě významnou roli. Omara Sosu znám také velmi dobře, i když jsme spolu hráli mnohem méně. Většinou šlo spíš o jam sessions, než o skutečné společné projekty. Je to hudebník, kterého mám moc rád a cítím, že sdílíme podobnou duchovní inspiraci, která prostupuje naší hudbou. S Paolem jsme se domluvili, že budeme hrát především repertoár z alba Food. Oni jsou zvyklí vystupovat jako duo a občas k sobě přizvou Triloka Gurtu, zatímco tentokrát jsem hostem já. Připravil jsem si jejich repertoár, i když jsem neměl mnoho podkladů a některé notové zápisy byly téměř nečitelné. Ale to je součást mé práce. Zároveň jim naprosto důvěřuji. Jsou jako mý bratři, takže jsem přesvědčený, že na pódiu společně prožijeme krásný koncert.
0: Třetí brněnský koncert Nguyena Le se bude konat v Umělecko-průmyslovém muzeu v neděli 9. srpna. V tomto případě francouzsko-vietnamský kytarista vystoupí s mezinárodním triem Sayuki.
1: Sayuki je projekt, který existuje už velmi dlouho. Myslím, že jsem toto trio založil téměř před 20 lety. Jak víte, tradiční hudbě se věnuji opravdu intenzivně. Ve vietnamské hudbě jsem dlouho spolupracoval se zpěvačkou Huong Thanh a už tehdy jsem snil o tom, že budu hrát s tradičními hudebníky, kteří dosáhli takové virtuozity, že je budu moci vnímat stejně jako jazzmeny. To totiž není samozřejmé. Ve world music se často stává, že se tradiční hudebníci nahrají, jejich hudba se použije jako materiál a kolem ní se vytvoří něco nového. Naživo je ale takové setkání mnohem obtížnější, nebo se někdy spokojíme jen s jakousi turistickou exotikou, která přidá hudbě etnickou barvu, ale skutečný dialog nepřinese. Opravdu rovnocenný rozhovor mezi hudebníky je vzácný. Často jsem si všiml, že starší mistři tradiční hudby jsou ve svém umění naprosto úžasní. Ale jako jazzman je můžete pouze následovat. Jste stále v doprovodné roli a jen zřídka vzniká skutečně rovnocenná výměna. Navíc existují skladby, které tradiční hudebník jednoduše hrát nechce, protože se v nich necítí doma. Mieko a Prabu jsou ale dokonalými představiteli nové generace. Mají velmi hluboké kořeny a dokonale znají svou tradici. Zároveň jsou však otevření současnému světu. Jsou moderní jako vy nebo já, používají dnešní technologie. Mieko navíc výborně čte západní notový zápis, možná dokonce lépe než já. Díky tomu je toto trio téměř symbolem určité myšlenky. Všichni jsme si v něm naprosto rovni. Každý přináší svou vlastní tradici. Japonsko, Indii a v mém případě Vietnam, propojený s jazzem, a nikdo není důležitější než ostatní. Navíc jsme velmi blízcí přátelé, máme se rádi a hraní si společně užíváme. Je krásné, že tato skupina vydržela pohromadě 20 let. Nikdy jsme nepřestali koncertovat a je úžasné sledovat, jak se naše hudba i my sami s přibývajícími lety dál vyvíjíme.
0: Album Sayuki vyšlo v roce 2009. Já vám z něj pustím skladbu Henho.

0: Zatímco v triu Sayuki se kytarista Nguyen Le zžívá z prvky hudby japonské a indické, na některých svých dalších albech vychází ještě více ze svých vietnamských kořenů. Zajímalo mě, kdy se začal o tyto své kořeny jako hudebník aktivně zajímat.
1: Přišlo to vlastně poměrně pozdě. Když jsem byl dítě nebo dospívající, Vietnam mě vůbec nezajímal. Myslím, že to souviselo s typickým vztahem k rodičům. V dospívání chcete dělat věci s kamarády a rodiče vám připadají jako někdo z úplně jiného světa. Tehdy mě moje kořeny nezajímaly. Teprve, když jsem se stal jazzovým hudebníkem, uvědomil jsem si, že ve mně existuje identita, která čeká na to, až ji objevím a rozvinu. Moje maminka mi už od začátku, kdy jsem hrál rock a později se začal věnovat jazzu, říkala: je dobře, že děláš hudbu, ale nikdy nezapomeni na své kořeny. Jednou je musíš do své hudby promítnout. Trvalo až do roku 1989, než jsem začal vytvářet hudbu, která vycházela z asijské inspirace, ale zároveň byla pevně zakořeněná v jazzu. Zpočátku to byly spíš abstraktní pokusy a improvizace, které jsou slyšet už na mém prvním albu Miracles. Skutečný zlom ale přišel až v roce 1996 s albem Tales from Vietnam. Tehdy celé to dobrodružství skutečně začalo. Dalším důležitým mezníkem byl rok 2011, kdy mě jeden klub v Hanoji pozval na sólový koncert s místními vietnamskými hudebníky. Hrál jsem s nimi svou vlastní, nevždy jednoduchou jazzovou hudbu. A právě tehdy jsem se začal skutečně seznamovat s vietnamskou komunitou hudebníků a zpěváků a stal se její součástí. To úplně změnilo můj pohled na Vietnam i na mou vlastní identitu. A ten příběh pokračuje dál. Už v září a listopadu mě ve Vietnamu čekají další koncerty.
0: V roce 2016 Nguyen Le vydal album Hanoi Duo společně s vietnamským hudebníkem Go Hong Quangem. Ten ve skladbě Monkey Queen, kterou si poslechneme, hraje na vietnamské housle Dan Nhi a na loutnu Dan Tinh.

0: Od vietnamské hudby pojďme ještě k jinému tématu. Nguyen Le má na svém kontě také alba s hudbou Jimiho Hendrixe nebo Pink Floyd.
1: Ano, natočil jsem především album věnované Hendrixovi a také projekt Celebrating Dark Side of the Moon s hudbou Pink Floyd. Vlastně je to pro mě totéž jako vztah k indické nebo vietnamské hudbě. Tyto velké skladby západní hudby 60. a 70. let považuji svým způsobem za tradiční hudbu. Jsou to melodie, které provázely moje mládí, fascinují mě a stále mě inspirují. Zároveň mám pocit, jako by mi kladli otázku. Tohle jsme my. A kdo jsi ty? Kdykoliv mě nějaká hudba takto osloví, cítím potřebu na ní odpovědět. Mou odpovědí je psaní nové hudby kolem ní, tedy aranžování. Ať už jde o Hendrixe, Pink Floyd nebo vietnamskou hudbu, vždycky procházím procesem nového přepsání a reinterpretace. Snažím se přitom zůstat maximálně věrný původnímu materiálu, ale zároveň v něm rozvíjet vlastní hudební identitu. Právě prostřednictvím této hudby se moje identita dál utváří a získává svůj vlastní hlas.
0: My si poslechneme skladbu Us and Them, původně z alba Dark Side of the Moon od skupiny Pink Floyd. Hraje na kytaru Nguyen Le, doprovází jej NDR Big Band z Hamburku.

0: Ať hraje vietnamskou nebo japonskou hudbu, vlastní jazzové skladby nebo Pink Floyd, kytarový rukopis Nguyen Ale je snadno rozpoznatelný, ale i tento styl hry se samozřejmě vyvíjel.
1: Určitě se vyvíjel. Když si poslechnu své první nahrávky a porovnám je třeba s obdobím skupiny Ultramarin, která byla svého času ve Francii poměrně úspěšná díky propojení africké hudby a jazzu, slyším velký rozdíl. Jsem hrdý, že jsem mohl být součástí této kapely a afričtí hudebníci mě naučili nesmírně mnoho, především v oblasti rytmu. Tehdy jsem ale ještě neměl hudební ani instrumentální identitu, kterou mám dnes. Jedna věc je identita skladatele a způsob, jakým píšu hudbu. Druhá je identita kytaristy a samotný způsob hry. Ta potřebovala čas, aby dozrála. Je výsledkem dlouhého procesu, během něhož jsem hledal způsob, jak do elektrické kytary přenést principy a výraz tradičních hudebních nástrojů. Právě to postupně proměnilo i můj způsob hry.
0: Zveme na koncerty francouzsko-vietnamského kytaristy Nguyena Le na maratonu hudby Brno. Už ve středu 5. srpna jim bude předcházet masterclass v divadle na Orlí.
1: Vždycky mě pobaví, když vedu masterclass, protože neučím příliš často. Nepůsobím na konzervatoři ani na jiné škole, jen občas pořádám masterclass. Přitom si pokaždé vzpomenu na svou maminku, která se mě ptala, jak můžeš učit, když si sám nechodil na žádnou školu? Jsem totiž samouk. Nikdy jsem nestudoval na škole ani neměl učitele, který by mi říkal, co a jak mám dělat. Když se tedy ocitnu v roli pedagoga, mohu předávat především svůj vlastní způsob, jak jsem se hudbu učil. Zpočátku byl velmi intuitivní a založený na zkušenosti, postupně ale získal i teoretický základ, protože jazz vyžaduje hluboké porozumění hudební teorii. Celou tu cestu mě však vedla především vášeň. A právě to je podle mě to nejdůležitější, co bych mladým hudebníkům chtěl říct. Nikdy neztratit svou vášeň. Pokud se někdo rozhodne stát hudebníkem, není to jen proto, aby měl zábavu místo sledování televize. Je zatím skutečná vášeň. Ta člověka živí, vede ho a umožňuje mu naplnit jeho hudební cestu. Je to jednoduchá myšlenka, ale občas na ní zapomínáme. S věkem nebo prostě pod tlakem každodennosti. Když mluvím o vášni, myslím tím vášeň na celý život, která člověku pomáhá rozvíjet sebe sama.
0: To říká kytarista Nguyen Le, rezidenční umělec maratonu hudby Brno 2026, co na závěr vzkazuje návštěvníkům jeho koncertu na maratonu hudby.
1: Především pro mě bude velkou ctí, když přijdou, a ještě větší radost budu mít, pokud navštíví všechny tři koncerty. Myslím, že pak uvidí, jak dokáže hudba překračovat hranice kultur, žánrů i dějin. Už jen takový zážitek nám může připomenout, jak důležité je usilovat o mír v dnešním neklidném světě.
0: My si na závěr poslechneme úpravu skladby Jimiho Hendrixe Little Wing v podání kytaristy Nguyena Le, kterého doprovodí švédský kontrabasista Lars Danielsson. Rozhovor vedl a pořad připravil Milan Tesař. Zvuk měli na starosti Vojtěch Pchálek a Veronika Němečková. Překlady odpovědí načetl Milan Šoba.

0: jménem. Rýn nebo Dunaj se dál potýkají s rekordními poklesy hladiny. Hokejisté Litvínova zahájili přípravu na ledě i s Davidem Kempfem. A zítra bude slunečno, v Čechách odpoledne místy přehánky nebo bouřky. Teploty až 39 stupňů.
1: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
0: Knihovna Václava Havla změní své jméno Radiožurnálu, to potvrdil předseda její správní rady David Dušek z Hnutí STAN. Rozhodnutí souvisí s krokem Dagmar Havlové, která odvolala souhlas s užíváním jména svého manžela a prvního českého prezidenta. Kvůli tomu se instituce taky nebude podílet na organizaci ceny Václava Havla za lidská práva. Jiné své projekty a aktivity chce ale zachovat. V čele knihovny zároveň podle Duška končí filozof a ekonom Tomáš Sedláček.
2: Pan Sedláček se prokázal jako výborný kolega a zaměstnanec v momentě, kdy jsme řešili rozvoj a budoucí vize knihovny Václava Havla. V tuto chvíli stále jsme v modu spíš stabilizujícím než plně rozvojovém.
0: Správní rada podle Duška vyhlásí výběrové řízení na nového ředitele v následujících měsících. Vrchní státní zastupitelství v Olomouci obžalovalo 4 lidi kvůli bitcoinové kauze. Radiožurnálu to potvrdil šéf olomouckých žalobců Radim Dragoun. Případ se týká darování kryptoměny v hodnotě téměř 1 miliardy korun ministerstvu spravedlnosti. Rezort peníze dostal od dřív odsouzeného drogového dílera Tomáše Jiřikovského. Kromě něj jsou teď obžalovaní taky bývalý ministr spravedlnosti Pavel Blažek za ODS, jeho někdejší náměstek Radomír Daňhel a advokát Karim Tic. Teplota ve Strážnici na Hodonínsku dnes překonala rekord pro Moravu a Slezsko. Meteorologové tam naměřili 39,9 stupně Celsia. Teplotní rekord pro dnešní den pak padl zhruba na třetině stanic, které fungují alespoň 30 let. Velmi teplé počasí má na jihu Moravy pokračovat nejméně do čtvrtka. Zítra můžou teploty znovu vystoupat až ke 40 stupňům. Kvůli nedostatku vody klesla hladina Rýna u německého města Kolín na místní historické minimum. Píše o tom agentura DPA. Nízká hladina Rýna výrazně omezila lodní dopravu. S nízkou hladinou se potýká taky Dunaj. Maďarsko i Rumunsko museli kvůli nedostatku vody pro chlazení omezit provoz svých jaderných elektráren. Silničáři v Ostravě vyměňují asfalt na nejvytíženější silnici první třídy v kraji a důležitém průtahu Ostravou. Kvůli opravám Rudné ulice se můžou tvořit kolony z dálnice D1 ve směru na Havířov i v opačném směru na Opavu.
3: Finální vrstvy bude pokládat až 6 finišerů. Dělníci pracují i v noci.
4: V sobotu tady bylo nasazeno 12 silničních fréz. Během 20 dnů vlastně přemístíme 150 tisíc tun materiálu.
3: Popisuje technický vedoucí Jan Vavřík z firmy Štrabak, která na opravě pracuje společně s firmami Eurovia a POR. Vyměnit povrch v obou směrech 6-kilometrového úseku chtějí stavbaři stihnout do 20. srpna.
4: Máme podepsanou smlouvu s takto krátkým harmonogramem poté, co jsme samozřejmě prověřili reálnost.
3: Dodává mluvčí ředitelství silnic a dálnic Jan Riedl. Práce vyjdou na 155 milionů korun. Z Ostravy František Kuča, Radiožurnál.
5: Poprvé na led před novou sezónou hokejové Tipspot Extraligy dnes vyjeli 4 kluby Litvínov, Kometa Brno, Kladno a Plzeň. Litvínovští už trénovali i s mistrem světa z Prahy Davidem Kempfem, který odehrál jako defenzivní specialista 9 sezon v NHL. V severočeském klubu ale dostane ofenzivnější roli a podle trenéra Roberta Reichla bude mít na hru týmu velký vliv.
6: Přítomností, jak pracuje, je to profík, který 6 zápasů má v NHL. A věřím, že ty naši hráči ho uvidí, jak pracuje a to mužstvo ještě zvedne. My už jsme se bavili trošku i o tom, že by hrál přesilovky a podobné věci, takže já si myslím, že to nezapomněl.
5: Tenistka Karolína Plíšková vstoupila do turnaje v Torontu vítězně. Ukrajinku Olejnikovovou vyřadila po setech 2x6-4 a příště vyzve světovou pětku Rusku Andrejevovou.
7: Překážka na D1 u sjezdu na Rousínov a neprůjezdná silnice na Českou Krumlovsku. Na dálnici D1 z Brna do Prahy za Humpolcem už uklizeno. Na kilometru 84 byl na dálnici nepořádek. Silničáři odjeli a odvezli i značení. Na D1 z Vyškova do Brna za sjezdem na Rousínov stojí 2 nákladní auta. 215. kilometr blokují krajnici, něco tam opravují značení kolem vozidel, blokuje část pravého pruhu. Opatrně vybočuje se vlevo. V Brně na městském okruhu v Černovické ulici komplikace. Na křížení s Ostravskou nefunguje světelná signalizace. A na Českokrumlovsku je neprůjezdná trasa Mirkovice-Markvartice. V úseku odklízí spadlý strom, to omezení by tak nemělo trvat dlouho. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553. Posloucháte vysílání České...
8: Zůstáváte na vlnách Proglasu.

0: Co se stane, když přijmeme svou křehkost? Společnost, unavená tlakem na výkon a dokonalost, dnes začíná objevovat hodnotu schopnosti přijmout a sdílet vlastní limity. Křehkost se tak stává zdrojem autenticity i nové podoby síly. Poslechněte si 20-minutový sestřih debaty Křehkost a zranitelnost nad stejnojmenným číslem Reví Salve, která proběhla 23. října 2025 v rámci platformy Dominikánská 8. Diskutují šéfredaktor nakladatelství Portál Martin Bedřich, spisovatelka Lenka Blažejová a psychoterapeut Ondřej Fafejta. Moderuje Aneška Hesová. Audio a videozáznam celé debaty naleznete v archivu na webu www.dominikanska8.cz.
1: Křehko, zranitelnost, tadyhle z té kategorie, kterýma se spousta lidí dneska ráda třeba jako označuje nebo tím označuje někoho jiného, tak vlastně to největší nebezpečí není v nějaké jako podstatě toho pojmu, ale spíš v takové hře, která se nad tím může zvedat. Tadyhle ta jako trošku falešná, neupřímná hra je vlastně vždycky nejlíp neutralizovaná nějakou jako skutečnou autentickou.

0: citlivý introvert, protože se nechci s něčím třeba, s něčím si špinit ruce nebo tak. A vlastně ten křesťanský pohled minimálně by vlastně do toho měl přinášet nějakou jako velkou zdrženlivost a to je ten imperativ toho jako rychlého nesouzení. A říkám, než něco jako rozebírat do velkých hloubek, myslím si, že jako jít tou cestou, je to skutečně autentické, je to, jsem to skutečně já, je to opravdu něco, s čím, co jako nacházím v sobě, je takové první vodítko.
1: Každý z nás má v sobě vlastně póly a já, když sám se považuji za citlivýho člověka, tak to neznamená, že jsem citlivý ve všech kontextech a vždycky. Někdy mi může pomoct přijmout tu vlastní citlivost, dát si hranice, říct si, že nebudu mít na sebe přehnané nároky. A jindy mi zase pomůže, když se rozhodnu, že v nějaký situaci budu budovat odolnost, třeba odvahu a tak dále. To znamená, podle mě lidi mají tendenci k jednomu pólu nebo k druhému většinou, ale určitě jsou situace, kdy je pro ně dobře, když rozvíjí i tu jinou stránku.
2: Je to tak, že každý člověk v sobě nějakou citlivost má a víc anebo míň ji rozvíjí? A nebo tady mluvíme o nějakých typologiích lidí, kteří jsou anebo nejsou citliví?
1: To jsou dva pohledy na jednu věc. Jeden ten pohled je, podle výzkumu se našly tři podoby citlivosti. Nízká citlivost, střední citlivost, vysoká. A ono se to potom metaforizuje květinami. To znamená, těm nízkocitlivým se říká pampelišky, středně citlivým tulipány a vysoce citlivým orchideje. A tam teda bychom mohli říct, že ty orchideje, že když slyší o té vysoké citlivosti a čtou si o nějakých typických projevech a vlastnostech, tak říkají ano, to jsem já, konečně jsem zjistil, že jsem normální a konečně mě to pomohlo přijmout sám sebe a nemusím se hodnotit, jakože jsem nedostatečný, pomalý, neodolný. A druhá věc je potom citlivost jako obecný jev. To mě taky zajímá. A tam si myslím, že každý člověk v sobě může objevovat nějakou citlivost a ta míra bude u každého člověka jiná. Ale každý tu citlivost v sobě má a může v některých situacích být citlivější, může se stávat citlivějším v průběhu života a tak podobně.
0: Člověk je nějaká kombinace, nějaká dynamická struktura, mnohohlasa, polyfoní, kde vlastně jako zaznívají různé tóny, jak ty hluboké, tak ty vysoké. A jenom v okamžiku, kdy budeme schopni pracovat s tadyhle s tou polyfonií, ať pak jako si do ní projektujeme cokoliv, tak nám to jako pomůže někam se posunout. To nejhorší, co můžeme udělat, je vlastně jeden z těch hlasů umlčovat a tvářit se, že prostě chlapeček musí být Rambo a holčička musí být Barbína. To je prostě úplně ten největší nesmysl, který vlastně jako vytváří spousta zla v minulosti i v dneska.
3: I spousta lidí, vlastně to mých třeba čtenářek, nebo mi třeba píšou, to prožívají podobně, že si přijdou tak trochu jako divně v tom dětství a vlastně spoustu energie dají na to, aby se vlastně předělávali. A já jsem to vlastně měla podobně a vlastně jsem, dalo by se tak říct, že jsem prošla jakýmsi coming outem křehkosti, když vlastně jsem začala vydávat knížky a vstoupila jsem nějak do toho, skrz právě sociální sítě, do toho prostoru. A strašně jsem se bála. A jak vlastně jsem absolvovala to socialistické školství, prostě tu autoritativní vojenskou výchovu, kde nikdo nesměl vybočovat, nikdo nesměl být jiný. A já jsem měla úplně panický strach, jakože se stane něco strašného, jo, když vlastně vystoupím s tím ven. A nestalo se. Já vlastně jsem vydala jako první knížku, byl to vlastně sešit pro, s takovým tabu tématem, hodně křehkým pro ženy, kterým zemřelo miminko a já jsem právě očekávala ty hejty a, nebo lhostejnost a to nepřišlo a přišla vlastně taková velká lavina podpory díky právě sítím a díky tomu ty knížky vydávám. Jo. Takže pro mě jednoznačně udělat ten krok, překonat ten strach, vlastně aby jít ven s tou křehkostí, tak to vlastně byl až takový zázrak.
0: Pořád ta naše doba, speciálně teď, jako má fakt tendenci vytrhnout jednu věc a udělat z ní jako fenomén,

0: který se stal včera a dneska jako z toho všichni jsme jako úplně hotoví a máme pocit, že teprve teďka jako vlastně se to objevuje a že to nikdy nic takového nebylo a začneme to jako absolutizovat a hrozně jako problematizovat a tak. Týká se to všeho možného a jedna z věcí je i tohle. Je to jako nějaká výzva prostě pro úplně obyčejný jako historiky, kulturní historiky a podobně, aby začali jako víc tu společnost přesvědčovat o tom, že spousta fenoménů, který dneska objevujeme a nebo máme pocit, že se prostě objevily na sociálních sítích, takže jsou jako noví a nikdy nebyli, že to tak není. Teďka čtu korespondenci jednoho českého spisovatele ze začátku 20. století. To je tak nesnesitelně hypercitlivý člověk, který ve svých dopisech neustále jako fňuká, neustále prostě tematizuje, jak je hrozně jako rozbolavilej, rozcitlivělej a tak dále a tak dále. Vidíme typický obraz sněhové vločky začátku 21. století, až na to, že to byl prostě selský synek tady jako z Litovle a je to věc prostě předválečná. To všechno tady vždycky bylo a jenom my o tom líp mluvíme, líp komunikujeme, máme na to jako nové nástroje, jak to pojmenovávat. To znamená, jako z jednoho úhlu pohledu si prostě jako myslím, že to bylo vždycky, rozhodně není žádný zlatý věk, ke kterému se můžeme vracet, můžeme maximálně pracovat na tom, abychom teď a tady jako ten svět dělali lepším.
1: Já doufám, že se to ve společnosti mění, že všichni nemusí se přizpůsobovat nějaký jedný normě a že se tam dovoluje různost. A to myslím, už samo tohle dovolovat tu různost je citlivé a sama ta různost, já rád hovořím o citlivém měřicím nástroji. Citlivý měřicí nástroj víc rozliší podob. To znamená, já když budu vidět a tolerovat různost, tak jsem citlivý, protože vidím více variant téhož. Nebo vidím více variant, které existují v rámci nějaké skupiny. A to je citlivost.
2: Já jsem opravdu vděčná za to, že můžeme o tom mluvit, můžeme pojmenovávat svoje pocity, emoce a hodně se to posunulo, ale na druhou stranu je tady zase to pejorativní označení sněhových vloček a přijde mi to trošku jako nefér vlastně od generace, co je často na alkoholu, antidepresivech a takový to zobecňování a házení vlastně do té škatulky nebo hledání toho viníka nebo obviňování rodičů sněhových vloček.
1: Mně se nelíbí takový ten styl, když někdo káže nebo tak mluví o tom, jak ta dnešní doba je špatná a nelíbí se mi to z toho důvodu, protože si myslím, že tím se to nezmění. Když budu mít pocit, že někdo je citlivý a já nechci, aby byl, tak se určitě to nezmění, takže ho vezmu a zatřásnu s ním a řeknu mu pochlap se. Paradoxní teorie změny říká, že když něco přijmu, tak to změním, nebo způsob, jak něco změnit, je přijmout to. Když přijmu tu svou citlivost, tak potom už s ní nemusím bojovat, protože když bojuju se svou citlivostí, tak potom jsem ještě citlivější. To říká buddhistická teorie o dvou šípech, že ten jeden šíp to je ta samotná bolest, kterou nemůžu změnit, ale to utrpení, ten můj postoj, když já se třeba obvinuju za tu bolest, ten druhý šíp, ten ještě víc zhoršuje ten první šíp a s tím druhým šípem jde něco udělat, s tím prvním ne.
3: Zajímalo by mě, jak souvisí křehkost s vírou nebo s náboženstvím.
1: Někdy před 15 lety asi byly určitě výzkumy, velmi zajímavé výzkumy ve Švédsku, které zjistily, že lidé, kteří zažili senzorickou deprivaci, to znamená, byly jim omezeny smyslové podněty, tak někteří lidé měli ve zvýšené míře mystické prožitky a změněné stavy vědomí. A ti vědci dlouho zkoumali, čím to je, a po mnoha pokusech přišli na to, že to je vysokou citlivostí. A v Olomouci potom Institut sociálního zdraví dělá výzkumy týkající se vysoké citlivosti a spirituality a oni tam výzkumně potvrdili předpoklad autorky konceptu vysoká citlivost, že vysoce citliví lidé jsou ve vyšší míře spirituální. To znamená, že ve spirituálním prostředí v církvích najdeme více vysoce citlivých lidí než mimo. A myslím si, že by se to dalo dobře vysvětlit na základě potřeby smyslu. Vysoce citliví lidé mají potřebu smyslu. Oni mají potřebu dělat věci do hloubky a zakoušet smysl toho, co dělají. Já si to představuju tak, že to není někdo, kdo stoupá na kariérním žebříčku a je mu vlastně jedno, co dělá, a jde mu třeba primárně o to, aby získal nějaké postavení, nebo prostě to tak neřeší. To nemusí být ani nic špatného. Prostě neřeší tu práci, co dělá, a je to pro něj třeba forma výdělku. Kdežto vysoce citliví lidé víc přemýšlejí o tom, co vlastně dělají, k čemu je to dobrý, jestli to má dopad na svět a jestli to nějak je v souladu s jejich darama a s jejich potřebama. Na to minimálně částečně dostávají odpovědi v náboženstvích, v církvích a podobně.
3: Já jsem se totiž víckrát v životě setkala s takovou jako námitkou vůči křesťanské víře, že vlastně je to nějaké útočiště lidí, kteří mají nějaký problém, nebo kteří vlastně jsou nějakým způsobem zranění a tam vlastně nachází takovou berličku nebo prostě nachází jako odpovědi na ty své problémy. A pokud člověk se má vlastně jako dobře, víceméně je nějaký sebejistý a vlastně nic ho netrápí, takže dost často nemá v tom křesťanství co najít a tak tam třeba často nic nenajde, pokud ho nějaká církev nepřesvědčí, že je vlastně zraněný, aby toho Boha nebo tu víru potřeboval.
1: Nevidím problém v tom, když bude církev prostředím pro zraněné lidi nebo lidi na okraji, nebo lidi, kteří těžko navazují vztahy, zranitelnými lidmi. Nevidím v tom problém a myslím si, že to je dobrá úloha, jedna z úloh církve, aby vlastně poskytovala útočiště všem možným lidem.
0: Vlastně když jako jsme upřímní k sobě a ke svému pohledu na svět a k realitě světa, tak se samozřejmě jako s tou zranitelností a citlivostí znovu setkáváme, protože je to vlastně něco úplně jako v nejhlubších základech jako reality, úplně té jako nejradikálnější materiality světa. Prostě nic není neměnné, to znamená všechno podléhá času, to znamená všechno spěje k nějakému destrukci, smrti, konci, nic není věčné, to znamená všechno, co mám, tak není garantováno, že to budu mít i zítra. Člověk je smrtelný, věci jsou pomíjivé a tak dále. I když se postavím na hlavu a budu sebe necitlivější, tak stejně tohle to se mě bude dotýkat. Ten prožitek křehkosti, zranitelnosti a tak dále je vlastně úplně jako nejzákladnější, zcela obecný antropologický jev, který řeší každý člověk bez ohledu na jakém spektru kytek prostě se nachází. Tohle to volá po nějaké odpovědi. A ta odpověď může být různá a z mého pohledu ta autentická odpověď je ta, která tohle to jako bere vážně a hledá v tom vlastně nějaký zdroj tajemství, přesahu, nějaké potřeby smyslu, jak říkal Ondřej. Je to nějaké dynamické pole, kde se něco může odehrát. V okamžiku, kdy předtím utíkám a nechci se s tím konfrontovat, tak tam se stávám falešně necitlivým, tam se stávám falešně sebejistým, ale zase život každého člověka a lidstva zvlášť jako dokazuje, že tohle to jako k ničemu moc dobrému nevede. Stejně nakonec to někde jako nabourá. Já bych vlastně možná jako si dal pozor na to slovo pěstovat a spíš bych jako uvažoval směrem třeba kultivovat. Jo, což je trošku rozdíl. Myslím si, že to pěstování právě může trošku sklouzávat, a je to samozřejmě nějaký jako slovíčkaření, ale k té představě, jako že to je vlastně nějaký ten píseček, který jako kde nám bude dobře a kde si tady tu věc budeme tak jako hýčkat. Ale mě mnohem více jako zajímá ta pořád jako nějaká ta dynamika ve všech těch projevech. Co to jako znamená, co se s tím dá dělat? Kultivovat citlivost, to má vlastně nějaký vektor, to má nějaké směřování. Není to samoučelné a vede to k tomu, aby se věc prohlubovala směrem k nějaké jako všímavosti a soucítění. Za mě tou výzvou, jak kultivovat tady to téma, o kterém mluvíme, je nejen si ho uvědomovat, i když to je samozřejmě ten základ. Bez toho uvědomění nic jiného není. Ale myslím si, že tím uvědoměním to nemůže skončit. V tom pořád jako já vnímám výzvu, notabene teda v nějakém spirituálním prostředí, jako použít to jako tu novou, ani ne schopnost, protože to hned dělá dojem, že to je jako to vlastnění, jako něco jsem jako objevil, mám další jako něco navíc. Ne, spíš to chápat jako nějakou novou dimenzi, která se mi v tom životě objevuje a která mě prostě může směřovat dál k službě ostatním světu, k tomu soucitu se vším, co je a s čím jsem spojen právě tou zkušeností té křehkosti, zranitelnosti a citlivosti.
2: Já sama u sebe právě jak jsem tady mluvila o tom, že jsem vyrostla v té tvrdosti, mám vlastně zvnitřnělý takový pocit právě té tvrdosti sama k sobě a pořád se právě i skrz tu víru a spiritualitu učím tomu laskavějšímu přístupu. Třeba teď momentálně zrovna chodím, se učím vlastně meditaci všímavosti a právě tam mně to přijde vlastně i o tom, že to není o tom, abych to dělala správně, bez nějakého selhání nebo dokonale, ale o tom jako pořád se vracet k sobě a laskavě a dělá mi to moc dobře.
3: Mm. A cítíte teda možná třeba v církvi prostor pro to, co, o čem tady teď mluvíte, o tenhle typ rozvoje?
2: Určitě, jako tam, kam chodím na Fortnu, na Hradčany, tak tam rozhodně. Jinak jinde nevím, jak to funguje.
0: Já bych asi byl teďka ne úplně korektní tady na té půdě. Myslím si, že prostě základem je jako bohužel jako aberace té moci, která prostě v církvi je zákonitě, protože prostě takovéhle exkluzivní a náročné prostředí a komplexní prostředí jako chtě nechtě jako přitahuje lidi, kterým vlastně jde o moc a v prostředí citlivých, skromných, laskavých lidí se tam moc jako projevuje velmi snadno a velmi jednoduše se tam prostě jako nabalují lidi, kteří ať to vědí nebo nevědí, tak vlastně tady najednou vidí, že mají jako úplně perfektní možnost, jak jako realizovat všechno to jiné, než o čem tady celou dobu jako mluvíme. A myslím si, že bohužel prostě napříč celou historií jsme svědky toho, že to zneužívání moci ve všech rovinách, ať je to duchovní zneužívání moci, ať je to představa toho jako vylučování, kádrování, rozlišování, kdo smí, nesmí, kdo je hoden, kdo není hoden a tak dále. To všechny podobné prostředí jako přitahují a takovéhle struktury tam okamžitě začínají růst jako v nějakém prostě roztoku, začnou bezděčně krystalizovat jako různé věci. A každé náboženství, každé z takovéhle společenství před tady tím nebezpečím stojí a čím je robustnější, větší, tradičnější, starší, bohatší a tak dále, tím je to jako nebezpečnější. A myslím si, že to je prostě jako velká výzva i pro současnost, nějaký jako velký protiakce, ne ve smyslu destrukce a prostě nějaké kulturní revoluce nebo tak, ale vlastně jako ten nezbytný vnitřní sebezáchovný mechanismus, který prostě se jasně vymezí proti jako všemu tomu, co jako s tím zneužíváním moci prostě vidíme.
1: Myslím si, že dneska v církvi lidé mají větší odvahu říct si, co si doopravdy myslí. Nejsou tak konformní. Vzniká tam ta různost, ta diverzita a u mnohých lidí klesá potřeba mít právě ten patent na pravdu. Ty věci, které říkal Martin, a já to všechno spojuju s tou citlivostí. Když je víc pohledů na jednu věc, připadá mi to citlivější. Když je víc postojů, víc způsobů, jak dělat víru, připadá mi to citlivější. Takže to si myslím, že je dobrá cesta, když lidé v církvi dělají věci, o kterých jsou přesvědčeni, i když třeba to neschvalují nějací hodnostáři.
3: Děkuji moc našim dnešním diskutujícím Martinovi Bedřichovi, Lence Blažejové a Ondřejovi Fafejtovi.

0: Laudetur Jesus Christus. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v pondělí 3. srpna. Milí posluchači, svatý otec během rozjímání před nedělní modlitbou Anděl Páně navázal na vyprávění v evangeliích o Ježíšových zázracích. Po modlitbě Anděl Páně papež apeloval na mírová a spravedlivá řešení ve španělské Seutě, vyzval k neustálým modlitbám za ukončení konfliktu ve světě a připomněl význam odpustků z Porciuncule. V další části pořadu se budeme věnovat přípravám Světového dne mládeže v Soulu 2027 a poselstvím svatého otce ku příležitosti Národních dnů mládeže v Peru, Ekvádoru i Mladifestu v Medjugorji. Přejeme příjemný poslech. Kristus neprovádí pouze zázračné skutky, ale všem zvěstuje, že Boží království je blízko. Neomezuje se pouze na to, aby dal smysly těm, kteří o ně přišli, ale dává procitnout i našim smyslům. Kristus skutečně cítí hlad lidstva, náš hlad po pravdě a životě. Zároveň nás učí, že nic se nestrácí, když se o to podělíme.
1: Cari fratelli e sorelle, buona domenica!
0: Drazí bratři a sestry, přeji vám krásnou neděli.
1: Quando ascoltiamo il Vangelo, sentiamo spesso raccontare dei segni compiuti da Gesù. Sono gesti che manifestano la sua speciale dedizione per noi, cioè la salvezza che egli porta nel mondo.
0: Když posloucháme evangelium, často slyšíme vyprávění o zázracích, které Ježíš vykonal. Jsou to skutky, které projevují jeho mimořádnou oddanost nám, tedy spásu, kterou přináší do světa. Pán je připomínán jako ten, kdo dává životu smysl a osvobozuje jej od zla a hříchu. Když dává zrak slepým a sluch hluchým, Kristus neprovádí pouze zázračné skutky, ale všem zvěstuje, že Boží království je blízko. Proto dnešní evangelium svědčí o tom, že Ježíš se neomezuje pouze na to, aby dal smysly těm, kteří o ně přišli, ale dává procitnout i našim smyslům. Hluchému, který opět slyší, Pán zvěstuje dobrou zprávu, kterou má vyslechnout. Slepému, který opět vidí, ukazuje nádherné dílo vykoupení, které se pro něj uskutečňuje. Stejně tak Ježíš dává hladovým jídlo. Příhoda o rozmnožení chlebu znamená, že setkání s Pánem je naplňujícím zážitkem. Na poušti, tedy na místě naší nouze, je Kristus chlebem života. S ním je toho podstatného nadbytek. Všichni se nasytili a zbylo 12 plných košů. Toto číslo zdůrazňuje, že Pánův dar je univerzální a že jeho prozřetelnost vůči nám nikdy neselže.
1: Carissimi, Cristo sazia davvero la fame dell'umanità.
0: Milí bratři a sestry, Kristus skutečně nasytí hlad lidstva, náš hlad po pravdě a životě. Zároveň nás jeho gesto učí, že nic se nestrácí, když se o to podělíme. Hromadění a plýtvání jsou naopak dvěma stranami téhož zla, chamtivosti. Tato nemoc duše způsobuje ztrátu rozumu, protože nás opájí bohatstvím do té míry, že zapomínáme na ty, kteří pláčou hladem a volají žízní. A tak před hojností věcí, které hníjí, stojí natažené ruce těch, kteří nemají co jíst, a spálené domy těch, kteří nemají mír.
1: Nel deserto della guerra e dell'arroganza guardiamo con quanta benevolenza il Signore alzò gli occhi al cielo.
0: V poušti války a arogance se podívejme, s jakou laskavostí Pán pozvedl oči k nebi, pronesl požehnání, rozlomil chleby a dal je svým učedníkům, aby je rozdali zástupu. V tomto zázraku lásky rozpoznáváme typické skutky Ježíše, které se výsostně ukazují při poslední večeři. Tehdy nám totiž Boží syn jako náš bratr v lidskosti daruje svůj vlastní život. Zatímco vychutnáváme milost Eucharistie, zavazujme se svědčit o její kráse v našich každodenních gestech. Počínaje požehnáním stolu, kdy sdílíme chléb v rodině a mezi přáteli. Ve společnosti Ježíše se i dovolená může stát časem bratrského klidu, do kterého zapojíme i ty, kteří vedle nás trpí nouzí.
1: Chiediamo dunque alla Vergine Maria.
0: Prosme tedy Panu Marii, starostlivou matku, aby nás vedla k růstu v lásce, aby nikomu nechyběl chléb ve zdejší.
1: Perché a nessuno manchi il pane quotidiano.
0: Po modlitbě Anděl Páně se svatý otec obrátil k aktuálnímu dění v severní Africe a vyjádřil velkou starost o tamní obyvatele. K situaci ve španělské enklávě uvedl.
1: Sigo con preocupación l'armante situación en Ceuta, pidiendo a Dios por medio de la intercesión de nuestro Señor de África.
0: Se znepokojením sleduji alarmující situaci v Ceutě a prosím Boha na přímluvu Panny Marie Africké, aby byla nalezena řešení míru, stability a spravedlnosti. V souvislosti se všemi trvajícími světovými konflikty následně zdůraznil nezbytnost diplomacie a solidarity s trpícími. Vybídl věřící k vytrvalé modlitbě za mír a zmírnění lidského utrpení.
1: Continuiamo a pregare per la pace, perché nel mondo cessino le guerre e si trovino soluzioni diplomatiche ai conflitti.
0: Pokračujme v modlitbách za mír, aby ve světě ustaly války a našla se diplomatická řešení konfliktu. Pamatujme na všechny oběti bojů, především na ty nejslabší a nejbezbranější. Děti, staré lidi a nemocné. Kéž Pán potěší ty, kteří trpí, a požehná dílu těch, kteří přinášejí pomoc a útěchu. Ve své promluvě se papež věnoval také významné františkánské tradici spojené se dnem 2. srpna. Připomněl duchovní kořeny slavného odpustku a vyzval k jeho vděčnému přijetí.
1: In questi giorni ricorre il perdono di Assisi. San Francesco ottenne questa indulgenza da Papa Onorio III nel 1216.
0: V těchto dnech si připomínáme porciunkulové odpustky. Svatý František získal tyto odpustky od papeže Honoria III. V roce 1216, inspirován během modlitby v porciunkuli viděním Ježíše a Marie obklopených anděli. Děkujeme Pánu za tak velký dar a važme si ho, zvláště v roce 8. výročí smrti chudáčka z Assisi, který zemřel právě v porciunkuli 3. října 1226. Na závěr papež pozdravil přítomné skupiny věřících, kteří se navzdory velkým horkům shromáždili na svatopetrském náměstí. Před poděkováním setkání uzavřel tradičním přáním: všem přeji hezkou neděli.
1: A tutti auguro una buona domenica.
0: Rok před zahájením Světových dní mládeže v Soulu, které se uskuteční od 3. do 8. srpna 2027, přecházejí přípravy do své intenzivní fáze. Místní organizační výbor i dikasterium pro laiky, rodinu a život intenzivně pracují na mezinárodní komunikaci, službách pro poutníky, ubytování, bezpečnosti i duchovním programu. Druhá polovina roku 2026 přinese klíčové milníky příprav, mezi které patří zveřejnění oficiální hymny, zahájení celosvětové ekologické kampaně a spuštění registrací. Oficiální hymna, společně s oficiální modlitbou a svědectvími 5 patronů, vybraných pro tyto světové dny mládeže, představují pastorační nástroje, které mladým lidem pomohou duchovně se připravit na tuto událost roku 2027. Během své 40-leté historie se Světové dny mládeže postupně obohacovaly díky víře, nadšení a aktivní účasti mladých lidí i místních církví, řekl kardinál Kevin Farrell, prefekt dikasteria pro laiky, rodinu a život. Dnes, 3. srpna 2026, budou zahájeny intenzivní přípravy slavnostním uvedením hymny na kanálu YouTube. Skladba inspirovaná oficiálním veršem setkání Buďte dobré mysli, já jsem přemohl svět, se má stát společným vyjádřením víry poutníků a určujícím hudebním symbolem Světových dní mládeže v Soulu 2027. Dnes rovněž zahájí organizační výbor celosvětovou kampaň výsadby stromů Dech života, která vyzývá mladé lidi k výsadbě stromů ve vlastních zemích a ke sdílení jejich účasti online. Veškeré informace o procesu budou k dispozici na webových stránkách. V posledních dnech se svatý otec obrací především k mladým lidem prostřednictvím svých poselství, která adresoval do Peru, Ekvádoru i Bosny a Hercegoviny. Ve čtvrtek 6. srpna jej pak čeká další setkání s mladými v Asízi a 22. srpna v Rimini. V sobotu 1. srpna zaslal papež videoposelství účastníkům Národního dne mládeže v peruánském Chulucanas. Vybízí v něm mladé lidi k odvaze, k opuštění komfortní zóny individualismu a k budování opravdových společenství. Svůj duchovní zážitek by si podle něj neměli nechávat jen na fotkách v mobilech, ale mají se stát živým a radostným svědectvím Kristovy přítomnosti pro ostatní. U příležitosti 7. Národního dne mládeže v ekvádorské Ibaře oslovil svatý otec Lev XIV. Tamní mládež rovněž ve speciálním videoposelství. Vyzval mladé lidi k odvaze, naslouchání božímu volání a k aktivnímu šíření odpuštění, pokoje a evangelijní radosti. Všechny účastníky i celou zemi zároveň svěřil pod ochranu Panny Marie Zasvěcené, také známé jako Panna Maria z El Quinche. Poselství podepsaném kardinálem státním sekretářem Pietrem Parolinem ku příležitosti zahání festivalu mladých, Mladý fest, který se koná ve svatyni v Bosně a Hercegovině, vyzval Lev XIV. Mladé ženy a muže, aby se nenechali svést iluzemi pomíjivého štěstí. Při následování Ježíše se i otázky a neklid srdce mohou stát příležitostí k rozlišování a k růstu ve víře. Sliby snadného a okamžitého štěstí jsou fascinující, ale často se beze stopy rozplynou. Zůstávají však hlubší otázky, neklid, který obývá srdce a touha po radosti, která dokáže přetrvat. Právě z těchto pochyb se může zrodit autentická cesta víry v setkání s Bohem, který uspokojuje touhu každého srdce a dává sílu vždy začít znovu. To je jádrem poselství, které papež Lev XIV. Adresuje mladým lidem ze 73 zemí, kteří se shromáždili v Medjugorji na zahájení Mladý festu. V poselství svatý otec vyzývá chlapce a dívky k návratu ad fontem, ke Kristu, prameni nového života a autentické radosti. Zve je, aby skrze modlitbu, naslouchání Božímu slovu a svátosti znovu objevili krásu osobního setkání s Pánem, který uspokojuje touhu každého srdce a dává sílu vždy začít znovu. Celá poselství a hymnu Světových dní mládeže v Soulu naleznete na našem webu. Z Vatikánu zdraví David Válka. Laudetur Jesus Christus.

0: Je pár vteřin po 21. hodině, vy posloucháte Proglas a my vás nyní zveme k modlitbě večerních chval. Jestli se k nám chcete připojit, stačí si nalistovat stránku 1056 v novém vydání breviáře 1056. Další části modlitby budou pokračovat na stránkách následujících. Pokud máte původní vydání breviáře, stačí si nalistovat stránku 944 a další části modlitby budou pokračovat na stránkách následujících. Modlit se s vámi bude Lenka
1: a Jiří.

0: Bože, pospěš mi na pomoc.
1: Slyš naše volání.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému, jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen. Aleluja. Vší cti chvály nade všehodný, dobroty plný, mocný, moudrý, silný, náš Pán Bůh velebný, stvořitel všech stvoření, není jemu rovný.
1: On je od věčnosti jediný, v moci, v moudrosti, v skutcích svých předivný, místem neobsáhlý, v cestách svých nevystihlý, v bohatství nesmírný.
0: On učinil anděly v nebi, člověka stvořil a svěřil mu zemi, i všechno stvoření, ten však vzal porušení, byv ďáblem svedený.
1: Bůh pak vydá bídy náramnost, stvoření svého pro hřích těžký zašlost, viny trestu hodnost, rozhodl se pomoci pro svou dobrotivost.
0: Proto ho chválí všichni věrní, vzdávají Bohu svému děkování za hojné spasení, chvála tobě náš Bože za tvé smilování.
1: Krásou vynikáš nad lidské syny, půvab se rozlévá po tvých rtech.
0: Srdce mi překypuje radostnými slovy, přednáším králi svou báseň. Rydlem zručného písaře je můj jazyk.
1: Krásou vynikáš nad lidské syny, půvab se rozlévá po tvých rtech, proto ti Bůh požehnal na věky.
0: Svůj bok si hrdino přepásej mečem, svou nádherou a vznešeností.
1: Vyprav se do úspěšného boje za pravdu a právo, ať tě proslaví tvá pravice.
0: Šípy máš ostré, národy se ti podrobují, odvaha králových nepřátel klesá.
1: Tvůj trůn, Bože, trvá na věčné časy, žezlo tvé vlády je žezlo nestranné.
0: Miluješ spravedlnost, nenávidíš nepravost, proto tě Bůh, tvůj Bůh, požehnal. Proto tě Bůh, tvůj Bůh, pomazal olejem radosti před tvými druhy.
1: Myrhou, aloem, kasií, voní všechna tvá roucha, blaží tě zvuk strunných nástrojů v paláci ze slonové kosti.
0: Vstřícky vycházejí dcery králů, po své pravici máš královnu ozdobenou ofirským zlatem.
1: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému,
0: jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
1: Krásou vynikáš nad lidské syny, půvab se rozlévá po tvých rtech. Ženich je tady, jděte mu naproti.
0: Slyš, dcero, pohleď a naslouchej. Zapomeň na svůj národ, na svůj otcovský dům.
1: Sám král touží po tvé kráse, vždyť je tvým pánem, před ním se skloň.
0: Tyrský lid přichází z dary, velmoži národa se ucházejí o tvou přízeň.
1: V plné kráse vstupuje královská dcera, její šat je protkán zlatem.
0: V barevném rouchu ji vedou ke králi, za ní ti přivádějí pany, její družky.
1: Provázený radostným jásotem vstupují v královský palác.
0: Místa tvých otců zaujmou tvoji synové, ustanovíš je za knížata po celé zemi.
1: Chci tvé jméno připomínat všem budoucím pokolením, proto tě národy oslaví na věčné věky.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému,
1: jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
0: Ženich je tady, jděte mu naproti.
1: Bůh sám u sebe ustanovil, že všechno sjednotí v Kristu, až se naplní čas pro dílo spásy.
0: Buď pochválen Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista. On nás zahrnul z nebe rozmanitými duchovními dary, protože jsme spojeni s Kristem.
1: Vždyť v něm si nás vyvolil ještě před stvořením světa, abychom byli před ním svatí a neposkvrnění v lásce.
2: Ze svého svobodného rozhodnutí nás předurčil, abychom byli přijati za jeho děti skrze Ježíše Krista.
1: To proto, aby se vzdávala chvála jeho vznešené dobrotivosti, neboť skrze ní nás obdařil milostí ve svém milovaném synu.
2: V něm máme vykoupení skrze jeho krev, odpuštění hříchů pro jeho nesmírnou milost,
1: kterou nám tak bohatě projevil s veškerou moudrostí a prozíravostí.
2: Seznámil nás totiž s tajemstvím své vůle, jak se mu to líbilo a jak si to napřed sám u sebe ustanovil.
1: Až se naplní čas pro dílo spásy, že sjednotí v Kristu vše, co je na nebi i na zemi.
2: Sláva Otci i Synu, i Duchu Svatému,
1: jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
0: Bůh sám u sebe ustanovil, že všechno sjednotí v Kristu, až se naplní čas pro dílo spásy.
2: Krátké čtení je z prvního listu Solunianům z 2. kapitoly. Bez ustání děkujeme Bohu za to, že když jste nás uslyšeli kázat Boží slovo, vzali jste ho ne jako slovo lidské, ale jako slovo Boží. Vždy tím skutečně je. A protože věříte, ukazují se na vás i jeho účinky. Má modlitba Hospodina, ať stoupá k tobě jako vůně kadidla.
1: Má modlitba Hospodine, ať stoupá k tobě jako vůně kadidla.
2: Mé zvednuté dlaně, ať jsou jako večerní oběť.
1: Jako vůně kadidla.
2: Sláva Otci i Synu, i Duchu Svatému.
1: Má modlitba Hospodine, ať stoupá k tobě jako vůně kadidla. Veleb duše má Hospodina.
2: Velebí má duše Hospodina.
1: A můj duch jásá v Bohu, mém spasiteli, nebo zhlédl na svou nepatrnou služebnici.
2: Od této chvíle mě budou blahoslavit všechna pokolení,
1: že mi učinil veliké věci ten, který je mocný, jeho jméno je svaté.
2: A jeho milosrdenství trvá od pokolení do pokolení, těm, kdo se ho bojí.
1: Mocně zasáhl svým ramenem, rozptýlil ty, kdo v srdci smýšlejí pyšně.
2: Mocné se sadil z trůnu a ponížené povýšil.
1: Hladové nasytil dobrými věcmi a bohaté propustil s prázdnou.
2: Ujal se svého služebníka Izraele, pamatoval na své milosrdenství,
1: jak slíbil našim předkům, Abrahamovi a jeho potomkům na věky.
2: Sláva Otci i Synu, i Duchu Svatému,
1: jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
0: Veleb duše má Hospodina.
2: Chvalme Krista, neboť on miluje svou církev, sítí ji a pečuje o ní, s důvěrou ho prosme.
0: Pane, splň prosby svého lidu.
1: Pane Ježíši, učiň, aby všichni lidé byli spaseni
2: a došli k poznání pravdy.
1: Ochraňuj našeho papeže Lva a biskupa Pavla
2: a přispěj jim na pomoc svou silou.
1: Veď ty, kdo touží po spravedlnosti,
2: aby prožili svůj život v radosti a bezpečí.
1: Pane, buď útočištěm trpících
2: a buď jim pomocníkem v soužení.
1: Svěřujeme ti ty, které jsi za života povolal k posvátné službě.
2: Ať tě v nebi oslavují na věky.
0: Pane, splň prosby svého lidu.
2: A nyní se pomodleme, jak nás naučil náš Pán Ježíš Kristus.
0: Otče náš, jen jsi na nebesích, posvěcej jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá, jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás pokušení, ale zbav nás od zlého.
2: Všemohoucí Bože, ty nám dáváš sílu, protože víš, že bez tvé pomoci jsme slabí a nic nezmůžeme. Přijmi naši večerní modlitbu jako poděkování za dary, které jsi nám dnes udělil. Prosíme o to skrze tvého syna Ježíše Krista našeho pána, neboť on s tebou v jednotě Ducha Svatého žije a kraluje po všechny věky věků.
1: Amen.
2: Dej nám, Bože, své požehnání, chraň nás všeho zlého a doveď nás do věčného života.
1: Amen.

0: Ve středních Čechách a v Praze má Proglas v systému DAB vysílače v Praze na City Tower, na Strahově a v Ládví, v Berouně, v Benešově, v Kutné Hoře a v Příbrami.
1: V západních Čechách má Proglas v systému DAB vysílače v Plzni na Silvánu, v Klatovech na Doubravě, na Čerchově nad Domažlicemi a v Železné Rudě.
0: V severních a severozápadních Čechách pak na Kukle v Ústí nad Labem, na Klínovci, v Karlových Varech, v Mariánských Lázních, na Třebounickém vrchu u Toužimy a na Prosečském hřebeni u Liberce.
1: V Královéhradeckém, Pardubickém kraji a na Vysočině má vysílače na Černé Hoře nad Trutnovem, ve Stěžerech u Hradce Králové, na Suchém vrchu u Králích, na Čechtíně u Třebíče a na Strážníku u Jihlavy.
0: V jižních Čechách má DAB vysílače v Kašperských horách na Kótě Javorník a na Kleti a na Kluku u Českých Budějovic.
1: Na Moravě Proglas v systému DAB vysílá z Brna, Olomouce, Lysé hory, z Mladcové ve Zlíně, z Znojma a z Velké Javořiny. Jsme tu s vámi po celý den.
2: Ve čtvrt na 10 večer vás na Proglase zveme k poslechu duchovní hudby. Nejprve vám nabízíme mši Salve Intermerata pro 5 hlasů od Thomase Tellise. Skladbu přednese Chapelle du Roi pod vedením Elstera Dixna.

Slyšeli jste mši Salve Intermerata pro 5 hlasů od Thomase Tellise. Skladbu přednesl Chapelle du Roi pod vedením Elstra Dixna. Následuje Ex More Docti Mystico, opět od Thomase Tellise. Skladbu zahraje Andrew Benson Wilson na varhany.

Právě dohrála poslední skladba dnešní duchovní hudby. Slyšeli jste Ex More Docti Mystico od Thomase Tellise. Skladbu zahrál Andrew Benson Wilson na varhany.

Ve čtení na pokračování vás zveme k poslechu 18. části z knihy Školák Kája Mařík ve škole i doma od Felixe Háje. Dnes nás čeká kapitola Vlážově hoří. Celou knihu pro vás načetla Marcela Kopecká.

0: Felix Háj, Kája Mařík ve škole i doma. Část 18. Vlážově hoří. To je pravé žňové počasí, řekl ráno tatínek Hajný. Žito, pšenice, ječmen už s pomocí boží je pod střechou, ještě oves. Jen nedopusť bože zlou bouřku nebo krupobytí, něco z těch veder přijde. Říkala vzácná paní Kájo, že půjdete do Lážova na nádraží. Paní lesní dává Kájovi v 9:30 rozkazy. Nejdřív se zastavíte u pana Žíliny, že ho prosím, aby byl tak laskav a tu bednu z nádraží, jestli už tam je, přivezl až k nám. On je vždycky tak ochotný, jezdí tam denně s poštou a nejspravedlivěji to zařídí. A potom doběhnete na nádraží, tam odevzdáte tohle psaní a potom už nic. U Žílinů vyřiďte, že jsou vejce připravena, máslo taky a že pozdravujeme. To jsem ráda, že bude po starosti, řekla paní lesní Týně, když děti odběhly. Už jen, aby ta bedna tu byla. Je to taky nápad od sestry posílat mi nádobí. Tuze Lacino prý je někde koupila, sama už je nemá kam dát. Vzpomněla si na mne a já bych sama mohla chodit s nádobím na jarmark. No, už to poslali. Vracet to nemohu. U Žílinů zrovna vybalovali zboží. Kája vše vyřídil a pan Žílina řekl. A to já přivezu jako nic. Co pak na samoty, tam je radost jet. Člověk si porozpráví a hned udělá kšeftíček. Nabídl každému hrst drobného cukroví. Děti poděkovali a přihlíželi k vybalování. A to je cikorky, řekl Kája uznale. To asi na kolik let? I kde pak? To bys tomu dal, Kájo, smála se dcerka pana Žíliny. A cibule, je, pokračoval Kája v divení. A tuhle? Podíval se stranou. Tuze pěkné rohlíčky máte, pane Žílina. Tyhle kulaté s mákem. A to jste nějak z čerstva prodal, že už máte jen dva. To zrovna pro tebe a Zdeňu, řekla druhá dcerka pana Žíliny, také tak černovlasá a černobrvá jako první a podávala jim s úsměvem rohlíčky. Takže necháme mockrát děkovat. Peče pan Žílina taky v noci jako pan Suchý? Ptal se Kája se zájmem. Taky, Kájo, odpovídal pan Žílina a zapisoval si něco do notýsku. Člověče, smál se, jen se neuč pekařem. Ten se jakživ nevyspí. Vzácný pane, náš tatínek říká, že je u všeho něco. Vy se nevyspíte, truhlář zas dělá rakve, kovář zas, aby se bál, aby ho kůň nekop. A náš tatínek pytláků. A ševcem, abych se učil, to zas říká Zdeňa. U strejčka ševcovic to nic nevoní. Tak zaplať pán Bůh za všecko a my půjdeme na nádraží. Šli náměstím a Kája řekl hned. To je tu dneska smutno, človíčka není vidět. A slyšela si paní Žílinovou, jak volala z kuchyně, že musí na pole? Všecko je to v polích. Heleď, kde je statek, všude vrata do kořán. Svážejí a člověka tam neuvidíš. Rozpálené chodníky pálily do bosých nožek. V prachu to bude taky pálit, povídá Kája. Budeme to muset vzít trapem, aby jsme zas brzo uháněli domů do chladného mechu a stínu. Heleď, Zdeňo, Honzíček sedí na prahu. Pojďme se ho zeptat, jak se vyspal.
1: Tancibudka skutečně seděl na prahu a pokuřoval. Než děti mohli pozdravit, sám začal. Je tu horko, co? A to jsem rád, že vás vidím. Ta Jelovcová byla tuze dobrá, ale silná, tuze silná. Vyřiďte v lesovně, že jsem ještě nedostala za ten den zaplaceno.
2: Je, strejčku, a za co? Vždyť jste dohromady nic neudělal,
0: namítal Kája.
1: Ale byl jsem tam zjednaný na práci, chlapče. Ztratil jsem den a kdo jedná, musí platit. Jen to vyřiďte. Jsem rád, že jsem nešel dnes pomáhat svátkovům.
2: jako bych to byl věděl, že bude horko jako v peci. Není pamětníka takových veder. Snad mi sluníčko i ty šindele roztáhne, že nebudu muset dávat nové. Počkám, až jak to dopadne.

0: Kája se rozhlédl náměstím, které se před nimi otvíralo. Škubl sebou. Tamhle u ambrožů je kouř? Pro pána krále, aby tam tak začínalo hořet. Strejčku, poběžme tam! Tancibudka líně zdvihl oči.
1: No, začíná se tam kouřit. Ale co bych tam běžel? Jestli tam hoří, než by to přišlo sem, tak bych párkrát utek.
0: Od ambrožů opravdu vystupoval v nehybném těžkém vzduchu bělavý kouř.
1: To asi ambrožovi šli na pole, nechali doma děti a třeba něco provedli,
0: prořekl Tancibudka.
1: Ale než by to přišlo sem...
0: Kája chyt Zdeňu za ruku, rozběhl se plný úděsu a hrůzy do náměstí. Jak kolem školy běžel, otevřel tam dveře a zavolal.
2: Paní řídicová, prosím vás, nechte tu Zdeňu. Mně se zdá, že u ambrožů hoří.
0: Postrčil Zdeňu do chodby a utíkal. Ale u řídících taky zrovna nebyli doma. Také měli kousek pole. Všecko zamkli, jen chodbu ne. Zrovna tu, do které Kája vstrčil Zdeňu. Kája běží prázdným náměstím. Už je to jisté, že začíná hořet u ambrožů. Už dobíhá ambrožovic dvora. Už vidí, odkud se kouří. U stodoly. Mají tam vyschlou starešinu. Tam to hoří a chytá už vyrovnané dříví, chytá už i dřevěná kolna. A tamhle zrovna u stodoly sedí tříletý Pepíček ambrožovic, tleská ručičkama a volá. Svítí, svítí. Blízko něho pro pána krále teď se tam skulilo tenké hořící poleno, zrovna tam v sedě ale tvrdě spí babička ambrožovic. V ručkách dítěte zahlédl Kája škatulku se zápalkami. Dřevěná kůlna zahořela jasným plamenem. Ještě chvíli zřítí se a zrovna na babičku a Pepíčka. Kája několika skoky je u nich, chytne Pepíčka za ručku. Poběž honem, poběž! A táhne ho za sebou. Babičko hoří, utíkejte! Vzkřikne z plných plic. Ta otvírá oči, leká se, ale vstává a pospíchá od místa, kde na ni a na vnoučka čekala snad smrt. Jen odtáhl Kája Pepíčka k vratům, jen tam za nimi babička udýchaně přispíšila, vyschlá dřevěná kůlna strávená na půl od plamenů, hroutí se s praskotem k zemi. Od ní přeskakují plameny na vyschlé dříví. Pepíček s babičkou stojí před statkem, babička rukama lomí. Kája vidí těm, že se už nic nestane a rozbíhá se znovu na náměstí. Sem tam starý děda nebo belhavá babička s bědováním vycházejí. Kája v běhu přemýšlí kam. Vzpomene si, že strejček Pachlovic je hasičem a bude troubit na poplach. Ale Pachlovic zůstávají na drahách. Než tam doběhne. Šturmovat, na věž, velkým zvonem na jednu stranu, aby přiběhli lidé z polí, vykřikuje kdosi. A Kája z čerstva změní směr cesty a uhání ke kostelu. V tu chvíli přileze hřbitovní vrata. Zaplať pámbů, zavolá ulehčeně, když shledal, že dveře k věži jsou otevřeny. Ať už to dopadne, jak chce, myslí si. Bere srdce zvonu do rukou, odhazuje je ke stěně zvonu. Ano, Kája šturmuje největším zvonem Michaelem podle všech pravidel. Jasný hlas zvonu hlásí lidem na polích pracujícím neštěstí. Oni nechávají práce a uděšeně se zaposlouchají. Rozbíhají se šíleným pospěchem do Lážova.
2: Hoří! V Lážově hoří! Vykřikují na sebe a nikdo z nich neví kde. Možno, že zrovna u nich. A zvon Michael nářku plně tluče o jednu stěnu v pravidelných přestávkách. U ambrožů dohořely poslední zbytky dřevěné kůlny a lačné plameny olizují chtivě, kam dosáhnou. Ale strejček Pachlovic už vytrubuje, hasiči z čerstva oblékají pracovní šat. Jeden, dva páry koní poklusem pospíchají k hasičské zbrojnici. Už je venku stříkačka, už s ní koně uhánějí ke statku ambrožových. a už natažené, vody plné hadice chrlí spoustu vod do Ambrožovic dvora. Paní máma Ambrožovic letěla z pole jako šílená. Jak by to zrovna tušila, že hoří u nich. Pepíčka tam nechala s babičkou, ale babičce už je 80, Kale už ani toho dítěte neuhlídá. Dech se v ní tají, když poznává, že v skutku u nich hoří. Ale vidí Pepíčka s babičkou před statkem na náměstí a babička drmolí.
1: Tak jsem je na chvilku zdřímla a to on asi Pepíček sirčičky vzal a hořící odhodil. A chlapeček nevelký, ale statečný přiběhl, Pepíčka za ruku vzal, odvedl a mne vzbudil. Já taky pospíšila.
2: Dík pohotovosti lážovských hasičů oheň byl uhašen za chvíli.
1: Všichni, abychom na kolena klekli, řekl pan táta Ambrožovic,
2: a Bohu děkovali, že to nedopadlo hůř. Jen to, že šturmovali, zabránilo většímu neštěstí.
0: Kája se podíval okénkem ve věži.
3: Už hasí, řekl si tiše. Už jsou všichni doma. Už nemusím šturmovat.
0: A seběhl po schodech dolů.
3: Co pak asi Zdeňa? Vzpomněl si.
0: A už se rozběhl ke škole. Také už byli doma, ale zase už Zdeňa tam nebyla.
2: Kdo pak, Kájo, odvedl Pepíčka Ambrožovic s babičkou z místa neštěstí? Volal za ním pan řídící. Ale Kája už uháněl hledat Zdeňu.
3: No, abys taky u všeho nebyla,
0: řekl Zdeně, když ji našel před Ambrožovic statkem.
3: Jo, kam pak bych šla, bránila se Zdeňa. Ve škole nebyl žádný doma, potom lidé křičeli, tak jsem šla taky. A heleď, Kájo, ty jsi vyved Pepíčka Ambrožovic i babičku, jináč by byli schořeli.
0: S obdivem se Zdeňa na Káju zadívala.
3: Ju, vyved, já řek a oni šli. Byli by taky šli i beze mne, když už hořela kolna. Nikoho jsem nevyváděl. A musíme honem domů.

0: U Ambrožů zase už bylo jako jindy. Jen dva hasiči tu zůstali na hlídce a pan táta Ambrožovic vyslýchal babičku. Kdo pak vzal Pepíčka za ruku a šel s ním před statek? A kdo pak vás vzbudil? A babička jen pořád říkala. Chlapec, malý chlapec, asi tak druhák. Oči má černé, inu tak černých jsem ještě neviděla. Křičel, probudil mne, Pepíčka za sebou táhl. Pan velitel hasičů se doptával. Kdo pak to byl, který se rozběhl na věž a šturmoval? Z dospělých nikdo nebyl doma. A paní Pachlová říkala. Tatínku, to nebyl nikdo jiný než Kája Hajných, povídala babička Ambrožovic. Ani neznám už ty děti, ale tenhle měl oči jako saze. Však se to dozvím. A jestli, velkou pochvalu zaslouží. Babička by tam byla zůstala a Pepíček taky, řekl pan Pachl. Kája uhání se Zdeňou k samotám. Zdeňo, jestli jen cekneš, víckrát s tebou nikam nepůjdu. Zdeňa jen kývla kučeravou hlavičkou. Co jsme se vás navolali, nahledali a strachu poměli, řekla paní lesní. Co pak vás to napadlo zůstat v Lážvě, když hořelo? Což kdybyste přišli k úrazu? Byli jsme tam všichni, ale to už dohořívalo a vás jsme neviděli. Ještě se celá třesu, když si vzpomenu na to leknutí, když začali šturmovat, vykládala Týna. Kdo pak asi uháněl na věž? Nevíš, Kájo, kdo to byl? Stát pan Štulc, ne?
1: Jo, pan Štulc, když to bylo u nich blízko, řekl Kája.
0: No, z kluků to nebyl nikdo. Kdo pak by věděl, jak se šturmuje? Dívala se po očku na Káju. Třeba jsi to ví lepší než vy, Týno. Skládal Kája lívance a pochutnával si.
1: Počkej, Kájo, ty doma dostaneš, spustil pan lesní mezi dveřmi. Ty jsi zvonil na poplach.
2: Jú, vzácný pane, já ani nevím, co je zvonit na poprach. Já šturmoval na zvon, ne na poprach.
0: A hned se náramně začervenal. A pan lesní si zaliboval. Takhle se na něho musí. Kde pak by se sám s něčím dobrým pochlubil? Hrdina si, Kájo, mám z tebe velkou radost. A poslouchej, nevíš ty, kdo odved babičku Ambrožovic a Pepíčka? Kája sahal po lívanci, ale talíř byl prázdný. Rozpačitě řekl.
1: To jsem ale, talíř je prázdný a já si chtěl ještě vzít. Ty byli. A to se mi stýská po mamince, už abych šel. Dej pán Bůh s pánem Bohem a zas brzo přijďte. Mácta.
0: A vyběhl. Pan lesní zvážněl. Že je Kája statečný chlapec, vím. Že by sám šel šturmovat, jsem si přece nemyslel. A že vyved babičku i toho Pepíčka, to je docela jisté.

0: Malu, nikdy nečekej. Běž k tatínkovi. Sedí v zahradě. Babičku Ambrožovic s Pepíčkem prý vyvedl starý Winkler. Vidíš, pořád říkáme trunčí a on zatím také má dobré srdce. Běž. No běž. To měl Kája radost, že to vyvádění svedli na Winklera. Tatínek ho taky pohladil. Jsem rád, že máme takového kurážného synka. No, pořád se kolem toho kostela točíš, co bys nedoved zvon rozhoupat a k tomu jen na jednu stranu. Ale nemysli, Kájo, že je to něco zvláštního. V takovém případě konáš vždycky jen svou povinnost.
1: Já vím, tatínku, já si nic nemyslím. Já bych nejradši už nic o tom neslyšel. Ale žízeň mám velikou.
0: Běž k mamince, dá ti studené mléko. A až potkáš starého Winklera, z dálky před ním smekni. Zachránil dnes dva lidské životy. Usínal Kája toho dne s pocitem naprostého uspokojení. To šturmování už má odbyto a to vyvádění je na Winklerovi, bylo poslední jeho myšlenkou. Ráno ještě spali, už tu byla Týna. A to bylo co říct. Pravidelně Kája burcoval Týnu. Zrovna včera povídala Týna. Vzácná paní, toho kohouta můžeme směle zabít. Nač ho budeme živit? Kája to vzbouzení obstará. Jen držela dveře celá zadýchaná, pospíchala z řečí. Pán Bůh dobrý, troteta. Kája vyved babičku Ambrožovic i Pepíčka. Maminka si honem sedla. A to snad ne. Už je to jisté, teta, sedala si taky Týna. No, to by hned tak někdo nedokázal. Vzácná paní mu chystá kávový dort a povídala, že bude jistě veřejně pochválen asi ve škole. I pan starosta ho veřejně pochválí. Říkala teta Šafářovic, že mladá Ambrožová se sem chystá. No jak pak ne, mají než Pepíčka a kdyby chudinka uhořel, byla by to pro ně rána. A je to přece dcera. Vždyť Kája vyvedl i její maminku. Teta, my máme takovou radost, jako by byl náš. Tak s pánem Bohem, jen jsem odběhla na skok. Pospíchá odtud Týna.
1: Pro pána krále, maminko, já jsem dnes zaspal, volá Kája.
0: A kde pak bys zaspal? Je sotva půl šesté. Mamince pořád se nezdálo, že by Kája opravdu byl vyvedl babičku s Pepíčkem. Vždyť slyšeli, že Winkler. Začíná opatrně. Neviděl jsi včera v Lážově starého Winklera?
1: Je, maminko, ten trunčil na lavičce. Měl plnou láhev breberky a jen koktál.
0: V tom se Kája zarazil. Maminka se hned ptala. A jak to, když byl natrunčený, že vyvedl babičku s Pepíčkem?
2: No, to, maminko, je,
1: už je sluníčko nad lesy a to půjdeme dnes pozdě do školy. Možná, že Zdeňa taky zaspala. No to dostanem.
0: To už si klekal k modlitbě a proto se ovšem maminka už na nic neptala. Potom vypil mléko jen tak v stoje, krajíc chleba do tašky, dal s pánem Bohem a už uháněl. Byl tuze rád, že v pánovic kuchyni byla jen Zdeňa. Pobídli ji a už pospíchali. Pro jistotu se zeptal v průseku.
1: Zdeňo, necekla si?
0: Ale protože v tu chvíli skoro na dosah ruky přeběhla kolem nich veverka, věnovali pozornost té.

0: Ve čtení na pokračování jste slyšeli 18. část z knihy Škola Kája Mařík ve škole i doma od Felixe Háje. Celou knihu načetla Marcela Kopecká. Zítra už se můžete těšit na Kájovu slávu.
1: Bez vaší trvalé podpory

0: Podpory se neobejdeme. Jde to i dárcovskou SMS.
1: Pošlete zprávu ve tvaru DMS mezera TRV mezera Proglas mezera 190 na telefonní číslo 847. Cena DMS je 190 korun. Radio Proglas obdrží 189 korun. Moc děkujeme.
0: Částka se vám bude odečítat každý měsíc. Pravidelné zasílání DMS můžete kdykoliv bezplatně zrušit zasláním zprávy Stop Proglas na číslo 847.
1: Službu DMS provozuje Fórum dárců. Technicky zajišťuje ATS Praha. Více na webu darcovskasms.cz.

0: Přicházím krásnou valašskou krajinou ke statku na břehu přehrady Bystřičky, kde to možná někteří znáte, a kdo to znáte, tak potvrdíte, že je zde krásně. Jdu navštívit manžele Bartoňovi, Josefa a jeho ženu Mileno. Jsem u nich sice poprvé, ale už jsem se blížil od přehrady směrem do kopců, jsem viděl, že jsem správně a že mě u domu bude čekat autobus. No, trochu jsem zklamaný, že tady dneska není, protože se včera porouchal, ale místo tady má. Tak, Josef Bartoň si ho pořídil proto, aby mohl svážet lidi na bohoslužby do evangelického kostela v Růžce. Přesněji řečeno, aby na bohoslužby mohl svážet Ukrajinky a Ukrajince, kteří utekli před ruskou agresí a našli pomoc a bezpečí na Valašsku. Mileno, dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Josefe, dobrý den.
2: Dobrý den.
0: Jsem moc rád, že tady u vás můžu být. Tak povězte mě, jak vás to vůbec napadlo? Já nevím, kolik je lidí v republice, kteří si koupí autobus, aby mohli svážet lidi, kteří jsou na útěku, na bohoslužby.
2: Ten nápad je takový pozdní, ale začátek byl takový zvláštní, kdy zazvonil telefon a ozval se neznámý člověk na začátku války, jestli nemáme kapacitu a nemůžeme jet pomoct odvážet uprchlíky z polské hranice. A tím ta činnost začala, takže jsme vozili uprchlíky, potom jsme je pomáhali ubytovávat a vznikal požadavek na přepravní kapacitu, takže přibyl další Ford, takže jsme měli dvě auta a nakonec to skončilo tak, že jsme koupili ten autobus.
0: Že jste jezdili dvěma dodávkama, které vidím z okna, dva Fordy a autobus. A to muselo být příběhů a příběhů silných. Já jsem to jenom slyšel, na Ukrajině jsem byl, ale nebyl jsem u toho odvozu těch uprchlíků z hranic. To jsi tam přijel a čekal, hlásil se z někde, kdo tam byl, tak si představí ty fronty, ničeho, všude auta, nákladňáky. Člověk neví, ke které domku má dojít, kterého pohraničníka nebo vojáka, nebo co tam je celníka oslovit. Poprvé to muselo být těžké, ne? Než do toho auta někoho dostal.
2: Bylo to zvláštní, ale nezapomenutelné. Ten člověk, který mi volal ze Vsetína, tam potom na nás čekal v Přemyšlu a pomáhal organizovat odvoz. A v Přemyšlu ta naše první cesta byla hodně zvláštní, protože venku bylo ještě zima, byl, myslím si, že skoro mráz. A na parkovišti před Teskem probíhala vlastně činnost evakuace uprchlíků a současně na Ukrajinu odjížděli mladí muži do války na povolávací rozkaz. Takový obraz toho mě zůstal v paměti, kdy tam byl kněz v rouchu a v té chvíli a pod tmy mi to připadalo jako ten Mojžíš, když stál a držel nad Izraelem v ruce tu hůl, tak ten kněz tam stál a jakoby řídil to, co tam probíhalo a bylo tam spoustu stanů a v nich spoustu pomoci. Zvláštní pocitově to bylo, že jedna část pod takovým obrovským billboardem byly kočárky. A to bylo hrozně silné. Těch kočárků tam bylo spousta a bylo to takové hodně silné. Takže to bylo moje první setkání s realitou. Potom už Poláci, díky jim za obrovské úsilí, vlastně během, já nevím, snad jednoho dne vystěhovali celé Tesco a už ta výměna těch uprchlíků.
0: Seděla tam už pod střechou a už to šlo. Tak když tam člověk jde po druhé, to snaží, že už tuší, kde zaparkuje, kde to auto má nechat, kam má jít. Je to takové nějaké rychlejší. Kolikrát jste tam byli, kolikrát jste to otočili na polské hranice Valašsko a zpět? Polsko-ukrajinské hranice, pardon.
2: Já si to nespomenu, bylo to vícekrát. Z paměti teď nevím, ale mám z tam zážitek, kdy jsem tam zůstával i přes noc, pomáhal jsem to, už jsem si vzpomněl trošku na ruštinu ze školy ještě, takže jsem pomáhal sám potom odbavovat uprchlíky. A bylo to takové zvláštní, že jsme tam měli jeden z obchůdků v tom Tesku, na něm bylo napsané, myslím, že Švýcarsko, Česko a ještě nějaký jeden stát a tam vlastně přicházeli uprchlíci a byli to vesměs maminky s dětmi a současně proti tomu přicházeli řidiči čeští. Mm-hmm. A pán Bůh to zařídil tak zvláštně, že tak, jak přicházeli přes den ti žadatelé o ten odvoz, tak současně posílal ty šoféry. Mm-hmm. A krásně to vlastně probíhalo a vždycky ti, kteří chtěli někam jet, vždycky se našel nějaký řidič třeba z Prahy nebo odinut, mm-hmm. který je naložil, vzal a odvezl.
0: Pro ně to také muselo být těžké, to rozhodování. Pravděpodobně si neuměli moc představit, když jim člověk řekl česká města, jako my si neumíme představit ukrajinskou mapu, tak oni o té české mapě také moc nevěděli, takže bylo jim to v podstatě jako jedno, kam jedou, nebo měli si třeba, že chtěli vyloženě Prahu, a tak ty si řekl, omlouvám se, do Prahy najedu, počkejte.
2: Ten začátek byl adresný, protože hodně těch uprchlíků na začátku jelo za někým. Oni věděli, kam jedou, nebo věděli, kam chtějí jet. Mm-hmm. A postupem času už to tak nebylo, už přicházeli lidé, kteří neměli žádný kontakt, dostali od Poláků nějakou, přicházely mamky, které neměly nic, jenom děcka a Poláci je vybavili, dali jim hygienické potřeby, oblečení, kočárky. A vlastně hledalo se, kam by mohli být nasměřováni. A ti bloudili jakoby tím obchodním domem, jako takovou katedrálou a přemýšleli, do kterého z těch obchodů zajdou, jestli je do Německa, do Polska, do Česka. A byla tam jedna velká oblast, kde byly maminky s malinkatýma dětmi. Takže ti lidé se rozhodovali nějak akutně na tom místě samotném.
0: To si člověk ani neumí představit. A tak teď sedli jste do auta, jeli jste. Ono v té dodávce se moc mluvit nedá, protože tam, co já si pamatuju, tak třeba v zadních sedadlech člověk musí napínat sluch, aby slyšel, co řidič říká, ale přece nějaká konverzace probíhala, tak se ptali, kam jedeme, jak to tam bude vypadat, nebo vy jste jim to spíš říkali, nebo bylo ticho, jak to probíhalo?
2: Často bylo i hodně ticho, protože tam byla ještě jedna věc, kdy jsem pochopil, že třeba ty 8-místné, 9-místné auta jsou ideální na to, protože ti uprchlíci i z té fronty jeli v takových skupinách po 7, 8, 10, drželi se pohromadě, pomáhali si a nebylo možné je rozdělit. Takže třeba byl problém je umístit do dvouosobních aut, protože oni se báli. Tam ještě běžela naplno propaganda, že vlastně jim budou odebrány děti a budou prodány na orgány. A ten tlak na ty lidi byl takový, že pro ně to byla reálná hrozba, takže oni prostě nechtěli od sebe. Takže vždycky se jenom otevřely ty posuvné dveře na tom 8-místném, 9-místném autě a cvak. A prostě ti lidi se cvakli dovnitřku do takového chumlu, A ani tašky nepustili nic, to bylo prostě na nich vidět, že nikomu nevěří a po cestě to postupně třeba roztálo ta nálada, ale ten stres těch lidí byl veliký.
0: To musí být těžké, když na jednu stranu člověk, co si obětuje, přece jenom jet takovou dálku pomoci a pak teda to vybalancovat na obou stranách, mít pochopení pro ně, že se opravdu bojí, tak jak jsi to řekl, že netuší, kdo se toho volantu drží, kdo ten plyn mačká, jestli to je lotr nebo spasitel, když to přeženu, pohodný člověk. Takže to rozstávání nastávalo cestou, že jako...
2: Ano. Možná i to, že jsme si nějakým způsobem trošku aspoň rozuměli, ta znalost, částečná znalost jazyka pomohla a jim se vlastně rozsvítil ten svět, protože na Ukrajině nešly světla nic, tam bylo tma a teď vlastně jsme přijížděli do našich normálních podmínek, kde svítily benzínky, bylo tam teplo, všechno normálně fungovalo, tak postupně ti lidé nějak okřáli během té cesty. Ale pak zas, kde přijedem, co s náma bude, tady ty otázky tam byly.
0: Tak a tak jste jeli a přijeli jste, kde jsi vypustil, kde jsi řekl vystupovat, konec, naschledanou.
2: Až na nejaké výjimky, ktoré sme už menovite vysazovali niekde v Brne a podobne, tak sme ich brali na Vsetín, kde díky pani bývalé mistostarostce fungoval kultúrny dům, kde ako prijímací stredisko, kde je prijali, mohli sa umýť, najísť a potom s nima vyřizovali víza a ďalšie veci, tu toho už sme nebyli. A nebo sme je vozili i tady na Lhotu, do církve Bratrské, do střediska. A potom čas sme privezli nám slovenští přátelé ruždecké církvy poskytli penzion v Ružce, takže čas sme potom privezli i na ten penzion, kde sme s nima nejak pracovali a potkávame sa doteď.
0: Mm-hmm. No, je to jímavé, no samozřejmě člověka napadne, ale počkej, já se ještě budu pokračovat, abych zmluvil ty. A tak, no a pak tady byli nějaký čas a vás napadlo, že když už jste je dovezli, tak je potřeba se o ně taky trošku starat, nebo umožnit jim, protože jsou bez prostředků, bez auta, dneska se do kostelů jezdí, na bohoslužby se jezdí, žádné spoje nejsou, cesty jsou daleké, neznají to, tak vás napadlo teda jako pokračovat v té podpoře nebo pomoci?
2: Ano, tam v podstatě ty lidi, které jsme dovezli, tak o ně bylo potřeba pečovat, protože potřebovali lékařské služby, děti do školy, nákupy a všechno tohle, tak s našimi syny jsme plus další lidé ze sboru jsme byli nuceni ten servis poskytnout, protože nešlo to jinak. Jo? Takže se postupně řešili věci. Ve škole v Ružce přibylo, myslím, 6 dětí, jestli z paměti to si to pamatuju. A hledali jsme ty lékařské služby a potom postupně jsme hledali už pro ně zaměstnání, což se také podařilo a s tím pak souviselo i bydlení, protože na tom penzioně ten byl obtížně dopravně obslužný, takže teďka ty rodiny většinově žijí na Vsetíně, ty, co byli na penzioně nebo ve Valmezu a mají svoje zaměstnání, svoje životy, už umí jazyk. Někteří dokonce už čekají rodinu, teďka jsem se dozvěděl. A tak je to pro nás povzbuzením. A z malých dětí jsou velké děti a z velkých dětí jsou už dospělí. A tak máme už maturanty mezi nima a zdravotní sestřičky a lidi, kteří programují. Tak je to pro nás takové povzbudivé a velice milé.
0: Tak, pojďme k tomu autobusu. To mě učarová. Takže, ten autobus je váš?
2: Autobus je na naši firmu koupený a ta myšlenka byla taková, že jsme s podporou církve zkoušeli je dovést k moři do Chorvatska. A ten zájem o to byl veliký a přesahovalo to naše kapacity, tak jsme přemýšleli o tom autobusu, protože umožňuje jedním člověkem odvést větší množství lidí. Mm-hmm. Ty dodávky, to je náročné, že musí být víc šoférů a zesložitěval se. Tak jsme to zkusili a tak to nějak funguje. Takže jezdíme po výletech, vozíme děti z mateřské školky, ze školy.
0: Po výletech jezdíte, kam jezdíte?
2: Máme tady...
0: Tady je tam jezdí, to já vím, ale zajímá mě, kam jste jeli.
2: Krásných věcí. Jezdíme na Rajecké Teplice na Slovensku do termálních bazénů. Jezdíme Ostravu, jezdíme Olomouc, krásné. Byli jsme v pivovaře v Litovli a na Bouzově a v Lednici a v Mikulově. Tak snažíme se tu poznat takové ty školní výlety našeho mládí. Předávat dál.
0: Tak není to úplně zdvořivé, ale přece jenom se musím zeptat. Ta nafta něco stojí a ten čas něco stojí. To teda leží na vašich bedrech, Mileno, Josefe?
2: Č- Částečně za některé ty výlety už vybíráme nějaký drobný peníz, takže nám ti zájemci s tím pomáhají.
0: No. Jo, ale ta hlavní odpovědnost za všechno leží na vás. Je to tak? Ano.
2: Zatím se to nezměnilo.
0: No. A tak třeba teď bude neděle, teď budete svážet tuto neděli na bohoslužbu? Ne. Některou další. Jak to dáte v známost, aby věděli, že musí být připraveni 8.45 u zastávky, 9.15 u plotu, nebo jak se to děje?
2: Máme skupiny internetové, ve kterých jsme zaregistrovaní, takže jsou skupiny Valmez 1, Valmez 2, Valmez 3, kde po nějakých 240 lidech, takže v těch skupinách na Viberu nebo na Telegramu nebo na WhatsAppu to vždycky vypíšeme a potom nás, kdo má zájem, tak buď odpoví nebo neodpoví a přijde na tu zastávku. Takže takhle je pozbíráme na bohoslužby a když se jede na výlet, tak tam se vždycky odpovídá číslem, kolikátý je.
0: Asi jo, že si nemůžete dovolit, aby bylo zájemců víc, než se dá del třeba, že jo? Tak, to není úplně příjemné, pak někoho poslat.
2: I to jednou nastalo, takže jsme jeli Janušikovi děry teďka na jaře dvakrát.
0: Propadali jste.
2: plánovali jsme pondělí a museli jsme i sobotu přidát a byl to krásný výlet.
0: Tak jenom připomenu pro toho, kdo by nevěděl, co je Valmez. Valmez rovná se Valašské Meziříčí, ale vy to asi tušíte, to je tady taková zkratka valašská. A takže je vozíte na bohoslužby do evangelického kostela v Růžce. Mm-hmm. Jak přijdou na bohoslužby, jak se toho účastní? Jsou většinou asi, vy to nezkoumáte, předpokládám, jakého jsou vyznání, jestli jsou pravoslavní, nebo baptisté, nebo luteráni, všechno tam může být z Ukrajiny.
2: Určitě to neskoumáme. Kdo přijde, toho vděčně přijímáme. Já osobně jsem moc vděčný za Pánu Bohu, za náš sbor, že je jaký je, že má otevřenou náruč pro všechny lidi a je to věc, které si já osobně velice vážím a i svých bratrů a sester, protože máme v nich oporu a nejenom my, jako vzájemně to funguje dobře a ti, kdo přicházejí, tak pokud je to možné, tak dostávají překlad do ukrajinštiny toho kázání. Takže můžou si ho odnes sebou domů, pokud ještě dobře třeba nerozumí. A modlíme se za to, aby válka skončila a i za problémy těch lidí, kteří přicházejí. Věříme, že Pán Bůh je mocný a je v jeho rukách učinit mnohé a moje zkušenost je taková, že při těch uprchlících, jak přicházejí, Bůh stojí.
0: To je krásné svědectví, ano. Tak Krista a Pána Boha poznáváme jako toho, kdo stojí na straně utiskovaných a těch, kdo jsou na tom zlé a jednoznačně na tom zlé jsou. Tak já věřím pevně, že těch jako poděkování a radostných reakcí a vděčných máte dost. Je tomu tak?
2: Je tomu tak. Máme spousty krásných obrázků dětí, co nám namalovali a jsme moc za všechny vděční. To setkání s těma konkrétníma lidma je pro nás vždycky vzbuzením a je to radostné.
0: A tak i těch nepříjemných otázek. A setkali jste se s nějakou záští nebo... Pardon, umím si představit, že vám někdo počáral autobus s nějakým sprejem nebo něco, nebo takové hrozné věci nestaly se zatím.
2: Ne, nepotkáváme se s tím, spíš někdy občas člověk bojuje na nějakém úřadě nebo na nějaké ordinaci s nějakou neochotou, ale nic, naopak bych chtěl říct, že jako i čeští lidé, s kterými jsme se potkali a potkáváme, tak jsou velice vstřícní a to, co třeba zní z těch sdělovacích prostředků, s tím se my nějak vůbec nepotkáváme. Ať už ve vztahu k uprchlíkům, nebo ve vztahu k českým občanům. Myslím si, že jsme za život potkali hrozně moc lidí, kteří pomáhali a byli otevření.
0: Mléno, jak ty se díváš na tady ty aktivity? Je to, organizuješ taky, nebo jak to máte rozdělené? Eviduješ, kdo přišel, kdo odejde, nebo jak to je?
1: No, já se snažím pomáhat tak, jak to, co je potřeba. Takže dělám manželovi a doma takové zázemí. Protože kdybych to nedělala, tak by manžel nemohl takhle fungovat. Takže co je v mojich silách, to dělám.
0: To je krásné, protože musíte si v tom rozumět, je to náročné, ta služba a představa, že by člověk přišel domů a tam si šel třeba nějakou takovou jízlivou poznámku na to, co dělá a proč to dělá a místo toho, aby šel, pardon, dělat dřevo nebo co podobného, tak to by mrzelo, že jo, to musíte se tak jako doplňovat, to je pěkné.
2: No, já musím konstatovat, že Bůh mě dal velice vzácnou ženu a jsem za ní moc vděčný.
0: Hezké svědectví. Jak dlouho jste spolu, tak mě? Spočítáte to?
2: Zatím bych řekl velmi krátce, nějakých 32 let.
0: 32 let, no co to je? No. Tak, milí Bartoňovi, Mileno, Josefe, já vám děkuji jménem všech, kterým nám leží nějak na srdci úděl těch, kdo utíkají na celé této planetě, ale u nás konkrétně se potkáváme nejvíc s uprchlíky z Ukrajiny. Chceme je podporovat, chceme jim vytvářet prostředí důstojné a bezpečné a vy to děláte moc konkrétně a jednoznačně, toho si moc vážím a jménem posluchačů Rádia Proglas vám za to moc děkujeme. Tak jo, mějte se pěkně, naschledanou.
1: Naschledanou.
2: Naschledanou, děkujeme.
0: A s vámi se posluchači loučí Daniel Ženatý.

Smutek ne ponesu, ani on nema. Smutek ne ponesu, ani on.

0: zveme k poslechu duchovního slova autora Tomáše kardinála Špidlíka z knihy Prameny světla, čte pater Martin Holík.
1: V následujících dvou dílech budeme číst úryvek z knihy Prameny světla, který pojednává o pohlavní zdrženlivosti. V dnešní první části vyjmenovává Tomáš kardinál Špidlík čtyři rady, které pomáhají v uchování čistoty. Buddhovi se připisuje tento výrok. Bodání pohlavního pudu je ostřejší než špice, které se užívá ke krocení divokých slonů, pálí víc než oheň a má žihadlo, které se zabodává až do duše. Není ostatně divu, vždyť jde o pud sebezáchovy lidského pokolení. Lidé se mají množit způsobem lidským, ne pouhým návalem pudu, ale svobodným a mravním rozhodnutím. Každý člověk je proto povinen k jistému druhu pohlavní zdrženlivosti. Není malým omylem lehkomyslné tvrzení, že na tomto poli svobodní nesmějí nic, ale v manželství, že už je dovoleno vše. Mravouka mluví o úplné čistotě těch, kteří se zasvětili Bohu, o čistotě před manželstvím, o zdrženlivosti manželské, vdovské. Pedagogové mluví ze zkušenosti, když tvrdí, že charakterní člověk se nevyvine bez sexuální čistoty. Rodíme se s určitou letorou, citovými sklony. Charakter znamená něco víc, znamená stálost. Tu vytváří vůle. Pohlavní neukázněnost pak vůli podlamuje, zvláště v mládí. Otázka čistoty v denním životě je široká. Mluví se o ní dost podrobně v knihách Mravouky. Proto se asketičtí autoři spokojují s tím, že udávají několik hlavních rad, jak si čistotu uchovat. Vyjmenovávají takzvané opory, záštity čistoty. Uveďme si je i my. První oporou čistoty je jasné rozlišování. Pro útěchu všem, kteří se necítí dost silní, jsou často zmatení a váhají, hlásá církev výrazně, že žádostivost má sice v hříchu původ, ke hříchu vede, ale sama hříchem není. Je výjimečným božím darem, když někdo necítí pokušení proti čistotě. Mívají je, jak upozorňuje Kasián, i lidé velmi dokonalí. Další záštitou čistoty je poslušnost. Zdánlivě velmi radikální, ve skutečnosti však rozumný je tento Kasiánův názor. Nejdříve se musí mladý člověk učit poslouchat a podřizovat svou vůli a teprve pak bude umět držet na uzdě své vášně. Je to ostatně přirozené. Neposlušného neposlechnou jeho vlastní sklony, protože vzdor smyslů proti duchu je trestem za hřích neposlušnosti ducha vůči Bohu, jak říká svatý Augustin. Ochrana smyslů. Vidět v každém líbivém smyslovém dojmu příležitost ke smyslnému hnutí je nejen přehnané, ale mohlo by to prozrazovat i mravní nenormálnost. Celá příroda i tvary lidského těla jsou krásné. Čistým je všechno čisté, říká apoštol. Kdo je však zcela čistý? Rozhodně je lépe, když si to sám o sobě nikdo příliš nemyslí. Není proto divu, že asketi tolik dbají na to, aby se smysly ovládali raději více než méně. Moderním slovem bychom řekli preventivně. Svatý Efrém říká jen to, co opakuje tolik jiných. Nehlídáš-li oči, tvá čistota nebude pevná a stálá. Když prasknou trubice vodovodu, voda se rozleje po okolí. Dá-li se očím svoboda, roztěkají se, a čistota se vytratí. Mnich Antioch přirovnává jisté pohledy k jiskrám. Padnou do slámy a neštěstí je hotovo. Čtvrtou oporou čistoty je tělesné umrtvování. Tělesné sklony mají původ v těle. Není tu sice vztah matematicky přesný, ale přece jen se ponejvíce stává, že silné tělo mívá silné tělesné sklony. Tato síla se nemyslí ani tak ve smyslu fyzické schopnosti, výkonu, jako spíš toho, čemu se lidově říká bujnost. Silná strava, alkoholické nápoje, nedostatek tělesné práce a pohybu nashromáždí v těle mnoho síly, která hledá uplatnění. Asketi vždycky doporučovali půst. Ať mě bolí raději břicho než mysl, píše svatý Jeroným. Dnešní lidé tohoto prostředku neradi užívají, leda na lékařský předpis. Škoda, že se tu dbá na zásady lékařské hygieny jen v nemocech a ne preventivně. Přesto však dělejme alespoň druh umrtvování těla, který je docela moderní a má docela sympatické jméno – sport. Mnoho zbytečných sexuálních problémů se vyřeší dostatečným pohybem a zdravou únavou svalů. Staří asketi spali na holé zemi, nosili kající pásy. Někdy působí stejně dobře a snad i lépe pořádný výstup nahory v těžkých botách a s rancem. Tento druh askeze má jen jednu nevýhodu. Nemůžeme se rozběhnout nahory vždy, kající pás se může nosit i na hostinu. Nepohrdejme proto starými metodami. I dnes jsou někteří lidé v situacích, kdy je potřebují.
0: A nyní si poslechneme v tuto dobu před půlnocí modlitbu Simeonova kantika. Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Opatruj nás, Bože, když bdíme, abychom bděli s Kristem, a ochraňuj nás, když spíme, abychom odpočívali v pokoji. Nyní můžeš, Pane, propustit svého služebníka podle svého slova v pokoji,
2: neboť moje oči uviděli tvou spásu, kterou si připravil pro všechny národy,
0: světlo k osvícení pohanům a k slávě tvého izraelského lidu.
2: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému,
0: jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
2: Opatruj nás, Bože, když bdíme, abychom bděli s Kristem, a ochraňuj nás, když spíme, abychom odpočívali v pokoji.
0: Dej nám, Bože, pokojnou noc a posiluj nás, ať vytrváme v dobrém až do konce. Amen. Dobrořečme Pánu, Bohu díky.

0: S členy pražské kapely Good Times Only jsem hovořila o jejich třetím studiovém albu s názvem Tohle mi ještě nikdy nikdo nedělal. 9 nových písní přináší osobní výpovědi o vztazích, nejistotách, vyčerpání, hledání opory i zkušenostech s terapií. Album také zachycuje okamžiky, kdy se bezpečí mění v pochybnosti. Vedle přímočarých melodií nabídne dosud nejtvrdší a zvukově nejrozmanitější podobu kapely s výraznými kytarami, elektronikou i tanečními beaty. Hezký poslech, písniček i rozhovoru přeje Anna Janošková.
1: Já se teď v Praze potkávám s kapelou Good Times Only, ne s celou kapelou, ale možná se teda pojďme přiřadit hlasy a jména, protože je vás tady hodně, takže vezmu to zleva.
2: No, tak mé jméno je Zdeněk a jsem kytarista kapely.
3: Ahoj, já jsem Kristina Kratochvilová a jsem manažerka kapely.
4: Já jsem Filip Černý, jsem frontman, zpěvák.
5: Mé jméno je Matěj Voda.
1: Jo. Teď jsme se tak hezky předávali to nahrávat, no přemýšlím, jestli to tak dělat, nebo jestli vám to takhle budu strkat, aby se to, tak uvidíme prostě. My se setkáváme před vydáním vašeho dalšího alba, což je pro mě docela osvěžující, protože se vždycky jakože setkávám až po vydání, tak možná taková první otázka, jak se cítíte, bude to za pár dnů, tak jak se teď cítíte, v jaké jste fázi k tomu albu, možná si ještě pojďme říct jméno, ať to řeknu dobře. Tohle mi ještě nikdo nikdy nedělal.
2: Nikdy
1: nikdo nedělal, tak jsem to řekla špatně, tak jak se teď cítíte, jak to teď je?
4: Super, já myslím, že jako byly to docela dlouhý měsíce, kdy to směřovalo k tomuhle momentu. Zase jsme na desce dělali 3 roky, jako to v rámci naší diskografie jako už vypadá, jako, že to je zvykem. A nikdy jsme asi nezažili jako tolik zábavy u toho procesu té výroby, protože to v něčem bylo jiný. Je to pro nás deska spousty takových jakoby nových zkušeností a přístupů, hlavně v tom, že jsme na to byli sami, co se týká produkce. Takže takový nějaký jako osamostatnění se je v něčem osvobozující, zároveň jako v tom, díky tomu to bylo nový, takže to sebou přinášelo spoustu nějakých dalších výzev a tak. A teď, když to má konečně vyjít, tak jako cítíme určitě nějaký štěstí, ale taky jako máme radost z toho, že fakt jsme na to jako pyšní a máme pocit, že se nám to podařilo a chceme tomu dát jako co největší péči, protože máme pocit, že se to ta nahrávka zaslouží. Zároveň nevyhnutelně se vždycky děje to u vydání, že už jako jsme toho trošku plný a slyšeli jsme to moc krát, takže smíšený pocity, ale převládá nějaká jako radost a hlavně těšení se na to, až ty nové písničky budeme hrát naživo třeba.
1: Jak se cítí před vydáním manažerka kapely? To je možná takový jako unikátní, že tě tu máme, takže možná i tvoje role je taková jako jiná trošku.
3: Tak já jsem upřímně hodně hrdá na kluky. Nebyla jsem s nima jako v každé minutě, kdy na albu pracovali, protože to jsou fakt stovky a stovky hodin. Třeba i vidět, jak se ty písničky změnily v průběhu času, je pro mě hrozně zajímavý. Bylo pro mě hrozně fascinující, protože já jsem vlastně hudební publicistka, takže o hudbě píšu a poslouchám vždycky ty výsledky a teďka vlastně vidět to od toho jako úplně prvopočátku, od toho prvního nápadu, kdy s klukama jezdím na kapelní chaty, kde vždycky máme intenzivní průpravu a většině těch písniček se tam dají jako základy. Tak bylo hodně zajímavý a teďka vlastně s tímhle s tím albem přijde, že jde nejvíc vidět zatím. Přijde mi, že na to, že ještě není venku, takže na to vlastně lidi nejlíp reagují, protože už máme vlastně několik singlů venku. A čeká nás taky docela dost rozsáhlý turné, takže já jsem jenom natěšená na to, co všecko jako bude. A myslím si, že to bude skvělý. Dobrý.

0: deska je naplánovaná na 1. května. Vyjde, teď už jak to vyslyšíte, tak vyšla. Proč zrovna 1. květen? No, jako u vás je docela jako takové obvěz, jak se to řekne česky.
1: Zřejmé.
0: že jakoby zpíváte hodně často o vztazích, nebo je to různá jako vztahová tematika. Proč ten 1. květen?
2: Ty jo. 1. květen asi to souvisí s tím, jak říká, že to je hodně o vztazích, o lásce a o nějakém sebevyjádření našich citů, emocí a těch věcí. A zároveň tak hezky vyšlo, jsme měli hotový deadline, věděli jsme, že chceme na jaře něco vydat, abychom celý rok mohli pracovat s propagací alebo dostávat to k lidem. A zároveň měli jsme už naplánovaný nějaký letní festival, kde jsme chtěli novou desku představit a ukázat. Takže ten 1. květen, tak jako kdyby hrál do karet tomu tematicky, ale stejně tak i termínově.
0: O jakých vztazích je tahle deska? Co se tam vyskytuje za jakoby vztahový vlastnosti? Nebo jaký vztahy tam jsou? Co tam zpracováváte?
3: Já jsem tam dal ze sebe možná až příliš. Někdy jsem musel jako zpětně ubírat na těch písničkách. Měl jsem pocit, že se obnožuju až moc. Co si tam najde posluchač, nevím. To nedokážu zodpovědět, protože nejsem posluchač, jsem jakoby jeden z autorů těch písniček, takže to je trošku jiná role. Ale myslím si, že co se týká nějakého procesu a nějakého jako každá ta písnička prostě vznikala z nějaký urgence, z nějakého momentu potřeby. Ne vždycky bylo jednoduché to s těma klukama z kapely sdílet, o čem ty písničky jsou. A častokrát jsme se o tom začali bavit, o těch konkrétních tématech, které jsem chtěl otevírat na těch jednotlivých skladbách, až po tom, co uslyšeli úryvky toho textu. To znamená, že to pro mě byl jako nejenom pro mě osobně nějaký prostředek toho vyjádření se, a možná, že mi to i jako psaní těch jednotlivých textů pomohlo si to jakoby v sobě pojmenovat ty emoce a pocity, ale pomohlo mi to otevřít se i jako vůči zbytku té kapely a jaký vztahy tam jsou otevíraný, no mezilidský primárně. A jsou to nějaké jako nově nabité zkušenosti, nějaké nové emoce, se kterými jsem třeba v těch daných měsících, kdy ta hudba vznikla, pracoval, a jsou tam otevírané témata terapie. Pro mě to byla novinka. Cítil jsem jako, nebylo to nutně v období psaní toho alba, teda to mu předcházelo, ale já jsem měl jako hodně problém i v pracovním životě s nějakým jako impostor syndromem, měl jsem problém s vlastníma pochybnostma prostě o sobě, měl jsem pochybnosti o tom, jestli jsem hodně jsem dbal na to, jak působím navenek na lidi. Tohle to jsou všechno témata, které cítím, že jako ty písničky otevírají. Nevím, jestli to tak potom jako dolehne posluchačsky. Myslím si, že po nějakém jakoby vytříbení a nějaké jako finalizace těch textů, tak se vždycky nevyhnutelně snažíme, aby tam toho nebylo, aby to nebylo až příliš osobní, že pořád jako to vnímáme tak, že děláme pop, děláme písničky, které budou poslouchat hlavně jakoby ostatní lidi, takže věřím, že nějaký společný jmenovatel s tou předchozí tvorbou je tam, že každý si v tom může jakoby najít něco, ale jestli k tomu mám já osobně něco říct, tak to jsou jakoby pocity, které jsou zaznamenaný z důvodu nějaký nutnosti, že to prostě muselo jít ven, je to nějaký zapouzdření konkrétního období.
0: Jak tohle mají ostatní? Je to pro vás spíš prostě hudba a naladění se na Filipa, nebo co tam dáváte ze sebe vy?
4: Tak ono spěje to k tomu, nebo jako kapela jsme jako kamarádi, jako už se známe přes, řeknu, jako okolo 10 let, a řekl bych, že je to, že každá ta tvorba nebo každá skladba, co se jako vytvoří, jako spíš prohlubuje ten vztah jako mezi náma. Takže já si myslím, že to na nás působilo jako v něčem, že to prožíváme společně, protože jako každá skladba byla jako nějaký společný jmenovatel, který jako když se dopsal, tak se jako uzavřela nějaká jako asi kapitola nebo nějaký posun prostě. Já jsem taky mezi tím jako chodil jako na první terapie, takže pro mě jako některý jako jmenovatele byli hodně jako společný. A celá ta deska jako pro mě působí jako takové jako taký surfování prostě na vlně emocí prostě, kdy jako se tak jako úspěšně člověk dostane, nebo já jsem to aspoň tak jako vnímal, můj pocit, že jsem se tak jako úspěšně jako přišel na to, co jako chci dělat, nechci dělat, a asi každý to máme jako v tom ohledu trošku jako jinak, nebo co jsme si z toho vzali, ale myslím, že důležitý bylo, že jsme jako v tom procházeli nějak společně a vznikla krásná deska.
2: Ona to byla vlastně taková jako společná terapie, že vlastně všechny ty songy a jak zmiňoval Zdenda, jsme se tím procházeli. A byl takový jako hezký vlastně zároveň, bych řekl, že jako team building, jo, že vlastně tím, jak si každý zjistíme, čím si prochází, každý to dá ze sebe něco a podělí se na takovou jako hromadnou terapii, dá ten střípek sebe, toho svého příběhu, tak vlastně ačkoliv to na první dobrou nemusí tak působit a ví za ten posluchač jenom jeden příběh, tak se skládá z x, y dalších scénářů, který dohromady tvoří tohleto, co nás scelilo ještě víc dohromady. Až zase bude ouvej, okay, jsem tam hned ráno a stáneš mě sebou,

0: Zajímá mě teďka ta produkce. Vy jste se vlastně rozhodli si to produkovat z většiny sami. Proč?
1: Protože 5 lidí je hodně lidí a jako
2: spěli jsme k tomu, aby jsme si vystačili navzájem. A přestože jsme nějakou tu producentskou pomoc potřebovali s prvníma nahrávkama, tak už to máme za sebou. Hodně jsme se

0: Takže byl to nějaký přirozený proces, kdy konečně jsme cítili, že na to můžeme být sami, protože už jsme se mohli opřít jenom jako o sebe a vystačili jsme si. A souvisí to i s tím momentem, kdy jsme si řekli tak a teď klidně i můžeme vlastně oslovit někoho na ty hostovačky, protože už jsme v dostatečném komfortu jako nás pět, co se týká té tvorby a je klidně prostor i pro někoho dalšího.
1: Tak určitě bych zmínil Nikola Šolevu za mix, který nám jakoby určitě dal spoustu zpětné vazby a zajímavých rad, když jsme si jako potřebovali pouze ověřit třeba nějaký postup nebo získat jako rychlou zpětnou vazbu, ale že to pošleme kamarádovi nebo pustíme doma přítelkyni, tak tohohle člověka bych určitě rád zmínil a určitě se dostaneme jako k mnoho dalším, který bychom potom rádi jako zmínili.
2: Mě ještě zajímalo, jsem předtím měla otázku, vlastně co se muselo stát, abyste do toho šli takhle jakoby sebevědoměji, nebo jakože sami, jakože jestli je to tím, že prostě už fungujete nějakou delší dobu, tak to přišlo, nebo jestli se dělali nějaké věci, které museli přijít, jinak by se to nestalo.
1: Tak je to asi, si ta desetiletá práce měla směřovat k něčemu, nebo...
2: Výročí vlastně.
1: K výročí, tak jako, abychom si na výročí dali, jako, že se to dokážeme zvládnout dělat sami. To se teda podařilo, ale ne, když člověk jako začal, když vzpomenu jako na naší první zkoušku, kdy jsme se potkali někde u Matěje na Hradčanský v bytě, kdy hrál jako na kachon a teďka jsme jako řešili, co teda budeme dělat a jestli to bude jako v češtině, v angličtině a všechno prostě pro nás bylo nový a na scéně fungovala tak jedna kapela, možná dvě, který nás jako inspirovali, kterým směrem se jako vydat. Byly to, myslím, že Role, byly to Cold Nights a Kluci plus minus nula. Určitě jich bylo více, ale takovou, tyhle ty kapely si myslím, že nám dali jako nějakou sebedůvěru v tom, že prostě jdeme do toho a postupem času jsme se jako naučili prostě ovládáním nějakých základních programů, ať už na nahrávání hudby, tak porozumění jako vůbec zvuku jako takovýmu. Máme v kapele Krištofa, který tady není, který jako studuje zvuk na FAMU filmovej a hodně je vidět, že prostě za těch 10 let se jako všichni jako fakt šíleně moc posunuli a i Kristýnka na tom má určitě spoustu jako dočinění, proč jsme díky tomu, že jsme jako tady, kde jsme, tak si myslím, že máš jako taky velkou přidanou hodnotu. Dostaneš mikrofon za chvilku. A jo, takže jsem rád, že to má jako nějakou zestupnou tendenci. Řekl bych, není potřeba jako exponenciální jakoby nějaký jako křivku, ale když prostě lineárně to stoupá, tak si myslím, že to je fajn. Takže předávám žezlo.
3: To nebyl signál, aby jsme podal mikrofon. Já jsem, to bylo jako, že se tetelím štěstím. To byl takový. Já jsem s klukama, kolik je to, 5 let? Polovinu tady toho vašeho výročí a já jsem prostě, jenom tady, teď jsem dojatá, takže ze mě nevypadne nic, chci říct funkčního, ale to není úplně správný slovo, který bych měla použít. Ale je to hrozně hezký jako vidět, jak se ta kapela zprofesionalizovala a že to nejsou jenom kluci, který by si šli zahrát písničky, který baví tady 5 kluků a někoho jiného a mě teda vždycky v první řadě. Ale že to je prostě hudba, která ovlivňuje další muzikanty a hudebnice, která dává smysl nejenom nám a věřím, že to je slyšet na téhle desce, že to má ten přesah a bude mít dál.
1: A je to jako, navážu na to zmiňování těch lidí, kteří jako okolo toho pracují, to je jako strašně moc šikovných lidí, kteří jsou s náma jako už léta prostě, který navštěvují koncerty, který jako s náma se podílejí právě na té zpětné vazbě nebo grafice nebo fotce. Je to Kuba Zeman, který se nám stará o fotky, Emagia Centová, která řešila jako koncept, jako album cover a vůbec jako jak přistoupit k té vizuální identitě. Je tam Vojta Beneš, který nám dělá jakoby vizuální grafiku, jsou tam jako fakt hromada lidí i okolo Kuby Bajedla, je tam Honza Bican, který nám jako pomáhá se spoustou věcí a věřím, že nám třeba někdy pomůže i jakoby se zpětnou vazbou třeba na tom, jak se oblíkat naživo, jo? A může tam být spoustu věcí, které tam jsou. Takže

i chci tímhle tím způsobem poděkovat všem těm lidem, kteří jako těch 10 let s náma, ještě ne 10, ale prostě kteří s náma dlouhodobě jako spolupracují, nebo kteří prostě vídáme pravidelně v těch koncertech, ačkoliv prostě by klidně mohli sedět doma.

0: Už jste trošku mluvili o nějakém teďka po tom živém koncertování, že se na něj těšíte a tak. Plánujete to nějak, jako, jakou to chcete, aby to mělo podobu, nebo možná ten feeling spíš? Je pro vás třeba důležitý to místo, nebo jako atmosféra a tak? Jak přemýšlíte o tom živým hraní?
1: Nás teďka čekají letní festivaly. První jsou takový, tak je budějovický Majales a potom pokračujeme Kamenice, Colors of Ostrava, tam budeme poprvé, to je obrovský milník a máme z toho radost, takový prostě osobní kapelní milník, že jsme se dostali na tenhle krásný velký festival, tak to si myslím, že bude úžasný. A 28. listopadu nás čeká potom křest samotného alba v Meat Factory. Takže to se neskutečně těšíme a nějaký feeling, tak určitě to bude oslava celkově toho meaningu těch skladeb a budeme se snažit to promítnout nejenom do samotného vizuálu, co bude všude kolem nás a do té atmosféry, ale i do nějakého stylingu a celkově si pohrát s tím, jak to bude celý fungovat jako koncept, jelikož chceme, aby na toho koncového diváka, posluchače se přenesl nem ten zvuk a ten text, ale aby to celý hrálo jedny noty dohromady a byl takový jako obrovský orchestr všech smyslů a věmů.
2: No. Nevím, jestli tady těm slibům jako dokážeme dostat. Aby si posluchači a posluchačky Rádia Proglas nemysleli, že tam bude orchestr. Jsou to písničky, my děláme, jsme prostě popová kapela, děláme jako songy, který si s námi lidi můžou zaspívat a ke kterým se snad ideálně můžou i stáhnout nějak jako tematicky, takže jestli by to mělo něco jako výrazně předávat ty, to živý hraní, tak jsou to právě ty songy jako takový, že si myslím, že víc než jako kdy dřív chceme, aby byla cítit nějaká jako kapelní semknutost okolo nich, protože nejenom, že vznikaly semknutě, ale jako i tak z něj si myslím, je to prostě nejvíc kapelní album, který jsme udělali, možná i nejvíc kytarový a ten zvuk se proměnil v tom, že oproti třeba první desce konkrétně, tý druhý taky trochu, je takový méně jako minimalistický, je takový prostě zahuštěnější, je takovej, že má větší sílu, je z toho víc cítit ta kapela jako taková a to se promítne prostě i na těch živácích, takže jestli chceme dát najevo nějaký jako, jestli chceme, aby z toho lidi měli nějaký pocit, tak aby si řekli, jo, to je kapela jako vlastně. Protože my jsme to nikdy neprezentovali jinak, než že by to byla kapela. Myslím si, že mít v dnešní době kapelu začíná být trošku devíza, že jako je čím dál tím víc hudebních projektů, který si vystačí třeba jako s DJem, DJkou, taky se to jako různý vlny, mění se to, jo, ale myslím si, že pokud už teda člověk kapelně funguje, jak v tom songwritingu, tak i na těch živácích, tak by to měl brát jako výhodu a co nejvíc jako ukazovat, že vlastně je to pět lidí, kteří jsou jako fakt dobrý kámoši a mělo by to být cítit jak v té hudbě, tak i na těch koncertech.
0: Já bych tomu možná ještě dodala, jakože mně přijde, že někdy možná mít popovou kapelu je už takový jako wow, protože mi přijde, že spoustu věcí se dá právě udělat jakože na počítači, spoustu zvuku se dá udělat prostě elektronicky, takže možná takhle. Jako, jaký je to vůbec jakoby v Česku dělat pop? Je to, koho to vlastně zajímá ten pop? Protože se myslím, že spoustu, že by se, ne, já si myslím, že vy se vlastně pohybujete v dost jakoby takových těch kruzích jako alternativy nebo toho undergroundu, ale tam ten pop není úplně to jako to na první dobrou, co si všichni poslechnou.
3: Ty pop. Co je to pop? Ne. My jsme jako vycházíme jako z undergroundu, myslím, že jako směřování jako k popu. Je těžký definovat, já si myslím, že jako díky tomu, že děláme to, co děláme, tak jak děláme a jsme tam, kde jsme a nejsme jako na nikom závislí, nám dovoluje jako dělat prakticky cokoliv, takže jako mám pocit, že jako my si definujeme v naší kapele tu žánrovost jako sami a sami řekneme, jako co je pro nás popový nebo co. Myslím, že pop znamená pro každého úplně něco jiného.

0: Zajímá mě právě i ta čeština, jestli jste, protože jste říkali, že jste o tom nějak přemýšleli, jestli angličtina nebo čeština, tak proč nakonec ta čeština a jestli to v něčem není jako tím obnaženější, že je to fakt v té češtině, že to prostě všichni tomu rozumí.
1: Jo, to si myslím, že jsi krásně popsala ten důvod, proč to má smysl dělat v češtině, protože to je obnaženější, protože tomu jako všichni líp rozumí, protože se za to dá méně schovat a přesně z těchto důvodů, ale bylo těžké s tím začít a nějak se v tom jako zlepšovat, protože člověk strašně často jako padá na hubu, když to poprvé zkouší, protože já nejsem někdo, kdo by si předtím jako psal nějaký deníčky nebo se snažil psát jako básničky. Já jsem s těmi českými textama začínal úplně od nuly, když jsme se rozhodli, že bychom preferovali v kapele český texty. Předtím jsem byl v kapele, kde jsem zpíval anglicky, psal jsem anglický texty. Tohle byla úplně v něčem jako nová jiná disciplína. Takže když zmiňuješ to přemýšlení, jestli česky nebo anglicky, tak to bylo čistě z důvodu nějakého strachu a obav ohledně toho, jestli by to vůbec mohlo někdy být dobrý, protože za tu angličtinu je jednodušší se schovat. A určitě je tady spoustu kapel, který to v té angličtině dělají jako skvěle a neznamená to, že se za ní schovávají, ale pokud už se někdo jakoby chystá schovat za texty, tak to určitě jde líp v angličtině než v češtině. Tak jenom takhle, abych to osvětlil, že mám rád i kapelní projekty, které využívají angličtinu, jasně, to je úplně v pohodě. Nám to přijde smysluplnější dělat takhle, protože je to náš mateřský jazyk, je to jazyk, který známe jako nejlíp a myslím si, že to je i jako jeden z hlavních prostředků, jak se můžeme odlišit, protože jasně, kapela se může odlišovat jako nějakýma jednotlivýma charakterama, když je nás pět, může se odlišovat sonicky, ale právě taky se může odlišit těma textama a nejde to nikdy líp, než právě v té češtině, protože k tý máme nejblíž.
0: Tak jo, my se blížíme ke konci a mě jako poslední otázka zajímá, co byste si přáli do těch dalších měsíců, klidně i let?
2: Já myslím, že si nejvíc přejem, aby se asi co nejvíc posluchačstva právě ztotožnilo s těma písničkama, s těma textama a našlo si k ním cestu a našlo v nich něco ze sebe. Takže na tom se teďka budeme snažit tohleto docílit. Pro nás nejvíc relevantní je právě ten one-to-one kontakt s tím posluchačem a aby on se v tom našel a on to ocenil a dal ten feedback a přišel na koncert, jelikož to je ve finále to, co nám dělá největší radost a co nás vnitřně zahřeje a obejme.
1: Já bych si přál, abyste to někdo pustil, hlavně jakoby to přeju té desce. Nám to udělá radost. Pokud nám někdo chce udělat radost, tak tohle je ideální způsob. Přijďte na koncerty, kupte si vinyl, až bude, ten bude brzo. A my pravděpodobně budeme zase psát nějakou další desku, ať už si to pustíte nebo ne, takže nás to prostě baví dělat.
0: Tak jo, já vám moc krát děkuju za rozhovor. To byla kapela, nebo aspoň část kapely Good Times Only a vám taky přeju, ať se daří. Mějte se.
1: Děkujeme.

чистой реки пруд принесет к душе плют.

Plujete na vlnách Radia Proglas.

V 1 hodinu ráno vás na Proglase zveme k poslechu komorní hudby. Nejprve vám nabízíme 3 skladby od světově známých autorů. Uslyšíte Claude Debussyho a jeho Obraz číslo 1, Maurice Ravela a Kašpar noci a Bohuslava Martinů, Motýly a rajky. Všechny 3 skladby zahraje Boris Krajný na klavír.

Slyšeli jste tři skladby od světově známých autorů, které na klavír zahrál Boris Krajný. Následuje mazurka číslo 12 a Zdur opus 17 číslo 3 od Friderika Chopéna. Skladbu zahraje turecká klavírní virtuózka Idil Biret.

0: Právě dohrála poslední skladba dnešní komorní hudby. Slyšeli jste mazurku číslo 12 a Azdur opus 17 číslo 3 od Friderika Chopéna. Skladbu zahrála turecká klavírní virtuózka Idil Biret. Na Proglase přebíráme relaci Rádia 7.
1: Myslela jsem si, že už se nikdy nebudu smát.
2: Mě vlastně už nebavilo žít, já jsem v tom neviděl smysl, neviděl jsem důvod.
3: Já jsem vždycky prostě věřil tomu, že to jediný hezký, co na světě je, pro co by mělo smysl jako žít, je láska, být někým milovaný. Akorát jsem to nějak neuměl prostě uchopit.
4: Prostě jsem pořád hledala někoho, komu bych mohla věřit.
5: Můj pohled se změnil, když jsem se dokázal radovat z každého dne.
6: I teď, když o tom mluvím, tak se mám trošku husí kůže.
7: Jediný, co vím, že Bůh je tady, Bůh je se mnou, Bůh mě nikdy neopustí.
8: Stopy. Svědectví o božím jednání.
9: Vítejte u dalšího dílu relace a podcastu Stopy z dílny Rádia 7, pořadu, který mapuje okamžiky, které změnily životní směřování hostů směrem k Bohu a Ježíši Kristu. Během srpnových týdnů sáhneme do archivu a připomeneme svědectví lidí, která zazněla ve vysílání již dříve. Dnes uslyšíme příběh hudebníka Pavla Dirdy. Dobrý poslech vám za tým Rádia 7 přeje Milan Remeš. Doptává se Pavel Kohl.